0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Je tu pátek a na vlnách Českého rozhlasu posloucháte další díl mého pořadu Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. I dnes na vás čeká pořádná nálož krásné domácí a zahraniční hudby a pochopitelně i moje vzpomínky. Miluji Londýn, ve kterém jsem byl 8krát nebo 9krát. Jezdíval jsem tam s textařem a muzikálovým libretistou Michaelem Prostějovským, který je mým velkým, doslova životním kamarádem. Navštěvovali jsme v londýnském West Endu muzikály, za týden jsme jich viděli klidně 10. Jeden odpoledne a další večer. Přiznávám, že když jsme z Londýna odjížděli, byl jsem už z muzikálu zmaten a nevěděl kolikrát, kolik na Big Benu bije. Ale stálo to za to. Do Londýna zahaleného mlhou vás pozvu prostřednictvím písničky A Foggy Day in London Town, kterou vám zaspívají Frank Sinatra a country bard Willie Nelson. Tady je.

Dneska budu vzpomínat na to, co jsem v Londýně zažil v roce 2011. Byl jsem tam tenkrát s německou fotografkou Ingrid Kernbach, která bývala předsedkyní jednoho z německých fanklubů Karla Gotta. Důvodu k návštěvě Londýna jsme měli hned několik. Viděli jsme americký muzikál Čaroděj ze země Oz v produkci samotného Andrewa Lloyda Webbera a v divadle Palladium koncert skutečné legendy amerického zpěváka Tonyho Bennetta. Frank Sinatra o Tony Bennettovi vždy mluvil jako o svém jediném možném nástupci. Panu Bennettovi bylo v roce 2011 85 let a jeho koncert nás nadchnul a okouzil. Zaspíval během něho pochopitelně i svůj největší hit I Left My Heart in San Francisco, který si teď poslechneme.

V roce 2011 jsem netušil, že koncert Tonyho Bennetta jednou zažiji i v pražském kongresovém centru. Vstupenky na jeho koncert jsem tenkrát jako dárek koupil i mým přátelům a spolupracovníkům Jitce Zelenkové a Karlu Gottovi. Bennettův koncert jsme si v roce 2014 užili na 100%. A to jsme ani v nejmenším nevěděli, že muzikanti Tonyho Bennetta doprovodí jednou Jana Smigmátora během jeho prvního koncertu v New Yorkské Carnegie Hall a že se Tony Bennett jednou spojí s americkou zpěvačkou Lady Gaga a že spolu s ní zpřístupní velký americký zpěvník i té nejmladší posluchačské generaci. V roce 2015 Lady Gaga a Tony Bennett získali za jejich první album Cheek to Cheek v kategorii nejlepší tradiční popové album prestižní cenu Grammy. My si teď poslechneme z jejich druhého alba Love for Sale píseň Night and Day, kterou u nás proslavila pod názvem Noc a den Eva Pilarová. Tony Bennett své druhé a poslední album vydal v roce 2021, 2 roky před svou smrtí. Do muzikantského nebe odešel ve věku 96 let.

Hlavním důvodem naší návštěvy Londýna v roce 2011 byly ovšem oslavy 25 let uvádění muzikálu Phantom Opery, které se konaly v Royal Albert Hall. Jeden lístek však stál okolo 250 britských liber, což bylo nad mé finanční možnosti. A tak jsem si řekl jako mnohokrát předtím i potom, že líná huba holé neštěstí. A napsal jsem Davidovi Robinsonovi z managementu nejslavnějšího muzikálového skladatele všech dob, Andrewa Lloyda Webbera, se kterým jsem si často psal, a zdvořile se ho otázal, zda by mi nemohl poobstarat novinářský lístek. O Davida mi za dva dny přišla odpověď s tím, že lístek na odpolední představení Fantoma opery si budu moci vyzvednout v pokladně Royal Albert Hall. Když jsem si 2. října roku 2011 pro lístek přišel a otevřel obálku s ním, našel jsem v ní i pozvánku na číši vína s tvůrci Fantoma opery. Štěstí při mě ten den stálo. V hledišti Royal Albert Hall jsem krátce před představením zcela náhodou potkal Davida Robinsona, který mi lístek zařídil. Poděkoval jsem mu a zeptal se ho, jak jsem si to všechno zasloužil. Jeho odpověď mi doslova vyrazila dech. Řekl mi, že je to poděkování managementu Andrew Lloyd Webbera za mou propagaci jeho muzikálů v České a Slovenské republice. Co mě na setkání po představení čekalo, se dozvíte po neskutečném přídavku muzikálu, kterého se ujala nejprodávanější sopranistka všech dob Sarah Brightman spolu se 4 slavnými představiteli Fantoma opery Coleman Wilkinsonem, Johnem Owenem Johnsonem, Anthony Warlowem a Petrem Jobekem. Takhle jste titulní píseň Fantoma opery určitě ještě nikdy neslyšeli.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Věřím, že se vám tahle verze titulní melodie muzikálu Phantom opery líbila. Po jeho koncertním provedení jsem šel do jednoho ze salonků Royal Albert Hall, kde na asi 50 novinářů z celého světa čekalo setkání s tvůrci Phantoma opery. Splnil se mi tam sen. Stál jsem v tváří tvář autorovi muzikálu Jesus Christ Superstar, Evita, Kočky a Phantom opery, Andrewovi Lloydovi Webrovi. A taky nejslavnějšímu producentovi muzikálu na světě, Cameronovi McIntoshovi. S oběma jsem prohodil několik zdvořilostních frází a podal si s nimi ruce. Klepal jsem se jak drahý pes a měl jsem úplně vyschlo v krku. Není možné, abych vám během našich každotýdenních setkání nepustil alespoň jednu písničku Karla Gotta. Dneska vás čeká doslova kultovní hit. Škoda, že se Karel úspěchu téhle písně nedožil. V roce 1984 se rozhodl obohatit svůj zpěvník o tehdejší velký hit Eltona Johna I'm Still Standing a nechal si k němu napsat Michalem Bukovičem český text, který Michal nazval Mám styl Čendy. Láďa Štajdl byl tenkrát zásadně proti tomu, aby Karel tuhletu písničku zpíval s tím, že je Karel kantilení zpěvák a ne zpěvák hitu Eltona Johna. Karel si ale prosadil svou. Písničku na svých koncertech zpíval asi rok a pak se zdálo, že Čenda zmizí v propadlišti dějin. Až do roku 2014, kdy jsme s Karlem chystali na turné nový koncertní program. Pořád jsem tehdy od Karla slyšel. Honzo, máme samé pomalé věci, samé balady a kantilény. Chybí nám rychlé písničky. Vzpomněl jsem si na Čendu a Karlovi ji připomněl. Zajásal. To je ono. A Karel pak s písní Mám styl Čendy boural sportovní haly. Když ji zpíval v O2 aréně, v první řadě seděl Láďa Štajdl a nevěřícně kroutil hlavou, jaký úspěch s ním nenáviděnou písní má. Karel chtěl Čendu i nahrát, ale v zahraničí se mi nepodařilo zajistit autorizaci českého textu. Tudíž Karel mohl tuhletu písničku zpívat jen na koncertech, ale v televizi se nemohla vysílat. Během turné 2014 jsem se Karla jednou zeptal, zda si Čendu nemohu nahrát během koncertu přímo ze zvukařského pultu. Karel odpověděl, klidně můžeš, ale nevím, k čemu ti to bude. Po Karlově smrti se díky několika youtuberům z písničky Mám styl Čendy stal doslova kultovní hit. A je úplně jedno, že si mnozí dělají z textu téhle písně legraci. Podstatné je, že Karel Gott i díky této písni žije dál. No už vás nebudu dlouho napínat, protože Karel vám právě teď písničku Mám styl Čendy zaspívá.

Karel Gott dospíval písničku, kterou si našel v repertoáru britského zpěváka a skladatele Eltona Johna. A my u tohoto úžasného zpěváka chvíli zůstaneme. V roce 1973 vyšla na albu Eltona Johna Goodbye Yellow Brick Road píseň Candle in the Wind, kterou Elton John původně věnoval památce světového sex symbolu herečce Marilyn Monroe. Tuto píseň otevírá verš Goodbye Norma Jean, kterým se Elton John odvolává na původní jméno Marilyn Monroe. V roce 1997 po tragické smrti princezny Diany nahrál Elton John novou verzi této písně s podtitulem Sbohem anglická růže, kterou Guinnessova kniha rekordů zmiňuje nejen jako nejprodávanější, ale i nejrychleji prodávaný single všech dob. Na přání synů princezny Diany, Williama a Harryho, zaspíval Elton John novou verzi této písně na Dianině pohřbu v londýnském Westminsterském opatství a zavázal se s ohledem na památku princezny Diany, že ji v téhle verzi už nikdy zpívat nebude. Uvádí ji pouze s původním textem o Marilyn Monroe. Na koncertě Eltona Johna jsem několikrát byl a vždycky to byl neopakovatelný zážitek. Jednou jsem mu i aplaudoval z první řady v O2 aréně, vedle mě tenkrát seděla Leona Machálková, ale to jsme se ještě neznali. Elton John tenkrát pochopitelně zpíval i písničku Candle in the Wind, kterou si teď poslechneme. Takhle ji Elton John zpíval v roce 1986 během svého australského turné za doprovodu Melbourneského symfonického orchestru.

Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Honza Adam. Když jsme před dvěma lety chystali s Honzou Fialou dvojce CD Helena Vondráčková Evergreen 60 let na scéně, ukázalo se, že je to tak nákladný projekt, že bez pořádné finanční injekce ho nelze realizovat. A tak jsem se začal obracet na movité přátele a kamarády, zda by nám s tímhle projektem nemohli pomoci. Ozval se jediný. Jmenuje se Milan Křesina, je to známý kladenský podnikatel a velký kamarád hokejisty Jaromíra Jágra. S Milanem Křesinou nás spojil obdiv ke Karlu Gottovi. Milan ho jednu dobu vozil svým autem, protože Karlův řidič Olda Havránek měl v té době bouračku a dost se pohmoždil. A Karel jezdil i k Milanově mamince do Kladna na Svíčkovou, kterou jí tehdy pochválil a vysekl jí pochvalu. Tak dobrou Svíčkovou jsem naposledy jedl od své maminky. Když jsem Milana Křesinu požádal o pomoc, netušil jsem, že byl v 80. letech známým zpěvákem a že ho v pořadu Sejdeme se na výsluní jako zpívajícího automechanika z Kladna uvedla Helena Vondráčková. Helenu jsme s Milanem Křesinou loni navštívili v Řice, kde mu Helena osobně poděkovala za pomoc při realizaci jejího dvojce CD Evergreeny. Milan Křesina studoval zpěv u profesora Josefa Rybičky a zpíval s armádním orchestrem Rudly Koudelky. Byl v angažmá v hudebním divadle Karlín, zpíval v muzikálech, kde si ho všiml při zkoušce muzikálu Zvonokosy hudební skladatel Jindřich Brabec a nabídl mu natočit ve studiu A Karlín single. A tím všechno začalo, ale skončilo po sametové revoluci. Milan mi vyprávěl, že byl najednou bez práce a nechtěl jezdit po klubech. A tak jsem se ze dne na den vrátil k řemeslu a už jsem u toho zůstal. Přesně cituju Milana Křesinu. S Milanem nás spojuje i láska k Elvisovi Preslimu a k orchestru Jamesa Lasta. Milan Křesina vám teď zaspívá písničku Ďábel v krvi.

Musím se přiznat, že mě v naší a zahraniční populární hudbě už jen málo co zasáhne, osloví, dojme. Přesto se to letos povedlo mladému českému zpěvákovi Janovi Bendíkovi. Když naspíval písničku Když jsem já byl tenkrát kluk, doslova se mi srolovaly ponožky. Poté, co Honza Bendík zveřejnil svůj videoklip k písni Karla Gotta Když jsem já byl tenkrát kluk, se na sociálních sítích začaly objevovat komentáře a výtky. Karel Gott říkal, že na interpretaci této písně je potřeba určitý věk. Musel jsem na to reagovat a zveřejnil jsem následující stanovisko. Ano, Karel v posledních 15 letech svého života často říkal, že aby člověk mohl tuto píseň s nádherným textem Zdeňka Borovce věrohodně zpívat, musí mít určité životní zkušenosti a nadhled. Trošku zapomněl na to, že sám tuhletu písničku naspíval v roce 1971, kdy mu bylo 31. A Honzovi Bendíkovi bylo 32 letos. Honza Bendík vzdal svou interpretací písně Když jsem já byl tenkrát kluk největší hold Karlu Gottovi a Zdeňkovi Borovcovi, jaký mohl vzdát.

Tak jak se vám písnička Když jsem já byl tenkrát kluk v podání Jana Bendíka líbila? Mně moc. Jan Bendík se v roce 2009 zúčastnil první řady pěvecké soutěže Československá Superstar, v níž postoupil do 7. finálového kola a obsadil tak celkově 4. místo. Karlu Gottovi se Honza Bendík od samotného začátku moc líbil a několikrát mi řekl: Honzo, z tohohle kluka jednou něco bude. Jak se ukázalo a ukazuje, Karel Gott měl opět pravdu. Honza krásně naspíval písničky z repertoáru Hanky Zagorové, Černý páv a Gwendolina, nahrál duety s Lucí Bílou, Evou Farnou, Heidi Janků a s Michalem Davidem. Písničku Černá perla mu pak na tělo napsal český slavík Václav Neubarta se svou manželkou Eliškou. Honza Bendík o téhle písnice říká: Není to jen obyčejná písnička, tohle je můj životní příběh. Honza si skutečně jde z paneláku za svým snem a tak už 17. října letošního roku bude podruhé koncertovat v pražské hale O2 Univerzum. Diváci se mohou těšit na jeho největší hity, originální výpravnou scénu, hvězdné hudební hosty a mnoho skvělých momentů i překvapení. A písničku Černá perla Honza Bendík na tomhle koncertě určitě zaspívá. Na to vemte jet.

Na koncertě kanadského zpěváka a skladatele Michaela Bublého jsem byl v pražské O2 aréně dvakrát a pokaždé to byla bomba. Michaela Bublého pro svět populární hudby objevil v roce 2000 slavný kanadský producent David Foster na svatbě dcery bývalého kanadského premiéra Briana Mulroneyho. Lepšího producenta, než je David Foster, si nemohl Michael Bublé přát, protože Foster má za sebou spolupráci s Madonou, Whitney Houston, Celine Dion, Barbrou Streisand a Andreou Bocellim a na co sáhne, mění ve zlato. David Foster dal Michaela Bublého na rok do učení ke slavnému kanadskému zpěvákovi a skladateli Paulu Ankovi a to určitě pomohlo k tomu, že se zakrátko Michael Bublé celosvětově prosadil. Michaelovi Bublému bude zakrátko 51 let a prodal přes 75 milionů desek. Frank Sinatra a Tony Bennett v něm mají skvělého pokračovatele. Přesvědčte se o tom sami.

Koncert Michaela Bublého v pražské O2 aréně roku 2014 je pro mě nezapomenutelný i z toho důvodu, že jsem na něj šel v té nejlepší společnosti. V jedné řadě jsem usedl s Hankou Zagorovou, Štefanem Margitou, Jitkou Zelenkovou, Karlem Gottem a jeho řidičem Oldou Havránkem, s mamkou a s mým přítelem Lukášem. Na koncertě jsme řádili jak malé děti a mnohokrát jsme i slzeli dojetím. A tak jsme dospěli do finále. Nevím jak vám, ale mě hodinka s vámi krásně utekla. Rozloučíme se pro dnešek písničkou Michaela Bublého It's a Beautiful Day a já bych v souladu s ní nám všem přál, aby všechny naše dny byly nádherné. Nejen ten dnešní. Přeji vám, abyste byli zdraví a šťastní, abyste milovali a byli milováni. A abyste kráčeli jen za štěstím. Za týden se s vámi těším na slyšenou. Váš Honza Adam.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Josef Dvořák. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Ahoj, Pavle. A je tady Josef Dvořák šťastný, protože já jsem se teď dozvěděl, přátelé, jednu věc, že zítra má být blbě, má pršet a my hrajeme s pidlou v zádech někde na Mlejně u Plzně. Copak, já to hraju v dlouhým hábitu, mně bude ještě jakž tak dobře, ale strachoval jsem se, že promokneme. A to už jsem tady dostal zprávu v rozhlase. Přátelé, diváci, klidně přijďte, ono totiž před začátkem představení přestane pršet.
1: On to ví, prý není nad naše dovádění, kde se všichni vesmíšky změní.
0: Humoriáda.

0: Nádherná láska Pavla Nováka hudebně odstartovala dnešní Humoriádu, kde je hostem Josef Dvořák a ten nám poví, jak se má, co dělá.
1: Ale já se mám skvěle úplně. Ne, opravdu, čoče, já se mám úplně skvěle a nerad bych, aby se mi to něčím pokazilo teda.
0: Přesto jsi trošku postěžoval, že všechno nějak rychle roste.
1: Šíleně.
0: Takže musíš sekat, řezat.
1: V jednom kuse. Já bohužel teda teď na sobotu a neděli, nebo na, v pátek jedeme do Brna, protože se bude odevírat nějak v rámci náštěvníků, jako připomínka na náštěvníky, se bude odevírat most. Je pojmenovaný most podle Adama Bernaua. Mm-hmm. Ten má přiletět z Nového Zélandu. A my si spolu čas od času telefonujeme a on se mě ptal, jestli, a slibujeme si, že se navštívíme. Já tam nepojedu, to je strašně daleko. Ale když on bude tady, jo, tak už se informoval, přijedeš, taky jsem říkal, jasně, samozřejmě. Takže se těším, ale já bych zase v sobotu měl být na chalupě a sekat trávu.
0: Takže expedice Adam 84 s tebou a s Adamem Bernauem bude pokračovat? Částečně. Jo.
1: Částečně, ano. Budem se držet za ruku a držet palec tomu, kdo to bude odevírat ten most, aha, aby to nepoplet nějak.
0: No a hlavně nenastupujte do žádného vozidla, které vypadá jako Lada Niva. To bylo to vaše přemisťovadlo, že jo?
1: No, to tam
0: aby se něco nestalo,
1: taky.
0: Aby někdo nezmáčk čudlík a nebyli jste zase někde úplně jinde v minulosti, v budoucnosti, co já vím. Ale každopádně krásná akce, nevěděli jsme o ní, díky tobě víme.
1: Jo.
0: A teď se dozvíme, koho nám vybereš.
1: No ale to já mám samý milý povinnosti. Pavlíku, jo? Kamarádi, přátelé, poslouchejte. Pan Jiří Sovák, chalupáři. Mám něco dodávat?
0: Nemusíš. Režie František Filip, ale ano. To všichni vědí.
2: Je, stydně hlava, to mi zakázal. Já musím jít pořád nějakou pokrývku. Co to tak zdůraznit, já jsem úplně klidný, co na mě koukáte, jako bych byl nějaký cvok, nějaký dědek prostě potrhlej. Že mám tu rádiovku na hlavě, to se nezlobte, ale to je prostě, to mi doporučili, poněvadž mi stydne hlava. A jak nemám pokrývku na hlavě, tak mám šílený bolesti. Tomu říkáš teplá večeře? To je pohřívaná večeře. Taková teplá večeře. To jste to sami, já už jsem sytej. Pomoc má mě nějak, sakra.
3: Dobrý, jo,
2: počkejte, neuklidněte se, nebuďte tak nervózní, sakra.
4: Klid.
2: Tak to je na postel, pane císař. Klid. Já jsem v invalidním důchodu.
4: Klid.
2: Tady to mám černý na bílým, já se nesmím rozčilovat, já nesmím prožívat žádný konfliktní situace.
4: Ale pane Huma, jaká pak konfliktní situace, no, spadli skory, protože byli snilí, no.
2: Klid. Já se nebudu rozčilovat, já jsem. Prášek, já si mám prášek, kruty, tu na ryby. Já nejsem se vrach!
5: To je můj dům! Moje pastel! A vy jste mě číhal z mýho záchoda!
2: Ale já se s váma zlobit nebudu, já mám jedny nervy a jedno zdraví! Tady mám na to papír, v baráku mám na to papír! Ano, Ežen Huml pacient potřebuje klid! A ten klid tady bude! Nebo to rozsekám všecko na tříčky!
4: Všechny geniální myšlenky jsou jednoduchý.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik chalupář Jiří Sovák. Jsme zase na chalupě, Pepo.
1: No.
0: Už jsme probrali, co ti dělá starosti a teď co ti tam dělá největší radosti.
1: No největší radost mi dělá to, jak kolem chalupy proudějí ty nekoneční davy lidí.
0: Průvody s mávátky, zdravíme Pepu.
1: No. Hele, my jsme to kupovali, to už jsem mnohokrát řekl, jako samotu. To byl důvod, proč já jsem přistoupil na to, aby jsme měli chalupu, ale jedině na samotě. A ten majitel, když nám ji prodával, my jsme to kupovali nějak dávno zpátky a bylo blátivo, pršelo a já už nevím, na co bych se vás tak zeptal. Seděli jsme u stolu a uzavírali jsme ten obchod a na co bych se tak zeptal. Jsou tady lidi, okolo chodí lidi a on se mě podíval, říká, Vy někoho vidíte? Já jsem říkal, nevidím nikoho. To byla taková hloupá otázka. Tak to byla asi podle mě poslední chvíle, kdy tam lidi nechodili. Ne, že by začali kvůli mnám. Takhle domýšlivý nejsem. No jo, ale on je to český hráč, člověče. To jsou davy lidí. A si s kolika lidma já se seznámím, s kolika se vyfotím, kolika se podepíšu.
0: Jsi součást krás českého ráje.
1: No, dokonce můj bývalej tchán, ten chtěl, abych tam vyvodnickým vylez na vrbu a dělal každou celou hodinu dětem vystoupení.
0: Co ti za to nabídnu?
1: Co?
0: Co ti za to nabídnu?
1: Nic,
0: za takový výkon?
1: Nic, jenom, že lidi budou spokojení. Já říkám, takhle, myslíš to dobře, člověče, já si sem jezdím odpočinout, takže každou hodinu vylezu na vrbu.
0: Jo?
1: No, ne.
0: A, tak ne, jo rozmluv, nebo ne? Tak
1: rozmluvil
0: ne.
1: Jsem mu to.
0: Jo, dobře, takže neuvidíte Pepu na vrbě, ale možná ho zahlédnete v zahradě s kosou.
1: Jo, jo, to určitě, to určitě. A já už jsem se naučil, hele, já už před lidma, ze začátku jsem prchal, ale pak jsem pochopil.
0: Pak jsi na ně zvyk.
1: Zvyk jsem si, nemá to smysl. A teď můžeš někomu udělat radost třeba, fakt.
0: Pochopil jsi to úplně správně.
1: Ano.
0: Já myslím, že posluchači a návštěvníci českého ráje už vědí, kam zamíří. Teď se naplno inspiroval, takže ať jste všichni spokojení. Tak s kým budeme spokojeni dál v naší humoriádě?
1: Nejsem já blbě.
0: S Jiřím Sovákem nebo Petrem Martinákem, známým to bavičem a imitátorem. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A, Humor mezera B na číslo 90 011 04 je posílejte nebo zavolejte na 731 800 900.

0: nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Humoriáda právě teď probíhá. Josef Zvořák, Pavel Kučera ve studiu. Vy možná na našem telefonu právě teď přidáváte své hlasy. Jiří Sovák nebo Petr Martinák. Dobrý den.
3: Dobrý den, Karel Zbojkovic. Zdravím vás, Pavle, i pana Dvořáka.
4: Dobrý den.
3: A já bych si přál Bčko.
2: Máme zapsáno. Díky moc.
3: Děkuju.
2: Hezký den. Naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Haló.
2: Haló.
5: Tady Pepa z Kopřivnice. Mm-hmm. Zdravím vás, pánové. Hlavně Pepička.
4: Díky.
5: No a Pepička řadím já osobně mezi tři krále. Je to Vlasta Burian, Ladík Menšík a Pepíček Dvořák.
4: Já to opakovat nemůžu, vy to opakujte.
2: To je tedy svatá trojice skoro.
5: Tak jo. Marie Formáčková nedávno v nedělní pořadu hovořila o Pepičkovi, že je dokonalej a že je pořád lepší. Já bych to podepsal 10x.
4: Musím Maruše
5: prostě
4: poděkovat.
5: Porec.
2: Pepa, děkuje.
4: Díky.
5: Jinak tak jo. Pro Ačko, jo?
2: Děkujeme pěkně. Mějte
5: díky
2: se hezky, Pepo. Naslyšenou. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne. Tady je Jirka z Čerčan. Já vás zdravím do studia. Oba dva, i Pepíka Dvořáka. I
4: dobrý
6: vás.
4: Den.
6: Dobrý den. Hodně zdraví vám přeju.
4: Díky.
6: Jste nějaký smutnej, že stojí ten váš hlas.
4: Ne. Já vám nechci skákat do řeči, pro Bůh.
6: Ale klidně, říká, už jsem starý dědek a mě to nevadí.
2: Tak, Jirko.
4: Tak já jsem mladý dědek, já budu čekat jenom, co řeknete.
2: Tak paní dědkové.
6: Já bych řekl Ačko. Jo, já
2: Ačko,
6: řekl,
2: no super. Jo. Už víme, co
6: jo,
2: jsme potřebovali.
6: Jo, hodně zdraví vám oběma přeju. Jo?
2: Nápodobně, děkujeme. Děkujem. Pěkně.
6: Děkuju a hodně zdraví ještě jednou, nashledanou.
2: Tak, dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne. Tady David Prostějová, zdravím pana Kuřátka.
4: Díky.
7: A chtěl bych pana Sováka.
2: Děkujeme za váš hlas, zdravíme do Prostějova.
4: Sovča vyhrává.
2: Naslyšenou, zatím se to tak dá možná i říct, ale nechci prozradit výsledek. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne.
2: Mm-hmm.
4: Dobrý den.
8: Zemník, zdraví Pavlíčka a Pepíčka, jak jste se krásně představili.
4: Jo.
8: A Pepíček vybral dobře, tak bych chtěl pana Sováka.
2: Máme to tam a děkujeme.
8: Nazdar, kluci.
2: Naslyšenou, kluku jeden.
8: Ahoj.
2: Ušatý. Tak Jiří Sovák může pokračovat a podívejme se na to. Už to tu bylo zmíněno v telefonátech. Téma je dědkové.
4: No to je dobrý.
9: Oni, kterých dědkové jsou choulostivější na svůj zemnějšek než mladí kluci. A já to nemám rád, když někdo v 60 dělá ze sebe třicátníka. A nebo ve 30 šedesátníka. Jsou taky takový případy, ale už nejhůř dopadnou a nejhorší jsou ty, co si to šetří na potom. Špekulanti, víte? Ty, co jako říkají, napřed kariéra, pozor, a potom ženský. Tak opatrně, opatrně. Ona je láska něco jako kalamář s ingoustem. Po čase vyschne, ať píšete nebo ne. My tam máme partu takových špekulantů na Letný, tam chodějí, babi jim říkají nevybrkovaný dědkové. To je nějaký přirovnání ze Šumavy, tam se rodí takovýhle přirovnávky. Jo. Oni mu mě říkají, že jsem hypochondr. A to není pravda. Já jsem upřímný dědek. Žil jsem naplno mládí, teď žiju naplno stáří. Jak mě něco píchne, hned to hlásím. Žádný hrdinství já nepěstuju. Ale tyhle dědkové, co tam chodí v tom parku, ty, tam chodí mezi těma holkama z kuchařské školy, modrý krky jako krocaní, vytřeštěný furt, jako kdy to začne. Kdy to začne? A vůbec se nenapadne, že už to bylo. Abych to vysvětlil, oni tam děvčátka chodí přes most, mají školu za mostem, kuchařskou a zkracují si to po schodech přes park do Davis. Tam chodí a dětkové to vědí, tak tam chodí, tam se popelej a ukazují tam svoje peří prostě, no, mezi holkama. Já tam taky občas zajdu. A já tam chodím spíš kvůli těm dětkům, až to je tutovka. Nedávno jsem tam byl, Antoni, ani kvůli dětkům, ani kvůli holkám bylo po dešti. Tak jsem se šel nadejkat čerstvýho vzduchu. Páč, to je v Praze vždycky 2 hodiny vzduch po dešti. Pak se to zase ty plyny zavřou. No a nikdo tam nebyl, akorát jeden nevybrkovaný dědek si to tam hasil po cestičce. Cestičky tam takový asfaltový s loužem a vody, kaluže vody tam byly veliký. A co čert nechce, pač nikdo tam nešel, tak dědek šel uvolněně, téměř po 4 si to hasil. A přesto najednou střebíčky zacupitela dívenka jako malovaná. Dědek okamžitě vystartoval do pozice. Teďka před ním louže z pravý strany holka, pan Ježišmarja, jak tohle dopadne. On vám ten dědek tu louži neobešel. On jí přeskočil s nasazením života. Ovšem zapíš se tam hubou do keře. Vysel tam ze stráně. Já ho tahal nahoru, teď to vypadalo, jako když zápasíme, páč, já už taky nejsem žádný velký frajer. A domlouval jsem, ale tam jsem pochopil, že je možný ještě těsně před smrtí za sebe udělat blbce. Humoriáda.

0: Tak na viděnou nám zpívali Krištof, tak těšíme se i s nimi naslyšenou a v tuto chvíli se rádi uslyšíme s někým z vás, kdo bude soutěžit v naší humoriádnické červnové hře. Hrajeme o knihu z edice Humoriády plus ještě šance každý týden v pátek získat v losování digitální rádio. 731 800 900 je náš telefon a počkáme si, kdo pak se nám tam umístí. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak stlumíme rádio, prosím, to je první věc.
1: Ano.
0: Druhá věc, kdo a odkud volá?
1: Jenda Orlické hory.
0: Dobře.
1: Já vás zdravím, pana Dvořáka.
2: Díky.
0: To je dobře, si ho předcházíte. Otázka se týká samozřejmě jeho, vždy je to o našem hostu konkrétním, který sedí ve studiu, takže já se ptám. Josef Dvořák uváděl velkou hudebně soutěžní reví Československé televize s názvem za A. Dva z jednoho města, za B. Dva z jednoho těsta.
1: Dva z jednoho města.
0: No jo, to je jasný. Tak knížka je vaše.
1: No.
0: Tím pádem ještě prozraďte, kterou jste si vybral. Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny
1: Jiřího. No samozřejmě Kulišárny.
0: Jo, nemusím to říkat všechno.
2: Správně,
0: no,
2: správně.
0: To je muž na správném místě, ten pan posluchač.
1: Jo, jako,
0: no.
1: Když je tam pan Dvořák, tak no. Určitě.
0: Tak jo, tak my vám gratulujeme v tuto chvíli a držíme palce v pátek v losování.
1: Jméno.
0: Jméno.
1: Lednice.
0: Ještě jedno.
1: Věk FL.
0: Jo, takhle.
1: Nejsem dítě.
2: To je kytice, no.
0: Pán cituje z umění našeho hosta. Výborně, tak jo. Tak vy jste fanoušek tělem i duší toho Pepi, vy tu knížku musíte mít prostě.
2: A vy jste viděl nějaký pořad dva z jednoho města?
0: No.
2: To ne.
1: Chtěl jsem říct, když to dávali tamhle někde v tom, to bylo ze Sichrova, z Hradce Králové, bylo.
2: Na Sichrově jsem zrovna nebyl teda, to byl jediný, který jsem neuváděl, ale když to bylo na Spartě, bylo to v Plzni, v Budějicích, v Ústí.
0: Pardubicích, České Budějovice, Karlovy Vary, Bratislava, Zlín, Trnava, Praha, Liberec, Kladno, Žilina, Brno.
2: Ano.
1: Sváťa Kuřátko, tak to vždycky vyhořely trafačky a... Protože všichni zapli něco, tak to šlo do háje, normálně ty trafela.
0: No, to se blikalo žárovkami, jak
1: no,
0: se má
1: ale
0: pokračovat.
1: Oni to stejně podle toho, to na to nemělo vůbec vliv, protože to ani nešlo tak ani udělat.
0: Ale tak optický pocit a dojem byl, čeho je více.
1: A měli lidi radost, tak to tak mysleli.
2: No, byla to hra, hrálo se, jo.
0: Tak jo. Tak Jendo, ať to všechno nepropovídáme, ten dnešní celý pořad.
1: Ať mi to tam pan Dvořák podepíše, napíše mi tam Jendovi.
2: Jasná zpráva, nějak to dáme dohromady
0: tak
2: tohle.
0: Tak ještě jednou gratulujeme, mějte se hezky, naslyšenou. Děkuju.
2: Ano, naschle.
3: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
0: Tak a my se teď od pořadu a z doby let 83 až 86 od dvou z jednoho města přesuneme do současné humoriády. Yeah. Tady nemusíte blikat žárovkami, tady stačí hlasování SMS-kou nebo telefonátem. No a aby bylo o čem hlasovat, tak rozehrajeme další kolo. Koho vybereš?
2: No, koho vyberu? Já ho mám tady napsanýho, já jsem šťastný, že jste ho sem napsali. Teď jsme měli před chviličkou pana Sováka a kdo myslíte, že je teď? Pan Horníček.
0: Z kabaretu U dobré pohody.
2: No.
0: Tak to bude pohoda.
2: Je, minko.
0: Prohlídka Prahy.
2: Dva písaři, vzpomínáte?
4: A taky si všimněte, jsou sochy v Praze, které jsou spojeny třeba s určitými nápisy. Já jsem objevil tady takovou sochu, tam je to socha, je taky spíš relief, bych řekl. Pod kvetoucím kaštanem to všechno je vytesané. Takový obézní člověk vyvalil sud zrovna, že to je mládek nebo stárek, nevím. Vyvalil sud a pod ním je nádherný nápis dieta žaludeční žlučníková diabetická. Si říkám, s tím sudem je to nádherná reklama. A na tom též sousoší v kousek dál je paní, která nese tři korbele, talíř buchet a zase dieta srdeční výživná. A mezi ním krásný nápis dietní jídelna. Nádherná reklama. Člověk to vidí, dostane chuť, jde dovnitř a tam dostane plátek se zeleninou. Taky to je umístěno, bych řekl, nesprávně. Já bych teda třeba do Mariánských lázní, ale jako léčebný ústav Svoboda třeba by vítal své pacienty, nebo v Karlových Varech ústav Thomayer, zase, že byl by vyzdoben pán ze sudem a paní z buchtem a pak vejte dovnitř, bum, redukční dieta. Žádný takovýhle ty sudy a buchty. Tak to je taky zase takový příklad krásného sousoší, které bych řekl, znamená něco jiného, než v podstatě by mělo. Ale to jsou sochy takové jenom ozdobné, pak jsou sochy přímo konající. Sochy konají různé úkony na domech, například drží balkony. Zná to po Praze řadu případů, kdy socha drží balkon, třeba Klam Galasův palác, obři takový, a vždycky jsou to takový svalnatí chlapy. Ten sochař ví, co je asi síly zapotřebí k tomu udržet balkon. Tak vždycky vytěsne svalnatýho chlapa. Přitom je to blbost mezi náma, protože kdyby vytěsal štílýho člověka, třeba mě, jak ten balkon drží na ukozaláčku, jak se taky nic nestane. To je jenom taková představa, že to musí být svalovec. A tahle důslednost, řekl bych realistická, už je neposedne v případě žen. Všimněte si ženy, které nesou balkon. To jsou usměvavý štíhlý bytosti, takhle stojí paní, usmívá se a na hlavě má balkon. A ona vypadá, jako kdyby tam měla závojíček nebo kytku do vlasu. Nic. Ta ženská neví, co to obnáší nést balkon. Jenom jednou jsem viděl změnu výrazu takový sochy, kdy na ten balkon vyšla jiná paní, daleko silnější než ta dole. A ta, co tam držela, tak jenom tak zaťala zuby, ale jinak se nic nestane. A tak jsem chodil po Praze, já nevím, možná 2 nebo 3 roky a fotil jsem tyhle sochy, bavil mě to si s nima povídat a ty hovory jsem zapisoval, oni odpovídali. A chtěl bych to ne jako průvodce, já vám taky neříkám, kde to je. Já vám jenom říkám toto, zkuste jednou jdout se Prahou, zvednout oči a objevíte další, novou Prahu. Prahu těchto bytostí, které tam, jak říkám, sedí, klečí, něco prožívají a které si zasluhují tu vaši pozornost, objevíte nové město. Já vám přeju na této objevné pouti šťastnou cestu.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Miroslav Horníček. Poprvé bude dál, to už je otázka na naše posluchače a posluchačky a posluchačata u rádia. Pište SMS-kou humor mezera A, humor mezera B je SMS-ka pro Ivana Mládka v tuto chvíli na 90 011 04. Tam jsou SMS schromažďovány a spočteny v zápětí po písni a po našem dalším vstupu 731 800 900 je náš telefon. Pepa Dvořák se těší.

0: se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: A kdo bude mít v našem vysílání teď zelenou, bude to v Humoriádě dál vystupující z našeho archivu Miroslav Horníček nebo Ivan Mládek, Josef Dvořák i Pavel Kučera se těší na vaše hlasy. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Věra od Budějc a chtěla jsem se zeptat Pepička, kdy jestli budou toho pidlu v zádech, který ho toužím vidět, hrát někde tady v okolí těch Budějc.
3: Je, Minko, na to já vám nejsem schopný odpovědět, protože veškerou produkci řídí moje žena. Já do mě strčí jenom, ukáže rukou směr a já jedu.
1: Jestli máte někoho s internetem nebo vy vládnete, tak koukněte na Josefovy stránky, určitě najdete hravě tam všechny termíny potom.
3: A vy jste z Budějic?
1: Od Budějic, říkala.
3: Od Budějic,
2: ano. No. Dobře, takže děkuju a ano. Já to zkusím a volím znovu pana Horníčka.
1: Děkujeme pěkně.
3: Děkujeme.
1: A mějte se a držíme palce, ať najdete taky představení. Zábavné, viděl jsem taky, chválím a jdeme dál.
3: No a 40 let na světě.
1: Dokonce, Pepa, s představením. Tak, to máme velkou ozvěnu, takže hodně slumíme rádio. Tak ne. To je jak na náměstí nebo na návsi u kolotočů, tak to nebudem poslouchat. Dobrý den. Haló?
4: Dobrý den. Zdravím Pavla, zdravím i pana Vodáka.
3: Mm-hmm. Milej, dobrý den.
4: A já bych prosil Bečko pana Mládka.
1: A kdo pak volá?
4: Volá Jarda, volá z auta, volá od Pálavy.
1: Dobře. Tak se mějte, dobře dojďte, nashledanou. Tak jo, poslechneme si dalšího, odkud je a kdo? Dobrý den.
5: Miroslav z Karviné.
1: Výborně.
5: Dobrý den, pane Dvořáku, dobrý den i vám, Pavle.
3: Dobrý den.
5: Dávám hlas Ivanovi Mládkovi.
1: Děkujeme.
3: Ano.
1: Miroslave, mějte se hezky, naslyšenou a poslechneme si rozhodující hlas, protože teď je vyrovnáno, teď, v tuto chvíli.
3: Dobrý.
1: Že jo? No.
6: Dobrý den, já vás zdravím. Mm-hmm. I pane Dvořáka.
3: Děkuju.
6: Já jsem chtěla jenom poprosit, jestli by pan Dvořák mohl zaspomínat na natáčení pana Tau a s tím slonem, s Bimbou. Nebo na malý televizní kabaret, něco zajímavého. A jinak dávám pana

0: horníčka. Mm-hmm.
1: Děkujeme.
2: Hlejte, rád bych, ale ono je to delší vyprávění a my se nemůžeme teď zaseknout na jednom vyprávění.
1: No, mě by to taky zajímalo, já jsem to jako dítě obojí zažil.
2: Jo, to by, no, tebe to zajímá
1: já
2: taky.
1: Já jsem bylo dítě tehdy.
2: To znamená, tvůj pohled znamená teď, že to můžu vyprávět.
1: Můžeš něco, aspoň ať posluchačka je uspokojená.
2: Tak já vám řeknu jednu věc, teda maličkou. Tam tenkrát, jestli si vzpomínáte, vystupovalo jedno sluně. Mm-hmm. Tenkrát nám ho koupili na filmování, to sluně se jmenovalo Šanty a říká se, že slon má obrovskou paměť. Tak ta Šanty, to byla slonice, má obrovskou paměť. Představ si, že já jsem měl monolog, držel jsem jí za špagát, který ona měla kolem krku a vždycky, když jsem ten monolog končil, tak ona mi svojí nohou šlápla na moji nohu, než se ozvalo stop. Vždycky, já nevím, co jí to napadlo.
1: No, taková režisérka.
2: Taková režisérka.
1: No, asistentka režie.
2: Pozor, tak jsme to jeli ještě jednou a ona to zopakovala. No a nic, já jsem vysadil svoji dceru, která tam byla, kterou jsem tam měl sebou na slonici, vyfotil jí. Ale představte si, přátelé, že po mnoha letech, my jsme byli v zoologické zahradě a šli jsme se podívat na slony, tam byl velikánský výběh a všichni ty sloni byli na druhé straně toho výběhu. A nevím, co mě to napadlo, jsem zavolal Šanty a z té schrumáže těch slonů jeden začal couvat, vycouval, otočil se, přišel k nám, my jsme stáli nad ním, tam je to takhle udělaný a já jsem na ní volal Šanty a ona mávala chobotem a dívám, opravdu. Ale mě ještě teď naskakuje husí kůže. No. Mají krásně, obrovskou paměť. Slovo.
1: Krásně. Tak to je Šanty, která hrála Bimba. Ano. Panu Tau, ano, abychom věděli. Ano. A to bylo v Zoo Praha nebo ve dvoře?
2: V Zoo Praha.
1: V Zoo Praha, tak. Tak jo, tak už to víme všechno o sluněti.
2: No.
1: Tak můžeme pokračovat v tuto chvíli s Miroslavem Horníčkem, jak nám zvídavá posluchačka rozhodla tento souboj.
2: A to se máme, děkujeme.
3: Chtěl jsem vás upozornit, že tady na okrajích jeviště jsou nachystány pro případ potřeby papíry. To je... Ne, to je na písemné dotazy, které je možno o přestávce napsat a položit, protože já teď zjišťuju, že jak zajímavé, jak některé slova nabývají váhy v určité konstelaci, že jo? Já vždycky, když řeknu slovo papíry, tak se ozve smích. Ne, dokonce potom. Ty předkové neuměli nic udělat, opravdu. A je to zajímavé, mě to napřed jsem ani nevěřil, že je to tak vážný tenhle problém s tím papírem, protože my jsme tam spíš měli trápení vybrat si barvu. Mezi těmi 8 barvama, tak si vybrat, kterou barvu chceme pro barvu té, které koupelny, ale nedávno jsem zjistil, že je to problém, protože jsem poprvé v životě vešel koupit tento sortiment, tedy kupovat a... Říkám té dámě za pultem, že chci toaletní papír a ona říká, nemáme. A pak se na mě podívala a buď mě poznala nebo co, protože najednou se prudce naklonila přes ten pult a zašeptala mi, počkejte okamžik. Tak jsem počkala, ona za chvilku, když lidi opustili krám, přišla a nesla zabalený 4 svazky, že jo, který mě opatrně předala jako špionážní materiál. Takže jsem první, kdo vyfasoval toaletní papír na obličej.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak máme dokončenou sérii s Miroslavem Horníčkem, takže můžeme do závěrečného souboje. Kam vracíme ty, co vás ještě nestihli pobavit v dnešní humoriádě? Je to Petr Martinák, tentokrát se utká s Ivanem Mládkem. Tak co vy na to? Hlasujte Humor mezera A nebo B na 90 01 04. Telefon 731 800 900. Koho by si dal Pepa ve finále?
2: Je, smím napovídat, já mám rád Ivana Mládka.
1: No jasně, čekal jsem to, byla by to pohádka o Sněhurce. No uvidíme, co si posluchači zvolí. Petr Martinák je taky šikovný, určitě by nám pověděl nějaké veselé vtipy i se svým společníkem. Teď Věra Špinarová a vzpomínka na Fernando od Aby.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak, my už známe výsledek hlasování s Josefem Dvořákem. Pepa je zklamán trošku, no, že ten Ivan Mládek nebude.
2: Já jsem byl odehnaný od toho, abych se do toho nehrabal a nepočítal to znova. Řekni to, jak to bylo.
1: No, ale já jsem to objektivně všechno tady přijal. Všechny hlasy SMS i během písničky hlasující po telefonu. A výsledek je, že Petr Martinák s Mojmírem Maďaričem v našem archivu mají vtipy a my je teď nabídneme.
2: A já se těším.
1: Tak jo, tak jdem se smát.
3: Pilot malého dopravního letadla sedí takhle v tom kokpitu a koukne za sebe a teď si všiml, jak všichni parašutisti najednou z ničeho nic začali nasazovat na záda padáky a vyskakovat ze dveří ven. A ten pilot říká tomu svému navigátorovi: prosím tě, Karle, řekni mi nějak opatrně, že jsme ještě nevzlítli.
4: Letí letadlo, které je plné začínajících parašutistů. Nad nimi stojí instruktor se svým zástupcem a huláká na ně. Tak co je, chlapi, co je, sakra, mám vám pomoct, skáčeme. Co je? Nikomu se nechce, všichni se klepou, tak veme toho prvního, vykopného z toho letadla, se mu to docela zalíbí, veme druhého, bum, třetího, prostě takhle vykope všechny ven. Až je letadlo prázdný a říká svému zástupcovi: tak a teď říct pilotovi, že už můžeme konečně přistát. A on říká: to, šéfe, nepůjde. Pilota jste vykop jako posledního.
3: Policajt se takhle ráno probudí, vystoupí na balkon, prohlíží si nádhernou modrou oblohu a teď vidí, jak na té obloze se blíží k tomu paneláku obrovský pták a drží nějakýho chlapa. A říká to tomu kamarádovi, říká: člověče, představ si to, ráno takhle vstanu, že jo, najednou na balkoně koukám takhle z okna, modrá obloha, najednou obrovský pták drží chlapa. Takový divný jméno měl ten pták, jak on se Rogalo se nějak jmenoval. No to bylo něco neuvěřitelně nebezpečného. A ten kolega mu říká: no a co jsi udělal, jak jsi vůbec zareagoval? No člověče, vypálil jsem na něj celý zásobník, než toho chlapa pustil.
4: Baví se takhle tři muži o svých manželkách, která z nich je nejhloupější. Jeden říká: chlapi, já mám tak hloupou manželku. Představte si, ona neumí plavat a přitom si koupila celé potápěčské vybavení. Ten druhý říká: to nic není, chlapi. Moje stará je tak blbá, že normálně ona, jenom když se dívá z prvního patra z balkónu, tak má závrať a přitom si koupila Rogalo. A ten třetí říká: to vůbec nic není, chlapi. Moje stará je tak blbá, že představte si, ona jede teďka na 14 dnů do lázní, jo. Koupila si 50 prezervativů a já s ní nejedu.
1: Tak to byla tečka ze dnešní humoriádou, co se týká scének. Hudební tečku udělá Martin Maxa písní Je to prostý. Čili je to prosté, je třeba se rozloučit, Josefe, Pepo, Dvořáku.
2: Ne,
1: bylo to krásné, děkujeme.
2: No, ale prostě, já se neumím loučit. Pro mě je to vždycky, pro mě je to trauma. Já ti děkuju, Pavlíku, za tohle odpoledne. A chci
1: já bych
2: říct
1: tě nerad traumatizoval, tak ale
2: ne, to ne,
1: děkujeme,
2: to ne.
1: Nashledanou.
2: Mějte se moc krásně. Ujišťuji vás, že se na vás těšíme.
1: No, tak aspoň to máme potvrzeno. Loučí se i Pavel Kučera. Krásný den, krásné léto.
2: Já taky.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Řidiči hledají alternativní objížďky uzavřeného úseku u Světlé nad Sázavou. Koaliční lídři budou jednat s řediteli Českého rozhlasu a České televize. Během izraelského úderu na libanonský Súr zemřelo minimálně 14 lidí. Dnešní den bude zatažený a s deštěm. Naměříme maximálně 23 stupňů. Ranní zprávy začínají, přináší je Tomáš Kolátor. Možnosti, jak objet asi 2-kilometrovou uzavírku silnice mezi Novou Vsí a Světlou nad Sázavou, hledají tamní obyvatelé. Oficiální náhradní trasa měří asi 14 kilometrů. Uzavírka potrvá až do konce října a náhradní trasa pro osobní auta vede přes Okrouhlici, Olešnici a Pohleď.
2: Tady, když se potkají dvě auta v lese, tak se někde vyhnou, ale většinou to je na jedno auto a tady o tom nikdo moc neví.
3: Popisuje pan František, že se dá cesta do Světlé nad Sázavou mimo oficiální objížďky zkrátit i přes různé místní trasy. Například pan Ladislav se jim vyhýbá, problém měl totiž i na oficiální objízdné trase.
4: Tam jsem potkal kamion a potkal jsem tam ještě autobus v lese, takže jsem 100 metrů couval.
3: Nyní tak uzavřený 2-kilometrový úsek mezi Novou Vsí a Světlou objíždí přes Lipnici nad Sázavou, kde jsou širší silnice. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO a další koaliční politici se dnes sejdou s generálními řediteli České televize a Českého rozhlasu. Na úřadu vlády s nimi budou mluvit o chystaných změnách ve financování těchto veřejnoprávních médií. Ředitelé by se měli dozvědět například to, s jakou částkou budou jejich společnosti v příštím roce hospodařit. Vláda totiž od nového roku počítá s tím, že budou dostávat peníze ne z koncesionářských poplatků, ale ze státního rozpočtu. Podle premiéra Babiše by stačilo změnit jediný zákon.
5: Všechny zákony zůstávají, nikdo neřeší ani obsah, ani studia. Jediný zákon, který se mění, je ten o penězích, to znamená, že tam se nahradí poplatky lidí a firem, které zrušíme, tak jsme to slíbili, se nahradí částkou z rozpočtu.
0: Financování ale určují také samostatné zákony o Českém rozhlasu a České televizi. Obě média změny ve financování dlouhodobě odmítají a chtějí zachovat současný systém placení koncesionářských poplatků. Izraelský úder na jihu Libanonu má nejméně 14 obětí a 20 zraněných. Mezi mrtvými jsou i záchranáři Červeného kříže. S odvoláním na libanonské ministerstvo zdravotnictví to oznámila agentura AFP. Izraelská armáda už v neděli vyzvala k evakuaci města Súr a přilehlých oblastí. Přestože se Izrael a Irán včera dohodli na zastavení vzájemných útoků, Tel Aviv zdůraznil, že v ofenzivě proti hnutí Hizballáh v Libanonu bude pokračovat. Pro Irán je ale neútočení na Libanon jednou z podmínek příměří se Spojenými státy. Na klidu zbraní mezi Izraelem a Libanonem se země dohodly v dubnu. Izraelská armáda ale i od té doby provádí pravidelné údery v různých částech země. Sport. Basketbalisté Pardubic vyhráli ve čtvrtém finálovém zápase České ligy nad Nymburkem 101-100 a stav série vyrovnali na 2-2. Východočeši přitom měli na zakončení posledního útoku půl sekundy. V tu chvíli prohrávali o 2 body. Úspěšnou trojkou nakonec rozhodl souboj po bleskové nahrávce od Tůmy pardubický pivot Luboš Kovář.
6: To se podle mě přesně říkal Nymburk tohleto, že se to nedá prohrát. Celkově ta akce měla jít na 2, chtěli jsme to vyrovnat a i do prodloužení, ale někdy tak tomu patří k tomu sportu takovýhle šťastný střely. Počasí.
0: V Havlíčkově Brodě a Dukovanech je 16 stupňů, Černovice hlásí 17. Dnes očekáváme velkou oblačnost a od jeho západu postupně deštivo. Odpoledne přehánky budou intenzivnější a místy se objeví i bouřky. Na večer a v noci se situace uklidní. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Neprojedete mezi Červenou Řečicí a Křelovicemi, silničáři tam opravují vozovku a objízdná trasa vede přes Želiv.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Přejeme vám krásné úterý, je 9. června roku 2026, svátek má Stanislava, tak vám, milé dámy, blahopřejeme, Já znám jenom Stanislavu Jachnickou, což je paní Dabérka. Kdo slaví narozeniny? Herec Jan Hrušínský, tomu je dnes 71, biatlonistovi Ondřeji Moravcovi pak 42. Tak pánové, přejeme jen to nejlepší.

0: I have a dream. It's been a
1: hard day's night. Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Dobrý den, je úterý 9. června, svátek mají ženy upevňující slávu Stanislavy. A tady je Petr Jungmann. Továrna ČKD ve Vysočanech, které se říká Kolbenka, slaví dnes 130 let od svého založení. Jejím zakladatelem byl právě 9. června 1896 český průmyslník a vynálezce Emil Kolben. Ten zakoupil prázdný pozemek nedaleko vlakového nádraží. Původní továrnu tvořila v počátcích jen malá dřevěná strojní dílna s 25 zaměstnanci a jedna administrativní budova. V dobách největšího rozmachu byla ČKD světově uznávaným závodem. Fotbalové mistrovství světa v Německu bylo zahájeno před 20 lety v roce 2006. Naši po porážce od Ghany a Itálie nepostoupili ani ze základní skupiny.
4: Tak to musíme vzít. Sláva postupujícím, čest vyřazeným.
3: Světovými šampiony se v Německu stali Italové. Před 5 lety zemřela Popelka.
5: Šaty s vlečkou, stříbrem vyšívané.
3: Libuše Šafránková.
5: Ale princezna to není, jasný pane.
3: Bylo jí 68. Marty McFly z trilogie Návrat do budoucnosti má dneska 65.
6: Doktore, já jsem z budoucnosti. Dostal jsem se sem pomocí stroje času, který jste vynalezl.
3: Kanadský herec Michael J. Fox, který se už léta pere s Parkinsonovou nemocí. Před 45 lety se v Jeruzalémě narodila jako Natalie Herschlag, jedna z nejkrásnějších hereček Hollywoodu, nositelka Oscara za film Černá labuť, Natalie Portman. A já přeju pěkný den.

0: Přejeme vám pohodové ráno v 5 hodin a 17 minut.
1: Počasí.
0: V kalendáři 9. června dnes na Vysočině očekáváme velkou oblačnost, od jeho západu postupně deštivo. Odpoledne přehánky, ty budou intenzivnější, místy se objeví i bouřky. Na večer a v noci se situace uklidní. Odpolední teploty na Vysočině budou mezi 20 až 23 stupni Celsia.
1: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.
2: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.
3: Hezký dívat se do plamenů, někdo tam vidí směnky, někdo ženu.

0: byla Lenka Filipová a novinka Norský dřevo v 5.22 na Českém rozhlasu Vysočina. I dnes ráno budeme soutěžit o dvě vstupenky na projekci pro seniory v jihlavském Cinestaru. Uskuteční se ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne. Na programu je nový český film Nečekané léto. Budeme opět hrát tedy o dvě vstupenky, stejně jako včera. Tam vám samotáři dali trošku zabrat, nakonec jste ale film odhalili. A že jste to vy, tak vy teď máte jednu velkou výhodu. Já sice tu odpověď po vás budu chtít až po 8 hodině, ale dnešní soutěžní filmovou ukázku vám pustím už teď.
1: Já jsem Tuček, pane profesore.
2: Ano, Hliník je stále nepřítomen.
3: Hliník se odstěval do Humpolce.
2: To mě nezajímá, kde je. To ať si pak vyřídí, s kolik utřídím. Já mu píši nepřítomen.
0: No. A já si myslím, že dnes je to velmi jednoduché, takže pokud budete chtít jít na film Nečekané léto ve čtvrtek dopoledne do jihlavského Cinestaru, po 8 hodině můžete zavolat na číslo 22 155 49 99 a říct si mi název filmu, ze kterého jste se teď slyšeli ukázku.

0: Tady je Český rozhlas Vysočina, Tomáš Kolátor nachystal krátké zprávy.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Stavbu nového parkoviště v centru u Říčky Bělé dokončilo město Pelhřimov. Stání tam najde víc než 70 automobilů. Slavnostní otevření je naplánované na dnešní 10. hodinu. K soudu v kauze Dozimetr dnes přijde vypovídat pražský zastupitel Adam Scheinherr z Hnutí Praha sobě. V případu bude vystupovat jako svědek, vypovídat má 2 dny. Scheinherr podal jako náměstek pro dopravu v kauze trestní oznámení před 5 lety. Případ se týká údajného ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku a na magistrátu hlavního města. Prezident Petr Pavel dnes na Hradě přijme ministra zemědělství Martina Šebestiána za SPD. Jednat mají o evropských zemědělských dotacích, změnách předkupního práva k zemědělské půdě a taky o dopadech sucha. Schůzka má začít ve 14 hodin, informovala o tom prezidentská kancelář. Dotace právě řeší i Evropská komise. Ta už dřív potvrdila, že české úřady můžou obnovit dotace firmám z holdingu Agrofert. Unie peníze ale zatím neproplatí, musí nejdřív prověřit možný střet zájmu. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD se v Berlíně setká se svým německým protějškem Borisem Pistoriusem. Jednat spolu mají o bezpečnosti, Severoatlantické alianci, podpoře Ukrajiny nebo o obranné spolupráci. Tenistka Karolína Plíšková vstoupila do travnaté sezóny úspěšně. V prvním kole turnaje v londýnském Queen's Clubu zdolala Američanku Kesslerovou 2-1 na sety. V tom dalším čeká českou reprezentantku světová 9, Kanaďanka Mboková. Ta bude ve Queen's Clubu zároveň hrát 4 hry po boku Siriny Williamsové. Vítězka 23 Grand Slamů se vrací na kurt ve 44 letech, poté co v roce 2022 s tenisovou kariérou skončila. A teď ještě počasí, v Třebíči a Telči mají 14 stupňů, v Košeticích 18. Dnes očekáváme velkou oblačnost a od jihozápadu postupně deštivo. Odpoledne přehánky budou intenzivnější a místy se objeví i bouřky. Na večer a v noci se situace uklidní. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Dávejte pozor na dálnici D1 na 101. kilometru ve směru na Brno. Ve stoupacím pruhu tam na čáře stojí dodávka.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: 5:33 je úterý 9. června. Přejeme dobrý den s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Máme se obávat havárie jaderných elektráren, Černobyl a Fukushima, to jsou pojmy, které zná asi každý. Jak je to s bezpečností? Na to se Joža Kolář ptal jaderného fyzika Vladimíra Wagnera.
1: Tady je třeba zdůraznit dvě věci a dva takové velice podstatné rozdíly mezi těmi dvěma haváriemi. Jestliže se podíváme jako na černobylskou havárii, tak vlastně tam byl velice extrémně důležitý ten aspekt toho selhání toho lidského faktoru, kdy vlastně ti operátoři a postupovali velice, řekněme, proti tomu, proti těm příkazům nebo proti těm

0: Říkal, to byl důsledek té extrémní přírodní katastrofy.
1: Řekl v dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina jaderný fyzik Vladimír Wagner. Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? To jsou témata naší velké radioporadny, kterou odvysíláme dnes mezi 10. až 12. hodinou.

0: Kde končí odpadky z našich popelnic? Nad tím se už za chvíle zamyslí Makovičky.
1: Počasí.
0: Máme 2 minuty před 6:45. Jste na Českém rozhlasu Vysočina. Probouzíte se do úterního dne, je 9. června. Dnes čekáme na Vysočině velkou oblačnost, od jeho západu postupně deštivo. Odpoledne přeháňky, ty budou intenzivnější a místy se objeví i bouřky. V noci se situace uklidní a teploty budou dosahovat 20 až 23 stupňů Celsia.

0: a Daniela v 5.47 za chvíli, je na Kratochvílová, publikum tvé jsem já z Českého rozhlasu Vysočina. Teď zdravíme všechny popeláře. Možná, že zrovna dnes budou ve vaší ulici vyvážet popelnice.
1: Makovičky.
2: Kam vozí popeláři odpadky?
3: Na skládku.

0: velká hromada a tam to buď zpracují a bude z toho něco novýho, anebo se to spálí.
1: Skládka je taková největší hromada odpadku, jako třeba panelák.
2: Dávají to navíc hromadu, aby to nebylo velký a ty stroje by tam nedošáhly.
3: Vozí popeláři všechny odpadky dohromady.
4: Když máš sklo, tak tam dáš sklo.
5: Já mám před domem dvě modrý, do té zelený se hází barevný sklo a do té modré se hází papír. Ještě je žlutá a do té černé se hází kapesničky.
6: Do žluté patří plast.
7: Ještě je červená popelnice a tam se dávají baterky.
8: A ještě hnědá popelnice, kde se dávají zbytky.
9: Makovičky.

Tady je Český rozhlas Vysočina, máme 5 minut před 6 hodinou, před námi je skupina Elán, písnička Láska moja. Na skupinu Elán dnes čeká jeden velký večer i na fanoušky skupiny Elán, protože skupina Elán bude mít se svými kamarády koncert v pražské U2 aréně. Začíná se už v 8 večer, možná vstupenky máte, možná si je koupíte, ještě nějakou asi seženete. Každopádně to určitě bude stát za to a Jožo určitě zaspívá i toto.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Od 1. července začne v Česku fungovat nová státní centrální evidence psů. Kvůli akceleračním zónám přišlo na Ministerstvo pro místní rozvoj přes 8 000 připomínek. Rusko má nedostatek pohonných hmot na Krymu i na jihu svého území. Dnešní den bude zatažený a s deštěm. Naměříme maximálně 23 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Už za 3 týdny začne v Česku fungovat nový centrální registr psů. Spustí ho Ministerstvo zemědělství. V databázi budou jak identifikační údaje o psech, tak informace o jejich majitelích.
4: Vím, že dřív byly dobrovolní registry, tam jsme asi ve 2 nebo ve 3 v nějakých. O povinném jsem zatím neslyšela. Určitě si o tom zjistím informace a zaregistrujeme psy.
5: Lucie Přikrylová z Jihlavy má 3 fenky plemene Shiba Inu. V současných registrech může své psy nechat. Zapsat je ale musí i do nového státního seznamu. Pokračuje mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.
6: Evidence psa v jiném registru nenahrazuje povinnost registrace psa v systému centrální evidence psů.
5: Do centrální evidence budou zvířata zapisovat veterináři při přeočkování vstekliny nebo při čipování štěněte. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
3: Přes 8 000 připomínek přišlo na Ministerstvo pro místní rozvoj k akceleračním zónám. Ty navrhne stát a má jich být necelá 100 po celé republice. Na nich by šlo zrychleně a snáze povolovat stavbu větrných a solárních elektráren. Investor by například nemusel vypracovat posudek vlivu na životní prostředí. Mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj Veronika Lukášová Českému rozhlasu řekla, že i když termín pro podání připomínek vypršel, lidé je posílají dál.
7: Spektrum připomínek je pestré, od nesouhlasu s rozvojem zdrojů obnovitelné energie obecně, přes zásahy do krajinného rázu, nesouhlas s blízkostí navrhované akcelerační oblasti do bydliště daného občana, až po obavy ze zdravotních rizik vyvolaných případnou výstavbou zdrojů v akcelerační oblasti.
3: Anektovaný poloostrov Krym i jih evropské části Ruska trpí nedostatkem pohonných hmot. Výpadky v zásobování způsobily systematické ukrajinské útoky na ruskou ropnou infrastrukturu i zásobovací trasy.
8: Nedostatek benzínu a nafty trvá na anektovaném Krymu už od začátku měsíce. Problémy se zásobováním se projevují i v Krasnodarském kraji a na pobřeží Černého moře. Cílem každodenních ukrajinských úderů jsou nejen hlavní silniční tahy z Ruska na Krym a do okupovaných částí Chersonské, Doněcké a Záporožské oblasti, ale také železnice. Ukrajinské drony včera zasáhly lokomotivu expresu Moskva-Simferopol a vedení železnic proto většinu vlakových spojení dočasně zrušilo. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas. Sport.
3: Basketbalisté Nymburka ztratili dobře rozehrané 4. finálové utkání. V Pardubicích prohráli 100-101 a stav série o titul České ligy je vyrovnaný 2-2 na zápasy. Nymburští ještě půl sekundy před koncem 4. čtvrtiny vedli o 2 body. Nedokázali ale ubránit Luboše Kováře, který dal rozhodující 3. Víc situaci okomentoval v přenosu České televize nymburský kapitán Martin Kříž.
9: Já si myslím, že jsme si hlídali ty potenciální střelce. Nevybavuju si, jestli Luboš byl úplně volný, ale 0,5 vteřiny dokonce, střela z otočky, kolik jich dál za život takovýhle. Takže série 2-2 a myslím si, že pro diváky nádherná série, nádherný basket, tak si to trošku ještě protáhne.
2: Počasí.
3: V Jihlavě je 12 stupňů, v Moravských Budějovicích 15. Dnes očekáváme velkou oblačnost a od jeho západu postupně deštivo. Odpoledne přehánky budou intenzivnější a místy se objeví i bouřky. Na večer a v noci se situace uklidní. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Dávejte pozor u jihlavského Helenína při odbočce na Malý Beranov. Narazila tam dodávka do svodidel.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Šestá hodina, pátá minuta, takový je aktuální čas. Přejeme vám pohodové ráno v úterý 9. června. Místo 2 kilometrů 20, případně cesta v lesích. Takové alternativy teď mají řidiči, kteří musí objet opravovaný úsek mezi Novou Vsí a Světlou nad Sázavou. Uzavírka tam bude až do konce října. Na místo se vypravíme s Terezou Pešoutovou už po 7:15.
2: Dobré.

0: 6.13, přejeme vám dobrý den s Českým rozhlasem Vysočina.
1: Alex a host.
0: Dnešní odpoledne vám na Českém rozhlasu Vysočina samozřejmě zpříjemní Alex Minářová se svým hostem. Kdo za ní po 13. hodině přijde a na co se bude ptát?
2: Do Alex a host zavítá operní pěvkyně Kateřina Kněžíková. Hostuje na světových operních scénách a nezapomíná ani na české publikum. Co jí v nejbližší době čeká? Jak bude trávit léto? Jak pečuje ohlas a už jí někdy vypověděl službu? A jak zvládá kloubit kariéru s rodinnými povinnostmi? Dozvíte se po 13. hodině v Alex a host.
3: Sázím se, o co chcete, že na světě není více žen, co se rovnají

0: minuta po čtvrt na sedm.
1: Počasí.
0: Je tady čtvrtek, 9. červen, dres na Vysočině, čekáme velkou oblačnost. Od jeho západu postupně deštivo, odpoledne přehánky, ty budou intenzivnější, místy se objeví i bouřky. Na večera v noci se situace uklidní, teploty dosáhnou na 20 až 23 stupňů Celsia.
1: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen, každý všední den, od 16 hodin v našem vysílání.

0: život je fajn, život je jako jahoda. Co tě našle, háčku daj.
1: Silnice mezi Světlou nad Sázavou a Havlíčkovým Brodem je už týden uzavřená. Konkrétně řidiči neprojedou úsekem od Nové Vsi do Světlé. Zatímco pro vozidla nad 3,5 tuny platí desítky kilometrů dlouhá objízdná trasa přes silnice první třídy u obce Kámen, řidiči osobních hledají způsoby, jak zhruba 2 kilometry dlouhou uzavírku objet bez nutnosti absolvovat 14 kilometrů dlouhou oficiální trasu.
2: Dostat se z Nové Vsi u Světlé do Světlé nad Sázavou jde teď mnoha cestami, jen ne po té nejkratší. Hlavní silnice je totiž mezi obcí a městem uzavřená.
3: Já tady znám celý život, takže vlastně já to vemu na tady kvůli rybníka a jsem pod sklárnama se vysvětlí.
2: Takže nějaká místní zkratka, dejme tomu.
3: Tak.
2: Popisuje pan František, že místní teď volí různé zkratky, aby si nemuseli zajíždět kilometry navíc. Podle pana Ladislava nejsou ale zrovna pohodlné, volí proto delší objížďky.
4: Jezdíme přes Lipnici, no. Takže místo 2 kilometrů, tak 20.
2: Já jsem po cestě ze Světlé nad Sázavou do Nové Vsi využila oficiální objízdnou trasu přes Pohleď, Olešnici a Okrouhlici. Ta podle pana Ladislava ale také není úplně bezproblémová.
4: To jsem měl předevčírem a tam jsem potkal kamion a potkal jsem tam ještě autobus v lese, takže jsem 100 metrů couval. Tak teďkom jsem dneska ráno jel přes Lipnici, tam je to široký normálně.
2: Prodloužené trasy do Světlé ale budou muset lidé využívat až do konce října. Dělníci silnici kompletně rekonstruují, pokračuje náměstek hejtmana kraje Vysočina ze socdem Vladimír Novotný.
5: Ta silnice už je opravdu jako ve zdevastovaném stavu, pokud to tam někdo zná, tak ví, že opravdu je ta oprava nutná. Proto jsme naplánovali vlastně opravu od Světlé až vlastně po Dobrou. Ale vzhledem k tomu, jak je to komplikované, tak proto jsme zvolili vlastně dvě etapy.
2: Naráží Vladimír Novotný na fakt, že objížďky čekají řidiče i v příštím roce. Tentokrát od Nové Vsi u Světlé směrem na Havlíčkův Brod. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Havlíčkobrodsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: To byla skupina Erasure, dívám se na hodiny, přiblížila se 6:30, to znamená, že nás čekají krátké zprávy s Tomášem Kolátorem. Po nich tady bude Helena Vondráčková s Jirkou Kornem v písničce Tu pan Chopin. Hezké ráno.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Stavbu nového parkoviště v centru města u Říčky Bělé dokončilo město Pelhřimov. Stání tam najde víc než 70 automobilů. Slavnostní otevření je naplánované na dnešní 10. hodinu. Na preventivní vyšetření rakoviny prsu už nebude od 1. července potřeba žádanka. Screeningová centra objednají ženy starší 45 let i bez doporučení od praktického lékaře nebo gynekologa. Podle mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívové by to mělo pomoct ženám, které potřebují vyšetření řešit co nejrychleji. Přebytek českého zahraničního obchodu v dubnu meziročně klesl o 11,5 miliardy korun. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Bilance mezi dovozem a vývozem skončila za 4. měsíc v přebytku 6 miliard a 800 milionů korun. Pozitivně se do toho promítl obchod se stroji a taky s ropou a zemním plynem. Negativně se do výsledků propsal obchod s koksem a rafinovanými ropnými produkty. V parku 360 na letišti v Hradci Králové zítra začne 5denní hudební festival Rock for People. Denně pořadatelé očekávají příjezd až 50 tisíc návštěvníků z Česka i ze zahraničí. Policie proto už dnes posílí dopravní hlídky nejen v okolí letiště, ale i na příjezdových trasách. Řidiči musí počítat i s namátkovými kontrolami. Basketbalisté New Yorku Knicks ve finálové sérii NBA poprvé prohráli. San Antonio podlehli 111-115 a vedou tak už jen 2-1 na zápasy. New Yorkský klub sahá po prvním titulu od roku 1973. San Antonio naposledy trofej získalo v roce 2014. Příště proti sobě týmy nastoupí v noci ze středy na čtvrtek našeho času. A přidáme počasí, Žďár nad Sázavou hlásí 14 stupňů, Černovice 16. Dnes očekáváme velkou oblačnost a od jeho západu postupně deštivo. Odpoledne přehánky budou intenzivnější a místy se objeví i bouřky. Na večer a v noci se situace uklidní. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Dávejte pozor na Jihlavsku při odbočce z Helenína na Malý Beranov. Nabourala tam dodávka do svodidel.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Léčba rakoviny prostaty může podle vědců někdy přinést více škody než užitku. Hledají proto způsob, jak odlišit nebezpečné případy od těch, které stačí jenom sledovat. Vše za chvíli v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina vysvětlíme. Teď máme 6:30, začíná nový den, začíná úterý s datem 9. června. My vám přejeme, ať se vám daří.
2: Dobré ráno.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrý dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak.

pálil svět, chtěl si prachy na mejdan. Byl to hloubej špás, když si v noci vyšel

0: byla skupina Olympic a slzy tvý mámy v 6.40 na Českém rozhlasu Vysočina. Rakovina prostaty je podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky nejčastějším nádorovým onemocněním českých mužů. Ne každý nalezený nádor, ale podle vědců z Masarykovy univerzity a Masarykova onkologického ústavu v Brně představuje stejné riziko. Zatímco některé vyžadují rychlou léčbu, jiné stačí dlouhodobě sledovat. Jak to rozpoznat? To řeší v nové studii.
1: Začátek byl takový, že jsem vlastně chtěl zjistit, jak jsem perfektně zdravý, tak jsem si nechal udělat test.
2: Jaromír Uher ve svých 59 letech sportuje, cvičí a výsledky měl téměř bezchybné. Jedinou výjimkou byl zvýšený ukazatel PSA, prostatického specifického antigenu, enzymu, který může upozornit na problémy s prostatou.
1: Po dalších vyšetřeních jsem bohužel byl informován, že mám karcinom prostaty a léčba je operativní v podstatě vyříznout.
2: Jiný přístup našel až při konzultaci v Masarykově onkologickém ústavu v Brně. Podle současných studií totiž není u části pacientů agresivní léčba nutná.
1: Operace se odložila, jsem v aktivním sledování.
2: Co přesně to znamená, vysvětluje onkolog a radiolog Michal Standara z Masarykova onkologického ústavu.
3: Muži s karcinomem, který je takzvaně klinicky nesignifikantní, nepotřebují agresivní léčbu.
2: Právě s tím má pomoci magnetická rezonance. Studie Prostapilot zkoumá, zda by vedle testů PSA neměla hrát větší roli i při samotném screeningu. Dnes se totiž využívá až u mužů se zvýšeným rizikem, ne jako základní vyšetření.
3: Naším cílem je ten screening naladit, aby jsme tyto klinicky nesignifikantní nádory ani nenacházeli a dostávali se až k těm mužům, kteří opravdu tu léčbu potřebují.
2: Výzkum se zaměřuje také na to, jak o rakovině s pacienty mluvit. Klíčovou roli přitom hraje doporučení lékaře, říká psycholog z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Miroslav Světlák.
4: To, co ta studie ukázala jako zajímavou věc, je, že spousta mužů neměla vůbec plánu na ten screening jít, a to, co to ale aktivovalo, bylo to přímé doporučení, že ten lékař řekl, je tady ta možnost, běžte, a 80% chlapů se prostě okamžitě rozhodlo a šla.
2: Na screening rakoviny prostaty mají nárok muži ve věku od 50 let. Podle pacienta Jaromíra Uhera je dobré tuto možnost využít, i když se cítíte dobře, a zachovat klid, když test něco odhalí.
1: Zachycení v rané fázi je to nejklíčovější, co se může stát.
2: Prostapilot propojuje praktické lékaře, onkology, psychology i specialisty na komunikaci. Cílem je zpřesnit screening, pacienty zbytečně nezatěžovat léčbou a ověřit, zda by hlavní roli v diagnostice nemohla hrát magnetická rezonance. Výsledky teď vědci vyhodnocují, hotovo by mělo být do konce roku. Marek Hensel, Český rozhlas.

0: To byla Tina Turner v 6.47.
1: Počasí.
0: A už je s námi meteoroložka Jitka Kučerová. Dobrý den vám přeji.
2: Dobré ráno.
0: Jaké máme ráno na Vysočině?
2: Ráno už je zatažené, také se objevují nějaké takové drobnější srážky, slabší, je to takové rozpadající se, řekněme, pásmo, které během ranních hodin přecházelo nebo přechází Vysočinu tak zhruba od jihozápadu. Teď asi sem tam kapka hlavně na jihovýchodě nebo severovýchodě Vysočiny, jinde beze srážek. Teploty jsou momentálně nejčastěji kolem 15-14 stupňů, ale třeba na některých místech v těch teplejších polohách Vysočiny, anebo taky třeba nahoře ve Žďárských vrších je i skoro 17 stupňů a vítr fouká slabý zatím a směry má západního západní.
0: Jitko, jak moc dnes bude pršet?
2: Celkem by pršet mělo, nebo postupně těch srážek bude zhruba v poledních a potom ještě odpoledních hodinách od západu až jihozápadu přibývat. Měly by se tedy postupně v průběhu tady této denní doby objevovat na celém území. Mohou být potom i intenzivnější. Tady ta první várka srážek ráno dopoledne je spíš taková slabší občasné zapršení, řekněme, a tedy v poledne, odpoledne od západu jihozápadu přibývání. Ty srážky mohou být ty odpolední takové intenzivnější i s lokálními bouřkami. K večeru pak by měly zase znovu částečně ubývat. Teploty dnes nejvyšší, vypadá to, že by měly být dosahovány spíš už kolem poledne, 20 až 23 stupňů, jihovýchod, východ kraje, tam ještě trochu teplej, místy kolem 24, no a vítr dnes slabý, západní až jihozápadní, odpoledne se bude měnit na mírný, severozápadní v nějakých těch bouřkách, anebo obecně při přechodu fronty, která vlastně to počasí dnešní bude způsobovat, bude přechodně zesilovat.
0: A jak vypadá předpověď na zítřek?
2: Noci zítřek bude mít zataženou oblohu, ta bude doprovázena občasným deštěm, takže chvílemi někde může pršet více, méně, chvílemi ty srážky mohou ustávat. Teploty zítra výrazně nižší než dnes, už 13 až 16 stupňů maxima, ráno 13 až 10 stupňů a vítr bude foukat zítra slabý proměnlivý, potom někdy později odpoledne a hlavně večer mírný severních směrů.
0: To předpovídá meteoroložka Jitka Kučerová, díky a naslyšenou.
2: Také děkuji, naslyšenou.
1: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.
3: Rád bych si koupil cukrovou

0: zabýváš?
1: Jardo, řekni fór.
2: No tak jeden od doktora. Takhle mladá žena u zubaře, jo. Prosím vás, pane doktore, mě bolí šestka tady vpravo dole. No tak se posaďte, otevřte ústa. No to je maličko, to je jenom ulomený kousek plomby. A pane doktore, to mi budete jako vrtat? No pochopitelně to se musí vyvrtat, vyčistit a zaplombovat. Ježíš, pane doktore, já se vrtání hrozně bojím. To já bych snad radši rodila. Mladá paní, tak to se ale musíte rychle rozhodnout. Víte, abych věděl, jak mám to křeslo nastavit.
1: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: To byl Michal Tučný, písnička Medicine Man po zprávách Karel Zicha Paráda.
1: 7 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Obyvatelé Nové Vsi u Světlé na Havlíčkobrodsku čekají 2 sezóny uzavírek hlavního tahu. Politici vládní koalice projednají možné změny ve financování veřejnoprávních médií. Na schůzku míří i generální ředitelé Českého rozhlasu a České televize. Boje mezi Izraelem a Íránem prozatím skončily. V Izraeli se znovu otevírají školy. Dnešní den bude zatažený a s deštěm. Naměříme maximálně 23 stupňů. Zprávy s Tomášem Kolátorem, dobré ráno. Až desítky kilometrů navíc teď ujedou řidiči na trase mezi Světlou nad Sázavou a Havlíčkovým Brodem. Důvodem je uzavírka mezi Novou Vsí a Světlou. Oficiální objížďka pro osobní vozy měří 14 kilometrů, pro nákladní dopravu trojnásobek. Nejvíce se oprava vozovky dotýká samotných obyvatel Nové Vsi, kteří do Světlé denně dojíždí. Příští rok navíc bude z obce uzavřená pro změnu silnice na Havlíčkův Brod. Pokračuje náměstek hejtmana ze SocDem Vladimír Novotný.
4: Je to komplikace určitě pro Novou Ves jednoznačně, ale pokud to vydrží, tak to zase bude spravené na nějakou dobu, ale 2 roky tam ta komplikace rozhodně pro ně bude, ať už teď na Světlou, anebo později potom zase na Havlíčkův Brod.
3: Těžká doprava objíždí uzavírku přes Kámen a Ledeč nad Sázavou. Koaliční politici dnes projednají chystané změny ve financování Českého rozhlasu a České televize. Na úřadu vlády o tom budou jednat i s generálními řediteli obou médií. Český rozhlas i Česká televize by měly podle vlády od nového roku dostávat peníze ze státního rozpočtu. Ještě předtím by ale měla začít platit poslanecká novela, která televizní a rozhlasové poplatky odpustí například části seniorů nebo některým firmám. Podle generálního ředitele Českého rozhlasu René Zavorala by ale taková změna rozhlas připravila o 250 až 300 milionů korun na ročním příjmu.
5: My se nevymezujeme vůči tomu samotnému osvobození seniorů, to znamená, kterým je 75 plus a žijí samostatně v nějaké domácnosti, protože samozřejmě je to vlastně pochopitelné do jisté míry, ale chybí tady kompenzace toho výpadku. A kdyby byl tento výpadek kompenzován ze strany státu, tak možná i ten návrh může být i třeba k diskusi, ale ta kompenzace tam není.
3: Česká televize by mohla přijít ročně o více než miliardu. Obě média se změnami dlouhodobě nesouhlasí a chtějí zachovat současný systém financování prostřednictvím televizních a rozhlasových poplatků. Po pondělních íránských úderech se v Izraeli znovu otevírají školy. Premiér Benjamin Netanyahu odvolal plánovanou velkou odvetu proti Teheránu a boje v tuto chvíli ustaly. Sklidnění situace předcházelo několik telefonátů mezi americkým prezidentem Trumpem a izraelským premiérem Netanyahuem. Izrael ale hrozí obnovením bojů v případě, že na něj zamíří další rakety.
6: Izraelská armáda oznámila sestřelení dronu nad letoviskem Eilat. Přilétal ze směru od Jemenu a vyslali ho pro iránští jemenští husijové. Jemenští povstalci se podíleli i na pondělním iránském raketovém útoku na Izrael. Sami vypálili 2 balistické střely. Podle izraelského 12. televizního kanálu byl pondělní telefonát amerického prezidenta Donalda Trumpa izraelskému premiérovi Benjaminu Netanyahuovi vypjatý. Trump údajně pohrozil, že pokud bude Izrael boje s Íránem stupňovat, zůstane ve válce sám bez americké pomoci. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Český rozhlas.
2: Sport.
3: Basketbalisté Pardubic porazili doma ve finále nejvyšší české ligy Nymburk 101-100 a stav série srovnali na 2-2 na zápasy. Nymburk získal titul ve 20 z posledních 21 dohraných sezon. Pardubice jsou v českém finále poprvé. 5. utkání série na 4 vítězné je v plánu ve čtvrtek na palubovce Nymburka.
2: Počasí.
3: V Humpolci mají 16 stupňů, v Hubenově nebo Náměšti nad Oslavou 17. Dnes očekáváme velkou oblačnost a od jeho západu postupně deštivo. Odpoledne přehánky budou intenzivnější a místy se objeví i bouřky. Na večer a v noci se situace uklidní. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Jeďte opatrně ze Stonařová na Dlouhou Brtnici, na vozovce je tam sražená zvěř.
2: Zelená vlna Známe lepší cestu.
0: 7.05, přejeme dobrý den v úterý 9. června. Majitelé psů budou mít novou povinnost. Svá zvířata budou muset zapsat do centrální evidence psů. Kolik času na to máte, kde zápis provedete, to všechno vám ve své reportáži po 7:45 prozradí Veronika Bartes-Vohradíková.
2: Dobré ráno s Robinem Šalamounem.

0: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Na to vše odpovíme v dnešní velké radioporadně, kterou na Českém rozhlasu Vysočina odvysíláme mezi 10. až 12. hodinou. Můžete se i vy ptát přes web radioporadna.cz, popřípadě můžete použít telefonní záznamník s číslem 221 553 780, ještě jednou to číslo, 221 553 780. Odborníci budou odpovídat na vaše dotazy, jak už jsem říkal, mezi 10. až 12. hodinou. Přijdou Petr Waldmann, ředitel Státního fondu životního prostředí České republiky, a taky Michal Čejka, odborný poradce z Centra pasivního domu.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Dobrý den, je úterý 9. června, svátek mají ženy upevňující slávu Stanislavy. A tady je Petr Jungmann. Továrna ČKD ve Vysočanech, které se říká Kolbenka, slaví dnes 130 let od svého založení. Jejím zakladatelem byl právě 9. června 1896 český průmyslník a vynálezce Emil Kolben. Ten zakoupil prázdný pozemek nedaleko vlakového nádraží. Původní továrnu tvořila v počátcích jen malá dřevěná strojní dílna s 25 zaměstnanci a jedna administrativní budova. V dobách největšího rozmachu byla ČKD světově uznávaným závodem. Fotbalové mistrovství světa v Německu bylo zahájeno před 20 lety v roce 2006. Naši po porážce od Ghany a Itálie nepostoupili ani ze základní skupiny.
3: Tak to musíme vzít. Sláva postupujícím, čest vyřazeným.
2: Světovými šampiony se v Německu staly Italové. Před 5 lety zemřela Popelka.
4: Šaty s vlečkou, stříbrem vyšívané.
2: Libuše Šafránková.
4: Ale princezna to není, jasný pane.
2: Bylo jí 68. Marty McFly z trilogie Návrat do budoucnosti má dneska 65.
5: Doktore, já jsem z budoucnosti. Dostal jsem se sem pomocí stroje času, který jste vynalezl.
2: Kanadský herec Michael J. Fox, který se už léta pere s Parkinsonovou nemocí. Před 45 lety se v Jeruzalémě narodila jako Natalie Herschlag, jedna z nejkrásnějších hereček Hollywoodu, nositelka Oscara za film Černá labuť, Natalie Portman. A já přeju pěkný den.

0: Tady je Český rozhlas Vysočina, přejeme všem nádherné úterní ráno v 7 hodin 19 minut.
1: Počasí.
0: V Jihlavě teď máte 14, ve Velkém Meziříčí 15, v Bystřici nad Pernštejnem 16 a v Třebíči 17 stupňů Celsia. Na Vysočině dnes čekáme velkou oblačnost, od jeho západu postupně deštivo. Odpoledne přeháníky intenzivnější, místy se mohou objevit i bouřky. Na večer a v noci se situace uklidní, teploty se dnes dostanou na 20 až 23 stupňů Celsia. Tolik počasí, za chvíli jsme na Slovensku u kapely No Name. Děkujem, že jsi.
1: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
1: Český rozhlas Vysočina.

0: To byla skupina No Name v Dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina 7 minut před 7:30. 6,5 roku po zavedení povinného čipování psů připravuje vláda spuštění jejich státní centrální evidence. Ostrý provoz má začít 1. července. Majitelé budou muset zvíře zaregistrovat u svého veterináře při přeočkování proti vzteklině, které je povinné každé 3 roky, nebo při čipování štěněte. K zápisu budou muset znovu i majitelé, kteří už psa v minulosti nechali zavést do městských nebo komerčních registrů.
1: K noze jdeme.
2: Lucie Přikrylová, venčí v jihlavské čtvrti na Skalce, 3 fenky, plemene Shiba Inu.
3: Dani, Agi, Abby, holky.
2: O spuštění centrální evidenci psů slyší poprvé.
3: Nevím, že je nějaký nový, vím, že dřív byly dobrovolní registry, tam jsme asi ve 2 nebo ve 3 v nějakých, ale o povinném jsem zatím neslyšela.
2: Pokud člověk svého psa nezaeviduje, tak tam hrozí pokuta až 300 tisíc. Máte 3 psy, to by bylo téměř 1 000 000.
3: No, tak to by bylo skoro likvidační. Určitě si o tom zjistím informace a zaregistrujeme psy.
4: Je to Sandy, francouzský buldoček, 2,5měsíční fenečka.
2: Paní Šárka sedí se štěnětem na klíně v čekárně veterinární ordinace. Ze zavedení centrální evidence psů má smíšené pocity.
4: Nemůžou nejdřív udělat Z a pak A, jo, jako myslím tím čipování, a pak za 5 let udělat teprve nějaký registr. Mezi tím raky majitelů se vlastně registrovalo do těch soukromých registrů, zaplatili si tam a teďka mají zase znovu platit. Je to takový postavený na hlavu.
2: Podle mluvčího ministerstva zemědělství Vojtěcha Bílého zpoždění systému zavinila digitalizace státní správy. Evidence psů musí být součástí e-governmentu, což v původním záměru nebylo. Stávajících databází, včetně soukromých, se ale nový registr nedotkne, vysvětluje Vojtěch Bílý.
5: Nicméně evidence psa v jiném registru nenahrazuje povinnost registrace psa v systému centrální evidence psů. Informace z jiných registrů se nebudou překlápět do centrální evidence psů.
2: Do evidence budou psy zapisovat veterináři. Nová povinnost v nich vzbuzuje obavy, přiznává prezidentka Komory veterinárních lékařů Petra Šinová.
6: Pro veterinární lékaře to bude znamenat velkou časovou zátěž. Už nyní se setkáváme s poměrně vysokou agresivitou chovatelů, ale veterinární lékař byla alternativa vůči zápisům na krajské veterinární správě nebo na obci.
2: Cílem evidence je podle ministerstva zemědělství získat ucelený přehled informací o chovaných psech a jejich majitelích, včetně kontaktů pro snazší identifikaci při ztrátě, závažném onemocnění nebo úhynu zvířete. Z Jihlavy Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádi.

0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Santiniho stezka nově propojí stavby barokního architekta Jana Blaže Santiniho Eichla na Žďársku. Měří okolo 40 kilometrů. Lidé na ní budou moct o letních prázdninách na jednu vstupenku navštívit kostel na Zelené hoře a baziliku na zámku ve Žďáře nad Sázavou a kostel svatého Václava ve Zvoli a svatých Petra a Pavla v Bobrové. K soudu v kauze Dozimetr dnes přijde vypovídat pražský zastupitel Adam Scheidner z Hnutí Praha sobě. V případu bude vystupovat jako svědek, vypovídat má dva dny. Scheidner podal jako náměstek pro dopravu v kauze trestní oznámení před 5 lety. Případ se týká údajného ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku a na magistrátu hlavního města. Prezident Petr Pavel dnes na Hradě přijme ministra zemědělství Martina Šebestiána za SPD. Jednat mají o evropských zemědělských dotacích, změnách předkupního práva k zemědělské půdě a taky o dopadech sucha. Dotace právě řeší i Evropská komise. Ta už dřív potvrdila, že české úřady můžou obnovit dotace firmám z holdingu Agrofert. Unie peníze ale zatím neproplatí. Musí nejdřív prověřit možný střet zájmu. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD se v Berlíně setká se svým německým protějškem Borisem Pistoriusem. Jednat spolu mají o bezpečnosti, Severoatlantické alianci, podpoře Ukrajiny nebo o obranné spolupráci. Tenistka Karolína Plíšková vstoupila do travnaté sezóny úspěšně. V prvním kole turnaje v londýnském Queen's Clubu zdolala Američanku Kesslerovou 2-1 na sety. V tom dalším čeká českou reprezentantku světová devítka, Kanaďanka Boková. V Pelhřimově je 17 stupňů, v Bystřici nad Pernštejnem nebo Telči 16. Dnes očekáváme velkou oblačnost a od jeho západu postupně deštivo. Odpoledne přehánky budou intenzivnější a místy se objeví i bouřky. Na večer a v noci se situace uklidní. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Neprojedete Hojanovicemi na Pelhřimovsku. Práce a opravy vozovky tam potrvají až téměř do konce června.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 7 hodina 33. minuta. Zase

0: Dospívala Marika Gombitová v 7.39 za chvíli, Ilona Čáková, Natalí nebo Petr Spálený s obyčejnou ženou. Teď s námi na Českém rozhlasu Vysočina bude Martin Písařík. V dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, se zaměří na křížovky, tak pokud je máte rádi, rádi je luštíte, tak my teď rozebereme jejich historii. Tak Martin Písařík má slovo právě teď.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že křížovka fascinuje lidstvo už od antiky? Její novodobá historie je ale opředena několika legendami. Jedna z nich

0: Živý zápas s tajenkou, jenž ho zničil na duchu i na těle. Zatímco běžní luštitelé nad políčky tráví hodiny, tvůrci jako Roger F. Squires zasvětili křížovkám celý život. Do Guinnessovy knihy rekordů se zapsal neuvěřitelnými 77 tisíci uveřejněnými úlohami. Křížovka tak zůstává nadčasovým soubojem s vlastní slovní zásobou, který baví svět už dlouhá léta.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Dospíval Elton John ve 7:45. Za chvíli s námi budou makovičky. Dnes makovičky budou obdivovat profesi, kterou jsme ve školce chtěli dělat asi všichni. Budou obdivovat popeláře.
1: Počasí.
0: Je úterý, je 9. června, dnes čekáme na Vysočině velkou oblačnost, od jeho západu postupně déšť, odpoledne přehánky budou intenzivnější, místy se objeví i bouřky. Na večer a v noci se má situace uklidnit, odpolední teploty budou mezi 20 až 23 stupni C.

0: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
1: Myslíte, že vám s chytrým mobilem musí pomáhat jen vnoučata? Kde pak? Užitečné informace k cestám za letními výlety. O tom, kde ušetřit díky aplikacím nebo kde se dobře najíst, vám ukáže šikovná seniorka z Polničky. A poslechneme si pěvecké i hudební talenty z Humpolecké základní umělecké školy, která letos slaví osmdesátiny.
0: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Ilona Čáková a Natálie v 7.50, teď už jsou s námi Makovičky.
1: Makovičky.
2: Kam vozí popeláři odpadky?
3: Na skládku.
4: Tam je bordel, zkrátka, a pak to rozkládej do takovou stavačku. Můžeš to dát i do sběrného dvou ty odpadky a pak tam z toho udělají nový věci.
5: Skládka je taková velká hromada a tam to buď zpracují a bude z toho něco novýho, anebo se to spálí.
6: Skládka je taková největší hromada odpadku, jako třeba panelák.
7: Dávají to navíc hromadu, aby to nebylo velký a ty stroje by tam nedošáhly.
2: Vozí popeláři všechny odpadky dohromady?
8: Když máš sklo, tak tam dáš sklo. Já mám před domem dvě modrý. Do té zelené se hází barevný sklo a do té modré se hází papír. Ještě je žlutá a do té černé se hází kapesničky.
9: Do žluté patří plast.
10: Ještě je červená popelnice a tam se dávají baterky.
11: Až je hnědá popelnice, kde se dávají zbytky.
0: Další písničku z Českého rozhlasu Vysočina pošleme všem popelářům.

v Porsche. Mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

písničky, které nestárnou. Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Proč se v Česku tak daří internetovým podvodníkům s láskou? Nový publicistický pořad Rozpleteno, lov na osamělá srdce. ČT2. Strhující příběh fotbalové hvězdy. O splněném snu slavného českého fotbalisty v dokumentu Jan Koller, příběh obyčejného kluka. A ČT Art. Portrét geniálního a neskrotného malíře v premiérovém dokumentárním cyklu Picasso. Úterní večer s Českou televizí.
1: Osm hodin.
2: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: Do centrální evidence psů budou zvířata registrovat místo úředníků veterináři. Kvůli akceleračním zónám přišlo na Ministerstvo pro místní rozvoj přes 8 000 připomínek. Aleš Svoboda by měl příští léto letět jako první Čech na mezinárodní vesmírnou stanici. Dnešní den bude zatažený a s deštěm. Naměříme maximálně 23 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá a dobré úterní ráno přeje Tomáš Kolátor. Spuštění centrální evidence psů plánuje Ministerstvo zemědělství. Registrace zvířat by měla být možná od 1. července. Databáze bude obsahovat identifikační údaje zvířete a informace o majiteli. Ministerstvo zemědělství tak chce předejít nelegálnímu obchodování se psy a efektivněji řešit vrácení ztracených zvířat majitelům. Registrace bude placená a provádět ji budou veterináři. Pokračuje prezidentka Komory veterinárních lékařů České republiky Petra Šinová.
3: Pro veterinární lékaře to bude znamenat velkou časovou zátěž. Už nyní se setkáváme s poměrně vysokou agresivitou chovatelů, ale veterinární lékař byla alternativa vůči zápisům na krajské veterinární správě nebo na obci. A je to za mě varianta, která nejvíce pomůže chovatelům samotným.
1: Lidé budou muset registrovat zvíře při přeočkování na vzteklinu, které je povinné jednou za 3 roky, nebo při čipování štěněte. Přes 8 000 připomínek přišlo na Ministerstvo pro místní rozvoj k akceleračním zónám. Ty navrhne stát a má jich být necelá stovka po celé republice. Na nich by šlo zrychleně a snáze povolovat stavbu větrných a solárních elektráren. Investor by například nemusel vypracovat posudek vlivu na životní prostředí. Mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj Veronika Lukášová Českému rozhlasu řekla, že i když termín pro podání připomínek vypršel, lidé je posílají dál.
4: Spektrum připomínek je pestré, od nesouhlasu s rozvojem zdrojů obnovitelné energie obecně, přes zásahy do krajinného rázu, nesouhlas s blízkostí navrhované akcelerační oblasti do bydliště daného občana, až po obavy ze zdravotních rizik vyvolaných případnou výstavbou zdrojů v akcelerační oblasti.
1: Český armádní pilot a záložní astronaut Aleš Svoboda by měl příští rok v létě zamířit na mezinárodní vesmírnou stanici ISS. Evropská kosmická agentura dnes podepsala dohodu, která Česku zajišťuje místo pilota na připravované komerční misi.
5: Posádku musí ještě schválit panel všech 5 mezinárodních partnerů ISS, popisuje budoucí český astronaut Aleš Svoboda.
6: Ta posádka je 4členná. Minulý týden Francie oznámila podobný krok ze společností VAST, takže ještě je potřeba tu posádku doplnit na ten finální počet a pak celá ta posádka půjde na mezinárodní panel vedený NASA, který by tu posádku v ideálním případě měl schválit.
5: Aleš Svoboda by se měl stát naším druhým astronautem v historii po Vladimíru Remkovi a zároveň prvním Čechem, který zamíří na Národní kosmickou stanici ISS. Pokud vše půjde podle plánu, posádka odstartuje příští rok v létě na raketě Falcon 9 společnosti SpaceX. Karolína Burdová, Český rozhlas. Sport.
1: Česká fotbalová reprezentace se v Texasu připravuje na úvodní zápas mistrovství světa. Hrát bude proti Jižní Koreji v mexické Guadalajaře, která leží v nadmořské výšce 1566 metrů. V takových podmínkách se jinak chová míč, o kterém víc mluví brankář národního týmu Lukáš Horníček.
7: Dobře se chytá, když je větší vlhkost nebo víc prší, tak samozřejmě takový je víc nevyzpytatelný, ale na něm vidět, že dobře lítá, kdykoliv ho trefíme jako přímo na artem nebo cokoliv, tak jako je možný, že vážně poletí daleko. Do toho ty střely určitě jsou i budou rychlejší ještě s tou vyšší nadmořskou výškou.
1: Utkání Česko-Jižní Korea se odehraje v pátek ráno.
2: Počasí.
1: Ve Žďáře nad Sázavou je 15 stupňů, v Moravských Budějovicích a Černovicích 17. Dnes očekáváme velkou oblačnost a od jeho západu postupně deštivo. Odpoledne přehánky budou intenzivnější a místy se objeví i bouřky. Na večer a v noci se situace uklidní. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Jeďte opatrně z Jaroměřic nad Rokytnou na Blatnice, stala se tam nehoda motorky se zvěří.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Místo 2 kilometrů 20, případně cesta v lese. Takové alternativy teď mají řidiči, kteří musí objet opravovaný úsek mezi Novou Vsí a Světlou nad Sázavou. Takže dopravě se budeme věnovat i po 8:45. Zůstaňte s Českým rozhlasem Vysočina, s rádiem vašeho kraje. Máme 5 minut po 8. hodině.
2: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina a Robinem Šalamounem.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina jsou se mnou pánové David Drahoš a Ladislav Apfeltáler. Přeji vám hezké ráno.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Prozraďte, co se bude konat 13. června ve Věžnici u Polné.
1: Tak proběhne tam benefiční festival, pátý roční, koncerty u jezu, na kterém vystoupí řada známých interpretů z oblasti folku, bluegrassu a country hudby.
0: A jaké interprety se letos můžeme těšit?
2: Tak můžeme se těšit na samé známé interprety. Je to Epidemie, Vokobere, Pacific, Samson a jeho parta, Alenka Slabá s triolou.
0: V kolik hodin startujete?
1: Akce začne v 15 hodin, kdy uvítáme první kapelu, tedy zmiňovanou Epidemii, a víceméně ten program bude trvat až do půlnoční hodin.
0: Co atmosféra? Jaká atmosféra na koncertech u jezu panuje?
2: Já myslím, že jedinečná, taková přátelská, uvolněná, a jsme za to rádi. Hodně jsme stáli o to, aby se ta atmosféra z těch prvních ročníků udržela furt, a myslím si, že to furt platí.
0: Je to benefiční koncert. Prozraďte prosím, komu věnujete peníze?
1: Celé vstupné, vybrané od návštěvníků, bude věnováno na transparentní účet Nadačního fondu dětské onkologie Krtek při fakultní nemocnici v Brně, a ta tuto částku jako minulé ročníky použije na personalizovanou péči, to znamená na vývoj a nákup léku pro onkologicky nemocné dětské pacienty.
0: Proč jste se vybrali zrovna Nadační fond Krtek?
1: Protože si myslíme, že to je zrovna ta záležitost, kde chybí v určitých oblastech finance, a právě zkrátka dobře víme, že 10 až 15 dětí ročně potřebuje zdroje mimo systém, aby se dokázali, nebo měli šanci uzdravit. Tu částku budeme předávat zástupcům nadace před vystoupením poslední kapely na pódiu.
0: Kolik peněz se podle vás podaří vybrat? Máte nějaký tip? Máte nějaký cíl?
2: Tak naším velkým snem je atakovat hranici 500 000. Loni to bylo necelých 300 tisíc přímo z toho koncertu u jezu. Takže uvidíme, jestli to bude hned letos, ale cíle máme takovéhle.
0: David Drahoš a Ladislav Apfeltáler zvali na koncerty u jezu. Uskuteční se 13. června ve Věžnici u Polné. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou a děkujeme.
2: No, děkujeme, naslyšenou.

0: 8 hodina 19. minuta byla s námi Iveta Bartošová, za chvíli Kateřina Marie Tichá Plamen anebo Marie Rotrová a štěstí.
1: Počasí.
0: Je před námi rychlá předpověď počasí, ta podrobná zhruba za 25 minut. Na Vysočině dnes čekáme velkou oblačnost, od jeho západu postupně deštivo. Odpoledne přehánky mají být intenzivnější, místy se objeví i bouřky. Na večer a v noci se situace uklidní. Teploty budou mezi 20 až 23 stupni Celsia.
1: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen, každý všední den, od 16 hodin v našem vysílání.

0: Plamen a Kateřina Marie Tichá na Českém rozhlasu Vysočina 7 minut před 8:30. Silnice mezi Světlou nad Sázavou a Havlíčkovým Brodem je už týden uzavřená. Řidiči neprojedou úsekem od Nové Vsi do Světlé. Zatímco pro vozidla nad 3,5 tuny platí desítky kilometrů dlouhá objízdná trasa přes silnice první třídy u obce Kámen, řidiči osobních hledají způsoby, jak zhruba 2 kilometry dlouhou uzavírku objet bez nutnosti absolvovat 14 kilometrů dlouhou oficiální trasu.
1: Dostat se z Nové Vsi u Světlé do Světlé nad Sázavou jde teď mnoha cestami, jen ne po té nejkratší. Hlavní silnice je totiž mezi obcí a městem uzavřená.
2: Já tady znám celý život, takže vlastně já to vemu na tadyhle okolo rybníka a jsem pod sklárnama se vysvětlí.
1: Takže nějaká místní zkratka, dejme tomu.
2: Tak.
1: Popisuje pan František, že místní teď volí různé zkratky, aby si nemuseli zajíždět kilometry navíc. Podle pana Ladislava nejsou ale zrovna pohodlné, volí proto delší objížďky.
3: Jezdíme přes Lipnici, takže místo 2 kilometrů, tak 20.
1: Já jsem po cestě ze Světlé nad Sázavou do Nové Vsi využila oficiální objízdnou trasu přes Pohleď, Olešnici a Okrouhlici. Ta podle pana Ladislava ale také není úplně bezproblémová.
3: To jsem měl předevčírem a tam jsem potkal kamion a potkal jsem tam ještě autobus v lese, takže jsem 100 metrů couval. Tak teďkom jsem dneska ráno jel přes Lipnici, tam je to široký normálně.
1: Prodloužené trasy do Světlé ale budou muset lidé využívat až do konce října. Dělníci silnici kompletně rekonstruují, pokračuje náměstek hejtmana kraje Vysočina ze SOCDEM Vladimír Novotný.
4: Ta silnice už je opravdu jako ve zdevastovaném stavu, pokud to tam někdo zná, tak ví, že opravdu je ta oprava nutná. Proto jsme naplánovali vlastně opravu od Světlé až vlastně po Dobrou. Ale vzhledem k tomu, jak je to komplikované, tak proto jsme zvolili vlastně dvě etapy.
1: Naráží Vladimír Novotný na fakt, že objížďky čekají řidiče i v příštím roce. Tentokrát od Nové Vsi u Světlé směrem na Havlíčkův Brod. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Havlíčkobrodsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Amatéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Já jsem teď nastoupil do posypové multikády, pojedeme se podívat po Telči.
2: Teď přejíždíme po silnici a za chvíličku odbočíme na městskou komunikaci.
1: Z Telče Milan Soldán, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
3: Maškar prochází kolem všech domů v Lipnici nad Sázavou a prakticky u každého se zastaví, promluví s místními obyvateli, kteří pro ně už většinou mají připravené i nějaké občerstvení a samozřejmě příspěvek pro hasiče. Z Lipnice nad Sázavou, Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina, žijeme tu s vámi.
4: Půl deváté.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
4: Santiniho stezka nově propojí stavby barokního architekta Jana Blaže Santiniho Eichla na Žďársku. Měří okolo 40 kilometrů. Lidé na ní budou moct o letních prázdninách na jednu vstupenku navštívit kostel na Zelené hoře a baziliku na zámku ve Žďáře nad Sázavou a kostel svatého Václava ve Zvoli a svatých Petra a Pavla v Bobrové. Na preventivní vyšetření rakoviny prsu už nebude od 1. července potřeba žádanka. Screeningová centra objednají ženy starší 45 let i bez doporučení od praktického lékaře nebo gynekologa. Podle mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívové by to mělo pomoct ženám, které potřebují vyšetření řešit co nejrychleji. Přebytek českého zahraničního obchodu v dubnu meziročně kleslo o 11,5 miliardy korun. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Bilance mezi dovozem a vývozem skončila za čtvrtý měsíc v přebytku 6 miliard a 800 milionů korun. Pozitivně se do toho promítl obchod se stroji a taky s ropou a zemním plynem. Negativně se do výsledků propsal obchod s koksem a rafinovanými ropnými produkty. V parku 360 na letišti v Hradci Králové zítra začne pětidenní hudební festival Rock for People. Denně pořadatelé očekávají příjezd až 50 tisíc návštěvníků z Česka i ze zahraničí. Policie proto už dnes posílí dopravní hlídky nejen v okolí letiště, ale i na příjezdových trasách. Řidiči musí počítat i s namátkovými kontrolami. Basketbalisté New York Knicks ve finálové sérii NBA poprvé prohráli. San Antonio podlehli 111-115 a vedou tak už jen 2-1 na zápasy. New Yorkský klub sahá po prvním titulu od roku 1973. San Antonio naposledy trofej získalo v roce 2014. Příště proti sobě týmy nastoupí v noci ze středy na čtvrtek našeho času. A přidáme počasí, v Třebíči je teď 19 stupňů, ve Vatíně nebo počátkách 17. Dnes očekáváme velkou oblačnost a od jeho západu postupně deštivo. Odpoledne přehánky budou intenzivnější a místy se objeví i bouřky. Na večer a v noci se situace uklidní. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
4: Jeďte pomalu z Jaroměřic nad Rokytnou při výjezdu na Moravské Budějovice. Stala se tam nehoda motorky se zvěří.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Je tady někdo, kdo by chtěl jít zdarma na nový český film Nečekané léto do jihlavského Cinestaru na promítání pro seniory? Pokud ano, poslouchejte Český rozhlas Vysočina i po této písničce. Je 8.33. Zdraví vás, Robin Šalamoun.

0: Leona Machálková, Dej zpátky čas. Přejeme vám všem krásné úterní ráno. Máme pro vás tip program na čtvrteční dopoledne. Můžete navštívit jihlavský Cinestar. Toto kino bude pořádat projekci pro seniory. Ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne je na programu nový český film Nečekané léto. Hlavní roli tam hraje Barbora Poláková. Pokud ještě k tomu milujete kempování, tak je tento film určen právě pro vás. Jestli chcete jít ještě s někým zdarma, bylo vám 60 a více let, tak mi teď na číslo 22 155 49 99 zavolejte název tohoto filmu, této komedie.
1: Já jsem Tuček, pane profesore.
2: Ano. Hliník je stále nepřítomen.
3: Hliník se odstěval do Humpolce.
2: To mě nezajímá, kde je. To ať si pak vyřídí, s kolik utřídím. Já mu píši nepřítomen.
4: Český rozhlas Vysočina. Písničky, které nestárnou.
0: Pro jistotu ještě jednou připomínám telefonní číslo 22 155 49 99.

0: Ček, pane profesore.
1: Ano, Hliník je stále nepřítomen.
2: Hliník se odstěval do Humpolce.
1: To mě nezajímá, kde je. To ať si pak vyřídí s kolegou Třídním. Já mu píši nepřítomen.
3: Přítomna je ale paní Lenka z Jihlavska. Přeji vám hezké ráno.
4: Dobrý den.
3: Tak my jsme dnes ráno poznávali tento český film, tuto českou komedii. Jaký je její název?
4: Marečku, podejte mi pero.
3: Samozřejmě. A že to dnes bylo jednoduché?
4: Bylo.
3: Bylo, já si myslím. Včera trošku dali zabrat samotáři, ale dneska jsme to všechno zvládli, tak vyhrává.

0: To byla irská skupina Cranberries v Dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Za chvíli Dalibor Janda, Kde jsi? A nebo Tomáš Klus a dokola.
1: Počasí.
0: A v Dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina s námi meteoroložka Bára Kučerová. Dobrý den vám přeji.
2: Pěkné ráno.
0: A jaký bude úterní den v kraji Vysočina z pohledu počasí?
2: Ano.
0: A jaký bude úterní den v kraji Vysočina z pohledu počasí? Budeme plakat?
2: Dá se říct, že bychom asi plakat mohli, ale spíš bude plakat obloha než my,
0: ano.
2: To dešťově a spíše v odpoledních hodinách. Teď máme zatím zataženo, případně nějaké možná polojasno, takže nějakou proměnlivou oblačnost, teploty se pohybují většinou mezi 18 a 21 stupni Celsia a odpoledne ta oblačnost bude velká, také se postupně od západu až jihozápadu budou rozšiřovat, respektive přibývat přehánky nebo déšť a to na celé území. Ty srážky mohou být také intenzivnější a mohou se objevit i lokální bouřky a k večeru budou

0: Prášky částečně ubývat a maximální teploty ty dnes očekáváme už kolem poledne a mezi 20 a 23 stupni Celsia. Na jihovýchodě kraje mohou být i k 24 stupňům Celsia, takže dnes spíše zatažený den a také trošičku chladnější než ten včerejší.
1: Jak vypadá předpověď na zítřek, na středu?
0: A středa zůstane zatažená a deštivá. A ten déšť se bude vyskytovat spíše občas a četnější srážky by pak měly přicházet na celé území až k večeru a v první části noci na čtvrtek. Zítřejší maximální teploty budou nižší než ty dnešní, 13 až 16 stupňů Celsia a ten zatažený zítřek bude navazovat také na zataženou noc, která bude doprovázena občasným deštěm, takže nás čeká jich pár deštivých hodin.
1: A poprosím ještě o vyhlídky na čtvrtek.
0: Čtvrtek bude s velkou proměnlivou oblačností a bude zůstávat deštivo a ten den déšť bude vlastně protrháván tou proměnlivou oblačností, která se během dne bude vyskytovat a ten také se může déšť potom přeměňovat v přeháňky, případně se i ve čtvrtek mohou vyskytnout nějaké bouřky, čtvrteční maximální teploty mezi 16 a 20 stupni Celsia.
1: Předpovídá meteoroložka Bára Kučerová. Děkujeme a naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Loučí se Robin Šalamon, přeju vám hezké úterý. Zítra ráno s vámi bude vstávat Ivana Víznerová. Já se těším ve čtvrtek opět v 5.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Vládo, řekni fór.
1: No tak jeden od doktora. Takhle mladá žena u zubaře, jo. Prosím vás, pane doktore, mě bolí šestka tady vpravo dole. No tak se posaďte, otevřte ústa. No to je maličkost, to je jenom ulomený kousek plomby. A pane doktore, to mi budete jako vrtat? No pochopitelně to se musí vyvrtat, vyčistit a zaplombovat. Ježiš, pane doktore, já se vrtání hrozně bojím. To já bych snad radši rodila. Mladá paní, tak to se ale musíte rychle rozhodnout. Víte, abych věděl, jak mám to křeslo nastavit.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: dokola.
1: Český rozhlas Vysočina. Písničky, které nestárnou.
2: Kde se vlastně ukrývá a kam chodí spát?
1: Písničky, které nestárnou.
3: Málo mě zná, kdo o mě říká.
1: Písničky, které nestárnou. Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Devět hodin.
0: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: Řidiči hledají alternativní objížďky uzavřeného úseku u Světlé nad Sázavou. Většina pojišťoven v Česku přestala nabízet pojištění při cestě na Kubu. Pardubičtí basketbalisté srovnali stav finálové série s Nymburkem na 2-2 na zápasy. Dnešní den bude zatažený a s deštěm. Naměříme maximálně 23 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Možnosti, jak objet asi 2-kilometrovou uzavírku silnice mezi Novou Vsí a Světlou nad Sázavou, hledají tamní obyvatelé. Oficiální náhradní trasa měří asi 14 kilometrů. Uzavírka potrvá až do konce října a náhradní trasa pro osobní auta vede přes Okrouhlici, Olešnici a Pohleď.
2: Tady, když se potkají dvě auta v lese, tak se někde vyhnou, ale většinou to je jedno auto a tady o tom nikdo moc neví.
3: Popisuje pan František, že se dá cesta do Světlé nad Sázavou mimo oficiální objížďky zkrátit i přes různé místní trasy. Například pan Ladislav se jim vyhýbá, problém měl totiž i na oficiální objízdné trase.
4: Tam jsem potkal kamion a potkal jsem tam ještě autobus v lese, takže jsem 100 metrů couval.
3: Nyní tak uzavřený 2-kilometrový úsek mezi Novou Vsí a Světlou objíždí přes Lipnici nad Sázavou, kde jsou širší silnice. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
1: Turisty při cestě na Kubu teď většina pojišťoven v Česku nepojistí. Řídí se totiž doporučením ministerstva zahraničních věcí, které kvůli častým výpadkům elektřiny označilo Kubu za oblast se zvýšeným bezpečnostním rizikem. Krytí neposkytuje třeba Česká podnikatelská pojišťovna, Generali Česká pojišťovna nebo Unika. Pokračuje mluvčí České asociace pojišťoven Tomáš Pavlík.
5: Naprostá většina pojišťoven nedoporučuje na Kubu cestovat ani ji využívat jako transitní destinaci. Jestliže někdo na Kubu cestuje a jedná se přitom o dovolenou, musí počítat s tím, že rozsah a dostupnost asistenčních služeb mohou být omezené.
1: Nejméně 3 lidé zemřeli při ruském útoku na Charkovskou oblast na Ukrajině. Na Telegramu to uvedl regionální guvernér Oleh Siněhubov. Všechny oběti byly ve městě Čuhujiv. V Charkově utrpělo několik lidí zranění. Úder tam poškodil taky budovy a v okolí města způsobil požáry. Útok přišel v době, kdy se ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vracel do Kyjeva z londýnských jednání s lídry Velké Británie, Francie a Německa. Ti mimo jiné podpořili navrhovanou schůzku mezi ukrajinským a ruským prezidentem.
0: Sport.
1: Basketbalisté Pardubic vyhráli i druhé utkání finálové série nejvyšší české ligy. Východočeši porazili Nymburk 101-100 a srovnali stav série na 2-2 na zápasy. Pardubičtí přitom ještě půl sekundy před koncem prohrávali o 2 body. Rozhodující tříbodovou střelu vyslal těsně před klaxonem pardubický pivot Luboš Kovář, kterému se přitom v průběhu zápasu střelecky vůbec nedařilo.
6: Já sám nevím. Neuvěřitelný. Za první ta akce takhle vůbec neměla být, což je vlastně o to ještě vtipnější. Já celý zápas nic a nakonec dám takhle vítěznou střelu, takže samozřejmě štěstí, ale neuvěřitelný pocit.
0: Počasí.
1: V Jihlavě teploměry ukazují 16 stupňů, v Libici nad Doubravou a Černovicích 19. Dnes očekáváme velkou oblačnost a od jihozápadu postupně deštivo. Odpoledne přehánky budou intenzivnější a místy se objeví i bouřky. Na večer a v noci se situace uklidní. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na 78. kilometru dálnice D1 ve směru na Prahu stojí porouchané vozidlo. Jeďte úsekem s opatrností.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Krásné úterní. pondělní dopoledne v kalendáři 9. červen, 4 minuty po 9. hodině. Vás od mikrofonu zdraví Hela Dvořáková. Dneska má svátek Stáňa, tak Stáně rozhodně nezapomeňte popřát, dát něco hezkého, klidně i kytičku, abyste ji potěšili. A za pár minut další dobrota Dáši Kubíkové, tedy první dobrota dnešního dne. Nejzdravější tuky jsou, jak dobře víme, v rybách. A Dáša Kubíková myslí na naše zdraví a ví, že naše tělo rybí tuk potřebuje, a nejenom rybí tuk. A proto si dneska dáme recept, ve kterém si rybu připravíme. Ještě předtím nabízím Boniem nebo Marka Straceného.

0: dobroty Dáši Kubíkové.
1: O prázdninách zpívala skupina Boniem Holiday. No kdo by je nechtěl, ale už jsou na dosah ruky. Nebojte se, červenec je tu, co by dub. Navíc někteří na dovolenou odjíždějí už teď v červnu. Když jsme u té dovolené, tak určitě k dovolené u moře patří i ryby. No a tak Dášu Kubíkovou dneska napadlo, že by mohla zkombinovat rybí maso s luštěninami a taky letní zeleninou. A vůbec to není špatné, jak se dozvíme v dnešním tipu na oběd nebo klidně i večeři.
2: Rybí maso bývá krásně rychle hotové, zvláště to bílé, jaké má například aljašská treska. Pokud máme doma balení tresčích filetů, budeme určitě chtít, aby i zbytek oběda byl hotový rychle. Pořídíme si proto luštěniny v plechovce, nejlépe bílé jemné fazole. Práci nám ušetří také balení konzervovaných rajčat. Pokud by se vám ale chtělo pracovat s čerstvými rajčátky, která se pomocí horké vody spaří a každé z nich pak snadno oloupe, klidně se do toho pusťte. Prvním krokem ale bude zpracovat si cibuli a česnek. Jednu bílou cibuli nebo šalotku, ta je možná chuťově ještě lepší, nakrájíme a opečeme na olivovém oleji. Po chvíli přidáme na tenké plátky nakrájený česnek, zamícháme a přidáme rajčata. Konzervovaná, čerstvá, nebo může být i kombinace obojích. Promícháme, položíme na ně rybí filety a necháme 10 až 15 minut vařit pod pokličkou. Pak osolíme a opepříme a na řadu přijdou bílé fazole. Přidáme je k rybě a prohřejeme. Hotovou rybu podáváme pokapanou citronem, ozdobenou petrželkou a k ní čerstvý chléb, opečený toast nebo bagetku či předem připravené osmažené krutony na másle. Je to báječné letní jídlo, tak si dejte a dobrou chuť.
0: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.
1: Každý třetí obyvatel v Česku má psa. Vyplývá to z průzkumu Generali České pojišťovny. Nově musí všichni majitelé a chovatelé zvíře od léta povinně nahlásit do centrální evidence. K čemu je to dobré, nám za chvíli vysvětlí mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý. Počkejte si na jeho odpověď. Jakub Smolík, až se ti jednou bude zdát. Tak krásné úterní dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina. To vám přeje Hela Dvořáková.

0: Zakázané uvolnění a Michal Hrůza v 9 hodin 21 minut na vlnách Českého rozhlasu Vysočina. Ostrý provoz systému centrální evidence psů spouští od 1. července Komora veterinárních lékařů České republiky. Půjde o jedinou oficiální databázi v zemi. Do systému budou zvířata zapisovat veterináři. Podrobnosti teď probereme v dopoledním vysílání s mluvčím ministerstva zemědělství Vojtěchem Bílým. Dobré dopoledne.
1: Dobré ráno.
0: O jednotné evidenci psů se mluvilo už v roce 2020, kdy vstoupilo v platnost povinné čipování psů. Proč spuštění centrální evidence trvalo tak dlouho?
1: Tak tím hlavním důvodem zpoždění systému byla probíhající digitalizace státní správy. Oproti těm původním návrhům se ukázalo, že bude muset být součástí takzvaného e-governmentu. A to tedy zvýšilo výrazně oproti těm původním předpokladům nároky na propojenost s ostatními registry, například s registrem evidence obyvatel. A samozřejmě to zvýšilo také požadavky na kyberbezpečnost. Celá ta databáze musela projít procesem schvalování ministerstva vnitra a to jsou tedy ty hlavní důvody, proč to zpoždění vzniklo.
0: Řada měst ale mezi tím vytvořila vlastní databáze psů a vznikly komerční databáze. Co bude s nimi?
1: Je třeba říct, že ta centrální evidence psů je jediný státní registr, do kterého stanovuje zákon povinnost zaregistrovat se. Pokud jsou lidé a jich, respektive jejich pejsci registrováni v nějakém komerčním registru, tak samozřejmě tu možnost lidé mají nadále, nicméně tím nesplní tu zákonnou povinnost a skutečně centrální evidence psů bude tím zákonem stanovena jako jednotné místo, kde budou muset být zapsáni všichni psy.
0: Tak v tom případě, kdy a jak přesně musí lidé svého psa do nového registru zapsat? Co všechno bude databáze obsahovat a k čemu bude sloužit? A taky kolik za zápis majitele psů zaplatí?
1: Ten systém se spouští 1. července letošního roku, ale určitě to neznamená, že by majitelé psů museli okamžitě psa nechat někde registrovat. Ten systém je nastavený tak, že povinnost vznikne při nejbližší návštěvě veterinárního lékaře, nejpozději tedy při té povinné vakcinaci na vzteklinu. To znamená, ten náběh bude postupný zhruba 1 až 3 roky a lidé tak, jak půjdou na pravidelné kontroly nebo očkování se svým psem, tak tím veterinárním lékařem zároveň budou vyzváni, aby byl pes zaregistrován do té centrální evidence psů. V té databázi budou údaje samozřejmě jméno a trvalé bydliště chovatele, kontakt na něj, bude tam uvedeno pohlaví a rasa psa a také samozřejmě číslo čipu psa. Ty přínosy nebo důvody, proč centrální evidenci psů spouštíme, jsou jednoznačné. Je to především lepší dohledatelnost psů a jejich majitelů. To, co v dnešní době se bohužel někdy stává, že je nalezen nějaký zatoulaný pes a nejsme schopni v rychlé době sehnat a kontaktovat jeho majitele, aby se mohl navrátit, tak to by tímto mělo být odstraněno. A pokud jde o ty poplatky za zavedení psa do evidence, tak zákony nijak nestanovuje. Bude to na každém veterinárním lékaři, ale budou to, řekněme, nižší 100 koruny.
0: Tady možná ještě doplním nebo položím doplňující otázku. Pokud už můj pes má čip z komerční databáze, musí se znovu přečipovat nebo si jenom přehrají čísla?
1: Určitě nevznikne nová povinnost čipovat. Ten čip, který už všichni psi musí v současné době mít, tak bude zaveden do té centrální evidence psů pod tím číslem, takže nová povinnost čipovat nevznikne.
0: Výborně. Jaká budou hrozit sankce, pokud pes v databázi nebude a od kdy a po kom je bude potom následně stát vymáhat?
1: Tak zákon stanovuje za nesplnění registrace fyzickým osobám pokutu až 50 000 korun, u právnických osob je to potom až 300 tisíc korun, ale my rozhodně nepředpokládáme, že by k tomu docházelo nějak často. Konec konců stejné pokuty jsou i u toho povinného čipování, které už několik let platí a jsou to skutečně jednotky případů. A kontrolním orgánem v tomto případě bude státní veterinární správa, která v těch případech, kdyby došlo ke zjištění, že pes není registrován, tak tu pokutu může udělit, ale jak říkám, nepředpokládáme, že by k tomu nějak masově docházelo.
0: Od 1. července Komora veterinárních lékařů České republiky spouští ostrý provoz systému centrální evidence psů. My jsme si o podrobnostech povídali s mluvčím ministerstva zemědělství Vojtěchem Bílým. Děkujeme moc a přejeme hezký den. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: V dopoledním vysílání Českého rozhlasu Vysočina za pár minut také Míra Marek a další díl pořadu bejvávalo. Tak hezké dopoledne s námi.

0: Minutu po půl desáté v dobrém dopoledni, tentokrát řemeslné cechy, na které se zaměříme s Mírou Markem.
1: Bejvávalo.
2: Jaké atributy měly řemeslné cechy za starých časů? Cechy sdružovaly řemeslníky stejného, případně podobného řemesla. To, když příslušníků toho jednoho bylo málo, pak se dvě řemesla spojila. A k čemu, že byly cechy dobré? Chránili své členy před konkurencí. Prostě bránili přílivu stejného zboží odjinud, na druhé straně ale také dohlíželi na poctivost a kvalitu odvedené práce svých členů, koordinovali a tím zlevňovali nákup materiálu. Mnohdy se i starali o odbyt výrobků, ale také dbali na podporu svých členů a jejich příbuzných, pokud ti se ocitli v hmotné nouzi. Ku příkladu přispívali na sirotky po svých zemřelých členech. Stát se členem cechu nemohl každý. Počet členů byl omezen cechovním řádem. Ty vůbec první cechy vznikaly už ve středověku. Jejich velký rozvoj ale nastal hlavně v 16. a 17. století. V čele takového cechu stál cechmistr spolu s radou starších. Symbolem moci cechmistra byla ferule, odznak cechovní moci, něco jako žezlo. Ferule sloužila k slavnostnímu přijímání nových členů cechu, ale ferulí se také trestalo, pokud někdo z Čechů porušil cechovní právo. No a zítra středověké hry dětí.
1: Bejvávalo.
0: V dobrém dopoledni za pár minut také pořad Minuta pro zdraví, ve kterém probereme ovoce. Proč je lepší dát si ovoce než nějakou sladkost? To nám řekne paní doktorka Irena Zimenová. Teď Adele, Jerry Halliwell a skladba It's Rain Man. Protože i dneska podle meteorologů bude pršet, tak si dáme trošku deštivý song. Hezké dopoledne s námi, jsme Český rozhlas Vysočina.

se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.

0: pro zdraví.
1: Jednoduché cukry jsou složením opravdu jednoduché. Rychle se rozštěpí, mají sladkou chuť a ze zdravotního hlediska se mluví spíše o škodlivém působení. Ale jak i na tom ovoce, to přece také obsahuje jednoduché cukry.
2: Ovoce také obsahuje jednoduché cukry. Může tedy rozkolísat hladinu cukru v krvi a třeba diabetici by si měli hlídat jeho množství. Na druhou stranu má ovoce velký přínos. Obsahuje mnoho vitaminů, minerálních látek, vlákninu. A to nám sladkosti nedodají. Takže je určitě lepší, když máme chuť na sladké, uspokojit ji právě ovocem. A aby nám ten cukr v krvi tolik nelítal, můžeme si to ovoce přidat do bílého jogurtu nebo tvarohu a s chutí si ho dopřát.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: Před 10. hodinou se ještě vydáme do Telče. Právě v Telči by se měl proměnit pozemek po bývalém hotelu Růžek u vlakového nádraží. Co by na něm mělo vzniknout a kdy, tak to vám řekneme v reportáži. Teď ale nabízíme Mekyho Žbirku a jeho zlodějku Snow. Krásné dopoledne s námi.

0: Zlodějka Snow v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Vysočená v podání Mekyho Žbirky. Po bezmála 10 letech by v Telči mohl znovu ožít pozemek po bývalém hotelu Růžek nedaleko tamního nádraží. Soukromý majitel představil včera tamním zastupitelům studii, která počítá s výstavbou 3-patrového domu s několika obchody.
1: Pozemek bývalého hotelu je zarostlý, ohraničený plotem, který je částečně zbořený. Miláda Novotná z Olšan chodí kolem parcely pravidelně, do Telče jezdí na nákupy.
2: No kam jinam, to víte, na vstě nic není, pojízdná nejezdí, by to bylo blíž.
1: Starosta Vladimír Brtník z ODS tady před chvilkou opíral o prezidium Zítky, která tady zbyla po bývalém hotelu na Růžku.
3: Návštěvníci města, když tento prostor vidí, tak nemohou říct nic jiného, že ten prostor je přinejmenším neutěšený.
1: Nová stavba má mít 3 patra.
3: Na té úrovni toho obchodu s potravinami by mělo být 6 obchodů a v podkroví by mělo vzniknout 11 bytů různé velikosti.
1: Plány investora přijel do Telče představit Jiří Šerý.
4: Samozřejmě je to bráno jako obchodní příležitost. Ten pozemek vlastníme už zhruba 10 let a samozřejmě ekonomický význam to má, proto sem ty řetězce jdou.
1: Zastupitele zajímalo hlavně dopravní řešení. Místem totiž projíždí například linkové autobusy na blízké nádraží a nové byty a obchody přivedou další auta. Odpovídal jim architekt a autor studie Lukáš Konýř.
5: Norma, ta vyhláška říká, že v takovéhle křižovatce nesmí být ta fronta nebo to čekání delší než 45 sekund. My když do té křižovatky pošleme tu dopravu z toho našeho objektu, tak se dostáváme na 36 sekund.
1: Začít stavět by se mělo v roce 2028. František Jirků, Český rozhlas.
0: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? A jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry? A jak bude možné o podporu žádat? To všechno dneska probereme ve velké radě. Poradně, kterou pro vás vysíláme od 10. do 12. hodiny a vy už teď můžete posílat svoje dotazy buď prostřednictvím webu radioporadna.cz nebo telefonním záznamníkem na číslo 221 553 780. Připomínám, že ve studiu opět usednou odborníci, kteří budou 2 hodiny odpovídat jenom na vaše dotazy.

0: Pojďte si užít pohodovou atmosféru koncertů v přírodě a zároveň udělat dobrou věc. Koncerty u jezu. V sobotu 13. června od 15 hodin u rybníka Kukle v malebném údolí říčky Šlapanky ve Věžnici u Polné vystoupí hudební soubory v tomto pořadí. Epidemie, Bokobere, Pacifik, Samson a jeho parta, Lenka Slabá a Triola. Vstupné od návštěvníků festivalu bude v plné výši i letos věnováno nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek při Fakultní nemocnici Brno. Bližší info na www.koncertyujezu.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas Vysočina.
1: Deset hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Od 1. července začne v Česku fungovat nová státní centrální evidence psů. Aleš Svoboda by měl příští léto letět jako první Čech na mezinárodní vesmírnou stanici. Vrtulník americké armády se zřítil poblíž Hormuzského průlivu. Posádka přežila. Dnešek bude zatažený a s deštěm. Naměříme maximálně 23 stupňů. Zprávy s Tomášem Kolátorem, dobré dopoledne. Už za 3 týdny začne v Česku fungovat nový centrální registr psů. Spustí ho ministerstvo zemědělství. V databázi budou jak identifikační údaje o psech, tak informace o jejich majitelích.
3: Vím, že dřív byly dobrovolní registry, tam jsme asi ve 2 nebo ve 3 v nějakých. O povinném jsem zatím neslyšela. Určitě si o tom zjistím informace a zaregistrujeme psy.
4: Lucie Přikrylová z Jihlavy má 3 fenky plemene Shiba Inu. V současných registrech může své psy nechat. Zapsat je ale musí i do nového státního seznamu. Pokračuje mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.
5: Evidence psa v jiném registru nenahrazuje povinnost registrace psa v systému centrální evidence psů.
4: Do centrální evidence budou zvířata zapisovat veterináři při přeočkování vztekliny nebo při čipování štěněte. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
1: Český armádní pilot a záložní astronaut Aleš Svoboda by měl příští rok v létě zamířit na mezinárodní vesmírnou stanici ISS. Evropská kosmická agentura včera podepsala dohodu, která Česku zajišťuje místo pilota na připravované komerční misi.
6: Posádku musí ještě schválit panel všech 5 mezinárodních partnerů ISS, popisuje budoucí český astronaut Aleš Svoboda.
7: Ta posádka je 4členná, minulý týden Francie oznámila podobný krok ze společností VAST, takže ještě je potřeba tu posádku doplnit na ten finální počet a pak celá ta posádka půjde na mezinárodní panel vedený NASA, který by tu posádku v ideálním případě měl schválit.
6: Aleš Svoboda by se měl stát naším 2. astronautem v historii po Vladimíru Remkovi a zároveň 1. Čechem, který zamíří na mezinárodní kosmickou stanici ISS. Pokud vše půjde podle plánu, posádka odstartuje příští rok v létě na raketě Falcon 9 společnosti SpaceX. Karolína Burdová, Český rozhlas.
1: Poblíž Hormuzského průlivu se zřítil vrtulník americké armády. Oba členové posádky nehodu přežili. Informaci deníku New York Times potvrdil americký prezident Donald Trump. Zatím není jasné, jestli bitevní vrtulník zasáhla íránská palba, nebo se u něj vyskytl technický nebo jiný problém. Nehodu Spojené státy vyšetřují. Sport. Fotbalisté Francie v generálce na mistrovství světa porazili doma 3-1 Severní Irsko. Závěrečnou přípravu zvládlo i Nizozemsko, které v New Yorku vyhrálo 2-1 nad Uzbekistánem. Vítězně se na start šampionátu naladilo i Španělsko, které v Mexiku porazilo Peru 3-1.
2: Počasí.
1: V Humpolci mají 20 stupňů, v Bystřici nad Pernštejnem 18. Dnes očekáváme velkou oblačnost a deštivo. Odpoledne přehánky budou intenzivnější a místy se objeví i bouřky. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: V okolí Stopěšína jezděte s opatrností, pobíhá tam splašený beran. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dioporadna.
8: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry? Jaká úsporná opatření bude stát podporovat a jak bude možné o podporu žádat? O tom všem budeme mluvit v dnešní Velké radioporadně.
2: Velká radioporadna s Tomášem Pancířem a jeho hosty.
8: Ve studiu už vítám hosty dnešní radioporadny, ředitele Státního fondu životního prostředí Petra Waldmana. Dobrý den.
9: Pěkné dopoledne.
8: A také odborného poradce Centra pasivního domu a šance pro budovy Michala Čejku. Dobrý den.
10: Dobrý den.
8: Samozřejmě, tak jak jste zvyklí u Velké radioporadny, ptát se můžete i vy. Už teď můžete psát prostřednictvím formuláře na webu www.radioporadna.cz nebo e-mailem na radioporadna@rozhlas.cz. Za chvíli začneme.

0: Radioporadna s Tomášem Pancířem a jeho hosty.
1: Na konci května představil ministr životního prostředí spolu s ředitelem Státního fondu životního prostředí nové nastavení programu Nová zelená úsporám. My jsme o tom původním programu v Radioporadně mluvili několikrát. Pane řediteli, pojďme na začátek té dnešní připomenout ty nejzásadnější změny. Tak co je jinak?
2: Program Nová zelená úsporám se v zásadě rozděluje na dva podprogramy. První podprogram Nová zelená úsporám Light. Mnozí posluchači určitě ho znají z těch uplynulých let. To je podprogram, který zůstává jako přímá dotace pro takzvaně zranitelné domácnosti, kteří mají nárok z tohoto programu získat podporu ve výši až 400 000 korun formou dotace a ještě k tomu mohou čerpat bezúročný úvěr maximálně však do výši té dotace. To znamená, to je podpora pro takzvaně zranitelné domácnosti na zateplení, výměnu oken, instalaci obnovitelného zdroje energie. A vedle toho je nový typ podpory, nová forma podpory, a to podpora formou bezúročného úvěru, která je pro všechny ostatní domácnosti. A bavíme se primárně o vlastnících rodinného domu anebo o vlastnících bytového domu, přičemž to vlastnictví bytového domu musí být pouze formou buď sdružení vlastníků jednotek anebo bytových družstev.
1: Když to vezmeme postupně, říkal jste, zranitelné domácnosti dál budou mít nárok na dotace. Co to jsou zranitelné domácnosti? Kdo všechno se do toho vejde?
2: Tak tady jsme si trochu pohráli s tou definicí takzvaně zranitelné domácnosti. Navázali jsme na tu předchozí etapu, ale samozřejmě jsme museli respektovat to, že se změnila legislativa přístupu státu ke zranitelným domácnostem. To znamená, v tuto chvíli mezi zranitelné domácnosti počítáme ty domácnosti, které mají nárok na takzvanou superdávku. Dále jsou to domácnosti, které spadají do třetího příjmového decilu, to znamená, buď je to superdávka, anebo jejich čisté příjmy jsou do třetího příjmového decilu. A v případě seniorů, případně invalidů, jsou to domácnosti, které spadají do pátého příjmového decilu. To, co je důležité, je tam majetkový test, to znamená, všichni členové té rozhodné domácnosti mohou vlastnit pouze tu nemovitost k bydlení, kterou renovují, a k tomu pouze jednu další nemovitost k bydlení. A ještě je důležitý parametr, ten dům, kde bude probíhat ta renovace nebo instalace obnovitelného zdroje energie, musí být v parametrech horších než E. To znamená, soustředíme se skutečně na ty domy, které je potřeba renovovat za účelem energetických úspor.
1: Když jste mluvil o tom majetkovém testu, u superdávky je ještě ta podmínka, kolik smí ta domácnost mít na účtu, aby měla nárok na superdávky. Na superdávku, to se vztahuje teď nově i na tenhle ten dotační program?
2: To by se vztahovalo pouze u té domácnosti, která prokazuje tu svoji zranitelnost tou superdávkou, ale u ostatních domácností nám postačí v podstatě ten příjmový decil a to vlastnictví té maximálně 1+1 nemovitosti.
1: Pro ostatní tu budou bezúročné úvěry. V jaké výši, na jak dlouho, to si může každý vybrat?
2: Může si to každý vybrat, nicméně je tady několik důležitých skutečností. První důležitá skutečnost, pokud se bavíme o dílčích opatřeních, ať už u rodinného domu nebo u bytového domu, tak podmínkou pro podání žádosti je mít zpracovaný takzvaný renovační pas, který identifikuje ta vhodná opatření. V případě komplexních opatření je podmínkou vstupu pro podání žádost u rodinného i u bytového domu průkaz energetické náročnosti, tak jak tomu bylo doposud. Ta výše úvěru je v podstatě odvislá od toho, jaké opatření se rozhodne domácnost vlastník rodinného domu nebo bytového domu realizovat, přičemž u rodinného domu je ta výše úvěru limitována maximálně, co se týká splatnosti, 500 000 korun se splatností do 10 let bez úročného úvěru a bez poplatkového úvěru, a v případě té komplexní renovace je možné načerpat u bankovní instituce až 2 000 000 korun se splatností 15 let. Máme tam ještě jednu výjimku pro domácnosti, které spadají do takzvaného čtvrtého příjmového decilu, to znamená, řadíme je také mezi zranitelné domácnosti, tak tam ta splatnost toho úvěru může být až 25 let. U bytových domů je to rozdělení pouze na úvěr, který je do 10 let, případně do 15 let, a tam se vlastně výše toho celkového úvěru, protože ty bytové domy mohou mít 5 bytů nebo mohou mít 50 bytů.
1: Tam se to počítá podle počtu.
2: Tam se to počítá podle počtu jednotek, přičemž limit například u komplexní renovace toho bytového domu je maximálně 750 tisíc korun na ten byt. V přepočtu samozřejmě na celkový počet bytů v tom bytovém domě.
1: V takovém panelovém domě to může být velká částka.
2: A ještě je tam Pardon, ještě je tam jedna důležitá skutečnost. I u bytového domu myslíme na zranitelné domácnosti, to znamená, tam ten žadatel, ať už je to bytové družstvo anebo sdružení vlastníků jednotek, může zároveň načerpat v podstatě přímou dotaci ve výši až 120 000 korun, která je určena pro tu zranitelnou domácnost obývající byt v tom daném bytovém domě, a povinností toho žadatele, toho příjemce toho úvěru a příjemce této dotace je, že tato dotace až 120 000 korun musí být použita na snížení splátek té domácnosti jako příspěvek do fondu oprav.
1: Tím už odpovídáte částečně na něco, na jeden z dotazů, který nám přišel v předstihu. My se k tomu určitě ještě vrátíme. K těm úvěrům už je jasné, které banky nebo kolik peněžních ústavů je začne nabízet?
2: My jsme přesvědčeni o tom z těch dosavadních jednání a s tou spoluprací s Českou bankovní asociací, že se připojí naprostá většina bank. Vyzkoušeli jsme si spolupráci s bankovním sektorem v podobě stavebních spořitelen už u programu Odpravdům po babičce, kde poskytovali zvýhodněné úvěry, a věříme, že všechny stavební spořitelny, respektive banky, které byly zapojeni v tom podprogramu Odpravdům po babičce, se zapojí do poskytování i bez úročných úvěrů.
1: Ten přístup bank bude muset být jednotný, nebo to bude na každé bance, jak si nastaví detaily, jak bude posuzovat ty žadatele o úvěr, komu to dá, komu to nedá?
2: Tady bych to rozdělil mezi dvě věci. Jedna věc, vlastně podmínky těch stropů úvěru na různá opatření, celková výše úvěru na byt v tom bytovém domě, jak jsem uváděl, to jsou jednotné podmínky, které musí splnit všechny banky, ale pak samozřejmě banky budou mít individuální přístup a dává jim to jejich legislativa, jejich povinnosti vůči České národní bance, jakým způsobem posuzují úvěrovou způsobilost. Ale to, co je důležité, ten bezúročný úvěr otevírá opravdu cestu i celé řadě domácností, pro které právě ten komerční úrok byly tou bariérou, že by právě na ten úvěr nemuseli dosáhnout, protože jim se ta úvěrová způsobilost v podstatě výrazně více otevře díky tomu, že ty úvěry jsou bezúročné.
1: Říká ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Waldmann. Tolik na úvod připomenutí těch zásadních změn. My se samozřejmě k detailům budeme vracet a za chvíli budeme víc ve velké radioporadně mluvit také o už zmíněných renovačních pasech.
0: Velká radioporadna. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Waldman a odborný poradce Centra pasivního domu a šance pro budovy Michal Čejka. To jsou hosté dnešní velké radioporadny. Mluvíme o programu Nová zelená úsporám. Pan ředitel Waldman před chvílí mluvil o novince, o renovačním pasu, který je v rámci tohoto programu nově zaveden, a to od dubna. Co to je renovační pas? Jak to vypadá, pane Čejko?
1: Obecně to má být dlouhodobý plán rekonstrukce nemovitosti, to znamená, většina lidí renovuje, já tomu říkám, pohledem přes pod k sousedovi a zopakuje to, co udělal soused, ať už je to dobře nebo ne, a chybí jim ten dlouhodobý výhled. A ten renovační pas by měl skrze odborníka dát každému vlastníkovi rodinného domu pohled na to, co lze technicky, ekonomicky zrealizovat na tom rodinném domku, vytvořit jakýsi renovační plán, řekněme do roku 2050, na dalších 25 let, tak, aby se ten dům dostal, řekněme, do energetické třídy A nebo B, a měl by to rozdělit na několik etap, tak, jak je ten stavebník nebo vlastník té nemovitosti schopný ty jednotlivé prvky zrealizovat. A měl by mu současně poskytnout důležité informace, které ho zajímají, což často bývá výše investičních nákladů, změna provozních nákladů, to znamená energetická úspora, a kde případně na tu renovaci nebo na tu její dílčí část peníze vzít, což je výše dotace, anebo tedy práce s tím bezúročným úvěrem.
0: Jak obsáhlý ten materiál je a jsou tam nějaké povinné součásti, když to tak řeknu?
1: Má předepsanou, aspoň ten na Státním fondu životního prostředí má předepsanou podobu, dělá se v jednotném kalkulačním nástroji a dělají ho pro školení energetičtí poradci s tím, že každý průkaz musí být autorizován buď energetickým specialistou anebo stavebním inženýrem ČKA anebo ČKAIT. Takže má jasně předepsanou v podstatě metodiku pro zpracování. Je tam právě ten cílový stav, kdy každý specialista musí skutečně navrhnout komplexní renovaci, to, co je na daném objektu technicky možné. Nemusí navrhovat to, co na tom daném objektu technicky možné nebo realizovatelné není. Takže zjednodušeně, bude-li mít fasáda andělíčky s prdýlkama, tak to samozřejmě do polystyrenového sarkofágu dávat nebudeme, to se zateplovat nebude, ale pokud nic nebrání realizaci zateplovacího systému, tak by ho specialista navrhnout měl. Neměl by vlastně zůstat u jedné jediné technologie, kterou třeba prodává, ale je potřeba skutečně navrhnout celou škálu opatření, která je proklientská a tomu majiteli přinese úsporu provozních nákladů.
0: Prakticky jak dlouho trvá zpracování takového pasu?
1: Nemělo by to být už z principu náročné, nejedná se o průkaz energetické náročnosti, nejedná se o deklarativní nástroj, kde je potřeba vychytat každý metr čtvereční na tom objektu. Je to spíše koncepční nástroj, to znamená, cílem je minimalizace času a jeho součástí je i kvalifikované poradenství. To znamená, velkou část času při zpracování toho renovačního pasu by měla být strávena s klientem právě individuálním poradenstvím a vysvětlením mu všech těch záležitostí. Takže můj odhad je někde kolem 4 hodin, že by včetně té konzultace mohlo trvat zpracování toho renovačního pasu.
0: Už dopředu nám přišly hned 3 podobné dotazy, shodou okolností všechny z Moravy, když to shrnu. Musím mít renovační pas, abych mohl požádat o dotaci?
2: Ano. Pakliže realizuje dílčí opatření, nikoli v komplexní renovaci toho domu, kde je požadován průkaz, tak musím mít renovační pas.
0: To znamená, u té komplexní rekonstrukce ho nepotřebuji.
2: Tam potřebujeme průkaz energetické náročnosti.
0: Další otázka, která se tady samozřejmě objevila, kdo renovační pasy vytváří, tady předpokládám, že nemůžeme vyjmenovávat, protože to je spousta subjektů. Kolik jich aktuálně je, pane řediteli?
2: Aktuálně jsou jich stovky, ono je potřeba říci, že v podstatě na ten renovační pas je hlavně důležitá ta verifikace toho energetického auditora, případně projektanta, stavebního inženýra, ale samozřejmě spolupráce s tím vznikem a s tím vytvořením toho renovačního pasu může probíhat i u více osob. Je možné v tuto chvíli na webu novazelenauspora.cz si dohledat podle místa bydliště, místa realizace, v podstatě jakýkoliv druh poradenství, včetně poradenství se zpracováním renovačních pasů a ty zranitelné domácnosti, o kterých jsem hovořil v tom předchozím vstupu, tak ty mají zpracování renovačního pasu zdarma.
0: Tak a to už odpovídáte na to, co samozřejmě také musí zaznít, kolik stojí renovační pas?
1: Renovační pas může stát různou částku, řekněme podle rozsahu toho zpracování, ale vždycky má jednotnou částku dotovanou. To znamená pro běžnou domácnost, jsou to, jestli se nepletu, 3000 korun a pro sociálně slabé je to 5000 korun. S tím, že by měla být uhrazena vlastně jakoby plně, ale samozřejmě může být renovační pas, který bude mít nějaký další služby součástí, může být zpracovaný podrobněji, může tam být nějaká asistence při přípravě žádosti a podobné záležitosti, ale to už jsou tržní podmínky, takže tam by ta cena mohla být vyšší a teoreticky by nemusela pokrýt plnou tu částku, která je dotovaná.
0: Jestli chce dodat Petr Waldmann?
2: Já bych chtěl dodat, že opravdu to není nějaký dokument, který jsme si vypracovali jen, abychom stížili administrativu k dotačním prostředkům. My samozřejmě i v úzké spolupráci s Šancí pro budovy s Centrum pasivního domu jsme se velmi bavili o tom, jak vlastně fungoval program doposud, který nebyl na renovačních pasech postaven a v zásadě tím renovačním pasem řešíme dvě věci, ke kterým docházelo v tom uplynulém období. První věc je, že se skutečně minimalizují ta opatření nevhodná, která ve své podstatě dokáží potom zamknout ten dům pro ty další úpravy, respektive oni ho samozřejmě nezamknou trvale, ale jakékoliv další renovační zásahy třeba do té fasády potom zbytečně nesou celou řadu více nákladů. Takže to byl vlastně ten první důležitý bod. A druhým stávali jsme se opravdu čas od času, nebo naši klienti zejména v programu NZU Light, jak si těmi, kteří podléhali často agresivním kampaním různých dodavatelských firem, které jim nabízely za korunu to nejlepší řešení pro tu danou nemovitost a pokud jim vůbec někdy ta opatření něco té domácnosti přineslo, tak to byl ještě ten dobrý případ. To znamená i vlastně obrana toho, aby domácnosti, zejména v té lajce, ty zranitelné domácnosti nepodléhaly často to té agresivní marketingové kampaně některých firem. Tady je prostě renovační pas, ten vám musí potvrdit ten specialista, který je k tomu proškolený a pouze tato opatření, která jsou v tom renovačním pasu, budeme financovat.
0: Posloucháte velkou radioporadnu dnes na téma nová zelená úsporám, když to tak řeknu, to znamená o změnách v tomto programu. Našimi hosty zůstávají ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Waldmann, také odborný poradce Centra pasivního domu a Šance pro budovy Michal Čejka. Samozřejmě ptát se můžete i vy na webu radioporadna.cz, e-mailem radioporadna@rozhlas.cz a také můžete telefonovat sem k nám do studia. Číslo je 731 800 900.
3: Velká radioporadna. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Velká radioporadna s Tomášem Pancířem a jeho hosty.
1: V 10:30 posloucháte Velkou radioporadnu, dnes na téma Nová zelená úsporám. Měli bychom mít na telefonu někoho z našich posluchačů, kdo se dovolal na číslo 731 800 900. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás i vaše hosty a chtěla jsem poprosit. Mám takový dotaz, prosím vás. Je možné získat na základě Nová zelená úsporám nějakou dotaci na opravený, abychom mohli opravit dům po babičce? A další můj dotaz je ten, jestli společenství vlastníků, které by si chtělo pořídit venkovní žaluzie, jestli lze získat nějakou dotaci tady z těchto nových prostě příspěvků, které poskytujete. Moc vám děkuji.
1: My také děkujeme za dotaz. Ta první část, předpokládám, je na Petra Waldmana. Oprav dům po babičce skončil.
3: Program Oprav dům po babičce skončil, ale nicméně pořád je možné žádat na renovaci domu, ať už je po babičce nebo po dědečkovi, a ta renovace může být hrazena buď přímou dotací, pokud ta domácnost splňuje ten typově tu takzvaně zranitelnou domácnost, to znamená, když to zopakuji, superdávka, třetí příjmový decil, v případě seniorů až pátý příjmový decil, a je možné žádat v případě této NZU Light až 250 tisíc na zateplení, výměnu oken a k tomu ještě až 150 tisíc na výměnu zdroje vytápění, instalaci obnovitelného zdroje energie a ještě k tomu je možné načerpat bezúročný úvěr ve výši té poskytnuté dotace. Pakliže se nejedná o nízkopříjmovou domácnost, je možné využít bezúročný úvěr se splatností 5, 10, 15 nebo 25 let.
1: U toho programu opravdu po babičce byla možnost i těch dalších úvěrů, které poskytovaly stavební spořitelny, tomu je konec?
3: Tomu je konec, teď je to děleno v podstatě na NZU Light dotace a k tomu možnost čerpat bezúročný úvěr, anebo čistě bezúročný úvěr. A ještě k tomu SVJčku, k tomu zastínění, ano, SVJčko, pokud bude žádat na komplexní renovaci, součástí toho mohou být i stínící prvky.
1: Jestli doplní právě k žaluzím venkovním Michal Čejka?
4: Tam je důležité, že na ně nelze žádat jako sami o sobě, to znamená,
1: musí být součástí
4: té renovace, protože sami o sobě nejsou úplně energeticky úsporným opatřením, je potřeba zajistit efektivitu programu a tady je to tedy spojeno s nějakým dalším opatřením, ať už
1: třeba
4: je to výměna
1: oken,
4: anebo zateplení fasády, tak v rámci toho se to dá hezky integrovat tak, aby i ten barák moc hezky vypadal a byl skutečně funkční.
1: A to už by mohlo být součástí toho renovačního pasu.
4: Je to tak, pak jsou to způsobilé výdaje a v renovačním pase by se k tomu určitě expert měl vyjádřit.
1: Další posluchač nebo posluchačka se dovolal sem k nám do studia. Dobrý den, tady je Český rozhlas.
5: Dobrý den.
1: Můžete se ptát?
5: Já jsem se chtěla zeptat, já jsem samoživitelka, jsem na rodinném baráčku a potřebovala bych se zeptat, jestli by bylo možné mi pomoct nějak, protože mi teče do chalup střechu.
3: Určitě bych doporučil, pokud jste samoživitelka, zřejmě budete naplňovat definici nízkopříjmové domácnosti, to znamená podívat se na web novazelenauspora.cz, zkontaktovat poradce podle vašeho místa bydliště, on by vás měl navštívit, měli byste si s ním vykomunikovat v podstatě to, co vás trápí. Rozhodně v programu nepodporujeme čistě jenom opravu střechy z důvodu zatékání. Na druhou stranu, pokud je tam prostor udělat nějakou energetickou úsporu i třeba zateplením střechy, tak samozřejmě to můžete vyřešit i při tomto opatření.
5: A to by měla kde, jako v Ostravě nebo kde? Já jsem tady na od Frýdku Městku, nevím, kde bych se měla obrátit.
3: My máme pobočky po celé České republice, Státní fond životního prostředí i v Ostravě má krajské pracoviště a zároveň naši poradci působí po celé republice. To znamená, když se podíváte na internet, Nová zelená...
5: Já nemám internet vůbec, já mám starý telefon ještě.
3: Pokud nemáte internet, doporučuji navštívit paní starostku nebo pana starostu ve vaší obci, kteří by vám měli umožnit v podstatě se kontaktovat s tím daným poradcem.
5: Dobře. Děkuji vám moc za informace.
1: My děkujeme za dotaz. Ještě Michal Čejka chce doplnit.
4: Případně se zeptat sociálního pracovníka nebo člověka, se kterým jste v kontaktu kvůli třeba tíživé situaci a ti by taky měli být schopni vás navést až přesně do toho místa, kde vám někdo pomůže.
1: Teď jsme možná udělali radost starostům jednotlivých měst a obcí, pokud se naši posluchači začnou obracet, ale zaznělo to v rádiu, tak starostové určitě nemohou odmítnout. Další dotaz nám právě teď přišel z internetu. Dobrý den, přítel pobírá superdávku, tudíž by mohl mít nárok na dotaci 250 tisíc, k tomu bezúročný úvěr do výše těch 250 tisíc nebo i více, tam je otazník.
3: V případě kombinace dotace a úvěru je to vždy, že ten bezúročný úvěr k té dotaci může být maximálně do výše té dotace. Ta dotace se poskytuje buď až 250 tisíc na renovaci, to znamená výměna oken, zateplení, anebo až 150 tisíc na výměnu zdroje, instalaci obnovitelné zdroje energie. Celková dotace v té lajce může být maximálně 400 tisíc korun, ale samozřejmě záleží na tom, jaké opatření si ten daný žadatel bude volit.
1: Je tu ještě dovětek. Pokud máme už zpracovaný projekt, který nám už stát proplatil, je nutný takzvaný renovační pas, otazník, a ten nám případně zpracuje původní firma, která už nám dělala projekt na dům. Je tu ještě dovětek, jedná se o komplexní rekonstrukci rodinného domu.
3: Pokud se jedná o komplexní rekonstrukci rodinného domu, s velkou pravděpodobností k té dokumentaci bude zpracován i průkaz, protože to byl požadavek i toho předchozího programu, takže tam není nutné mít zpracovaný renovační pas.
1: Posloucháte Velkou radioporadnu a máme dalšího posluchače, jestli dobře chápu gestikulaci z režie. Dobrý den, tady je Velká radioporadna, kdo se k nám dovolal?
6: Kovář, dobrý den. Prosím vás, já bych se chtěl zeptat, vlastníme firmu SROčko, která je tak zároveň stavební firmou, a chceme postavit, protože máme pozemky, na svých pozemcích 8 domečků rodinných. Samozřejmě to budeme soustředovat pro důchodce a nějaké invalidní, aby to bylo bezbariérové a samozřejmě co nejmodernější. Máme šanci na nějakou dotaci dosáhnout?
1: Petr Waldman se tvářil skepticky během toho dotazu. Potvrdí to teď?
3: Potvrdím, v případě programu Nová zelená úsporám nikoliv. Tam dotace na novostavby už poskytovány nejsou, ale doporučil bych vám sledovat web Ministerstva pro místní rozvoj, protože pokud se rozhodnete investovat v podstatě na nějakou cílovou skupinu obyvatel, může se stát, že budete plnit parametry podpory státu ve formě takzvaného dostupného bydlení nebo nájemního bydlení, takže možná soustředit tu pozornost, pokud chcete nějakou podporu ze strany státu, tam směrem k Ministerstvu pro místní rozvoj.
1: Tak díky za další dotaz, díky za odpověď. Našimi hosty zůstávají ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Waldman, odborný poradce Michal Čejka. Za chvíli budeme v odpovídání na vaše dotazy pokračovat.
0: Velká radioporadna. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Velká radioporadna s Tomášem Pancířem a jeho hosty.
1: Podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám. To je téma dnešní velké radioporadny a když se dívám do mailu, tak je vidět, že vás tohle téma zajímá, takže přichází další dotazy, jsme tomu rádi. Dál můžete psát na www.radioporadna.cz, tam je takový formulář, který vyplníte, také mailem na radioporadna@rozhlas.cz a také můžete volat sem k nám do studia, číslo je 731 800 900 a telefon nám opět bliká. Dobrý den, kdo se k nám dovolal? Tak vypadá to, že ten, kdo se dovolal, tak nevydržel a vypadl. V tom případě se podíváme na dotazy z formuláře pan Adam z Bučovic. Dobrý den, měl bych na NZU Light dotaz. Již jednou jsem Light čerpal na výměnu oken.

0: Kolik ta udržitelnost?
1: Ta udržitelnost je 5 let.
0: Takže po 5 letech pan Martin z Brna. Dobrý den, chci se zeptat, zda Státní fond životního prostředí bude umožňovat zájemcům o fotovoltaiku vybrat si možnost, kdyby místo dotování úroku vyplatil stát postupně tyto peníze lidem. Jsme domácnost, která si nemůže další úvěr vzít.
1: Tuto variantu jsme zvažovali, byla to jedna z těch, která byly předmětem jednání, ale nakonec bylo rozhodnuto, já si myslím, že správně, že přecházíme skutečně čistě na bezúročné financování a kombinace přímé dotace pouze pro takzvané nízkopříjmové domácnosti. Pokud se podívám na ty doby splatnosti a na cenu fotovoltaiky, myslím si, že pro středně příjmovou domácnost i domácnost s nižšími příjmy, by opravdu ten úvěr se splatností 10 let neměl být příliš velkou bariérou na to, abych si dokázal pořídit fotovoltaiku, kde se vejdu bez problémů do 500 000 investice.
0: Tak teď už bychom měli mít někoho z tázajících se na telefonu. Dobrý den, tady je Český rozhlas Velká radioporadna. Můžete se ptát?
2: Já bych se chtěl zeptat, když mám starý dům, který minulý rok měl šanci na opravdu po babičce dotaci a já bych ho chtěl zbourat a postavit na stejném místě novej, jestli dostanu nějakou dotaci.
3: Dobrý den. Ano, v takovém případě dotaci získat můžete. Ona to není novostavba, i když v principu ano, ale je to novostavba v intravilánu na místě původního objektu. Nicméně jsou tam přísnější podmínky než pro běžné renovace, takže neměl by to být problém, pokud dům dobře zateplíte, pokud bude mít součinitel pro stopu tepla na úrovni klasifikace B. Pokud instalujete vzduchotechniku s rekuperací tepla a pokud splníte energetickou třídu celého toho průkazu na úrovni klasifikační třídy A, pak by to neměl být problém. Je to kvalitní novostavba.
0: Ještě Petr Waldman doplní.
1: Jenom doplním, nedostanete dotaci, ale budete moci čerpat ten bezúročný úvěr.
2: Ano, jo, rozumím, děkuju.
0: Tak díky za dotaz, díky za odpověď. Paní Petra Sklatov, zdravím naše rádio. Chtěla bych se zeptat, jaké jsou možnosti podpory na rekonstrukci. Jsme domácnost, 2 důchodci, z toho 1 ZTP, dům ale z 1/4 patří dceři.
1: To, že z 1/4 patří dceři, vůbec není na překážku toho, abyste využili program NZU Light, pokud splňujete definici zranitelné domácnosti, což v případě seniorů je až do toho 5. příjmového decilu a v kombinaci se ZTP si domnívám, že by to neměl být problém. Doporučuji určitě obrátit se na naše poradce, identifikovat si ta nejvhodnější opatření, zvážit využití toho poradenství ve formě zpracování renovačního pasu a domluvit se určitě s dcerou, protože ona jako spoluvlastník nemovitosti k tomu potom bude muset dát souhlas.
0: Michal Čejka doplní.
3: A v rámci zpracování toho renovačního pasu byste se s tím poradcem měli pobavit o tom, co skutečně na tom objektu budete chtít udělat a hlavně jaké máte finanční prostředky. Jestli jste omezeni v těch disponibilních prostředcích, tak byste se měli v té první etapě soustředit na levnější opatření. Může to být zateplení stropu, výměna části oken a podobná opatření. Případně pokud máte třeba dožívající zdroj energie, tak zkusit se zaměřit, jestli tedy se vám do toho vejde i nový zdroj. Pokud ovšem nemáte problém s finančními prostředky a chtěli byste dům skutečně kompletně zrenovovat, pak se vám otvírá celá škála možností, včetně zateplení stěn a instalace obnovitelného zdroje, ať už je to tepelné čerpadlo nebo fotovoltaika.
0: Tak další posluchač nebo posluchačka se dovolal nebo dovolala sem k nám do studia. Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Vinklarová. Já bych se prosím vás chtěla zeptat na ty příjmy. Já jsem důchodkyně sama a kolik teda budu muset mít příjem, abych mohla dosáhnout na tu dotaci. A jak se to vypočítává, nebo ještě bych se chtěla zeptat, jak se to pak zjišťuje, nebo jo, jaké máme teda ty příjmy. Takže asi jsem tam zaslechla, že jako nějaké se na spořeno se nemusí vykazovat, ale jenom ty příjmy asi. A nevím, jak ta tabulka se hodnotí, jako jaký mám příjem, nebo prostě do čeho bych se vlezla, jsem sama jediná v tom domku. majitelka i obyvatel.

0: Tak Petr Waldman odpoví?
1: Já vám řeknu tu částku, je to tabulková částka, je to příjmový decil, ve vašem případě pátý příjmový decil, to znamená čistý měsíční příjem nesmí přesáhnout částku 31 058 korun. To, jakým způsobem to budete dokládat, tak pokud budete naplňovat právě tento příjem, tak vám se vším zdarma pomohou naši poradci, takže obrátit se přes web Nová zelená úsporám na našeho poradce a on už si s tím dokáže poradit.
0: Tak možná prakticky má posluchač nebo posluchačka přinést výpis z účtu, nebo pokud pracuje pracovní smlouvu se mzdou nebo mzdový výměr, nebo jak se tohle to prokazuje?
1: Jsou tam standardní vlastně dokladování výše příjmu, ať už to je v podstatě stanovená výše starobního důchodu, nebo je to v případě, že by ten posluchač ještě pracoval na nějakou dohodu o pracovní činnosti, dohodu o provedení práce, nebo měl další zaměstnanecký poměr, tak samozřejmě ty výpisy toho, kolik vlastně jakoby vydělává, je to vždycky čistý měsíční příjem.
0: Vy jste tady vlastně už podruhé mluvil o různých decilech, což takhle v rádiu nemusí znít úplně srozumitelně. Kde jednoduše najít, co to znamená prakticky, to znamená, jaké příjmy musí mít, abych se vešel do té, které kategorie?
1: Úplně nejjednodušší je podívat se na web novazelenauspora.cz, k závazným pokynům Nová zelená úspora nebo k renovačním pasům. Tam všude máme připravenou kalkulačku pro to, aby se domácnost dokázala identifikovat, do jakého příjmového decilu spadá.
0: Říká ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Waldman. Ten stejně jako odborný poradce Centra pasivního domu a Šance pro budovy Michal Čejka zůstávají v našem studiu až do 12. hodiny, takže stále ještě máte hodně času pro to, abyste posílali své dotazy nebo abyste volali sem k nám do studia na číslo 731 800 900.
2: Velká radioporadna. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: radioporadna.
1: 6 minut před 11. hodinou pokračuje Velká radioporadna. Dnes se věnujeme programu Nová zelená úsporám. Další dotaz z našeho formuláře na webu radioporadna.cz. Paní Zdeňka z Lysé nad Labem. Koncem roku 2025 jsem podala žádost o NZU. Nestihlo se, jsem již důchodce, šlo o výměnu oken a zateplení půdy. Výměna oken proběhne v červnu 2026 a dotazy. Lze o NZU žádat zpětně? To je první dotaz.
2: Ano, zpětná způsobilost je 12 měsíců od podání nové žádosti.
1: Druhý dotaz s tím související, zateplení fasády nelze, protože jde o památkově chráněné. Jak se řeší, když zateplení je v rozporu s památkáři?
2: To by byl samozřejmě problém, protože ty pokuty od památkářů nejsou úplně symbolické, takže to bych nedoporučoval. Na druhou stranu i památky je možné zateplovat, jen je potřeba projednat ten záměr s příslušnými místy s památkovou péčí a dají se najít i celkem hezké efektivní řešení a my v případě památek tam máme malinko větší koeficient, to znamená i ta výše dotace je vyšší právě s ohledem na to, že ty konstrukce jsou složitější a dražší.
1: I ta výše bezúročného úvěru je potom vyšší?
2: I ta výše bezúročného úvěru je potom vyšší.
1: To se složitě počítá podle situace?
2: Když to zjednoduším, je to kolem 10% navýšení.
1: Michal Čejka chce doplnit nějaké zkušenosti s památkovými nebo památkově chráněnými objekty?
3: Architektonicky cenné, historické anebo památkově chráněné objekty lze dělat velmi citlivě tu energetickou sanaci. Vždycky je potřeba k tomu bavit se i s orgánem ochrany památkové péče, vzít si k tomu architekta a udělat ten dům tak, abyste z něho neměla radost jenom vy, co se týká účtu, ale i to okolí, až bude chodit okolo a bude si říkat, to je opravdu krásný dům. On potom naroste i na hodnotě, protože bude nejenom hezký, ale i energeticky úsporný.
1: Další dotaz, pan Jan z Prahy. Mohu dostat dotaci na byt po tatínkovi, který je v dezolátním stavu? Je to byt v bytovém domě, kde je SVJ, ale asi čtvrtinu bytů vlastní městská část Praha 5. Mohu se dostat k nějaké dotaci?
2: Je potřeba to řešit komplexně za celý bytový dům, to znamená SVJčku musí být tím žadatelem.
1: A tam musí být shoda podle příslušných předpisů. Předpokládám, že čtvrtinu městské části asi úplně obejít nepůjde.
2: Je tomu tak, ale na druhou stranu ani ta městská část, pokud vlastní čtvrtinu bytů, by neměla být na překážku toho, že by jako nechtěli renovovat bytový dům za účelem úspor energie a úspor nákladu na provozu.
1: Paní Barbora z Kolína, dobrý den, zajímalo by mě, zda uvažujete nad variantou dát peníze místo bankám přímo lidem, třeba nějak postupně, nemusí to být klasická dotace, úvěr si totiž vzít nechci, takže pro mě NZU v této podobě není zajímavá. Předem děkuji za odpověď.
2: No, my v tom novém nastavení, když tam stranou NZU Light, která je postavena na dotacích, byť v možnosti s kombinací s úvěrem, ale to čisté bezúročné financování je právě za účelem financování renovací u domácností, které nemají naspořené finanční prostředky. Tady to úplně není o tom, jestli chci nebo nechci si vzít úvěr, ale o tom, že stát dostává do systému energetických úspor další, tentokrát soukromé peníze a díky tomu umožňuje podpořit daleko více projektů, než kdyby pracoval pouze s těmi omezenými dotačními prostředky. To znamená, není to o tom, jestli chci nebo nechci, ale v případě domácnosti by se měla rozhodovat, jestli se mi to vyplatí nebo nevyplatí, ať už na nákladech na energie, anebo i na zhodnocení ceny své nemovitosti.
1: Doplní Michal Čejka.
3: Renovace se vyplatí tak jako tak, je to za mě nejlepší důchodové pojištění a pokud máte finanční prostředky, tak dává smysl pro vás to zrealizovat a nechat ty vzácný státní prostředky pro lidi, kteří nemají takové možnosti jako vy, nemají na účtu tolik peněz a jim skutečně ten bezúroční úvěr pomůže. Ono možná trošku zní strašidelně to slovo úvěr, můžem tomu říkat klidně bezúročná půjčka, je to stejné jako kdybyste si pořizovala auto na leasing, ta firma vám řekla, ale my po vás nechcem nic navíc, jenom nám tu částku zaplatíte ve 180 splátkách měsíčně, To je velmi za mě zajímavé, není to jako klasický úvěr, nemusíte ručit nemovitostí, pokud to nevyžaduje to financování, a je to opravdu o tom, že si tu částku rozložíte na následujících 10-15 let a splácíte ji po kousku. Tady ku podivu se toho lidi většinou nebojí, ať už jde o spotřební zboží nebo o auto, ale jakmile se řekne úvěr u rekonstrukce, tak už jsou ty lidi opatrní, ale nemyslím si, že to je na místě. Pokud máte vlastní prostředky, realizujte to z vlastních, je to nejlepší.
1: A rozumím, na druhé straně, ať už tomu budeme říkat půjčka nebo úvěr, pořád ten člověk bude dlužníkem, a rozumím tomu, že jsou lidé, kteří nechtějí zkrátka dlužit, nebo je jim neúplně příjemně, pokud nějaký dluh mají, takže to předpokládám, že to je za tím dotazem, který přišel. Já možná ještě navážu, protože už v předstihu přišel nepodepsaný dotaz. Pokud se ukáže, že ty úvěry nikdo nechce, změníte to? Pane řediteli, je nějaká šance, že by se to změnilo?
2: Já bych úplně nespoléhal na to, že by úvěry nikdo nechtěl. Naopak ta zpětná vazba z trhu je, že úvěry, bezúročné úvěry, bezúročné půjčky jsou velmi zajímavým finančním produktem. Je potřeba si uvědomit, že tím, že udělám komplexní renovaci nebo i povedenou dílčí renovaci, tak budu výrazně spořit náklady na energie. To znamená, ta návratnost i ve splácení té jistiny je v podstatě garantovaná tím, že bydlím a platím účty za energie a ty účty platím výrazně nižší.
1: Tak doplnění ještě Michala Čejky.
3: Občas je i případ, nebo nemusí to být občas, ale když se skutečně dobře povede navrhnout tu renovaci, kvalifikovaně, odborně a efektivně, tak se ukazuje, že splátka té jistiny odpovídá měsíční úspoře za energie. To znamená, když to hodně zjednoduším, tak si zrenovujete barák v podstatě za nulový rozdíl. Nemění se vám místo, abyste ty peníze dávali na energie, distributorovi energie, tak jste si ho zrenovovali a dáte je na splátku té renovace a za 15 let máte krásný, funkční, splacený, vlastně zrenovovaný dům, ve kterém se vám bude skvěle žít.
1: Další posluchač nebo posluchačka se dovolali k nám do studia na číslo 731 800 900. Dobrý den, vítejte ve vysílání.
0: Dobrý den, já jsem se chtěla zeptat, jestli se dá čerpat z NZU také na celoročně obyvatelnou zděnou chatu, to je první dotaz. A druhý dotaz je, pokud už na tu chatu mám hypotéku, dá mě někdo úvěr další bezúroční? Budu poslouchat, děkuji.
1: My děkujeme za dotaz. Petr Waldman se ujímá odpovědi.
2: Je tam stejná podmínka užívání domů, které jsou skolaudovány k rekreačním účelům, nicméně slouží k trvalému bydlení, takže odpověď je ano. Pokud máte na dům nabranou hypotéku, podotýkám, že je možnost využít i NZU Lite, to znamená tu přímou dotaci, pokud chcete, kde v podstatě to zatížení vaše díky přímé dotaci nebude velké, pokud se rozhodnete nevyužít té dotaci ještě bezúročný úvěr, pakliže byste se rozhodla jít do komplexní renovace, to znamená dělat širší opatření, tak díky té dlouhé době splatnosti není úplně vyloučeno, že by si banka dokázala poradit jak v kombinaci hypotéka, tak ten bezúročný úvěr. Ale určitě bych doporučil probrat v prvé řadě s odborníkem ta vhodná opatření formou toho takzvaného renovačního pasu.
1: Doplnění Michala Čejky?
3: Dojděte se nejdříve zeptat na banku, jaké vůbec máte možnosti, co vám ta banka v rámci toho úvěru nebo té hypotéky, kterou už máte, dovolí, a jestli je tam vůbec ta šance, až následně vlastně si pozvěte toho odborníka a dořešte ten renovační pás a tu žádost o dotaci.
1: Michal Čejka říká, dojděte se zeptat na banku, pane řediteli, je už nějaká banka, která by to měla jasné, která by věděla ty podmínky, kam už teď je možné se přijít zeptat?
2: Já se domnívám, že byť banky budou startovat poskytování úvěrů někdy po letních prázdninách, to znamená se začátkem podzimu, tak přesto tahle ta odpověď na tu otázku je poměrně jednoznačná, to znamená, je to v zásadě o úvěrovatelnosti té dané domácnosti, to znamená...
1: Že už teď do jakékoliv banky má smysl se zajít.
2: Do jakékoliv banky, ideálně do té banky, kde má paní vlastně načerpanou hypotéku, tam položit ten dotaz a myslím si, že by si s tím měli dokázat poradit.
1: Další posluchač nebo posluchačka se dovolali k nám do studia. Dobrý den.
4: Dobrý den. den, prosím vás pěkně, chtěla jsem se zeptat, s manželem jsme oba v invalidním důchodu, už jsme jednu žádali o, na zateplení a na okna o dotaci a chtěli jsme se zeptat, jestli je možný žádat ještě jednou na výměnu tepelného, jako natopení. Máme krbový kamna a chceme je vyměnit za jiný zdroj tepla. Peletovací kamna a tak podobně, jestli je to možné.
2: Pokud jste využili ten program z předchozího období NZU Light, to znamená tu zvýhodněnou dotaci pro seniory, tak budete ano. moci žádat až po těch 5 letech po skončení doby udržitelnosti.
4: Dobře, děkuji vám.
1: Tak díky za další dotaz, díky za další odpovědi. Velká radioporadna bude pokračovat až do 12 hodin.
5: Velká radioporadna. Své dotazy posílejte přes web radioporadna.cz nebo volejte přímo do studia 731 800 900. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: radioporadna s Tomášem Pancířem a jeho hosty.
1: Nová zelená úsporám, to je téma dnešní velké radioporadny. Další dotaz z internetu, pan Jan z Pardubic. Dobrý den, minulý rok se těsně nestihla dotace, v prosinci se FVE dokončila, tedy fotovoltaická elektrárna. Jde zpětně ještě nějak dotace dostat, aby to pomohlo? Musel jsem si půjčit od rodiny, děkuji.
2: Zpětně dotace lze dostat pouze v tom případě, že naplňujete charakter té zranitelné domácnosti, to znamená, vejdete se do té NZU Light, jinak můžete čerpat ten bezúročný úvěr a způsobilost výdajů je 12 měsíců od zpětně od podání nové žádosti.
1: Takže to je konkrétní odpověď na další dotaz. Uvažujeme o bezúročné půjčce na komplexní renovaci. Tam jsou podmínky jaké, kdy se může žádat o půjčku, kdo rozhoduje o výši půjčky a o délce splácení.
2: Tak v případě bezúročných úvěrů už budete moci od 25. června podat žádost o posouzení vašeho projektu na Státní fond životního prostředí, standardně na webu novazelenauspornam.cz, tam máte napsané a uvedené všechny parametry, co budete potřebovat. Pokud se jedná o komplexní renovaci, bude to projektová dokumentace a průkaz energetické náročnosti. Státní fond životního prostředí vám posoudí v podstatě ten projekt a sdělí vám tu maximální výši toho bezúročného úvěru, který můžete načerpat u té banky, kterou si vyberete, která vstoupí ve spolupráci s námi a předpokládáme, že během podzimu by měly banky postupně spouštět bezúročné financování vašich projektů.
1: I dál máte k dispozici také naše telefonní číslo 731 800 900. Teď toho využil další posluchač nebo posluchačka. Dobrý den, vítejte ve vysílání.
3: Dobrý den, tady Kučerová z Pardubicka. Mám velký dotaz, co mám dělat. Loni jsme si nechali vyměnit okna i zateplit strop pod půdou, nebo a zpracování jsem zadala jednomu poradci, nebudu ho jmenovat. V červnu dostal, loňského roku v červnu dostal veškeré podklady, včetně fotodokumentace. A ještě teda k tomu druhá věc. Já jsem ZTP v invalidním důchodu 3. stupně a můj otec je ve starobním důchodu, nikdo jiný tady nebydlí a jsem teda poloviční majitelka domu. A prostě ten poradce mě tvrdil, že to podal, pak jsem zjistila, že asi ne, potom mi nezvedal, pomalu 4 měsíce mi nezvedal telefon, ignoroval mě. A prostě prošla ta lhůta a teďka nevíme, co s tím.
2: No tady bude určitě nutné podívat se na smlouvu, pokud jste měla uzavřenou s poradcem smlouvu, kde měl nějaké povinnosti, měl nějaké závazky směrem k vám a asi vám nezbyde nic jiného, než to řešit nějakou občanskou právní cestou, protože...
1: To znamená zažalovat.
2: Ano, minimálně předžalobní výzva, že v zásadě náklady, které vám vznikly a které mohly být i díky tomu, že on vám poskytoval nějaké informace, uváděl vás v omyl s tím, že vám říkal, že podal žádost o podporu, to znamená, budete to muset řešit touto cestou.
3: No a teďka ještě můžu jednu otázku.
1: Můžete.
3: Když máme tu dokumentaci za loňský rok, všechno, mohla bych čerpat v nějakém jiném programu nějakou dotaci?
2: Čerpat byste mohla, jen upozorňuji na tu způsobilost výdajů, která je nastavena 12.
3: Bohužel, jako my se tam nevejdeme, jo. Já máme ty důchody tak akorát, že se tam prostě nevejdeme do toho.
1: Do těch zranitelných domácností.
3: Do té superdávky se nevejdeme.
2: Nemusíte se vejít do superdávky. Pakliže jste seniori, to znamená pobíráte starobní důchod, jestli jsem tomu dobře rozuměl.
1: Tatínek, myslím, starobní
3: jeden
1: důchod.
3: Invalidní jeden plnej, invalidní plnej a jeden starobní.
2: Tak tam je to nastaveno opravdu na 5. příjmovém decilu, to znamená, pokud je to dvoučlenná domácnost, tak je to v tuto chvíli čistý příjem ve výši do 46 tisíc korun. To znamená, pokud máte čistý příjem do 46 tisíc korun, nepřekročíte ho, tak naplňujete v podstatě parametry programu NZU Light a můžete žádat o dotaci.
3: Ano, děkuju moc. tak,
1: také děkujeme za dotazy. Já možná navážu na ten dotaz, pane řediteli, setkáváte se s tím, že poradci fungují tak, jak teď bylo popsáno, a pokud někdo má takovou zkušenost, má se na vás obrátit, může to třeba vést k tomu, že toho člověka nebo tu firmu vyškrtnete?
2: Jeden z těch důvodů, proč jsme přistoupili k tomu redesignu poradenství, byly právě i některé tyto případy, byť podotýkám, jedná se opravdu o výjimečné případy. Drtivá většina poradců fungovala i v tom uplynulém období velmi dobře. Ta zpětná vazba i od těch klientů byla velmi pozitivní. Na druhou stranu i s tím, že se setkáváme čas od času s těmito případy, které popisovala posluchačka, tak jsme zpřísnili kritéria a máme daleko širší etický kodex a máme daleko větší možnosti, jakým způsobem, pakliže by se prokázalo to, co zmiňovala posluchačka, jak rychle s poradcem ukončit spolupráci.
1: Doplnění ještě našeho druhého hosta radioporadny, to znamená Michala Čejky.
4: A výběr poradce je hrozně důležitý, protože je to pro vás parťák a ta důvěryhodná osoba, která s vámi má spolupracovat a má na něj být spoleh. A buďte velmi obezřetní, pokud by ten poradce byl spojený třeba s konkrétní firmou nebo prodejem nějakého konkrétního zařízení, a protože v tu chvíli je tam obrovské riziko toho, že on nedělá službu pro vás, ale pouze se vám snaží prodat nějaké svoje zařízení a skovat to za tu službu. Ten poradce by měl být skutečně nezávislý, můžete si ověřit někde reference, většinou na tom internetu bývají, a je to skutečně pro vás ten nejbližší parťák, kterému byste měli důvěřovat. Takže opatrně s výběrem a mějte ten vykřičník a buďte opatrní, pokud je to firma, která se vám snaží prodat nějaké zařízení a nabídne vám vlastního poradce, tak tam bych byl velmi, velmi opatrný, protože to nemusí směrovat skutečně k nezávislému poradenství.
1: A ve Velké radioporadně vítáme dalšího posluchače nebo posluchačku. Dobrý den, kdo se k nám dovolal?
5: Dobrý den, tady Kuřím. My jsme darovali před 2 rokama, darovali jsme 3 dětům byt, 3pokojový. Ti 2 jsou teda už v důchodě, ten jeden ještě ne. Já mám tady břemeno, ale nemají tady bydliště. Mají nárok na nějakou dotaci?
2: Ano, je tam nárok na dotaci, protože my to vlastnictví bytu bereme i v úvahu, pakliže se jedná o nějakou přímou příbuzenskou linii, protože ten případ, o kterém hovoříte, je častý, že rodiče postupně přepisují majetky na své potomky, ale zároveň ten dům obývají, to znamená, my se budeme vždycky dívat na tu domácnost, která tam rozhodně v tom domě žije, a tu budeme posuzovat.
1: A ještě,
5: já tady mám břemeno, bude se jako na mě se nebude brát nějaké opět.
2: Ne, to vůbec nevadí, pro nás je klíčové ta domácnost, která trvale ten dům užívá, a to vlastnictví, pokud ho vlastní někdo v té přímé příbuzenské linii, není na překážku poskytnutí dotace.
1: Tak.
5: Děkuji.
1: Díky za dotaz, díky za odpověď. A v tomhle bloku ještě jedna otázka, paní Blanka. Dobrý den, kolik se platí za pomoc poradce uvedeného na stránkách Zelená úsporám?
2: To záleží, jaké služby ten poradce poskytuje, protože to poradenství je trochu širší. Poradenství spočívá i v tom, že se pořádají i v těch nejmenších obcích semináře, které jsou samozřejmě zdarma pro zájemce o to dozvědět se o možnostech realizovat energetické úspory. Za renovační pás, jak tady zaznělo už v úvodu dnešního pořadu, tak mají domácnosti takzvaně zranitelné tento renovační pás zpracovaný zdarma, a my jim vlastně za ten renovační pas platíme buď 3 nebo 5 tisíc korun.
1: Tolik tedy další blok otázek a odpovědí. Velká radioporadna ale nekončí. Až do 12 hodin se dál můžete ptát na webu radioporadna.cz nebo můžete dál volat na naše telefonní číslo 731 800 900.
0: Velká radioporadna. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: 10 minut zbývá do 11:30, posloucháte dál Velkou radioporadu. Dnes na téma program Nová zelená úsporám. Máme dalšího volajícího. Dobrý den, vítejte ve vysílání. Tak nemám. Máme, ano, tak to je dobře. Už jsme si mysleli, že jste se ztratila. Tak to je dobře, že ne, ptejte se.
1: Jsme starobní důchodci a z vlastních finančních prostředků jsme si před asi 3 lety vyměnili okna z dvojskla. Chtěla jsem se zeptat, jestli je možné za dotace vyměnit dvojskla za trojskla.
2: Tak, já bych tady určitě doporučil vlastně to, co jsme tady prezentovali na začátku, renovační pas. Pro vás by v tuto chvíli mělo být opravdu tím kritériem a volbou nechat si zpracovat renovační pas, který vám doporučí, co s tím daným domem je vhodné dělat. Nikoli k tomu přistupovat, že stát teď pro zranitelné domácnosti dává na něco dotace, takže zrovna si říkáte, že vyměníte okna, ale je potřeba se podívat na ten dům jako celek. Takže obraťte se na poradce a předávám asi slovo Michalu Čejkovi.
3: A jestli už ty okna máte vyměněny a jsou před 3 roky vyměněny, tak vám přechod na trojskla příliš nepomůže. Ty okna i s těmi dvojskly už nejsou špatný. A věnujte se jiným částem toho domu. Můžete zateplit strop k půdě nebo střechu, můžete zateplit některou ze stěn nebo celé ty stěny, strop k suterénu, můžete vyměnit zdroj energie, můžete zateplit rozvody teplé vody, můžete si instalovat obnovitelný zdroj, který vám bude ohřívat teplou vodu anebo vyrábět elektrickou energii. Ale rozhodně se vám nevyplatí, pokud ty okna jsou v pořádku a fungují, dají se otvírat, nevypadávají vám z toho okenního otvoru, tak se vám nevyplatí je vybourávat a dávat tam trojskla. Nepřinese vám to kýžené úspory, zbytečně si vyplýtváte finanční prostředky. Zkuste najít jiné opatření, které vám skutečně přinese reálné úspory a k tomu právě využijte toho poradce, který projde ten dům a navrhne vám to nejlepší, co by tam šlo udělat.
1: Tak, děkuji vám za vaši odpověď.
0: My děkujeme vám za to, že jste zavolala a zeptala se. Další dotaz z internetu, paní Jarmila z Brněnska. Dobrý den, před 3 lety jsme měnili v rodinném domě okna v rámci dotace. Teď bychom rádi pokračovali v zateplení domů, fasády a také s novým topením. Teď máme plynové, s manželem jsme již řadu let důchodci. Společně měsíčně máme 48 780 korun. Vejdeme se do výše dotace. Pan ředitel Waldmann už se dívá do excelové tabulky, tak vejde se tato rodina do limitu?
2: Pokud se jedná o čistý měsíční příjem, tak tady jste malinko nad ten deklarovaný 5. příjmový decil, ten je na částce 46 tisíc korun. Navíc jsem pochopil, že jste využili program NZU Light před 3 lety, to znamená další nárok na lightku byste teoreticky měli až po době udržitelnosti, to znamená ještě 2 roky nikoliv, ale za zvážení stojí určitě použít a využít i ten bezúročný úvěr, protože to, že je někdo v důchodovém věku, neznamená, že si nemůže vzít nějaký krátkodobý bezúročný úvěr na nějakou další realizaci opatření, dílčích opatření v tom domě. A zase je dobré začít u toho renovačního pasu.
0: To už odpovídáte možná i na dotaz pana Miroslava z Lelekovic. Dobrý den, může dostat úvěr senior 75+?
2: Co se týká poskytnutí úvěru seniorům, jsem přesvědčen o tom i v těch diskuzích s bankovními institucemi, že ten věk není úplně vylučujícím kritériem, protože je možné poskytnout ať už zajištěný nebo nezajištěný úvěr, je možné tam mít spoluvlastnictví nemovitosti, to znamená, je možné zapojit už v podstatě do té budoucí renovace potomky, pokud se rozhodnu s tím domem nakládat, takže na to není úplně jednoduchá odpověď a je možné se samozřejmě dotázat té bankovní instituce. Ty úvěry nemusí být nutně v řádech vyšších jednotek milionů. Bavíme se opravdu o tom, že ty bezúročné úvěry na ta dílčí opatření mohou být i v řádech 100 000.
0: Měli bychom mít dalšího volajícího. Dobrý den, tady je Velká radioporadna.
4: Prosím vás, já jsem se chci zeptat na to, že máme jako vzaný úvěr a někteří lidé, kteří si to mohli dovolit, tak to splacejí, ale jsem v důchodu. A teď se to zateplilo, asi je tomu tak necelého 5 roku. A teď na každému se dá určitá částka, kterou musí splácet. To znamená, že já musím splácet, jsem v důchodu a teď jsem slyšel, že je možnost si vzat bezplatnou půjčku, takže bych chtěl to splatit jako.
2: Pochopil jsem, že zřejmě bydlíte v bytovém domě.
4: Je to bytový dom o 9 nájemníků.
2: A využil ten bytový dům dotaci z programu Nová zelená úsporám, nebo nevyužil?
4: No, ano, on využil, ale určitou částku dostali jenom, jo. Já nevím, jestli 800 tisíc, nebo kolik zateplení stalo kolem přes 3 miliony, nebo víc.
2: Jasně, rozumím, ale bytový dům, ten žadatel, asi jste SVčko, jestli tomu dobře rozumím, Sdružení vlastníků jednotek, tak jste měli možnost, nebo to SVčko mělo možnost požádat, kromě tehdejší dotace ve výši, dejme tomu 30%, ještě dotaci pro domácnosti, které obývají seniori, tehdy to takhle bylo nastaveno, a tu dotaci vlastně to SVčko mělo povinnost použít na to, aby se vám razantně nezvýšil příspěvek do fondu oprav. Jestli ho využilo to SVčko, tuto možnost, a požádalo si za vás, nebo s vaším souhlasem samozřejmě, o dotaci, to v tuhle chvíli nedokážu říci, ale ta možnost tady byla.
0: To znamená minimálně se zeptat na SVJčku, jestli toho využili a jestli je to dobře rozpočítané, to by asi za pokus stálo. Ještě Michal Čejka doplní.
3: Já jsem zaslechl, že to možná už to zateplení bylo zrealizované před 10 lety.
4: Ne před 10 lety, teď loni.
3: Dobře, loni tak se... pak ano, pak je to tak, jak říká pan ředitel.
0: To znamená kontaktovat SVJčko. Každopádně k té základní otázce, nárok na bezúročný úvěr z tohodle bohužel neplyne.
2: Je to tak.
0: Tak byť jsme vás zklamali asi, tak děkujeme za dotaz. Další otázka přišla internetem. Dobrý den, chceme se zeptat, jestli bychom mohli požádat o dotaci na výměnu oken u chaty. Jsme s manželem v důchodu, většinu roku bydlíme na chatě, trvalé bydliště ale máme v bytě ve městě. Děkuji za odpověď, Jarmila z Pardubic.
2: Tady určitě musíte v tom rekreačním domě trvalé bydlet celoročně, nikoliv jenom část roku, takže nikoliv, bohužel.
0: Další dotaz, pan René Zvyšková. Dobrý den, rád bych se zeptal hosta v dnešní radioporadně na možnosti financování a dotací pro bytové domy. Plánujeme v našem SVJ rekonstrukci a zateplení střechy panelového domu. Chtěl bych se zeptat, jaké jsou aktuální podmínky programu Nová zelená úsporám pro bytové domy. Zajímají mě tyto věci. Jaká je přibližná výše dotace na zateplení střechy a zda lze v jedné žádosti kombinovat zateplení a také instalaci solárních panelů nebo zelenou střechu? Já to možná budu dávkovat.
2: Dotace pro bytové domy přímo pro sdružení vlastníků nebo bytová družstva není poskytovaná žádná, s výjimkou přímé dotace jako pomoc domácnostem, které obývají byty a patří mezi zranitelné domácnosti. To znamená, poskytována podpora pro renovaci bytových domů bude v kombinaci bezúročného úvěru a zároveň přímé dotace pro konkrétní byty v tom daném bytovém domě. Kombinace zateplení a využití obnovitelných zdrojů energie, případně zelené střechy, je ideální kombinace, zejména pokud se bavíme o komplexní renovaci toho bytového domu.
0: Tak tím jste odpověděl už na další část, jak funguje podpora pro seniory a sociálně slabší rodiny v bytovém domě, tam tedy je možnost získat tu dotaci.
2: Ta částka je až 120 tisíc korun podle plochy bytu na jeden byt. Podmínkou je, aby skutečně sloužila tato přímá dotace snížením splátek jako příspěvek do fondu oprav té konkrétní domácnosti.
0: A poslední podotázka, jak v praxi fungují nové bezúročné úvěry od státu, kdo o ně může za dům požádat, když máme externího správce? Statutární orgán SVJ.
2: Je to standardně statutární orgán SVJ. Jak to bude v praxi fungovat? Teď doporučuji určitě si nastudovat příslušné závazné pokyny, které jsou zveřejněny na webu Nová zelená úsporám CZ, a už 25. června můžete u nás podat žádost o posouzení projektu pro budoucí poskytnutí bezúročného úvěru.
0: Michal Čejka.
3: A abyste splnili ty podmínky pro to komplexní zateplení, tak pravděpodobně už budete muset mít zateplené vnější stěny. Pak ta střecha vlastně k tomu, která se dodělá, tak vám pravděpodobně umožní dostat se do klasifikační třídy C, jak na obálce, tak i ve výsledku na tom průkaze. Pokud je nemáte zateplené, tak je vysoce pravděpodobné, že nesplníte všechny ty podmínky pro to komplexní zateplení, budete žádat pouze v oblasti dílčí a tam pak tedy není ten příspěvek na ty sociálně slabé domácnosti, o kterém tady pan ředitel mluvil.
0: Takže díky za tohle upřesnění. Další posluchač nebo posluchačka se k nám dovolali. Dobrý den, vítejte ve vysílání. Slyšíme se? Jste ve vysílání Českého rozhlasu, můžete se ptát k Nové zelené úsporám, tak tento dotaz neuslyšíme, ale máme další dotaz z internetu. Pan Jaroslav ze Skutče. Dobrý den, předně děkuji za toto téma radioporadny. Plánují výstavbu nového rodinného domu na pozemku, kde v současnosti stojí rodinný dům, starý rodinný dům. Dočetl jsem se, že s touto možností tento nový program počítá, obdobně jako tomu bylo dříve, ale mám dva dotazy, které bych prosil zodpovědět. Za prvé, měl bych na bezúročný úvěr v rámci tohoto programu nárok v případě, že nový dům bude postaven na pozemcích, které jsou pod společným oplocením se starým rodinným domem, ale přímo do pozemku starého domu bude zasahovat pouze menší částí a zbylá část domu by se nacházela na jiném pozemku?
2: To jsou přesně případy, které doporučujeme konzultovat u nás na Státním fondu životního prostředí. To znamená, obraťte se s tímto atypickým případem na příslušné krajské pracoviště Státního fondu životního prostředí. Jsou tam nějaké limity, jaký zásah může být mimo ten původní objekt, který se z důvodu ekonomických bude bourat a bude si místo toho stavět v podstatě ten nový.
0: Tak díky. Další volající. Dobrý den, vítejte ve vysílání.
5: Dobrý den, tady Dobešová Alena, Rokytní Uhranova. Prosím, pěkně, chtěla jsem se zeptat, v roce 2018, 1.11. jsem uvedla do chodu tepelný čerpadlo, ale ta firma, co mě to instalovala, tak neudělala fotodokumentaci a já po několika žádostech jsem na tu dotaci nic nedostala. A tak se chci zeptat, jestli je možno zpětně něco udělat.
2: Tady předpokládám rok 2018, už je poměrně dlouhá doba nazpátek. Tady předpokládám a asi jako není možné už udělat vůbec nic. Zřejmě jste nesplnila, že ty základní podmínky, které vám poskytovatel dotace, ať už to byl kraj v rámci kotlíkových dotací, nebo třeba státní fond v rámci programu Nová zelená úsporám, nesplnila a ta dotace nebyla z tohoto důvodu poskytnuta. Pokud to firma zavinila, jak uvádíte, tak je nezbytně nutné řešit to občanskoprávní cestou vůči té firmě.
0: Tak díky za dotaz, díky za odpověď. Tolik další blok dnešní velké radioporadny, ta ale stále nekončí. Ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Waldmann a také odborný poradce Centra pasivního domu a šance pro budovy Michal Čejka budou našimi hosty až do 12 hodin.
6: Velká radioporadna. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Velká radioporadna s Tomášem Pancířem a jeho hosty.
1: Do dnešní velké radioporadny se dovolal další posluchač nebo posluchačka. Dobré dopoledne.
2: Dobrý den, tady posluchačka Vlasta a chtěla bych se zeptat. Je mně 75 let, bydlím sama v rodinném domku. V loni mě teda zemřel manžel, takže ten rodinný domek, půlku domku mám já a půlku mají dva synové. A chtěla bych vyměnit, mám topím plynem, elektrokotel z roku 93 a chtěla bych to vyměnit za tepelné čerpadlo, jestli bych měla nárok na nějakou dotaci.
3: Nárok byste podle všeho měla, protože zřejmě budete splňovat kategorii NZU Light, té zranitelné domácnosti, pokud nemáte jako jedna osoba větší příjem, čistý peněžní příjem než 31 tisíc korun.
2: No to ne, to nemám.
3: To nemáte, výborně. To, že spoluvlastní dům vaši synové vůbec nevadí, protože vy ho dále spoluvlastníte a obýváte. Synové samozřejmě budou muset tomu dát souhlas. A zase bych tady velmi zvážil vhodnost těch opatření, jestli se soustředit jenom na zdroj, nebo trošku si pohrát s tou takzvaně obálkou budovy, protože to je velmi důležité, pakliže přecházím zrovna na tepelné čerpadlo, který má svá specifika.
1: Doplní určitě. Aha. Michal Čejka.
4: A tepelné čerpadlo je úžasný zdroj, který vám dokáže ušetřit, řekněme, 50 až 70% energie. Ale to, co musíte pochopit, je, že ono využívá mnohem dražší energii, což je energie elektrická. Takže zatímco u plynu platíte momentálně za jednu kilowatthodinu spotřebovanou nebo tu, kterou si vytopíte, řekněme 2 koruny až 2 koruny 50, tak u elektrické energie to může být klidně 6 korun, 6 korun 50. A tady je potřeba si uvědomit, že tepelné čerpadlo při současném poměru ceny zemního plynu a elektřiny nepředstavuje zásadní úsporu provozních nákladů. A to znamená, jestli skutečně směřujete k tomu, že chcete ušetřit provozní náklady, tak bych možná zvážil v rámci diskuze s tím poradcem opatření na obálce budovy, na tom tepelně izolačním kožíšku, což vede k naprosto přímé úspoře jakéhokoliv paliva, které tam máte. A většinou se to tepelné čerpadlo realizuje až ve chvíli, kdy ten tepelně izolační kožíšek už je na nějaký slušnější úrovni, můžete si dát menší tepelné čerpadlo, je to automatický zdroj budoucnosti, a v tu chvíli vlastně ten domeček bude fungovat. Ale buďte opatrná s tím, pokud máte energeticky náročný dům, neslibujte si úplně, že ty provozní náklady půjdou nějak extrémně dolů, pokud netopíte čistě tou elektrickou energií, ale topíte převážně tím zemním plynem. Tam je potom to riziko.
2: Je to malý rodinný domek 3+1, mám to z části zateplený, 3 zdi jsou zateplený, 1 teda není. Skla mám 2 skla, okna a ještě jsem si teďka ale vzpomněla, že v roce 24 jsme dostali ještě s manželem dotaci na ohřev vody.
3: No tady budete... Ano. Tady budete muset počkat po skončení doby udržitelnosti, protože tady pokračovat v programu Nová zelená úsporám Light nebudete moci.
1: To znamená do roku 29.
3: Tak.
1: Tak díky za dotaz, díky za odpovědi, včetně té praktické stránky, co může způsobit, že očekávání směrem k tepelným čerpadlům mohou být přehnaná, pokud jde o snížení nákladu. Vy jste měli už před radioporadnou v minulých dnech možnost volat své dotazy také na náš záznamník. Teď tady jeden takový dotaz máme.
5: Vnuk dostal od rodičů dům z 50. let. Je mu 21 roku a začíná podnikat jako OSVČ. Chce opravovat dům. Má nárok na dotaci nebo jen na půjčku?
3: Nárok na dotaci zřejmě mít nebude, protože v případě mladého člověka by se musel vejít buď do superdávky, což předpokládám, že asi nebude, pokud začíná pracovat, to znamená, pak je tam ten druhý parametr, je třetí příjmový decil. Pokud je sám v tom zděděném domě, tak by musel mít příjem maximálně 25 000 čistého, pak by měl nárok na dotaci. v té lajce, ale já bych tady doporučil opravdu zvážit komplexní renovaci toho domu a využít bezúročný úvěr, kde by, pokud by spadal do čtvrtého příjmového decilu, tak může mít splatnost až 25 let a skutečně plánuje-li založit potom později rodinu, tak se podívat na ten dům komplexně. Ta lajtka je potřeba si zdůraznit, že ta lajtka slouží opravdu na nějaké ty základní opatření, které přinesou ten okamžitý efekt, ale z hlediska užívání toho domu dlouhodobého je tady určitě vhodnější podívat se třeba na tu komplexní renovaci s tím bezúročným úvěrem.
1: Já připomenu, když tady opět zazněl čtvrtý decil, ty konkrétní částky najdete na webu Nové zelené úsporám, ty konkrétní cifry, kolik můžete mít příjem, tak abyste se do této kategorie vešli, tak to je jenom doplnění a předpokládám, že možná k tomu, co říkal teď Petr Waldman, bude ještě něco chtít doplnit Michal Čejka?
4: Pro takhle mladého člověka, zvlášť pokud plánuje tu rodinu, tak je určitě komplexní renovace to, kam by měl cílit, protože on ten dům bude pravděpodobně užívat následujících 20-30 let. Většina těch opatření přesahuje v životnosti tuhletu linii a když už se to jednou dělá, tak se to má dělat pořádně, protože nejdražší na jakékoliv rekonstrukci je vůbec to, že se pro ní rozhodnu. To znamená práce a materiál. To, jestli tam přidám nějakou izolaci navíc, jestli tu technologii obnovím, už je otázka na konkrétního poradce, na to, v jakém stavu ta budova je.

0: z hlediska bonity u banky může i se zárukou vlastně té nemovitosti, ale tady je přesně to krásný, že on si rozloží v principu tu splátku na dalších 15 let a může mu to skutečně vyjít tak, že bude šul nul. To znamená to, co ušetří na energiích, tak dá na tu splátku té jistiny a řekněme po těch 15 letech má zrekonstruovaný dům a čistý stůl.
1: Odborný poradce Centra pasivního domu a šance pro budovy Michal Čejka, ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Waldmann. Zůstávají ještě čtvrt hodiny hosty dnešní velké radioporadny. Za chvíli se dostaneme k dalším dotazům.
2: Velká radioporadna. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

kolem známých míst.

dveřích cizích lásek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

0: Velká radioporadna s Tomášem Pancířem a jeho hosty.
1: 3 minuty po 11:15 do finále dostává dnešní Velká radioporadna. Měli bychom mít dalšího posluchače nebo posluchačku na telefonu. Dobrý den.
2: Ano, je to tak. Dobrý den. Posluchačka z Podkrkonoší, prosím vás. Jsme s manželem oba starobní důchodci, bydlíme v rodinném domě a máme v něm trvalé bydliště přibližně 2-3 roky, teď přesně nevím, a darovali jsme před 2 lety dům dceři a nemáme nic, nemáme okna, nemáme střechu jako ponovu, jestli máme nárok na tuto novou dotaci. Mě jde hlavně o to bydliště, že jsme si ho dali až tak pozdě, bydlíme tam sice 20 let, ale...

0: trvalé bydliště tam máme oficiálně jenom asi ty 2 nebo 3 roky, jestli bychom na to měli nárok, prosím vás.
1: Petr Waldman?
2: Ano, nárok byste měli. Ani nevadí, že jste ten dům už darovali svým dětem, protože tam pořád bydlíte. To znamená, je to ta přímá rodová linie, takže tady to je bez problémů. A pokud splníte ty další parametry, které jsou, to znamená příjmový test, majetkový test, tak by to mělo být bez problémů a můžete se obrátit na poradce na webu novazelnauspora.cz.
3: Ano?
0: A jak mi jste říkal, já totiž jsem neslyšela celý tenhle pořad, a že jste ze Státního fondu životního prostředí.
3: Ano, ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Waldman je to.
0: Takže tam si můžu napsat ten dotaz.
2: Můžete si tam napsat dotaz, ale rychlejší bude, pokud máte přístup k internetu, nebo určitě vaše děti mají přístup k internetu, tak je malinko zaměstnejte, ať se podívají na webové stránky novazelnauspora.cz a pomohou vám s tím, abyste našli vhodného poradce, který vám dokáže poradit, jak nakládat s tím domem a jak využít státní podporu.
0: Jo, tady u nás v okolí. Omlouvám se, jestli už jste tenhle dotaz měli, protože jsem ho slyšela, ten váš pořad už jenom půl hodinku předchozí. Tak děkuju vám
3: moc krát. Děkujeme za to, že jste zavolala. Jinak nejenom pro vás, ale i pro ostatní, pokud byste si ten pořad chtěli poslechnout znovu od začátku, tak máte šanci na webových stránkách Českého rozhlasu jednotlivých stanic. Máme archiv vysílání, to znamená, že i tam velkou radioporadnu najdete a můžete se vrátit k některým dotazům. Kolik otázek, které k nám přicházejí, se týká úvěrů a toho, kdo bude mít nárok, nebude mít nárok, možná za všechny, paní Světlana Solomouce. Dobrý den, mohu uspět s žádostí o bezúročnou půjčku v rámci dotačního programu, pokud jsem svobodná OSVČ, v době žádosti bych měla jít na mateřskou, jakými způsoby mohu přispět ke zvýšení své bonity? To by asi byly dotazy spíš na představitele bank, ale dívám se na Petra Waldmana, předpokládám, že jednáte s bankami, můžete slíbit, že budou nejvstřícnější?
2: Já si myslím, že pořád platí 2 typy úvěrování, to znamená zajištěný, nezajištěný úvěr. V případě toho zajištěného úvěru by opravdu ty požadavky na tu ekonomickou schopnost žadatele splácet úvěr měly být vzaty v úvahu a je potřeba pořád si říci, že ty úvěry mohou být v různých částkách. Nebavíme se o úvěru vždycky 2 miliony korun. Možná ještě zdůrazním, i ty úvěry v rámci programu NZU bezúroční úvěr mohou být realizovány postupně, to znamená, tam nemusím dělat jenom to komplexní opatření a dostat ten největší úvěr, ale mohu se právě podle renovačního pasu rozhodnout s tím, že budu ty opatření dělat postupně a postupně přicházet za tou bankou pro poskytnutí dalšího úvěru, třeba i v okamžiku, co zase odroste dítě a vrátím se do zaměstnání a ta moje schopnost splácet vyšší úvěr se tím pádem zvýší.
3: Máme dalšího volajícího. Dobrý den.
4: Dobrý den, já se omlouvám, ještě jednou Vinklárová. Já jsem se chtěla zeptat, prosím vás, jak to bude se řešit při úmrtí toho majitele, toho té nemovitosti, když žádal třeba i tu ten bezúročný úvěr, popřípadě prostě jak se to bude řešit při úmrtí, jestli ti dědici to nějak budou muset doplatit, nebo budou mít taky závazky k tomu k té nemovitosti, když třeba už nebudou jí chtít. Takže jak to je ještě vázané na prostě při té smrti, protože se bavíme o tom, že to hodně bude čerpat třeba ti důchodci. Děkuji za odpověď.
2: Je to něco, co standardně v těch našich programech, díky tomu, že naši klienti jsou právě domácnosti, zažíváme, k životu to patří. To znamená, tady samozřejmě jakékoliv závazky jako spadají potom do dědického řízení, jakékoliv podmínky poskytnuté dotace spadají do dědického řízení a s notářskou komorou jsme v kontaktu a notářům vlastně poskytujeme vždy potvrzení, jestli má někdo vůči státnímu fondu, vůči státu nějaké závazky, které se týkají dotace či nikoliv, ale v rámci dědického řízení se tomu určitě nevyhnete.
3: Doplnění od Michala Čejky.
5: Já bych doplnil ještě těm předchozím dotazům 2 důležité věci. Pokud darujete nemovitost dětem, tak je naprosto relevantní s těmi dětmi se bavit o tom, aby vám finančně pomohli s opravou střechy, výměnou oken, zvláště pokud se jim zhodnocuje nemovitost formou právě nějaké dotace a realizace těch opatření. Je naprosto relevantní, že vám ty děti pomohou, protože jste je udělali, když to zjednoduším, bohatými tím, že jste jim vložili do rukou vlastní nemovitost, na které jste jistě dřeli. A druhá věc, která se týkala těch samoživitelů, není to dotace, za kterou se musíme hnát. Je to věc, která vám vždycky musí udělat jako pohodlný život ve smyslu toho, abyste finančně vyšli. To znamená, pokud půjdete na mateřskou, vždycky musíte ekonomicky to plánovat tak, aby ten úvěr jste byla bez problémů schopná splácet, ať se stane cokoliv za další 3-4 roky. Nedává smysl hnát se do nějaký komplexní renovace, vzít si půjčku za co nejvíc, když s tím budete mít následně problém to splácet. Takže první věc je, chovejte se racionálně, plánujte, dělejte taková opatření, která vás nezrujnují, nepřivedou vás do finanční tíže a můžete do toho započítat tu případnou úsporu těch provozních nákladů, která vám trošku vylepší ten stav, který máte.
3: A v dnešní velké radioporadně stihneme ještě jeden telefonát. Dobrý den, kdo se k nám dovolal?
1: Dobrý den, posluchač Novotný, Vysoké Mýto. Mám jeden dotaz. Před 10 lety jsem udělal kompletní zateplení domu. V loňském roce máme nabídku na SVE, kterou původně jsme chtěli realizovat letos. Jaké jsou možnosti nebo na co se máme podívat, aby jsme mohli si vyhodnotit instalaci SVE? Je to samozřejmě firemní instalace nebo odbornou firmou instalace.
2: Jo, díky. Záleží na tom, jakou fotovoltaiku plánujete a do jaké kategorie domácností spadáte. I v té kategorii programu NZU Light pro domácnosti zranitelné je možnost čerpat dotaci přímo tentokrát na fotovoltaiku, případně možné podat žádost na fotovoltaiku tentokrát o bezúročný úvěr v tom klasickém programu NZU bezúročný úvěr. Takže možnosti jsou obě.
3: A ještě jeden dotaz internetu, pan František z Blanska. Jak dlouho od poskytnutí úvěru musím dokončit projekt?
2: V případě poskytnutí úvěru je tam lhůta 36 měsíců od schválení projektu formou toho rozhodnutí. U NZU Light je to 24 měsíců, tam je přímá dotace, tam je ta doba kratší.
3: Tak bohužel i dnes nám zůstane řada dotazů, na které se nedostane, ale uvidíme, možná bude příležitost se vrátit ve velké radioporadně k nové zelené úsporám i v dalších měsících. Na závěr jako shrnutí pojďme připomenout to, co jsme nestihli zodpovědět, nebo pokud někoho napadne něco nového, kde tedy je možné najít další informace, pane řediteli?
2: Všechny informace, které jsme tady dnes probírali, je možné nalézt na webu novazelenauspora.cz, kde je možné podle místa bydliště najít si svého poradce. Pro domácnosti zranitelné je to poradenství poskytované zdarma. Je možné si ověřovat informace i u krajských pracovišť Státního fondu životního prostředí, které jsou v každém krajském městě, a kontakty, včetně telefonů a e-mailů, jsou taktéž na webu Státního fondu životního prostředí.
3: Taková byla tedy dnešní velká radioporadna. Díky za účast a za odpovědi řediteli Státního fondu životního prostředí Petru Waldmanovi. Naschledanou.
2: Děkuji moc a těším se někdy na viděnou.
3: A také odbornému poradci Centra pasivního domu a šance pro budovy Michalu Čejkovi. Díky, naschledanou.
5: Děkuji, naschle.
3: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
6: Velká radioporadna.

0: Je 12 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: V Pelhřimově otevřeli nové parkoviště a brod přes řeku. Prezident Pavel příští týden navštíví Vysočinu. Vláda bude řešit rušení koncesionářských poplatků v pondělí. Odpoledne bude zamračeno s přeháníkami nebo i s bouřkou. Teploty do 23 stupňů. Připravené jsou zprávy. Ve studiu je s nimi Karol Pěška. Nové parkoviště můžou ode dneška využívat obyvatelé Pelhřimova. Poblíž centra nabídne více než 70 míst. Podrobnosti má redaktor Milan Soldán, který byl přímo u otevření.
2: A přestože to parkoviště mělo být oficiálně otevřené až od zítřka, tak přístupné už teď hned potom slavnostním otevření. Kromě těch 70 míst, ale nabídne i další věci. Jsou tady například cykloboxy uzamykatelné na kolo, jsou tady veřejné toalety nebo prod, který spojuje centrum města právě s tímto parkovištěm. Z Pelhřimova Milan Soldán, Český rozhlas.
0: Prezident republiky Petr Pavel navštíví příští týden kraj Vysočina. Pražský hrad dnes zveřejnil program jeho návštěvy. Do regionu přijede v úterý a svůj pobyt zahájí na meteorologické atmosférické observatoři v Košeticích na Pelhřimovsku.
3: Následovat bude návštěva Jihlavy, oběd s krajskými zastupiteli a přesun do Osové Býtýšky, kde si prezident prohlédne diecézní centrum života mládeže Mamre. Ve Velké Býtyši zavítá do tamních strojíren a večer se setká s lidmi v divadle Pasáž v Třebíči. Ve středu navštíví jadernou elektrárnu v Dukovanech a výjezd zakončí v Moravských Budějovicích. Prezident Petr Pavel přijíždí na návštěvu Vysočiny po 3 letech. František Jirků, Český rozhlas.
0: Vláda financování veřejnoprávních médií projedná v pondělí. Po schůzce se zástupci koalice to řekl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO na společném jednání šéfy obou médií informoval jen o záměrech kabinetu připravit nový zákon o financování médií veřejné služby, uvedl René Zavoral.
4: My jsme neviděli žádný písemný návrh. My jsme probili panem premiérem informování o těch konturách, respektive o tom záměru, ale žádný návrh jsme v ruce neviděli.
5: Zásadně trváme na zachování stávajícího systému poplatkového, protože máme za to, že opravdu garantuje nejlépe možným způsobem naši nezávislost a redakční a institucionální autonomii.
0: Podle premiéra Babiše by měl zákon, který ruší koncesionářské poplatky, předložit v pondělí vládě ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Ten po schůzce řekl, že financování obou médií by mělo být mandatorním výdajem a ne samostatnou kapitolou rozpočtu. Jakou částku v pondělí předloží, ale nechtěl říci. Policisté pátrají po 95-letém Vladimíru Zichovi z Polabin v Pardubicích. Rodina ho viděla naposledy před více než 2 týdny a telefon má nedostupný. Podle kriminalistů by senior měl být vitální, ale bere léky. Je zhruba 170 až 190 cm vysoký a u sebe by mohl mít černý batoh. Fotografie pohřešovaného muže je na webu policie. Jakékoliv informace volejte na linku 158.
1: Sport.
0: Plzeňský fotbalový brankář Florian Wiegele bude nejvyšším fotbalistou v historii mistrovství světa. 25-letý rakouský reprezentant měří 205 cm a díky tomu se stane nejvyšším hráčem, který se kdy světového šampionátu účastnil. Jak napsal rakouský list Kronenzeitung, Wiegele překoná o 2 cm dosavadního rekordmana Nizozemce Andriese Noprta. Ten hrál na minulém mistrovství světa v Kataru v roce 2022.
1: Počasí.
0: V Černovicích nebo Bystřici nad Pernštejnem je teď 20 stupňů, v Havlíčkově Brodě 22. Odpoledne očekávejte oblačno, vyskytne se déšť, a to i vydatný, lokálně se dostaví bouřky. K večeru budou srážky částečně ubývat, teploty dosáhnou 20 až 23 stupňů a mírný severozápadní vítr v bouřkách přechodně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na dálnici D1 zpomalte mezi 137. a 134. kilometrem ve směru na Prahu. Je tam omezení kvůli údržbě. Nehody nejsou hlášené, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Zdarec jak palec, zdraví vás Jarda Hypochondr, jsou tady písničky pro Vysočinu, tak zavolejte na číslo 22 155 49 99 a pošlete někomu písničku nebo mi řekněte nějaký veselý vtípek či historku. Taky můžete poslat SMSku na číslo 90 011 04, ale začít musíte slovem píseň a taky můžete objednat nějakou písničku na našem webu, máme adresu vysočina.rozhlas.cz, tak pojďte na to.
1: Písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.

0: Manželé v posteli. Karle, Karle, chci, abys věděl, že jsem úplně nahá.
1: No tak se nastříkej repelentem, je to tu samej komár.
2: Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.
1: Ano, mám tady první přání. Jardo, prosím tě, zahraj písničku. Snaď jsem si měl všímat víc od Dalibora Jandy, jen tak pro dobrou náladu. Je to tady.

0: Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
1: Přesně tak, písničky na vaše přání a ty tady mám další. Prosím, abyste zahráli mé vnučce Verunce, která má zítra narozeniny a jede s kamarádkama na vodu písničku od Valdy Matušky My pluli dál. Hraje výborně volejbal a její dcerka Týnka. Posílám.

0: vdaná.
1: Písničky pro Vysočinu.
2: Na vaše přání zdravím všechny posluchače a přál bych si zahrát skupinu Golden Kids a písničku Hej pane zajíci. Děkuji a všem krásný den. Pavel z Heralce.

0: posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
1: No a mám tady další přání, Jarek Střeště, samozřejmě nejdřív tam šoupnul vtípek, takhle manželé zemřou současně a dostanou se do nebe. Je, táto, tady je to krásný, to je nádhera. No vidíš, Božka, kdyby si pořád neotravovala s tou zdravou výživou, už jsme tady mohli být dávno. Dobrý den, zahrajte prosím zase jednu písničku Kulatý svět. V roce 66 naspívali Iveta Simonová a Milan Chladil. Díky, Jarek Střeště, díky za vtípek.

0: si se ptá žena svého souseda, prosím vás, vy jste nadřízený mého manžela? Ne, to nejsem. No tak dejte laskavě tu ruku z mého kolena dolů.
1: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu. Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
2: Myslíte, že vám s chytrým mobilem musí pomáhat jen vnoučata? Kde pak? Užitečné informace k cestám za letními výlety. O tom, kde ušetřit díky aplikacím nebo kde se dobře najíst, vám ukáže šikovná seniorka z Polničky. A poslechneme si pěvecké i hudební talenty z Humpolecké základní umělecké školy, která letos slaví 80.
1: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: Jihlavský Cinestar nabízí na čtvrteční 10. hodinu dopolední promítání pro seniory. Na programu je nový český film Nečekané léto. Milujete kempování? Pak byste ve čtvrtek v Cinestaru neměli chybět. Pokud vám bylo 60 a více let, dvě vstupenky můžete vyhrát zítra ráno.
1: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Písničky pro Vysočinu.
4: Na vaše přání a je tady další, prosím tě o píseň Jahoda od Miraj pro Jitku Šteflovou k jejím dnešním narozeninám. Přeji ti pevné zdraví, štěstí, lásku a pohodu a ty poslední 3 týdny ve škole ještě nějak prožiješ a pak si o prázdninách skvěle odpočneš. Děkuji ti za zahrání a zdravím všechny posluchače Vysočiny, Jirka z Chaloupek. Já se přidávám taky všem.

0: Je vais te faire. Je vais te jako já hoda. Co tě našle, háčku daj.
1: Tak nedávno jsem byl takhle v restauraci na obědě. No a tak jsem se ptal servírky, jak se to jídlo, které jsem právě dojet, jako jmenovalo, jo. A říká, proč to vám tak chutnalo? Říkám, no ani ne. Spíš víte, kdyby se mě ptali v nemocnici.
2: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
1: A už tady mám další přání. Ahoj, Jardo, zahraj prosím tě písničku od skupiny London Beat. You bring the sun pro moji ženu Martinku, se kterou máme dnes výročí svatby. Posílám jí pusu a vzkaz. Pořád si moje životní lástka, terapeutka, navigace a technická podpora v jedné osobě. Tvůj Honzíček.

0: jako pokutu za močení do bazénu. No a proč ji dáváte jenom mě? Vždyť tady močí do bazénu skoro všichni. No to je sice možné, ale jen vy to děláte z 3metrového skákacího můstku.
1: Písničky pro Vysočinu.
2: Je tady další přání. Zahraj prosím pro Míšu Mikyho nějakou pěknou pecku. Hlavně ne žádný hašišáky se vzkazem Člověče Míšo, nemel pantem, usměj se a dej si kafe, nebo tam tu partičku rozpustím. Díky a zdraví Maky. Ale Maky, já úplně teď nevím, co mám pustit, aby to nebyli hašišáci. Jako jistotu mám třeba u Brontosauru. Tam jako není hašišák ani jeden.

0: Kněz nabídl jeptišce, že ji sveze. Když se posadila v autě, přehodila nohu přes nohu, až se jí odhalilo stehno. Kněz jenom horko těžko nezpůsobil havárii. Když srovnal auto na silnici, položil jeptišce na stehno ruku. Jeptiška se ptá, otče, znáte žalm 129? Kněz dal ruku pryč, ale když zařadil, znovu ji položil na původní místo. Jeptiška opakuje, otče, znáte žalm 129? Kněz se omlouvá, odpusťte, sestro, tělo je slabé. Dojeli do kláštera, jeptiška těžce vzdychne a vystoupí. Kněz se vrátí do kostela a vyhledá žalm 129. Stálo tam, jdi dále a hledej. Směřuj výš a nalezneš štěstí. No a jaké poučení? Znáte-li špatně svoji práci, mnohé možnosti rozvoje vám uniknou přímo před nosem.
1: Písničky pro Vysočinu.
2: Písničky na vaše přání. No a teď tady hledali, moji rádcové hledali a úplně nenašli tu písničku, kterou zrovna si tady přeje. Prosíme zahrát pro maminku a babičku Olgu Pavlíčkovou z Krásné Hory Svitálka k dnešním 77. narozeninám od synu Vládi, Honzy a vnoučat a Teresky. A teď se mi to ztratilo a je to někde pryč, tak já nevím, kde mám pokračování. Tadyhle, už jsem to našel. Od Vládi a Honzy a vnouča Teresky, Dereka, Elišky a Nikolky, maminko, babičko, máme tě neskutečně rádi a prosíme písničku od Mirel Matěje, Ave Maria, děkujeme. Tak Ave Maria, těch tady mám opravdu hodně, od kdekoho, ale od Mirel Matěje tady takovou nemám. Tak třeba dám od Mirel Matěje třeba La Paloma, Adie, může být, tak jo.

0: jsem takhle vyrazil na ryby, jo? A jelikož mi došly cigarety, ukradl jsem synovi z kapci 3 kusovky. Po 3 hodinách rybaření jsem ulovil 2 lochnesky, 1 mořskou vílu a 4 zpívající koníky.
1: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
2: A už je tady další přání, Jardo, přál bych si zahrát do práce na pumpě Hanku Zagorovo a Petra Reska duhovou vílu, díky moc, Jirka z pumpy. No Jirko, posílám to na pumpu.

0: Hele, kam jdeš? Jdu hledat smysl života. Jo, tak mi vem taky jedno pivo.
1: Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.
2: A písničky na vaše přání, teď tady mám další.

0: chlápek na pokladnu do kina a říká: dva lístky. A prodavačka v okénku se ptá: hobit? Ne, to je manželka.
1: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
2: No a další písničku si vybrala Sylvie z Prahy, je to I'll Be There od Jackson 5 a bude to pro Stanislavy k svátku a všem dnešním narozeninovým oslavencům a všem posluchačům.

Posloucháte Český rozhlas Vysočina, písničky na vaše přání. Mám tady úplně poslední. Je to písnička, to se mi líbí, od Marka Ztraceného, Pro dobrou náladu, a Pro dobrou náladu jsme hráli celou hodinu v písničkách na vaše přání. Loučí se s váma Jarda Hypochondr, no a zase zítra takhle po 12. Čau, čau.

0: Běžte si užít pohodovou atmosféru koncertů v přírodě a zároveň udělat dobrou věc. Koncerty u jezu. V sobotu 13. června od 15 hodin u rybníka Kukle v malebném údolí říčky Šlapanky ve Věžnici u Polné vystoupí hudební soubory v tomto pořadí. Epidemie, Bokobere, Pacifik, Samson a jeho parta, Lenka Slabá a Triola. Vstupné od návštěvníků festivalu bude v plné výši i letos věnováno nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek při Fakultní nemocnici Brno. Bližší info na www.koncertyujezu.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas Vysočina.
1: Radioservis představuje
2: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
3: Dobrý den.
4: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
3: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
4: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
3: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
4: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro východní Čechy a Vysočinu.
5: Je 13 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
5: Koncem června začne příjem žádostí v programu Nová zelená úsporám. Developer představil plány na zástavbu lokality Růžek v Telči. Nedaleko Hormuzského průlivu se zřítil americký armádní vrtulník. Odpoledne bude zamračeno s přeháníkami nebo i s bouřkou, teploty do 23 stupňů. Připravené jsou zprávy, ve studiu je s nimi Karol Pěška. Program Nová zelená úsporám na úsporná energetická opatření mění podmínky. Žádosti o dotace nebo bezúročné úvěry bude možné podávat od 25. června. Na přímý příspěvek dosáhnou pouze tzv. Zranitelné domácnosti. Kdo mezi ně patří, přiblížil v naší velké radioporadně ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Waldman.
6: Mezi zranitelné domácnosti počítáme ty domácnosti, které mají nárok na tzv. Superdávku. Dále jsou to domácnosti, které spadají do třetího příjmového docilu a v případě seniorů, případně invalidů, jsou to domácnosti, které spadají do pátého příjmového docilu.
5: Například pro jednotlivce je hranice čistého měsíčního příjmu ve třetím decilu 25 400 korun, v pátém 31 000. Domácnosti s vyššími příjmy budou moci žádat při splnění všech podmínek o bezúročné úvěry. Podrobnosti nabízí web novazelenauspora.cz. Celou velkou radioporadnu si můžete poslechnout na webu radioporadna.cz. Nový polyfunkční dům s obchody a 11 byty chce postavit developer na parcele po bývalém hotelu Růžek v Telči. Výstavbu hodlá zahájit v roce 2028. Teď svůj záměr představil zastupitelům města, kteří měli mimo jiné obavy z nárůstu dopravy v lokalitě. Architekt a autor studie Lukáš Konýř ale výraznější komplikace neočekává.
7: Norma, ta vyhláška říká, že v takovýhle křižovatce nesmí být ta fronta nebo to čekání delší než 45 sekund. My když do té křižovatky pošleme tu dopravu z toho našeho objektu, tak se dostáváme na 36 sekund.
5: Poblíž Hormuzského průlivu se zřítil vrtulník americké armády. Oba členové posádky nehodu přežili. Informaci deníku New York Times potvrdil americký prezident Donald Trump. Zatím není jasné, jestli bitevní helikoptéru zasáhla íránská palba, nebo se u ní vyskytl technický problém. Nehodu Spojené státy vyšetřují.
0: Sport.
5: Fotbalisté Francie v generálce na mistrovství světa porazili doma 3-1 Severní Irsko. Závěrečnou přípravu zvládli také Nizozemci, kteří v New Yorku vyhráli nad Uzbekistánem 2-1. Vítězně se na start šampionátu naladilo i Španělsko, když v Mexiku zdolalo Peru 3-1.
0: Počasí.
5: počátkách je teď 20 stupňů, ve Velkém Meziříčí nebo náměšti nad Oslavou 22. Odpoledne očekávejte oblačno, vyskytne se déšť, a to i vydatný, lokálně se dostaví bouřky. K večeru budou srážky částečně ubývat. Teploty dosáhnou 20 až 23 stupňů a mírný severozápadní vítr v bouřkách přechodně zesílí.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
5: V Jihlavě v ulici Romana Havelky, kousek za kruhovým objezdem na úrovni obchodního centra, je olej na vozovce. Dávejte pozor, na místo vyjeli hasiči Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
1: Patří k našim předním sopranistkám, 20 let je členkou Národního divadla, hostuje na světových scénách a je laureátkou řady ocenění. Operní pěvkyně Kateřina Kněžíková je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
8: Dobrý den.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijala operní pěvkyně, ostatně jsme ji teď mohli před malinkou chvílí slyšet pět, ale teď ji uslyšíme mluvit. Kateřina Kněžíková, ještě jednou vítejte u nás. Už jste si dneska broukla? Už jste se rozespívala?
1: Ještě jsem si dneska nebroukla, myslím si, že dneska mám den volna, tak to ani, myslím, nenastane. Já se snažím, když mám volno, vůbec skoro nemluvit, když nemusím, šetřím hlasivky, co se dá, protože když ten den je plný mluvení a zkoušení v divadle nebo představení, tak ty hlasivky jsou prostě docela dost namáhané. Tak se snažím využít toho, že nemusím některý den vůbec nic.
0: Vůbec nic, ale tady s dovolením poprosím, přeci jenom bude potřeba váš hlas a bude potřeba ho trochu namáhat. Když máte unavené hlasivky, jak se to projevuje u vás a co děláte?
1: Tak unavené hlasivky se projevují, myslím, u každého stejně, akorát ti, kteří nejsou hlasoví profesionálové, si toho úplně nevšimnou. Chraptíme, nemáme ten hlas tak volný v těle. A já mám ráda, když si najdu čas na kryokomoru, jezdím do Modřan. Tam jsou úžasní lidé, kteří vždycky všecky přivítají a pomůžou jim. Tak ty 4 minuty, já tomu říkám razák, v tom razáku jsou blahodárné, takže já si myslím, že to je jedna z možností a ideálně dobře se vyspat, to je taky skvělá záležitost, a nemluvit.
0: A nemluvit, no ale pokud mám správné informace, tak vy máte 2 menší děti, ne úplně malé, ale menší, právě, že už tam nastupuje ta výchova a občas i zvýšený hlas, nebo ne?
1: No samozřejmě to taky. Já když jsem teda, mám takovou metodu, že když jsem unavená, oni to poznají, teda oni jsou tak hrozně hodné, že poznají, když jsem unavená nebo když potřebuju mlčet, ale když už to nejde, tak tleskám. Tak já, nebo si vezmu pištělku, to jsem taky jednou udělal. Je to takové trošku spartianské, ale já když opravdu potřebuju před představením si odpočinout, tak jsou holky zlaté a nechají mě vyspat. Já si nemůžu stěžovat, teď už mají 8 a 12, tak to není tak strašné. Když si to bylo hodně o vysvětlování, o tom permanentním mluvení, ale to se taky dá, všechno se dá.
0: Všechno se dá, takže pečují o maminku?
1: Pečují, jo, to určitě.
0: Půjdou ve vašich šlépějích?
1: Já doufám, že ne. U té starší, u Adélky, se to docela očekává, ta má takové umělecké sklony, ale ta mladší bytí hudba baví a sama k tomu přistupuje hezky a s takovou vášní sobě samou, že si vezme flétnu nebo si něco pinká na klavír, tak s železnou pravidelností usíná na všech koncertech jakýchkoliv decibelů, takže to je její takový jev, ale ona tu hudbu má ráda jako konzument, teda do té doby, než usne. Ale Adélka, ta starší, je prostě, má tu uměleckou duši.
0: Ale asi jste i s tím tak trochu počítali, nebo s tím počítáte, protože přeci jenom ty geny, jak maminka, tak tatínek, operní pěvci světového formátu, tak jste na to připravená? Povedete dceru tomu?
1: No, když si to samozřejmě bude moc přát a budu vidět nějaký jako progres, tak samozřejmě, že ji podpořím, ale ani jeden z nás dvou, jako rodiče, my nemáme rodiče umělecky založené, nejsme z hudebních rodin a podívejte se, kam jsme se dostali. Takže myslím si, že člověk má spoustu talentů. Je důležitý je podchytit, myslím, v ten správný čas a motivovat je a rozvíjet to. A tak se tak nějak u nás u obou stalo a když to třeba nebudeme tolik rozvíjet a tolik podporovat, tak třeba se stane, že Adélka bude mít, jak můj tatínek vždycky říká, krásné normální povolání.
0: Kateřina Kněžíková je naším hostem.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Povídám si s operní pěvkyní Kateřinou Kněžíkovou, která absolvovala Pražskou konzervatoř a také hudební a taneční fakultu AMU, Akademie muzických umění v Praze. Vy jste zmiňovala v tom minulém vstupu, že vaši rodiče nebyli hudebně nadaní, že to vy jste prorazila tento směr. Jak jste, řekněme, se prosazovala doma? Aby umožnit, protože ta poznámka o tatínkovi, že vnučka bude mít normální školu, tak asi to nemuselo být úplně jednoduché.
1: No, na jednu stranu já jsem měla rodiče, kteří mě podporovali, protože já jsem od asi 5 let hrála na klavír, takže u nás ta hudba byla vždycky všudy přítomná, ale vždycky jenom jako prostě věc pro zábavu. Nikdy jsme nepřemýšleli, že bych se mohla tím živit, že by to mohlo být moje povolání. A pamatuju si právě jednu cestu s tatínkem, když mě odvážel z klavíru domů a říká, nechceš si vybrat nějaké normální povolání, že ani sám on nevěděl, co si pod tím vším má představit, a myslím si, že já jsem taky nedohledla tak daleko, jak bych třeba teďka z perspektivy rodiče mohla dohlédnout. A maminka vždycky byla taková podporující v tom slova smyslu, že mi nekladla žádné, co kdyby to nevyšlo, nebo zkrátka to byl tak neuchopitelné moje rozhodnutí pro veškerou rodinu. Že byste to hezky teda nazvala, že jsem prorazila. Já tomu říkám jinak, já jsem ta černá ovce, která dělá úplně něco jiného než všichni ostatní. A to tahle vaše perspektiva se mi líbí víc.
0: Tak je to svým způsobem, že jste vlastně průkopníkem toho oboru, nebo vůbec asi uměleckého oboru ve vaší rodině?
1: Asi ano. Ale já bych řekla, že opravdu jsem k tomu vždycky inklinovala, byla jsem vždycky extrovertní dítě, takové velmi živé, pořád jsem se do něčeho strojila, brala jsem mamince ty boty na podpatku, pořád jsem se natřásala, pouštila jsem si tady pana Žbírku doma a paní Rotrovou a různé vlastně další popové zpěváky a pořád jsem jako tancovala. Takže jsem k tomu vlastně projevu před lidma měla vždycky blízko. Tak se nějak sešly okolnosti, že se to potom projevilo, takže jsem si to vybrala jako své povolání, ale nikdy by mě to, ještě když jsem se hlásila na střední školu, tak by mě nenapadlo, že bych mohla být operní pěvkyní, protože jsem se hlásila úplně někam jinam a chtěla jsem dělat úplně něco jiného.
0: A co jste chtěla dělat?
1: Já jsem chtěla dělat laborantku farmacie, protože moje sestra je magistra farmacie, má lékárnu a moje naivní utkvělá dětská představa byla, že budu stále se svojí sestrou a budu prostě jenom s ní dělat to, co mně přišlo v jejich očích jako skvělé, nebo i v tatínkových očích, protože my máme takovou, jako moje babička byla taky magistra farmacie, takže tak jsem se chtěla takhle otisknout podobně a stalo se úplně pravý opak.
0: Stal se pravý opak, ale pop nebo popový zpěv vás minul a šla jste rovnou studovat operní zpěv, nebo jak to bylo tě rozhodnutí?
1: Já jsem vždycky, vlastně byla jsem učena na základní umělecké škole takovým tím klasickým způsobem a nikdy mě nenapadlo, že bych mohla zkusit popový zpěv. Moje paní učitelka mi třeba dávala zpívat nějaké muzikálové písně, ale pořád to byl klasický muzikál. Takovou nějakou přirozenou formou jsem to konzumovala, ty hodiny zpěvu, až potom jsem viděla to, čemu já se jako v malé míře učím, tak jsem viděla potom na tom představení svém prvním a to mě úplně jako uchvátilo. A tam nastal ten přerod, že jsem prostě druhý den přišla a řekla, viděla jsem prodanou nevěstu a já jednou teda budu Mařenka, tak moje paní učitelka málem dostala infarkt. Ale od té doby jsme vlastně pracovali velmi systematicky, aby mě poprvé na konzervatoř nevzali v 16 nebo 17, tak nějak v tom, myslím, po prvním ročníku na Gimplu, tak potom už já vždycky, když se mi něco nepovede, tak podřadím a jedu ještě rychleji. Tak to je můj projev doposavat, že mě jenom tak něco nebrzdí.
0: A to se vám vyplácí?
1: Mně se to vyplácí nějak, to, že jsou nějaké překážky, mě vlastně jako nezastrašuje a snažím se je teď už s věkem, s takou grácí překračovat. V mladším věku jsem, prostě to byl turbo diesel, jela jsem nevidět vpravo, vlevo.
0: Kateřina Kněžíková je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijala operní pěvkyně sopranistka Kateřina Knižíková, která je už rovných 20 let členkou Národního divadla. Slavíte takové kulaté výročí?
1: No já si totiž nikdy nemůžu vzpomenout, když jsem tam začala jako v angažmá, protože já jsem předtím už měla, myslím, sezonu až dvě v Národním divadle jako host.
0: A myslím si, že stálá členka.
1: Ano, teď jsem stálou členkou 20 let a to je teda už nějaký číslo.
0: To ano, to jste tam pomalu nastupovala v dětském věku.
1: No to...
0: Pomalu. Vybavíte si ty začátky?
1: Jako by to bylo včera, na některé inscenace si strašně ráda vzpomínám. Mám pocit, že veškerá práce, která ke mně přišla, já jsem ji nevnímala jako práci, ale jako zábavu. Takže to byla taková jedna velká jízda a radostná, musím říct. I když jsem se cítila takzvaně neohroženě, protože jsem měla opravdu, myslím, 23 nebo 4 let, když jsem nastupovala do Národního divadla, tak člověk je vybaven takovou neohrožeností, což je velmi potřeba, protože myslím, že člověk, když by vnímal v tom věku to, co se všechno může stát a jak těžké povolání, obzvláště psychicky to je, tak by asi do toho molochu nikdy nevlezl, ale ta taková ta neohroženost, no, nebo neinformovanost člověka možná ještě více popouzela k lepším a lepším výkonům. Strašně ráda jsem chodila do divadla. Já pořád chodím ráda do práce. Trošku s těmi dětmi je to jiné, ale já to vlastně neberu jako práci. Ještě jsem stále nedošla do toho, že by to měla být jako taková ta práce. Jsem pyšná na to, když si vezmu ten klavírní výtah pod paži a jdu do divadla. Spousta lidí mi teda říká, že jsem hrozná konzerva, protože bych měla si koupit tablet a mít to jednodušší a šetřit svá záda. Ale nějak mě ta vůně té knihy pořád baví.
0: Pořád vás baví, pořád to není pro vás práce, to je velké štěstí, velká radost v životě, když profese je zároveň koníčkem. A vy jste říkala, byla jsem vybavena nějakou neohrožeností, ale také silným hlasem, zvlášť v Národním divadle.
1: Já si myslím, že jsem díky těm rolím, které jsem tam dostávala v tom začátku, což nebyly úplně veliké role, ale bylo dost malých, tak jsem se prospívala, musím říct, do toho stavu, ve kterém jsem teď. Asi z mého subjektivního pohledu bych neřekla, že by ten hlas byl nějak velký, ale rozhodně byl nosný a zkrátka jsem dokázala utáhnout ten prostor Národního divadla nebo Stavovského divadla, kde jsem zpívala asi nejvíc, protože jsem začínala v operách klasicistních, čili Mozart, nejčastěji nebo baroko. A díky tomu typu oper jsem se, myslím, vyspívala do toho Janáčka, Dvořáka, Smetany, Pučiniho, co teď vlastně je mým denním chlebem.
0: A je nějaká operní postava, kterou byste chtěla stvárnit a ještě jste nedostala tu příležitost?
1: Já bych strašně chtěla stvárnit postavu Taťány v Evženu Oneginovi a tu příležitost bohužel nedostanu. Byť se taková příležitost naskýtá v Národním divadle, ale můj pan šéf se zkrátka rozhodl obsadit někoho jiného, což mě opravdu moc mrzí, protože si myslím, že přesně ten typ postavy je takzvaný šitý na míru tomu mému hlasu. Ten slovanský repertoár mi dělá velice dobře, ale jak já říkám, když se některé dveře zavírají, další se otvírají, a asi už si říkám, že se nebudu trápit něčím, co není v mé moci.
0: Co není ve vaší moci a třeba to přinese něco právě jiného, třeba možná ještě lepšího.
1: Třeba.
0: Je něco takového?
1: Já nevím.
0: Nebo už se vám, vám otevřely nějaké dveře?
1: Určitě. Já jsem strašně šťastná, že jsem dozrála do toho janáčkovského repertoáru, protože ty hrdinky Janáčkovy jsou absolutně úžasné. Já mám štěstí, že můžu zpívat Janufu, Káťu Kabanovou, Lišku Bystroušku. To mě činí obrovskou radost a potěšení a taková Rusalka, to je přeci za odměnu. Takže já nemám na co si stěžovat. A těch úkolů krásných mám dost, mám nádherný koncertní příležitosti, takže tak, jak to je, tak je to správně.
0: Kateřina Knižíková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: skladba Jeden Bůh a dva interpreti, náš dnešní host Kateřina Kněžíková a Štefan Margita. Čí to byl nápad ostatně si spolu dát duet?
1: Ostatně jako vždy Štefánka, pana Margity, protože on vždycky přijde s něčím netušeným a já se mu bojím říct, že na to nemám, protože je tam ta hranice toho operního crossoverového světa a já si vždycky myslím, že na to zkrátka nejsem dobrá interpretka, ale on mi dá svůj čas, vždycky mě tak nějak poponouká, hezky to zabalí do hezkého balení ten dáreček a já potom vždycky řeknu samozřejmě Štefánku, budu hrozně ráda, když tam u toho budu moc být s tebou, protože já hrozně ráda se Štefanem trávím čas, nejenom na jevišti mimo něj, je s ním obrovská legrace, je to ryzí člověk, velký srdce, takže já ho mám hrozně moc ráda.
0: Umíte vlastně říkat ne Štefanovi Margitovi, tedy neumíte
1: ne,
0: říct ne,
1: tomu
0: to jsem
1: ne,
0: pochopila.
1: Ale umím, čím jsem starší, tím víc to umím a nečítí mi to vlastně to moje rozhodnutí problém. Když jsem řekla ne, tak jsem ještě zaváhala, ale teď už opravdu jsou věci, u kterých je potřeba říct ne a nějak si vymezit ten svůj prostor a čas.
0: Jak to vlastně vypadá, když studujete skladbu, třeba tu, kterou jsme teď právě slyšeli?
1: No je otázka, jak ta skladba je dlouhá, náročná. Samozřejmě, když máme skladbu nebo operní roli, tak to jde, to jsou diametrálně odlišné záležitosti. Tuto skladbu jsme natáčeli na CDčko, myslím, Xmas. No teď už to nebudu počítat, to bych nespočítala hrozně moc dávno, ale když potom přijdu k operní roli, tak to jde do několika měsíců. Já nejsem ten člověk, který by se připravoval během 14 dnů na roli. To já neumím. Čeká mě vlastně, když se naučím roli, tak čeká nás všechny to zkušební období, které je těch 6 týdnů a potom je teprve premiéra, ale já než dojdu do toho stavu, že odložím ty noty a jdu na ansámblovou nebo aranžovací zkoušku, režijní zkoušku, tak už to prostě umím. A neobtěžuje mě to, že furt musím myslet na nějaký text nebo kde jsem co zapomněla interpretačně. Takže já se snažím naučit co nejlépe tu roli dřív, než se to začne zkoušet a mít na ní názor.
0: No musím se zeptat, jestli třeba i roli probíráte s Adamem Plachetkou, vaším mužem, rovněž operním pěvcem.
1: No my máme takové pravidlo, když se někdo nezeptá, tak se nikdo nedoptává. Takže já, kdybych se ho nezeptala, tak on mi neřekne a naopak. Máme takové nějaké nepsané pravidlo, ale my se hrozně rádi bavíme na téma hudba obecně, takže nám nečiní problém se zeptat na, jestli třeba, co si myslíš, že je vhodná tahle role, nebo tamta pro mě, nebo ten horizont, protože to je taky strašně těžké se pohybovat v tom horizontu, protože ten náš časové, myslím, ten náš nástroj každým rokem je jiný, obzvlášť mezi 40. a 50. rokem u dam, u žen s vyšším hlasem, to je tam opravdu velký rozdíl mezi ženským a mužským. Takže se tak jako ptáme, ale že by to byl hlavní můj poradní hlas, to rozhodně ne. Já mám svého kouče, který se mnou probírá potom už ty konkrétní věci hudebního ražení. Chodím za ním, takže to není... Adam zkrátka není ten první a poslední člověk, to určitě ne.
0: Tak to zní hrozně, ale víme,
1: já si myslím, že to je i tak naopak, ono to tak, to je prostě jako práce, jako studium, takže každý má i jiný způsob, jak se učí, tak v tom je spousta takových jako záludností, na které je potřeba mít i další ucho.
0: Vy jste zmiňovala to, že se mění ten váš nástroj pracovní, tedy hlas. V jednom rozhovoru jste říkala, že se vám změnil po porodu dcery a jednou tedy po 40. Jak se to potom projeví ve vašich rolích nebo v tom, co zpíváte?
1: Tak když to vezmu v tom kontextu těch 20 let, tak já jsem začínala na komických rolích, takového jako hlasově lehčího typu, které se pohybovaly vysoko, byly vlastně, ty notičky byly rychlé, byly tam jako koloratury, takový prostě typicky komická role. Teď jsem více charakterní, Už tak jako neběhám, tedy myslím hlasově. Člověk má trošku barevnější ten hlas, více usazený v těle, možná i nižší. To si můžeme jenom jaksi se podívat na to, jak mluvíme třeba, když nám je 20 nebo když nám je třeba 60, že ten hlas zkrátka jako takzvaně jde dolů. Tak to jsou všechno věci, které, když je člověk zpěvák, tak s tím musí počítat a ten repertoár je tomu uspůsobený. Takže člověk, který třeba sopranistka, která začne liricko-koloraturním sopránem jako já, tak postupem doby třeba jde do lirického nebo dokonce dramatického, mladodramatického. Takže ono se to opravdu jako mění, vyvíjí a člověk by to měl respektovat a netlačit se někam, kde prostě co mu nepřísluší.
0: Kateřina Kněžíková je naším hostem.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host, je s námi operní pěvkyně, sopranistka Kateřina Kněžíková. Mluvili jsme o změně hlasu. Říkal jste, že změna je přirozená, změna hlasu, změna barvy hlasu je přirozená věc pro zpěváka. Nicméně, ještě se vás to dlouho týkat nebude, ale máte připravenou variantu, že ten hlas jednou nebude fungovat tak, jak funguje nyní?
1: Samozřejmě, že mám připravenou. Já už docela i realizuju. Ne v tom slova smyslu, že bych nebyla schopná zpívat, ale mě hrozně baví učit. Takže já už teďka jsem se jala, já si myslím, že teďka to už je takových dobrých 8 let, možná 10, co předávám nějaké zkušenosti. Já tomu úplně neříkám, že učím, protože ta skvadra těch lidí, kteří ke mně docházejí, jsou vlastně buď mi kolegové nebo lidi, kteří třeba mají po škole, tak to nejsou úplně neznalí oboru. Tak mě to hrozně baví. Myslím si, že to bude ten můj, ta moje další cesta, kterou třeba po 50 nebo v 55. Uvidíme, jak to půjde. No, to člověk nikdy nemůže vědět, kdy ho ten život překvapí.
0: Takže zadní vrátka máte připravená, ano. Ale že byste přišla třeba k činohře jako Soňa Červená, tak nic takového nemáte v plánu.
1: Ne, to nemám. Já se nejradši se upozadím a budu sledovat, jak někdo jiný se trápí. Zkrátka, jak někdo jiný, někomu jinému se daří aplikovat to, co třeba já mu radím a dělá mu to radost.
0: A jeviště a potlesk by vám nechyběl?
1: Já už se teďka přiznám, musím říct, že když koukám na nějaký koncert nebo představení svých kolegů, tak jsem ráda, že tam třeba nejsem a hrozně moc si to užívám. Už jsem tak málo, nevím, v takovém asi věku, že mě to jako netrápí, že u toho nemusím být u všeho, a tak je to asi taky dobře.
0: Má to tak i váš manžel? Myslím, tak si, uvažuje, že jednoho dne prostě...
1: Já nevím, jestli on teda bude učit. Ale dokážu si ho představit v nějaké jako agentuře, manažerské pozici s jeho zkušenostma, hlavně s jeho povahou. On je velký realista na rozdíl ode mě. Já bych nemohla v životě vést žádnou instituci, to by byl rozklad v přímém přenosu za pár týdnů. Takže nebo aspoň nemám ještě ty zkušenosti, neumím se v té pozici vůbec vidět. Já radši ještě budu zpívat nějakou dobu a potom to žezlo předám mladším. Už teď máme úplně úžasnou generaci mladších zpěváků.
0: Takže máme talenty.
1: Ano, samozřejmě.
0: Operní svět nezůstane osamocen.
1: Ne, ne, ne.
0: Je někdo konkrétní, kdo se rýsuje?
1: No, se už vyrýsoval. Těch vyrýsovaných, teď to zní hrozně pejorativně, je celá řádka z těch žen. Můžu jmenovat Jarmilu Vantuchovou, Tamaru Morozovou, to jsou už vlastně ostřílené pěvkyně v Národním divadle. Daniel Matoušek, to je skvělý mladý tenorista. Raman Hasimau, další tenorista. A to je celá generace 30+, a Matouškovi teda ještě ani 30 není. A už debutoval v Královské opeře v Londýně. To je takový přírodní ukaz, bych řekla, na jeho věk. Asi něco podobného, jako když já jsem byla v jeho věku a měla jsem přesně takovou krásnou kariéru plnou hezkých úkolů, tak on to taky tak má. Myslím si, že ještě už je daleko přede mnou, co se týče toho srovnání.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je Kateřina Knižíková, operní pěvkyně, sopranistka, která je také maminkou dvou dětí, dvou dcer, z nichž zřejmě jedna tady půjde ve vašich šlépějích. Vy jste dříve někde uvedla, že dělat něco pravidelně v současné době je pro vás sci-fi, ale kdybyste přeci jenom mohla dělat něco pravidelně, tak co by to bylo?
1: To je krásná otázka. Fakt, že jo. Já si totiž s tou svojí nepravidelností vůbec neumím samu sebe představit, že něco dělám pravidelně. Já bych chtěla zařadit do svého života pravidelně sport. Lépe řečeno sport, protože vlastně to na to vůbec nemám čas. Mně se hrozně líbila doba, kdy jsme s mým mužem ještě bezdětní chodili hrát badminton s přáteli. To bylo vždycky krásné se s nimi vidět.

0: Bylo to vlastně každý týden, ta pravidelnost tam byla. Jediné, co já teď dělám pravidelně, je, že se pravidelně učím své role, aby toho na mě nebylo najednou hodně, ale ta pravidelnost v tomhletom ohledu sportovním by se mi třeba do budoucna kolíbila, že bych měla každý čtvrtek třeba večer volno a šla si zatancovat s kamarádkou, se kterou to teda plánujeme už asi měsíc a pořád ne a ne to doplánovat, protože všechno je nějakým způsobem daný v nějakých škatulkách a já s železnou pravidelností ty škatulky obcházím ze všech světových stran, takže to prostě pro mě vůbec není.
1: Tak ale prozradila jste mi, že teď vlastně vám končí sezona a že přeci jenom v létě si trochu času najdete, tak krátká pravidelnost tam třeba bude.
0: Ano, já miluji zahradu, na té se budu učit nové role, až si teda odpočinu. Čekají mě krásné vystoupení v další sezóně. V Litni, na to se úplně ohromně těším, tam v zámeckém areálu bude prodaná nevěsta jako koncertní oslava 10. výročí, teda 15. už 15. výročí, tak na to se hrozně moc těším. A potom už přijde nová sezona s dalšíma výzvama, tak důležité bude, aby si člověk odpočinul a načerpal nové síly, protože jsem měla dvě sezony v kuse a to zkrátka není úplně ideální.
1: Tak, ale přitom zmiňujete práci, myslím koncerty.
0: Ano.
1: Tak máte tam někde, řekněme, rezervovaný čas vyloženě pro dovolenou ano. Bez zpěvu?
0: Celý červenec je rezervován pro to, abych si užila nejenom svého volna, ale i rodiny. Budeme ve Znojmě. Pojedeme na Sardinii, budeme mít prostě společný čas a potom ten srpen už je takový připravující se na nejenom operní a koncertní role, jedu taky do Kroměříže na masterclass, kde jsem už asi taky desátou sezónu. Tak je to pořád, jak se říká, busy, pořád se něco děje, ale je důležité, aby člověk tam našel. A já už si i můj muž, oba si dáváme ten volný čas do diářů a neměníme to, nebo úplně z krajní nelibostí.
1: Tak, ale na dovolenou jedou dva operní pěvci. Projevuje se to tam nějak na té dovolené? Nebo vůbec?
0: Myslím
1: Není
0: si,
1: o vás
0: ne.
1: slyšet, takzvaně.
0: Je o nás slyšet, když mluvíme, to stačí. Ono, máme trošku posazenější hlasy a naše děti teda taky nejsou úplně tiché vody, protože jak obě dvě rády říkají, my za to nemůžeme, že jste nám nadělili tak velký hlas, když je okřikuju, aby byli sticha. Takže to je jejich kontra.
1: Ano, je potřeba ho využít. Já moc děkuju, že jste tu dnes s námi byla a hezké léto. Kateřina Kněžíková.
0: Já moc děkuju za pozvání, hezký den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: je 14 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Prezident Pavel přijede na Vysočinu, hejtman s ním chce mluvit o Dukovanech nebo vysokorychlostní trati. Vláda v pondělí projedná návrh na zrušení koncesionářských poplatků. Policisté pátrají po ztraceném seniorovi z Pardubicka. Zítřek bude zatažený s přeháníkami teploty nejvýš 16 stupňů. Na řadě jsou zprávy, u poslechu vás vítá Karel Pěška. Prezident Petr Pavel navštíví příští týden kraj Vysočina. Na oficiální pobyt v regionu přijede po třech letech. 16. a 17. června si mimo jiné prohlédne observatoř v Košeticích a jadernou elektrárnu Dukovany. V plánu má také debatu s lidmi v Třebíči. Sejde se rovněž s krajskými zastupiteli a hejtmanem Martinem Kuklou z Hnutí ANO.
2: Probereme ty témata, které nás tady na Vysočině pálí. Já už jsem to s panem prezidentem řešil v rámci asociace krajů, kde hlavním tím tématem bylo rozpočtové určení daně, Vrtka, Dukovany, nepedagogičtí pracovníci.
0: Vládní koalice dnes nepředložila žádnou částku, kterou by měli Český rozhlas a Česká televize dostávat z rozpočtu po zrušení poplatků. Po jednání se zástupci kabinetu to řekli ředitelé obou médií. Podle premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO kabinet bude o výši částky diskutovat na začátku příštího týdne. Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy má zároveň v pondělí předložit vládě zákon, který televizní a rozhlasové poplatky zruší. Po dnešní schůzce Klempíř řekl, že veřejnoprávní média by ani po změně systému neměla finančně utrpět.
3: Oni k žádné újmě nepřijdou, ani to není naším plánem. Prostě to financování bude uděláno tak, aby bylo vypořádáno vše velice korektně. Předložíme nějaký návrh částky, pan premiér má taky zájem na tom, i vlastně celá naše koalice, aby jakýmukoliv jako dehonestování finančnímu nebo nějaký nejistotě médií veřejné služby prostě opravdu nedošlo.
0: Ředitelé televize a rozhlasu požadují, aby byl zachovaný současný systém poplatků. Policisté pátrají po 95-letém Vladimíru Zichovi z Polabin v Pardubicích. Rodina ho viděla naposledy před více než dvěma týdny a telefon má nedostupný. Podle kriminalistů by senior měl být vitální, ale bere léky. Je zhruba 170 až 190 cm vysoký a u sebe by mohl mít černý batoh. Fotografie pohřešovaného muže je na webu policie. Jakékoliv informace volejte na linku 158. Evropská komise navrhla 21. balík sankcí proti Rusku. Zaměřuje se na energetiku nebo stínovou flotilu lodí převážejících ropu. Zakazuje také dovoz ruských a běloruských ryb. Po přijetí balíku by mělo na sankční seznam zároveň přibýt více než 30 ruských bank. Podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové balík dále obsahuje návrh na zákaz vstupu do Unie každému, kdo od začátku války na Ukrajině sloužil v ruské armádě. Sport. Čeští fotbalisté se ve Spojených státech připravují na start mistrovství světa. Zítra ráno tamního času odletí do mexické Guadalajary, kde o den později vstoupí do šampionátu zápasem s Jižní Koreou. Na první turnaj s reprezentačním A týmem se chystá brankář Lukáš Horníček. V předstihu se dozvěděl, že bude za Matějem Kovářem golmanskou dvojkou.
4: Určitě to je dobrý, protože aspoň víme, na čem jsme, ale i tak samozřejmě chci předvíst to, co ve mně je, to, co jako mě zdobí, chci jako za trénu a třeba jim dát brouka do hlavy. Tady nejenom přemýšleli, ale jako samozřejmě jako jednička, snažím se dělat co nejlepší servis, aby byl připravený na první zápas. Počasí.
0: Na Vysočině se vyskytuje déšť nebo i bouřky. V Humpolci je právě 16 stupňů, v Hubenově 20, Dukovany hlásí 22. V noci občas zaprší, teploty poklesnou až na 10 stupňů. Zítra nás čeká zataženo a místy déšť, k večeru pak srážky četnější. Výrazně se ochladí, naměříme 13 až 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na dálnici D1 je teď problém u Velké Bíteše na 162. kilometru ve směru na Prahu. Osobní auto tam bouralo, skončilo na střeše v poli, průjezdný je pouze jeden pruh. A pozor také na 98. kilometru ve směru na Brno a na 113. rovněž ve směru na Brno. Z těchto lokalit jsou hlášená odstavená vozidlo. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Na Vysočinou prochází vlna přívalových dešťů, určitě má na svědomí i ty dopravní nehody, o kterých hovořil Karel Peška. Tak já doufám, že jste v suchu, v bezpečí a že na sebe dáváte pozor. Přeji vám příjemný poslech a pohodové úterní odpoledne s vysíláním Českého rozhlasu Vysočina. Za chvíli vás naučíme připravovat skvělou dortovou omáčku, jakousi verzi slavné koprovky. Přepravil ji se svým vylepšením michelinský kuchař a šéfkuchař Roman Paulus. Jde o další z letošních soutěžních receptů pořadu Pochoutkový rok.
1: Dobré odpoledne s Jožou Koláře.
5: A samozřejmě nemůže a nebude chybět ani muzika. Kouzlo bílejch čár, to je písnička, se kterou přichází Věra Špinarová.

0: V neděli vám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl druhý nejlepší recept podle poroty z roku 2021. Šlo o dortovou omáčku od Marie Hostinské z Rychnova nad Kněžnou. Omáčka dostala název podle tvaru vaječného svitku, který se dnes také naučíte dělat s michelinským šéfkuchařem Romanem Paulusem. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkový rok, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích let. A záměrně je nedělají znovu naši posluchači, ale porotci a profesionální kolegové, tedy Ivan Vodochodský, Jaroslav Sapík, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška, Josef Maršálek a právě Roman Paulus.
1: Já jsem se tak jako díval na ten recept a říkal jsem si, že bych možná udělal nějakou změnu. Místo vody použiju vývar.
2: Tak se do toho pustíme. Řekni nám na začátku, co je potřeba za suroviny a kolik kterých váhově množstvím.
1: Tak my na tu omáčku potřebujeme 50 gramů másla, 2 lžíce hladké mouky, tady je tedy litr vody, v našem případě to bude vývar.
2: Jaký?
1: Já jsem si připravil takový lehký zeleninový vývar, abych to zase tolik neměnil. A 1/4 litru smetany na šlehání, trochu soli, trochu cukru, no a ocet a kopr na dochucení samozřejmě. Na ten svítek jsou to potom 3 vejce, 3 vrchovaté lžíce dětské krupičky, lžička soli, olej na opékání a potom voda na podlití, jak už jsme si říkali.
3: Pochoutkový rok.
1: Takže si rozpustíme máslo, přidáme mouku, dáme trošku provařit. Dle mých zkušeností tak 2 minutky mírným plamenem. Jakmile máme jížku hotovou, tak odstavím, nechám ji vychladnout, ale ohřeju si ten vývar. A přidám menší část toho vývaru, vezmu si do ruky metličku a rozmíchám. Začne mi to housnout, vznikne taková hustá kaše, přidám zase trochu vývaru, ano, a zase rozmíchám. A takhle, jak rozmíchávám víceméně pořád tu hustou kaši, tak se mi podaří tu omáčku udělat hladkou a netvoří se hrudky. Zkušenosti říkají, že když pracujeme s moukou na zahuštění, tak bychom vždycky měli aspoň takových 15 až 20 minut provářet, aby jsme se zbavili toho pachu, té pachutě mouční, kterou tam nechceme mít. Přidám i trochu nějakého koření, tady v tom případě to bude tedy trochu soli, přidám i trochu cukru, sladkokyselá chuť bude to, co chceme do té omáčky dostat, no a necháme provářet. A tu dobu, kdy provážíme, tak si můžeme využít na přípravu svítku. My si do misky vyklepneme 3 vejce, přidáme trochu soli a 3 lžíce krupičky. Promícháme a necháme takových 10 minut nabobtnat. Po těch 10 minutách já do pánvičky dám olej.
2: Docela dost.
1: A do pánve těsto na svítek.
2: Normálně to tam nalijeme do středu, ono se to rozlije do stran.
1: Ano, a měla by to být zhruba tak asi 1 cm široká vrstva. A přidám taky pokličku, aby se mi to peklo i ze zhora, vlastně, abych si tam vytvořil takový mikroklima.
2: Jak dlouho to bude pod pokličkou?
1: 2 minuty a potom bychom ten svítek měli otočit.
2: Na to si beru první řadu. To jsem zvědav, jak to děláš?
1: To nevím, já jsem to ještě nikdy nedělal. Otočíme palačinku, výborně, a znova překlopíme.
2: A zase dvě minuty,
1: ano. A teďko přijde ta fáze, která musím říct, že pro mě asi nejpřekvapivější, protože já odklopím ten svítek, je opečen z obou stran a já to teďko podliju vodou. Ano, že ten svítek úplně plave, přiklopím pokličkou, odstavím a necháme nabobtnat.
2: Jak se dokončí omáčka? Je provařená?
1: Omáčku dokončíme smetanou, dobře promícháme, necháme provařit ještě jednou s tou smetanou. Musí přijít samozřejmě i ocet, no a nakrájíme čerstvý kopr.
4: Máš ji radši sladší nebo kyselější?
2: Já spíš na té váze víc do kyselosti.
4: Jo, takže jsem mohl dát ještě možná trošku odstát.
2: Ale já jsem spokojený. A ten svítek, to je taková kombinace, jako když uděláte piškot s míchanými vajíčky nebo tak něco. Výborně se to k tomu hodí.
1: Je to vlastně, jak by se dneska i moderně řeklo, je to jídlo plné proteinů.
0: Pokud vás zajímá, jak se dělá taková michelinská koprovka v podání šéfkuchaře Romana Pauluse, podívejte se na stránky www.pochoutkovirok.cz. Najdete tam samozřejmě také původní recept na dortovou omáčku podle Marie Hostinské z Rychnova nad Kněžnou. A v neděli si připomeneme recept, který v roce 2021 vyhrál hlavní cenu. Půjde o nadívanou kachnu s karamelizovaným zelím, kterou nám upeče šéfkuchař Jaroslav Sapík.
3: Užijte si s námi narozeninový Pochoutkový rok.
0: A od jídla jdeme zase za muzikou na chvíli. Flames of Love, písnička se jmenuje takhle, tady Plameny lásky, zpívá Fancy a je to připomínka přelomu 80. a 90. let 20. století. Příjemný hudební výlet do historie vám od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina přeje ve 14 hodin 15 minut Joža Kolář. Mějte s námi příjemné a pohodové úterní odpoledne.

0: Přivítat léto se rozhodli seniori v domově s pečovatelskou službou v Kralicích nad Oslavou. Na odpoledne plné hudby se jel podívat i náš regionální stopař Adela Zachová, kterou za malou chvíli přivítám v našem vysílání.
1: Jihlavský Cinestar nabízí na čtvrteční 10. hodinu dopolední promítání pro seniory. Na programu je nový český film Nečekané léto. Milujete kempování? Pak byste ve čtvrtek v Cinestaru neměli chybět. Pokud vám bylo 60 a více let, dvě vstupenky můžete vyhrát zítra ráno.
2: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Kralicích nad Oslavou v domě s pečovatelskou službou už ve 14 hodin začal pro seniory program Vítání léta. Návštěvníci si budou moci zaspívat známé písně, setkat se s přáteli a užít si zábavné odpoledne. Na místo dorazil i náš regionální stopař Adela Zachová a teď nám prozradí více informací. Dobré odpoledne.
1: Ne, ve společenské místnosti domů s pečovatelskou službou se sešlo zhruba kolem 20 seniorů a zapojili se do takzvaného vítání léta. Návštěvníci si tedy už 20 minut užívají hudební odpoledne a od začátku akce je tu velice příjemná, klidná atmosféra, přátelská. Někteří se přišli právě setkat, popovídat si s přáteli, jiní poslouchají hudební vystoupení a právě ta hudba je dnes takovým hlavním bodem nebo pojítkem celého odpoledne.
0: A jak jsou zatím návštěvníci s hudebním odpolednem spokojeni?
1: Velice spokojení, hlavně jsou rádi za hudbu, protože to jsou převážně lidové písně, které znají a mohou si je i zaspívat. Na posluchačích je vidět, že mají opravdu radost, že je to pro ně také příjemná změna a zpestření. A díky té hudbě se také trošku vrací zpátky do jejich mládí a všichni bych řekla, tak úplně ožili. A seniori si užívají nejen tu samotnou hudbu, ale také tedy možnost být spolu a právě ta společná setkání jsou důležitou součástí života v domě a podobné akce pomáhají navazovat i další přátelství.
0: Je pro seniory naplánovaná ještě nějaká další taková zajímavá akce?
1: Určitě spolek, který tady vlastně funguje už 3 roky, připravil mnoho dalších akcí. Kromě tedy těch hudebních setkání je tu i třeba cvičení pro seniory zhruba jednou za 14 dní nebo muzikoterapie, přednáška o knihách, také manuální činnosti, jako je třeba barvení šátků. No a potom koncem září se tady slaví i svátek seniorů a zaspívá tady i místní zpěvák, takže rozhodně je na co se těšit.
0: Říká Adela Zachová, která vyrazila na odpoledne plné hudby do domova s pečovatelskou službou v Kralicích nad Oslavou. Díky za informace a pěkné odpoledne.
1: Děkuji, hezké odpoledne.
2: Regionální stopař.

odpoledním vysílání Českého rozhlasu Vysočina nás za chvíli čeká dnešní příběh z Vysočiny. Lékárnami německého Brodu se v něm projdeme s Vítem Odrážkou hned po písnice, se kterou přichází Eňa. Only if...

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: Na dnešních 11 lékáren Holvíčkově Brodě vypadá a voní úplně jinak než ta úplně první. Dříve převládaly léčivé byliny a třeba lékovky byly nejen z porcelánu nebo ze skla, ale také ze skla uranového. Kniha Vůně starý apatiky, příběh lékáren německého Brodu, popisuje a přibližuje všechny tyto detaily. Její autor Vít Vodrážka je vedoucím lékárny Havlíčkobrodské nemocnice a tak dokáže posoudit rozdíly v práci lékárníka dnes a v dobách dávno minulých.
2: Ti staří lékárníci dokázali vyrobit ty léky skoro na všechny ty nemoci, co znali si sami. Protože mnoho těch léků, a to právě i v té knížce píšu, které se používaly, tak ty bychom v současné době opravdu používat nechtěli.
3: Proč?
2: Figurují tam takové věci jako rtuť.
3: Vás by bavilo pracovat tenkrát v lékárně, nebo je to lepší dneska?
2: To je těžká otázka. Je fakt, že v současné době je ta naše úloha zase trošku jinačí. Ten lékárník především má tomu pacientovi poradit.
3: Vít Vodrážka je autorem knížky, která je o historii lékáren v německém Brodě. Bylo jich to víc?
2: Byla tady nejstarší, to byla klášterní lékárna. Potom do 90. let minulého století se v Havlíčkově Brodě vyskytovaly tři lékárny. Ta nejstarší to byla lékárna u Zlaté koruny. Ta vznikala v roce 1755 a byla v místě dnešní galerie. Koncesi k této lékárně potom koupil Jaroslav Karel starší a v roce 1931 přenesl tuto lékárnu na náměstí, kde je ta lékárna dodnes. Jaroslav Karel starší byl můj praděda. My jsme tím tak nějak postižení, máme to v rodě. Můj děda byl také lékárník. Bratři manželky starého Jaroslava Karla byli také lékárníci, takže jsme takový jako rozvětvený lékárnický rod.
3: Překvapilo vás něco z té historie?
2: Hodně těch materiálů z té knížky je vlastně zpracování rodinného archivu. A dá se říci, že každé otevření nějakého toho šanonu je pro mě vždycky nějakým překvapením. Když jsem tu knížku zpracovával, tak jsem narazil na hodně zajímavých věcí. Třeba jsem zjistil, že v té naší lékárně ve sklepě byly ukrývány cennosti jedné brodské židovské rodiny.
3: Za tajnou zdí, která to oddělila. V té knížce mě hodně zaujal ten obrázek uranového skla pro uchovávání léčiv.
2: To uranové sklo pořídil Václav Kabeláč. Koncem předminulého století jsou přibližně z roku 1890. To byla taková novinka, oni tehdy lidé nevěděli, že to je zdraví nebezpečné. V té době, kdy vznikaly, tam si myslím, že se s tím množstvím toho uranu moc jako hlavu nalámali ti skláři.
3: Vy jste zmiňoval kapitoly, jak jste to rozdělil?
2: Hned na začátku máme takový průlet dějinami lékáren v německém Brodě, potom jsou zmíněni významní brodští lékárníci. V těch následujících kapitolách zmiňuji knížky z knihovny Lékárny u Zlaté koruny.
3: Taky asi v tehdejší době hrály obrovskou roli léčivé rostliny, takže i nějaké herbáře nebo atlasy rostlin.
2: Například bych zmínil tisk Kreutzerbuch. Jsou tam opravdu jako úžasné věci, jednak týkajících se právě léčivých rostlin, ale i třeba přístrojů pro destilaci. Jsou tam popsány veškeré léčivé prostředky, které ti lidé tehdy znali a používali. Václav Kabeláč si, když už se mu to nevešlo do lékárny, tak vedle té brodské lékárny zřídil svoji drogérii, takže tam měl takové věci jako bengalské ohně, které už se jako do té lékárny opravdu nehodily.
3: Pro koho jste to psal? Na jakého čtenáře jste myslel?
2: Trošku pro sebe, aby si urovnal ty myšlenky a ten rodinný archiv, ale taky pro svoji mámu, protože to je člověk, který si to pamatuje a který jednak mi dokázal říct nějaké podrobnosti, ale myslím si, že jí to i potěšilo a řekla mi, že probrečila několik kapesníků, když to četla.
3: Z Havlíčkova Brodu Dáša Kubíková, Český rozhlas.
0: Jsme s vámi i na Havlíčkobrodsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
4: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty celý můj svět,
5: laskavá náruč
4: i zběsilý let.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: Máte rádi křížovky? Historie jejich vzniku nám už za chvíli přiblíží Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Ale teď se pojďme podívat na oblohu.
1: Počasí.
0: Do Českého hydrometeorologického ústavu zdravím Báru Kučerovou. Dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
0: Jak to vypadá v těchto chvílích na Vysočině? Prší hodně?
2: Prší hodně, ale jak kde? Nejvíce teď prší v pásu, který protíná Vysočinu zhruba na dvě poloviny, to znamená východní i západní část je beze srážek nebo téměř beze srážek, severovýchod tam naopak srážky jsou a teploty tomu odpovídají, nejčastěji se pohybují mezi zhruba 17.

0: Zatažená obloha, občas se bude vyskytovat déšť a četnější srážky by pak měly přicházet na celé území až k večeru a v první části noci na čtvrtek a zítřejší maximální teploty se od těch zítřejších minim ranních nebudou příliš lišit, 13 až 16 stupňů.
1: Takže v nejbližších hodinách a dnech se nám bude každopádně hodit, když deštníky, pláštěnky a ostatní protidešťové pomůcky budeme mít hezky v pohotovosti.
0: Přesně tak.
1: Říká Bára Kučerová, děkuji a přeji vám do Českého hydrometeorologického ústavu pohodové odpoledne.
0: Pěkné odpoledne, naslyšenou.
1: No a my pokračujeme s muzikou. Tohle je Jan Kledecký, který v tom má jasno. Ať je venku déšť, mráz nebo zima, tahle holka, ta je prima. Pěkná, pěkná, pěkná.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že křížovka fascinuje lidstvo už od antiky? Její novodobá historie je ale opředena několika legendami. Jedna z nich vypráví o vězni Viktoru Orvillovi, který si z nudy čmáral písmena na čtvercovou podlahu cely v Kapském městě. Oficiální verze však za vynálezce považuje novináře Artura Vina, který v prosinci 1913 v New Yorku vytvořil mřížku ve tvaru kosočtverce, zvanou World Cross. Existuje však i česká stopa. Učitelka Mlada Antošová z Modřan publikovala svou první křížovku ve tvaru čepice, nazvanou Čapka z písmen, již v roce 1899. Luštění se stalo vášní pro miliony lidí, včetně osobností jako Jan Werich, Emma Destinová či Miroslav Horníček. Své o tom věděl i Karel Čapek, který v jednom z dopisů přiznával divý zápas s tajenkou, jenž ho zničil na duchu i na těle. Zatímco běžní luštitelé nad políčky tráví hodiny, tvůrci jako Roger F. Squires zasvětili křížovkám celý život. Do Guinnessovy knihy rekordů se zapsal neuvěřitelnými 77 tisíci uveřejněnými úlohami. Křížovka tak zůstává nadčasovým soubojem s vlastní slovní zásobou, který baví svět už dlouhá léta.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: písničky, které nestárnou. Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Proč se v Česku tak daří internetovým podvodníkům s láskou? Nový publicistický pořad Rozpleteno, lov na osamělá srdce. ČT2. Strhující příběh fotbalové hvězdy. O splněném snu slavného českého fotbalisty v dokumentu Jan Koller, příběh obyčejného kluka. A ČT Art. Portrét geniálního a neskrotného malíře v premiérovém dokumentárním cyklu Picasso. Úterní večer s Českou televizí.
3: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
4: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
3: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
4: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
3: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
4: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro východní Čechy a Vysočinu.
5: Je 15 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
5: Na novém pelhřimovském parkovišti nechybějí ani toalety nebo brod přes řeku. Místo hotelu Růžek v Telči mají být obchody. Investor představil městu příslušný záměr. Novinkou programu Nová zelená úsporám je zavedení renovačních pasů. Zítřek bude zatažený s přeháníkami teploty nejvýš 16 stupňů. Na řadě jsou zprávy. U poslechu vás vítá Karel Pěška. Řidiči můžou ode dneška využívat nové záchytné parkoviště v centru Pelhřimova. Kromě více než 70 parkovacích míst jsou k dispozici například veřejné toalety, uzamykatelné cykloboxy a v brzké době přibude ještě nabíječka na elektromobily a kola. K cestě do historického centra je také připravený netradiční brod přes říčku Bělou s kamennými nášlapy, popisuje starosta Ladislav Met z ODS.
6: Je to spíš takový zpestření, já bych řekl, jako normální využití pro přechod řeky je přes vedlejší mosty samozřejmě a ten brod je k využití, jak kdo bude chtít.
5: Minimálně do konce roku nebude parkování na místě spoplatněné. Volný pozemek po hotelu Růžek v Telči by měl získat novou zástavbu. Soukromý developer, který je majitelem parcely, tento týden představil zastupitelům studii jeho využití. Výstavba by měla začít za 2 roky a počítá s obchody, parkovištěm a byty. Více doplňuje starosta Telče Vladimír Brtník z ODS.
7: Když jsme viděli tu studii a viděli jsme i vizualizace, tak já jsem byl velmi spokojený a ani od kolegů, kolegyň si nevybavuji, že by někdo řekl, tak to tedy ne. Pokud zde vznikne to, co zde má vzniknout, tak já osobně jako občan i jako starosta budu velmi rád.
5: Na konci června bude spuštěný příjem žádostí do nově upraveného programu Nová zelená úsporám. Umožní získat podporu na úsporná energetická opatření, buď formou dotace nebo bezúročného úvěru. Jednou z novinek je zavedení takzvaného renovačního pasu. Jeho význam přiblížil v naší velké radioporadně odborný poradce Centra pasivního domu Michal Čejka.
8: Obecně to má být dlouhodobý plán rekonstrukce nemovitosti a ten renovační pas by měl skrze odborníka dát každému vlastníkovi rodinného domu pohled na to, co lze technicky, ekonomicky zrealizovat na tom rodinném domku, vytvořit jakýsi renovační plán na dalších 25 let, tak, aby se ten dům dostal, řekněme, do energetické třídy A nebo B.
5: Renovační pas by měl zároveň poskytnout informace o nákladech na investice a očekávaných energetických úsporách. Celou velkou radioporadnu si můžete poslechnout na webu radioporadna.cz. Německo se bude s dalšími v přepočtu téměř 7,25 miliardami korun podílet na české muniční iniciativě. Oznámil to spolkový ministr obrany Boris Pistorius při setkání se svým českým protějškem Jaromírem Zunou za SPD. Suma podle Pistoriuse vystačí na nákup zhruba 50 tisíc kusů munice pro Ukrajinu. Do české iniciativy letos vloží peníze 9 zemí, loni jich bylo 18. Přispívat přestalo i samotné Česko a sbírku nadále jenom spravuje.
0: Sport.
5: Plzeňský fotbalový brankář Florian Wiegele bude nejvyšším fotbalistou v historii mistrovství světa. 25-letý rakouský reprezentant měří 205 cm a díky tomu se stane nejvyšším hráčem, který se kdy světového šampionátu účastnil. Jak napsal rakouský list Kronenzeitung, Wiegele překoná o 2 cm dosavadního rekordmana Nizozemce Andriese Nopperta. Ten hrál na minulém mistrovství světa v Kataru v roce 2022.
0: Počasí.
5: Na Vysočině se vyskytuje déšť nebo i bouřky, v Přivislavě právě 15 stupňů, v Jihlavě 17, v Moravské Budějovice hlásí 21. V noci občas zaprší, teploty poklesnou až na 10 stupňů. A zítra nás čeká zataženo a místy déšť, k večeru pak srážky četnější. Výrazně se ochladí, naměříme 13 až 16 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
5: V Novém Městě na Moravě teď velmi opatrně projíždějte ulicí Makovského. Osobní auto se tam střetlo s chodcem, probíhá vyšetřování nehody. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Je krátce po 15. hodině a já doufám, že si užíváte příjemné a pohodové úterní odpoledne, ideálně samozřejmě s vysíláním Českého rozhlasu Vysočina. Od jehož mikrofonu vám přeji hezký poslech. Za pár okamžiků nás čeká pravidelná minuta pro zdraví. Dnes bude řeč o tom, jak moc škodlivé jsou nebo nejsou cukry v ovoci.
0: Dobré odpoledne s Jožou Kolářem.
9: Ani hudbu nevynecháváme. Tohle je Marie Rotrová.

0: zdraví.
1: Jednoduché cukry jsou složením opravdu jednoduché. Rychle se rozštěpí, mají sladkou chuť a ze zdravotního hlediska se mluví spíše o škodlivém působení. Ale jak i na tom ovoce, to přece také obsahuje jednoduché cukry.
2: Ovoce také obsahuje jednoduché cukry. Může tedy rozkolísat hladinu cukru v krvi a třeba diabetici by si měli hlídat jeho množství. Na druhou stranu má ovoce velký přínos. Obsahuje mnoho vitaminů, minerálních látek, vlákninu. A to nám sladkosti nedodají. Takže je určitě lepší, když máme chuť na sladké, uspokojit ji právě ovocem. A aby nám ten cukr v krvi tolik nelítal, můžeme si to ovoce přidat do bílého jogurtu nebo tvarohu a s chutí si ho dopřát.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina.

0: Před poslední nominací neodehráli ve fotbalové reprezentaci ani minutu. Přesto se Denis Višinský s Alexandrem Sojkou dostali do českého kádru pro mistrovství světa. Oba hráče později v našem vysílání uslyšíte za moment.
1: Jihlavský Cinestar nabízí na čtvrteční 10. hodinu dopolední promítání pro seniory. Na programu je nový český film Nečekané léto. Milujete kempování? Pak byste ve čtvrtek v Cinestaru neměli chybět. Pokud vám bylo 60 a více let, dvě vstupenky můžete vyhrát zítra ráno. Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: totiž plán.
1: A já mám také plán. V 15 hodin 21 minut jdeme za fotbalem.
2: Mistrovství světa ve fotbale.
1: Čeští fotbalisté se ve Spojených státech chystají na začátek mistrovství světa. Zítra ráno tamního času odletí z Dallasu do mexické Guadalajary, kde o den později vstoupí do šampionátu zápasem s Jižní Koreou. Na turnaj se chystají i dvě plzeňské opory, které před přípravným kempem v národním A týmu neměly žádný start. Aleksandr Sojka s Denisem Vyšinským.
3: Premiérového gólu za reprezentační Ačko se Denis Vyšinský dočkal už ve druhém utkání. Do generálky na světový šampionát s Guatemalou naskočil na závěrečnou půlhodinu a po chybě soupeřova obránce pečetil výhru 3-1. Nominaci na mistrovství světa si odchovanec Slávie vysloužil dobrými výkony v Plzni. Za Viktorii v uplynulé ligové sezóně hned 8krát skóroval.
4: Denis Vyšinský tento vně pokutového území je trefil náramně.
5: Myslel jsem si, že bych mohl být na té hraně, protože jsem neměl žádný start vlastně do tohohle srazu. Takže jsem s tím tak nějak počítal, že bych jim nemusel jet a když jsem se dozvěděl, že pojedu, tak jsem byl rád. Je to pro mě něco neskutečného, je to asi to nejvíc, co ve fotbale jako pro mě asi jde. Si to uvědomím až časem.
3: Řekl po prvním reprezentačním gólu do sítě Guatemaly Denis Vyšinský. Zatímco křídelník Viktorie byl v nominaci českého výběru už pro barážové duely, jeho klubový spoluhráč Aleksandr Sojka se před přípravným kempem na světový šampionát dočkal premiérové pozvánky. Loni v létě přitom jako nadbytečný přestoupil z Plzně do Hradce Králové.
6: Jelikož já nejsem žádný hráč, který by byl extra sebevědomý, tak jsem ani nemyslel, že budu se někdy živit fotbalem. Takže na ty nejvyšší stupínky jsem vůbec jako nepřemýšlel.
7: Teď je to strašně rychlý, ten půl rok, co se vlastně stalo. V létě jsem přestoupil do Hradce, v zimě ničeho nic, najednou návrat zpátky, docela povedený půl rok. A teď jsem tady, jako, nemohl jsem tomu jako uvěřit, byl to rychlý, ale jsem za to rád.
3: Přiznává plzeňský univerzál Aleksandr Sojka. Úvodní zápas českých fotbalistů na mistrovství světa proti Jižní Koreji se v Guadalajáře začne hrát v pátek ve 4 hodiny ráno středoevropského času a na radiožurnálu Sport ho uslyšíte v přímém přenosu. Z Texasu Lukáš Michalík, Český rozhlas.
2: Mistrovství světa ve fotbale na Českém rozhlasu Vysočina.

0: kapradí a mechu, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Dobré odpoledne s Jožou Kolářem.

0: V hudebním programu Českého rozhlasu Vysočina nás za okamžik čeká Petr Novák, Petr Nať a teď Vladí Miroslav. Ne král Miroslav, ale Miroslav Marek. Pořád bejvávalo nás zavede do historie. Tentokrát bude řeč o historických řemeslnících.
1: Bejvávalo.
2: Jaké atributy měly řemeslné cechy za starých časů? Cechy sdružovaly řemeslníky stejného, případně podobného řemesla. To, když příslušníků toho jednoho bylo málo, pak se dvě řemesla spojila. A k čemu, že byly cechy dobré? Chránili své členy před konkurencí. Prostě bránili přílivu stejného zboží odjinud. Na druhé straně ale také dohlíželi na poctivost a kvalitu odvedené práce svých členů, koordinovali a tím zlevňovali nákup materiálu. Mnohdy se i starali o odbyt výrobků, ale také dbali na podporu svých členů a jejich příbuzných, pokud ti se ocitli v hmotné nouzi. Ku příkladu přispívali na sirotky po svých zemřelých členech. Stát se členem cechu nemohl každý. Počet členů byl omezen cechovním řádem. Ty vůbec první cechy vznikaly už ve středověku. Jejich velký rozvoj ale nastal hlavně v 16. a 17. století. V čele takového cechu stál cechmistr spolu s radou starších. Symbolem moci cechmistra byla ferule, odznak cechovní moci, něco jako žezlo. Ferule sloužila k slavnostnímu přijímání nových členů cechu, ale ferulí se také trestalo, pokud někdo z Čechů porušil cechovní právo. No a zítra středověké hry dětí.

0: 8 dní pro paliativu. Tak zní název akce, kterou pořádá cyklistický spolek Domestici. Ti se rozhodli pomoci lidem v 8 hospicech po celé České republice a teď zavítají do Třebíče. Jak budou pomáhat, to už nám po písnice řekne regionální stopař Adela Zachová. Ale teď se pojďme chvíli pobavit s Jardou Hypochondrem.
1: Jardo, řekni fór.
2: No tak jeden od doktora, takhle mladá žena u zubaře, jo. Prosím vás, pane doktore, mě bolí šestka tady vpravo dole. No tak se posaďte, otevřte ústa. No to je maličkost, to je jenom ulomený kousek plomby. A pane doktore, to mi budete jako vrtat? No pochopitelně to se musí vyvrtat, vyčistit a zaplombovat. Ježiš, pane doktore, já se vrtání hrozně bojím. To já bych snad radši rodila. Mladá paní, tak to se ale musíte rychle rozhodnout. Víte, abych věděl, jak mám to křeslo nastavit.
1: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Jarda Hypochondr, Vrásky z lásky, to je písnička, na kterou se můžete těšit za pár okamžiků.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
0: Ale teď se jdem podívat za dalšími zajímavostmi. Celkem 8 cyklistických etap, které proběhnou v různých krajích České republiky, uspořádal Spolek Domestici. Cílem organizátorů je získat 2 miliony korun, které budou věnovány 8 hospicům. K etapě z Třeboně do Třebíče se na závěrečných několik kilometrů připojí další zájemci v Krahulově. Tam je také regionální stopař Adela Zachová. Adelo, jak se bude touto cyklojízdou pomáhat? Hezké odpoledne.
2: Krásné odpoledne, sešly se desítky cyklistů, kteří za chvíli z Krahulova vystartují a budou svými kilometry v této etapě podporovat domácí hospic svaté Zdislavy v Třebíči. Každý z hospiců z těch 8 je zároveň spojen s jedním životním příběhem pečujícího člověka, který se stará o svého blízkého. No a 118 kilometrů a více než 1000 nastoupaných metrů také absolvuje Klaudia Mízgová, která v Hájovně za Doma Milý pečuje o svého dědečka Josefa Kopce, dlouholetého pracovníka spojeného s jadernou elektrickou.

0: Zaorálka, což je třebíčský rodák, no a také projekce filmu 8 dní, 8 hodin a beseda s ultracyklistou Martinem Součkem. Tak to všechno je potom připravené pro cyklistické závodníky.
1: Říká Adela Zachová, se kterou jsme mapovali akci 8 dní pro paliativu, kterou pořádá cyklistický spolek Domestici. Díky za informace.
0: Děkuji, hezké odpoledne.
2: Regionální stopař.
1: No a my za chvíli změníme téma. Nejzdravější tuky jsou v rybách a my je moc potřebujeme, proto si rybu dáme s Dášou Kubíkovou. Ale teď slibovaný Jarda Hypochondr, Vrásky z lásky a Joža Kolář, ten vám přeje příjemný a pohodový poslech.

0: Dobroty Dáši Kubíkové.
1: Nejzdravější tuky jsou v rybách a my je moc potřebujeme, proto si rybu s Dášou Kubíkovou právě teď dáme.
2: Rybí maso bývá krásně rychle hotové, zvláště to bílé, jaké má například aljašská treska. Pokud máme doma balení tresčích filetů, budeme určitě chtít, aby i zbytek oběda byl hotový rychle. Pořídíme si proto luštěniny v plechovce, nejlépe bílé jemné fazole. Práci nám ušetří také balení konzervovaných rajčat. Pokud by se vám ale chtělo pracovat s čerstvými rajčátky, která se pomocí horké vody spaří a každé z nich pak snadno oloupe, klidně se do toho pusťte. Prvním krokem ale bude zpracovat si cibuli a česnek. Jednu bílou cibuli nebo šalotku, ta je možná chuťově ještě lepší, nakrájíme a opečeme na olivovém oleji. Po chvíli přidáme na tenké plátky nakrájený česnek, zamícháme a přidáme rajčata. Konzervovaná, čerstvá, nebo může být i kombinace obojích. Promícháme, položíme na ně rybí filety a necháme 10 až 15 minut vařit pod pokličkou. Pak osolíme a opepříme a na řadu přijdou bílé fazole. Přidáme je k rybě a prohřejeme. Hotovou rybu podáváme pokapanou citronem, ozdobenou petrželkou a k ní čerstvý chléb, opečený toast nebo bagetku či předem připravené osmažené krutony na másle. Je to báječné letní jídlo, tak si dejte a dobrou chuť.
0: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.

0: Pojďte si užít pohodovou atmosféru koncertů v přírodě a zároveň udělat dobrou věc. Koncerty u jezu. V sobotu 13. června od 15 hodin u rybníka Kukle v malebném údolí říčky Šlapanky ve Věžnici u Polné vystoupí hudební soubory v tomto pořadí. Epidemie, Bokobere, Pacifik, Samson a jeho parta, Lenka Slabá a Triola. Vstupné od návštěvníků festivalu bude v plné výši i letos věnováno nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek při Fakultní nemocnici Brno. Bližší info na www.koncertyujezu.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas Vysočina.
1: Je 16 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Prezident Pavel příští týden navštíví Vysočinu. Zákon o změnách financování veřejnoprávních médií chce vláda do sněmovny odeslat příští týden. Cenový strop u nafty během zítřka klesne, trošku zlevní i benzín. Zítra bude zamračeno a objeví se přeháníky, teploty nepřesáhnou 16 stupňů. Máme pro vás zprávy. Dobrý poslech přeje Karol Pěška. Prezident republiky Petr Pavel navštíví příští týden kraj Vysočina. Pražský hrad dnes zveřejnil program jeho návštěvy. Do regionu přijede v úterý a svůj pobyt zahájí na meteorologické atmosférické observatoři v Košeticích na Pelhřimovsku.
3: Následovat bude návštěva Jihlavy, oběd s krajskými zastupiteli a přesun do Osové Býtýšky, kde si prezident prohlédne diecézní centrum života mládeže Mamre. Ve Velké Býtyši zavítá do tamních strojíren a večer se setká s lidmi v divadle Pasáž v Třebíči. Ve středu navštíví jadernou elektrárnu v Dukovanech a výjezd zakončí v Moravských Budějovicích. Prezident Petr Pavel přijíždí na návštěvu Vysočiny po 3 letech. František Jirků, Český rozhlas.
1: Zákon o změně financování veřejnoprávních médií by po pondělním jednání vlády mohl zamířit do sněmovny. Kabinet chce převést Českou televizi a Český rozhlas pod státní rozpočet od ledna příštího roku. Jestli se k návrhu poslanci dostanou ještě před letní pauzou, ale není jasné. Koalice má totiž podle šéfa sněmovny Tomia Okamury z SPD více priorit.
4: Máme tam stavební zákon, teďka já chci dát na příští schůzi ten zákon na zpřísnění podmínek trestu za týrání zvířat. Je tam spousta jako zásadní priorit, uvidíme, jestli opozice bude zase něco obstruovat, tak potom jsme si právě vytvořili ten časový prostor, aby i o prázdninách sněmovna fungovala.
1: Sněmovna bude pravděpodobně zasedat i v prvních 2 červencových týdnech. Ty jsou naplánované jako takzvané variabilní. Jednání tedy může, ale nemusí se uskutečnit. Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra klesnou. Litr benzínu budou moci čerpací stanice prodávat nejvýše za 41 korun 40 haléřů. To je o desetník méně než dnes, oznámilo to ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty zítra klesne o 14 haléřů na 39 korun a 91 haléřů. Vládní opatření regulující ceny paliv mají pokračovat zatím do konce června.
2: Sport.
1: 8-násobný vítěz zlaté hokejky David Pastrňák z Bostonu je ve finálové desítce ankety o nejlepšího českého hokejistu minulé sezóny. Do závěrečného kola postoupilo 9 hráčů působících v NHL a hvězda extraligových Pardubic Roman Červenka. Finálovou desítku a umístění na dalších pozicích zveřejnili zástupci Českého svazu ledního hokeje.
2: Počasí.
1: V Černovicích je teď 15 stupňů, v Havlíčkově Brodě 17, Dukovany hlásí 21. V noci občas zaprší, teploty poklesnou až na 10 stupňů. Zítra nás čeká zataženo a místy déšť, k večeru pak srážky četnější a výrazně se ochladí. Naměříme 13 až 16 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na dálnici D1 zpomalte na 114. kilometru ve směru na Brno. Stojí tam porouchané vozidlo. Šťastně dojeďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: kdybychom to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda. Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Miroslav Hanuš. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den.
1: Stručně, jasně. Historky, scénky, písničky si tu užijem a můžete vyhrát naše knížky i s Digi Rádiem. Hodně štěstí, pěknou zábavu. Humoriáda.

0: Helena Vondráčková nám to tady rozespívala. K nám dorazil Miroslav Hanuš, jako vždy, na svém skutříku.
1: Ano, to je moje milovaná písnička, to mě úplně nakoplo. Aha. Pan Kainar text k němu skládal. Tak hezký.
0: Ale tenhle
1: text
0: o tom Kainarovi skládal Zdeněk Borovec. Tak.
1: Ano, ano. No,
0: abychom se to upřesnili. Tak, na skutru se jezdí dobře i ve větru a v dešti, jak jsem pochopil od pana Hanuše. Má to své výhody s tvorbou účesu?
1: No tak ano, ano. Já se v podstatě už roky nečešu, jo. Pač si myslím, že příroda se češe sama.
0: Ale mějte se a tak hygiena to probíhá,
1: se,
0: jo,
1: abychom se věděli. Otužuju se, takže si namočím hlavu, pak si nasadím helmu, jo, a přijíždím vždycky s jiným výtvorem. Záleží, jak se mi ty vlasy přeložejí pod tou helmou. Přijíždím, sundám helmu a mám na hlavě ještě jako jinou helmu. To miluju maskérky v televizi takhle. No a nebo když je takhle, jakože jsou ty přepršky, jak já vyjedu za sucha, zmoknu, jedu a zase dojedu za sucha, protože prostě to cestou teple fouká, je to krásný. Teď jsem měl takový, vyděsil jsem pumpařku na pumpě.
0: Čím to?
1: Jedle jsem zastavil a chtěl jsem si koupit ještě limonádu a najednou křik, zase, ujel. A já jsem říkal, kdo ujel? Štyřka, někdo tam není. A byly dvě a ona říká, ne, tam je taková malá motorka, ty nevidíš přes to velký auto.
0: A to byla ta vaše?
1: Jo, stála ta moje motorčička na štyřce, že jo. No. Jenomže
0: takže
1: tam
0: neujel,
1: byly takový Mercedesy.
0: Poctivě zaplatil.
1: No, zaplatil, ale paní mi říkala, že se jim to stává běžně. Mm-hmm. Že včera jim zrovna ujel, ale říkal, že to byl takový chudák, ten si to neuvědomil, zřejmě pak přijel, se omluvil. Aha. A poradáč měl Lamborghini, jo, za 15 melounů.
0: A byl roztržitý.
1: A koupil benzín za 2,5 a odjel. A pak se vrátil a říkal, promiňte, já jsem asi nezaplatil. Říká, ne, já jsem ředitel veliký firmy, já s tím mám starosti. No a prostě jsem si to neuvědomil, jsem natočil a odjel, že? Mhm. A paní, ale jako hodna své funkce, čerpadlářky, že? Tak říkala, prosím vás, když čerpám, to je jako každá jiná činnost, musíte se na to soustředit, jo? Prostě vypnu tu hlavu, vypnu tu firmu, načerpám, zaplatím a pak teprve pokračuju v řízení firmy a automobilu, jo?
0: Ale krásně mu to vysvětlilo.
1: Krásně, no, prosím vás.
0: Taková prezentace doslova.
1: Zodpovědná činnost. Jo. Vypnu hlavu a čerpám benzín.
0: Dobře.
1: Ten za to určitě nemohl, to si myslím, že. A navíc se vrátil zaplatit, jo, ale druhý den. Jako.
0: Dobře, tak zážitky z cest na motorce.
1: No, to pořád je něco.
0: Mm-hmm. Každopádně účes v pohodě, protože u recepčního i u produkce to prošlo, poznali vás, pustili do studia.
1: Prošel
0: můžeme
1: jsem,
0: začít.
1: Ano. Ano, na recepci dokonce jsem zřejmě působil velmi mladě, protože tam je takový pán starší, říká, a pan Hanuš, vy jdete na humoriádu nebo jdete na konkurs? A on si dělal legraci, než jsem to pochopil, tady je konkurs do dětského pěveckého sboru Českého rozhlasu, tak mladě jsem působil dneska, když jsem sundal helmu.
0: Tak jo. A zaspíváte nám?
1: No, tak mohu bych vám zaspívat, ale ono to rádio nesnese všechno, že?
0: Ano,
1: a teďka jsme pod drobnohledem, aby neřekli, že za ty poplatky tady nějaký povel prezentujete.
0: No, tak
1: já zůstanu jako mluvit. Já si dám tady humor, jo? Já si dám Honzu Přeučila.
0: Přesně, pojďme do našeho archivu, je tu nahrávka našeho kolegy Vladimíra Šťovíčka. Z pořadu Vzpomínky nám zůstanou s panem Přeučilem.
2: Protože je úžasné, jak jsou naši posluchači starostliví a nějakým způsobem vždy se snaží myslet i na náš zdravý životní styl. A mě pobavil jednou e-mail, který mi přišel právě také po tom 4-hodinovém vysílání. Ono se to nezdá, ale ono to tam utíká ten čas poměrně rychle. A někdo se díval do studia přes webovou kameru a napsal, pane Šťovíčku, dneska jste nějak málo jedl. A
3: Ale to je roztomilý, pane redaktore, to je roztomilý.
2: A zrovna do mě byste to neřekl, že jo?
3: To bych si nedovolil, že?
4: Ale ta kamera byla pod jiným úhlem trošku, že jo?
3: Ano.
4: On to někdo šoupnul.
3: Ano. No jo, ale tak je ohromná věc, když jsou různé přebrepty a brepty, že jo? Že i dneska se s tím dá pochopitelně pracovat. V divadle je to úplně jiné. Na divadle, když jsou přebrepty, to všichni dobře víme, tak to je lahůdka. A já se vám jednou přiznám, já jsem měl jednou fantastický přebret, kdy jsem teda se propotil od hlavy až k patě. Když jsem leta působil v divadle Na zábradlí, tak jsme hráli hru Tři sestry. A já jsem tam hrál postavu jednoho lékaře, který tam měl jedno latinské slovo. A tam na scéně byla Jana Prajzová, Jirka Bartoška, Pavel Zedníček, Olda Vlach, plejáda těchto vynikajících kolegů, vynikajících herců. A já jsem tam takhle seděl a říkal jsem, no a zítra uděláme kam... Teďka mě vypadlo to slovo, protože jsem od toho kam měl říct latinské slovíčko. Tak zítra uděláme kuky... Zítra uděláme kundik... zítra to nějak uděláme. Propocenej jak nikdy, byla pauza, dub chodbou a doproti mě Jirka Barťák, já říkám, Jirko, prosím vás, my si vykáme s Jirkou, i když jsme velcí přátelé, já se vám omlouvám, já jsem tam měl takovou malou spečeninku. On říkal, Honzo, jděte do háje spečeninku, tam dámské přirození lítalo po jeviši a vy říkáte spečeninka.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak začalo to tématem kamery v rozhlasových studiích nebo v rádiu obecně, pane Hanuši?
1: No, tady je taky kamera.
0: Nejedna.
1: Takhle a běží.
0: Ta, na kterou vy se díváte, myslím, neběží, ale běží ty další dvě z těch pěti.
1: Minule mě právě posadili takhle víc stranou, abych byl jako v záběru, jo? Tak já jsem v tom záběru a přitom kamera neběží, no tak to jsem se...
0: No ale to neznamená, že se nebudete snažit
1: jsem se hezky učesal.
0: Se tvářit.
1: Jo, no. Ale od té doby, co vím, že jsou tady kamery, tak já jsem někdy zůstával takový poloslečený, takový jsem se rozepnul, když jsem přijel, bylo horko nebo to, a pak mě tady někdo právě upozornil, že je tady kamera, tak jsem se od té doby se v rádiu zapínám a necítím se už tak svobodně, protože tady nemá kamera co dělat. Ale. Tady svoboda spočívala v tom, že tady můžem sedět nahý, že jo, a hlásit seriózně a nikdo to jako neví. No a teďka, ale mohl bych být zase koneckonců třeba bez kalhot, jak jsou takový ty televizní, že jo, v čem to je, v něčem to je, s tebou mě baví svět, nebo co, jak ona přiběhne na poslední
0: chvíli. A zapomene
1: chvíli.
0: Si tu sukni, vezme si jenom halenku.
1: No nestihne to, že jo, jenom si veme ten spodek.
0: Aha, Jana Šulcová.
1: No, ale Jana Šulcová je to, no ale to jsem zjistil, že v covidu, jak se pracovala doma, tak to bylo běžný, že jak ti lidé, co prodávají něco, obchodníci, že oni měli ten most, že, jak se to jmenuje, takový ten rozhovor po počítači a oni tam běžně seděli právě bez kalhot, pač ten záběr je jenom do pasu z toho počítače, tak tam vznikla doba jako bez kalhot.
0: Ale nesměli stát dřív, než skončil přenos od toho stolu.
1: No a když si jako... No a to jsem pak právě viděl někde na YouTube nebo celkový ty legrace. Právě ty, co si tu kameru nevypli, že jo, a vstali, že jo. Mm-hmm. Takže měli tu kravatu, jo, a pak měli takový trapný jenom trenýrky nebo tanga, nebo no prostě jak měl kdo chuť, tak podle toho.
0: Já si pamatuju jeden také vtip na toto téma covidové, kdy holčička měla výuku online a maminka u zrcadla vzadu pobíhala ve spodním prádle, připravovala se na odchod do práce a holčička řekla, mami, a nevadí ti, že máme právě s paní učitelkou vyučování? No, tak asi tak. O těch kamerách. Ale tady se můžete svléct, aspoň zvýšíme poslechovost, sledovanost, všechno.
1: Ne, my máme krásnou poslechovost. Nebudeme tímhle způsobem získávat. Ano, jako...
0: Ale zkusíme to s scénkami.
1: Kdyby nám to šlo dolů, tak se zlíknem.
0: Máte přednost. Tak my budeme získávat poslechovou scénkami našich posluchačů. Nabízíme v tuto chvíli Jana Přeučila v dalším vyprávění, anebo Miroslava Šimka. Zvolte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: Dobré odpoledne všem z dnešní humoriády přejí Miroslav Hanuš, náš dnešní host, od mikrofonu moderátorského Pavel Kučera. A vy na našem telefonu teď přidáte své hlasy pro pana Přeučila nebo pana Šimka z našeho archivu. Koho si vyberete? Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, já vás zdravím, pane Kučero i pane Hanuši.
4: Dobrý den.
3: A to, jak jste říká, ta Šulcová s těma...
2: To byla kotva u přívozu, ano, ale režie Marie Poledňáková, aha, proto se nám to asi propojilo. To,
4: dobře. Máte bod, že dáváte pozor.
3: Když jste se teď bavili o tom, jak vám zmizelo to, jak jste s tou gumovací tuškou.
4: No, ten text.
3: A jak jste říkal, že se dal někdo do mrazáku a to. Já jsem to hned vyzkoušel, to bylo někdy v únoru. Bylo asi minus 15.
4: No.
3: I do mrazáku jsem to dal, nefunguje to.
4: Ne.
2: Špatný mrazák,
3: ne,
2: nebo led.
3: Ne, neobjeví se nic. A používám to tak, že něco si namaluju. A pak, když dělám ty kontury, ty už hotový, tak to udělám jako normální tou a tam to pak vyfénuju a ono to zmizí a je to super.
4: Jo, takhle to používáte. No. To jsme se bavili.
3: Jak jste říkal, teď, tu tušku,
4: no,
3: tak to
4: tu tušku, ano.
3: Ten Aleš Svoboda, tak ten by si to měl vzít sebou, mu to tam psalo v tom, na té stanici.
4: Jo, nahoře.
2: Tak teď nás určitě slyšel a už to ví. Tak jo, koho jste si vybral?
3: Dáme si Přeučila.
2: Máme zapsáno, mějte se hezky.
4: On to rozjel ostře, tak uvidíme.
2: Naslyšenou, dobré odpoledne. Halo? Už? Už jste s námi?
5: Halo, tady je Jirka Střerčan, dobrý den.
2: No, zdravíme.
4: No, Jiří, dobrý den.
5: Dobrý den, já znám pana Hanuše i vás, pane Pavle, a přeju vám hodně den. Zdraví a chtěl bych... Ano. To Bčko, to Bčko. Je Krampol.
2: Ne, Miloslav Šimek.
4: Ne, dejte Ačko, dejte Ačko, dejte Přeučil.
5: Tak Ačko dám.
4: No,
2: nenechal se zvyklat, dal Ačko.
4: To jste hodné, že jste zavolal, no shledal.
2: Dobře, díky, tak nemusíme hlasovat, vy všechno upovídáte, uplatíte možná. Dobré odpoledne. Halo.
6: Dobré odpoledne, pánové, zdravím vás, tady Petr z Hostína, umělníka.
4: Ano,
2: výborně,
4: dobrý den.
6: Zdravím vás, pane Uši, mám vás strašně moc rád, jako člověka si vás vážím, jako člověka s velkým humorem a v každém pořadu, kde jste, tak vás moc nadšeně poslouchám.
4: To jste hodnej, tak dejte Ačko, dejte Přeučila.
6: No, Ačko dáme a ještě se dostat, jestli ten papoušek a jestli pořád ještě umí tak krásně tu kyselnu heru novou základ.
4: No, ano, ano, pořád, hned ráno to říkal, jo, kyselina hyaluronová, záruka krásného stáří.
6: Ano, tak.
4: Ano,
2: tak.
4: Platí to.
6: Tak dáme toho Přeučila.
4: Dáme
2: Přeučila, dobře. Zapsáno. Děkujeme pěkně, ano. Naslyšenou.
4: Dík.
2: Naschledanou. Tak, o režii Jiřího Krejčíka v divadle v Humoriádě na cestách povídal pan Přeučil Patrikovi Rozemalovi.
7: A já mám takovou krásnou vzpomínku související právě s tím jazykem na vynikajícího filmového režiséra Jiřího Krejčíka. Vzpomínáte si, přátelé, na film Božská Ema, malostránské povídky. Vyšší princip. To byly poklady svědomí, poklady filmového prostě umění. A Jiří Krejčík jednou v divadle na Zábradlí také režíroval Strindbergovou slučnu Julii, slečnu Julii. A my s mojí kolegyní jsme na tom jevišti velice artikulovali přesně, protože ta jevištní řeč musí mít svoji jaksi zákonitost. A on vždycky dá přeču, říká, stop, to není pravda, znova. A spíš chtěl, aby ten mluvní projev byl takový jako civilnější, který kamera má přiblížit a tak dále. A my zase, když jsme začali artikulovat, stop, nevěřím, není pravda, znova. Tak my, když jsme hovořili, tak byl ohromně spokojený, měl takhle ruku u ucha A říkal, dobrý, dobrý, dobrý. A jakmile jsme začali artikulovat, stop, nevěřím. A já jsem stále říkal, Jiří, pane režisére, jevištní řeč má jiné zákonitosti než filmová. Tam jsou určité jakési proporce jiné. A říkal, ne, ne, ne, ne, přirozeně takhle. Čili my jsme měsíc a půl zkoušeli. Po měsíci a půl byla generálka veřejná pro penzisty. Krejčík za mnou přišel a říkal, přeučele, na tom jevišti vás není slyšet. Já říkám, pane režisére, na měsíc a půl na tohle téma hovoří. Ne, ne, ne, ne, uděláme to takto. Vy budete to představení hrát tak, jak máme naskoušený, a já budu vzadu v hledišti vás poslouchat. Když zjistím, že vás není slyšet, udělám několik signálů. Já říkám, jaký signál? První signál bude ten, že budu výrazně uličkou, pravou ruku dám na stěnu a levou si dám na čelo. A když mě tam takto uvidíte, přidáte do hlasu. Já jsem říkal, já vás v těch světlech, ne, ne, ne, znova říkám, výrazně jdu uličkou, když nás nebude slyšet, pravá ruka na stěnu, levá na čelo. Jak mi tam uvidíte, přidáte do hlasu. Já jsem šel za svojí kolegyní Hankou Smrčkovou, říkám, Hani, kdybych tam náhodou toho blázna viděl, tak já ti v jednom okamžiku lehce zmáčknu ruku a tak dále a přidáme do hlasu. Hrajeme, hrajeme, najednou se podívám a skutečně tam někdo stojí. A režisér Krejčík. Musíme lépe artikulovat a přidat do hlasu. V jednom okamžiku jsem zmáčknul Helence ruku, přidali jsme do hlasu, odehráli jsme první půlku, pauza, proti nám v chodbě herecký běží Krejčík a křičí krávy! Zvali jste jak krávy! Já jsem říkal, pane režisére, tam to jsem nebyl já, to byl někdo jiný. To byl penzista, který špatně slyšel. Humoriáda.

0: Tak to byla kapela Slza. V tuto chvíli už jsme tady s naší pravidelnou soutěží červnovou. Připomenu, že můžete vyhrát jednu z knih dle vlastního výběru z naší edice Humoriády, plus ještě v pátek v losování digitální rádio. Za každý týden všechny výherce tam budeme mít a to bude šance. Miroslav Hanuš měl ale jiný návrh na výhru.
1: Tak a já než jsem šel, tak jsem sem šel. Takhle.
0: Šel jsem sem.
1: Než jsem šel sem.
0: Až jsem došel.
1: Než jsem sem šel, tak jsem došel. Se potkal s manželkou a navrhoval jsem, že by mohla být soutěž Noc s Miroslavem Hanušem. Jo? A moje dcery říkali, že to je, že to bych neměl navrhovat, protože doba je jako solidní a genderově je to jako nevyvážený, že třeba prostě
0: i s paní Hanušovou by
1: ženy by mohly, ne, že ženy by mohly mít víc zájem než muži a tím by to bylo jako nečestné, jo, a nesportovní. A říkají to, a žena zase hlasovala proti taky, protože říkala, že takhle, my jsme zkoušeli takovou hru Skurvení havlisti, která se odehrává v sauně, tak tam jsme řešili s Tomášem Měcháčkem a Dádou Gondíkem, jestli to máme hrát nahý, protože v sauně se sedí nahý.
0: Většinou ano.
1: No a já jsem navrhoval nahý, jo. Měcháček taky nahý a jenom Dáda Gondík chtěl hrát oblečenej, no. Takže nás přehlasoval jednohlasně, ale moje manželka říkala klidně, protože u nás dobrý. Jo, takhle vyhodnotila, že můžu vystupovat na hej, protože u nás dobrý. No a právě na to navázala, že právě u nás je to tak dobrý, že by ten zájem mohl být příliš veliký, jo. Uh-huh. A potom by poptávka převýšila nabídku, takže nakonec říkala, ať se dává ta kniha, a nebo to rádio.
0: Že to tak bude lepší v rámci všech možných vztahů.
1: No, sice jako přijdou o hezký zážitek lidi, ale...
0: Ale budou mít jiný hezký zážitek.
1: Rozhlas jim to vynahradí, jako. Ano. Jo, protože digitální to bude.
0: Tak řekli jsme už víc, než by se mělo říct, možná, tak zbývá pozvat do soutěže naše posluchače. Dobré odpoledne, kdo pak se dovolal?
2: Dobrý den, Milena.
0: Paní Milena,
1: dobrý
0: odkud?
1: Den, Mileno. Vidíte, vy jste třeba zrovna tu noc chtěla vyhrát, možná.
0: Ani ne.
1: Ona se...
0: Jste tam ještě?
2: Jsem, ano.
0: Výborně. Ano. Odkud ano. Voláte?
2: Z Prahy,
0: výborně. Z Prahy. Tak, otázka se týká pana Hanuše.
1: Jo.
0: Všeobecně, celorepublikově se proslavil rolí v televizním seriálu Ulice. Zahrál si za A starostu Hložánka, za B majora Korejse.
2: Ale já to neposlouchám, tak já dám za A.
0: Neposloucháte rádio nebo seriál nesledujete?
2: Seriál
0: nesledujete. Ale stejně jste to trefila, takže gratulujeme. No, koho si vyberete?
1: Já ho taky nesleduju, ale hraju v něm.
2: Děkuju.
0: Počkejte, paní Mileno, kterou knihu si vyberete? Máme tady paní Švormovou, pana Krampola, paní Konvalinkovou, Josefa Dvořáka. A ještě jednou?
2: Švormovou.
0: Paní Švormovou, dobře, pošleme vám
1: výhru.
0: Ne, Švormovou. Pan Hanuš už nezlobí v této chvíli. My se rozloučíme s paní Milenou, gratulujeme a mějte se hezky a sledujte v pátek naše vysílání.
3: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
0: Tak, soutěž proběhla, další bude zítra, samozřejmě každý den až do 26. června soutěžíme. No a teď je řada na Miroslavu Hanušovi, koho nám vybere dál.
1: A tady tohle, já úplně se těším, to já si dobře pamatuju, ještě Tomáše Slámu, že ho zakladatel, myslím, že zakladatele, to Bogánu.
0: Myslím si, že ano.
1: Taky jsem u něj jednou byl velice sympatický člověk, který nás pak opustil. A tady vidím, že je sám v nabídce, čili on sám bude zřejmě vtipně hovořit a proto volím Tomáše Slámu.
0: Ano, je to z Toboganu na ruby, tak je to pojato. O výtvarníkovi Jiřím Stejskalovi nám něco poví Tomáš Sláma.
4: Děkuju Zoltánu Liškovi, Tobogán na ruby začíná. Tohle je kouzelná kulička, ten mikrofon, a dokáže řadu lidí potěšit, některé vyděsit doslova, obzvláště když uděláte několik kroků do první řady, tak to vám můžu říct, že přesně už to mám vysledováno, uděláte dva kroky a najednou první řada se bojí, že třeba se jich budete na něco vyptávat, tak první řada je menší a menší až je nejmenší na celém světě. A nesmíte se bát, musíte dát díky mikrofonu důvěru. Ještě hezčí je, když připravujete nějaký rozhovor s výtvarníky. To jsou bojácní lidé. Sedí tady pan Franta a jsou tady další výtvarníci. A já mám musím říct, že na rozdíl od pana Komárka a pana Franty, s výtvarníkama to je velká potíž. My jsme organizovali výstavu panu Stejskalovi. Vynikající výtvarník z Olomouce, člověk, kterému bylo tak 35 let. A řekli jsme, hele Jirko, my v Praze ti uděláme výstavu. Bude to pěkný, bude to krásná výstava, ty přijedeš za námi, tehdy to bylo Mikroforum, přijedeš do Mikrofora, řekneš, já jsem Jirka Stejskal, tady v Praze mě udělali výstavu, já je mám moc rád a moc se na to těším. A Stejskal říkal, no jo, ale to je těžký, člověče. Já jsem říkal, co na tom je těžkýho. Řekneš, já jsem Jiří Stejskal, jsem Solomouce, vy jste mě udělali výstavu, já se na to moc těším. Tak já jsem udělal to, co běžně nedělám, to vy dobře víte. Řekl jsem, Jirko, pojď a naučíme se to. A tak jsme vám chodili po chodbě toho rozhlasu. První jsem byl já a za mnou chodil Stejskal a já jsem říkal, já jsem Jiří Stejskal a Stejskal říkal, já jsem Jiří Stejskal. Oni mě v Praze udělali výstavu a já jsem moc rád, že mě udělali výstavu. Já jsem říkal, vidíš, jak to jde, tak ještě jednou a zase. Já jsem Jiří Stejskal. V Praze mě udělali výstavu. Moc se na to těším. A když už to celý takhle uměl, tak jsme šli dolů do toho studia, tam se objevilo červený světýlko. Tak jak jsem byl sám spanikařenej z toho, jak jsme chodili po té chodbě, tak jsem řekl, to je Jiří Stejskal, má výstavu, on se na to moc těší a Stejskal byl namydlenej. On neměl co říct v podstatě. Tak já jsem chtěl, aby se to nějak dokončilo, že jo, tak jsem řekl, no, tak Jirko, aspoň nám něco řekni. A Stejskal srdnatě vstal a jako správný Moravák řekl, ať žije život. To byla celá věta, kvůli které jel z Olomouce až do Prahy.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Přátelé, dámy a pánové, u rádia začíná další souboj. Můžete hlasovat pro Tomáše Slámu anebo Lubomíra Kostelku. Vyberte si sami humor podle vašeho gusta. SMS-kou humor mezera A nebo B, číslo 90 01 04 pro SMS. Telefonujete na 731 800 900.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje. V tuto chvíli na výběr pro vás, naši drazí u rádia, Tomáš Sláma nebo Lubomír Kostelka. Miroslav Hanuš už má sluchátka a určitě si vás poslechne. Jak budete hlasovat? Dobré odpoledne.
2: Dobrý den, tady Jana a já bych...
1: Ano.
2: Dávala Bčko.
1: Bčko, Lubomír Bčko, Kostelka.
3: Dobře. Děkujeme. Ano, pan Kostelka, dík.
1: Naschledanou. Dobrý den.
4: No, dobrý den, tady Vojta z Plzně. Já zdravím pana Hanuše,
3: ano.
4: Že se mi líbala ta historka, když ves na to skutru tu ze záběhli.
3: Ano, Věru Nerušilovou. Nedávno a nás opustila.
4: Zdravím vás oba dva, chtěl bych ten Bčko, prosím vás.
1: Děkujeme. Kočka ze Záběhlic, slavný to hit Věry Nerušilové.
3: Ano.
1: Vzpomínáme na ně, díky ano. za připomínku.
3: Ano, ale
1: no?
3: Jak pan říkal, že zdraví oba dva, to myslel mě a Věru, ne?
1: Ne, nás dva. Už jsme zase ve studiu. Zpátky. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavým. Zdravím vás, Pavle, i pana Hanuše.
1: Dobrý den.
5: A já bych hlasoval, chlapi, pro pana Slámu.
1: Děkujeme za váš hlas, Honzo. Naslyšenou.
3: Čau, chlapi.
1: Dobrý den. Halo. Tak, ještě jednou. Dobrý den.
6: Dobrý den, při.
1: Výborně.
3: Ano.
1: Kdo pak je s námi?
3: Dobrý den.
6: A mám takový dotaz.
3: Ano.
6: Jestli už ví, kdo to je paní Kvitová.
3: Ano, už jsem se to dozvěděl. A když jsem se to dozvěděl, tak jsem zjistil, že už se jmenuje nějak jinak teďka.
6: Jasně.
3: A víte, jak se jmenuje?
6: To... Ano.
3: Jak?
6: Tak hlasu pro Bčko.
3: Tak jo.
1: Tak to byl prýma rozhovor.
6: Děkujeme se moc hezky.
3: Díky.
1: Milané, děkujeme. Tak snažím se to všechno pochopit. Je to něco mezi hostem a posluchačem?
3: No, to u Karla Šípa jsem, jsem neznal Kvitovou slečnu, tehdy Kvitovou a teď, když ji znám, tak už se jmenuje jinak, takže ji zas neznám. Ona se vdala.
1: Mm-hmm. Takže přejeme jí hezký rodinný život. Je. Dobré odpoledne. Halo?
7: Ano, dobrý den. Zdravím vás oba dva ve studiu a prosila bych pana Slámu.
1: Děkujeme za váš hlas. Mějte se hezky.
3: Děkujeme.
1: Naschledanou. A ještě vy. Dobrý den. Haló.
8: Dobrý den.
1: Dobrý
3: no,
1: den.
3: Karas
8: Bojkovic, zdravím pana Hanuše i vás, Pavle. A já bych si přál pokračování s panem Slámou.
3: Dobře. Ano, díky.
1: Děkujeme pěkně. Naslyšenou. Tak přátelé, sečteno, potrženo, přičteme i SMS a výsledek je, že pokračuje pan Sláma tentokrát na téma, jak uváděl zlatého Slavíka. A to si pamatuju i já.
9: Děkuji, Zoltánovi, ale nezlobte se, já se ještě k té kapitole vrátím. Já jsem v roce 82 a 83 uváděl zlatého Slavíka. Dneska bych to neudělal, ale tenkrát jsem to bral, jakože to je taková podsta pro mě uvádět zlatého Slavíka, tak jsem si nechal ušít smoking. Bylo to v přímém přenosu i rok 82, i 83.

Jurečka má malého Valdíka, kdo má víc? Tak to jsem znejistil. Paní to ale na dalších řádcích krásně vysvětlila a sale tam, podívejte se, pane Slámo, Karel Gott má 18 zlatých slavíků, ale Valdemar Matuška založil rodinu, splnil požadavky vůči státu, ten má být zlatý slavík, Gott nic. A otevřel bych kapitolu, která se jmenuje Naše rodina.

0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak uvidíme, jaká budou vaše přání, dámy a pánové, vyberte si v závěru. Vracíme do hry. Tentokrát proti sobě stojí Miloslav Šimek a Lubomír Kostelka. Připomenu spojení, SMS-kujete humor mezera A nebo humor mezera B. Telefon 731 800 900. A ještě abychom se dozvěděli o tvůrčí současnosti pana Hanuše. Na čem teď pracuje?
2: No, teď zrovna se snažím trochu odpočívat, protože skoro každý den hraju, ale mám zkoušku na Vyšehradě, na toho svého, na ten svůj opus o Mickey Volkovi, na ten rock'n'roll, protože v létě to budeme hrát v rámci Studia 2 na Vyšehradě, což je taková rock'n'rollová show, kdo ho měl rád, tak se klidně přijďte podívat. A teď se snažím jako odpočívat a ono mi to nejde, protože mi přichází nějaký další nabídky a já už teď hraju 28 představení měsíčně.
1: Kam to dát?
2: No, kam to dát, že důchod se blíží a práce se zvyšuje, tak já nevím, co s tím budu dělat. Tak možná si nechám místo toho operovat koleno, to mě bolí a tím se to vyřeší.
1: Zdraví je nejdůležitější, ano, samozřejmě, ale jinak přejeme, ať se rozhodnete dobře, ať si vyberete dobré nabídky.
2: Jenom napadlo tady, jak ten Tomáš Sláma říkal, že ten pan Matuška, že měl toho Valdemara a ten nic, tak dnes víme, že jak je ten pořad starý, že Karel Gott taky pilně pracoval, zakládal rodiny, taky
1: ale nechtěl naštvat faninky, tak
2: jo, nechtěl, no, pak to zveřejnil, ale čestně všem přispěl, že on taky, no už nevím, jestli žije ještě ta paní, co psala ten dopis, ale že prostě Karel Gott taky na tom pilně pracoval, ale že pracoval v ilegalitě tenkrát.
1: Ano, tak dáme si teď paní zpěvačku, která také byla ilegální, teď už je legální, takže paní Marta může zpívat.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Jsme ve finále dnešní humoriády. Už znám výsledek, pan Hanuš ještě
2: ano,
1: netuší,
2: je?
1: Pokud vystoupí Miloslav Šimek nebo Lubomír Kostelka, co by vám vyhovovalo více osobně?
2: No, to je těžký, protože pan Kostelka vždycky je s Vladimírem Menčíkem, že jo, stěžení no. Přátelé a to, no. To je vtipný. Ale pak zase vidím, že Miloslav Šimek má návštěvu cirkusu a zrovna tuhle povídku mám rád, tak ne, já beru všechno, já jsem jak smrt, já beru všechno.
1: Jo, zvítězilo to první, co jste jmenoval, jo, což bylo to druhé, cirkusu. Čili Bčko.
2: To je Klaun, volaný ne, Bčko. Děti. Aha.
1: To první, co jste teď říkal, čili Lubomír Kostelka s Vladimírem Menšíkem.
2: Aha, jo? No vidíte.
1: Cirkus
2: no tak
1: bude
2: poslouchejte,
1: příště.
2: Já to zatím se pokusím pochopit ty pravidla.
3: Ano, ano, pane nadlesní, opakuji po vás. Hajný má být chlap jako hora, no to pak to bych byl. A štíhlej jako prut, tak to už tedy nejde. Pane nadlesní, já vám to řeknu upřímně. To už je dávno prý, když jsme běhali po lese, já teď furt něco vyplňuju. No ano, to je obezita, ale obezita nevinných. Ale já skoro to byste museli vidět tamhle fafejtu. Ten se furt cpěje jako lun. No, já už si tolik věcí otrhávám od huby a podívejte se. No, jestli se přitom do mě dostává falešný luft, nebo co? Víte? Ne, pane Adlesky, opravdu, já to zkusím. Já asi mám dispozice k tloustnutí. Já jsem jednou po koupání vles na váhu, ukázalo to 90. Vzal jsem do ruky bůsta, který předtím byl odvážený, měl 5 deka, ukázalo to 90 a 5 deka. Já ho zbodnul, ukázalo to 100. No jo, no. Já vím. Prosím. No to nás poděš bambu. Jaká revize? K nám do lesa na Vysokou? Pane nadlesní, to bychom museli dát jezevcům chůdy. No ano, máme tady registrovaný dva jeleny, ale jeden nám zdrhnul. Ježíš, dobře, ještě. Ano, ano, ano, spolehněte se. Ano a nakonec žranici. Samozřejmě zařídí. Ano, no buznár. No tak se. Poslíš, kdo to byl? Nadlesní, kamaráde, ten mi dal, proto tě volám.
4: No.
3: Fafejta.
4: Co pak?
3: Podívej se, přijde komise a bude malér. Máme vedený dva jeleny. A Pepa nám zahnul.
4: Pepa zahnul?
3: Ano.
4: No Pepa je světák, to přece víš.
3: No světák, nesvěták. Proč tady může zůstat Venca v oboře a Pepa nám zahnul? To je tvoje vina.
4: To neříkej.
3: Ano, ty sporáplej, půjčte Pepu ochotníkům. Prej jen na takovou pohádku. Vosmolíčkovi, pacholíčkovi. Koho napadlo, že ho budou jezinky, bezinky obtěžovat?
4: Ale přesto říkám, že Pepa je světák.
3: Pepa je...
4: Vzpomínáš si, jak klofnul jednu turistku jenom proto, že měla na sobě jelenicovej kabát a jak šel za ní až do Dvora Královeho?
3: To mě povídej, to mělo ještě do hru.
4: Jakou?
3: On tam tu bábu opustil. Tam si namluvil žirafu jen proto, že se jmenovala Jelena. Víš, kvůli tomu skoro rozpustili safari, kamaráde.
4: Já ti říkám, že Pepa je světák.
3: No, to je pěkný, Pepa je světák, samozřejmě. Pepa teď někde tamhle prohání laně na světí prachu, aby jsme váhají.
4: Jak to?
3: Přece komise pozná jednoho jelena od dvou, ne? Proto tě volám Fafejta, ty budeš dělat toho druhýho.
4: No tak to teda ne. Takový taškařiny po mně nechtěj. Ty víš dobře, že mám krůček do důchodu.
3: Sedni si, Fafejta. Co seš? Seš zaměstnanec státních lesů, je to pravda?
4: To jsem.
3: Ano. A pro svůj podnik to jsou taškařiny? A tamhle pročetok si mohl dělat blbce a strašidlo na křivoklátě?
1: Tak tolik závěrečná scénka dnešní humoriády, tolik také náš dnešní host Miroslav Hanuš. Děkujeme, krásný den,
2: naschle.
1: Hezké léto, mějte se hezky, vážení posluchači, dobrý poslech dalších pořadů, přeje Pavel Kučera, naslyšenou.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 17 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Koncem června začne příjem žádostí v programu Nová zelená úsporám. Na Žďársku bude v létě otevřených více Santiniho staveb. Propojila je stezka. Čeští fotbalisté se před startem mistrovství světa chystají na přesun z Texasu do Mexika. Zítra bude zamračeno a objeví se přeháníky, teploty nepřesáhnou 16 stupňů. Máme pro vás zprávy. Dobrý poslech přeje Karol Pěška. Program Nová zelená úsporám na úsporná energetická opatření mění podmínky. Žádosti o dotace nebo bezúročné úvěry bude možné podávat od 25. června. Na přímý příspěvek dosáhnou pouze takzvané zranitelné domácnosti. Kdo mezi ně patří, přiblížil v naší velké radioporadně ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Waldman.
4: Mezi zranitelné domácnosti počítáme ty domácnosti, které mají nárok na takzvanou superdávku. Dále jsou to domácnosti, které spadají do třetího příjmového docilu, a v případě seniorů, případně invalidů, jsou to domácnosti, které spadají do pátého příjmového docilu.
2: Například pro jednotlivce je hranice čistého měsíčního příjmu ve třetím decilu 25 400 korun, v pátém 31 000. Domácnosti s vyššími příjmy budou moci žádat při splnění všech podmínek o bezúročné úvěry. Podrobnosti nabízí web novazelenauspora.cz. Velkou radioporadnu si můžete poslechnout na webu radioporadna.cz. Stavby barokního architekta Jana Blažeje Santiniho Eichla na Žďársku nově propojí Santiniho stezka. Měří okolo 40 kilometrů. Lidé na ní budou moci o letních prázdninách na jednu vstupenku navštívit komentovanou prohlídku na čtyřech památkách.
5: Vstupenka bude stát 350 korun a lidé s ní budou moct navštívit kostel na Zelené hoře a baziliku na zámku ve Žďáře nad Sázavou a kostel svatého Václava ve Zvoli a svatých Petra a Pavla v Bobrové. V rámci Santiniho stezky budou moct turisté navštívit i další architektova díla. František Jirků, Český rozhlas.
2: Celníci v Brně zadrželi 800 kilogramů kratomu určeného k nelegální distribuci. Jde o největší záchyt v historii Česka, oznámilo to generální ředitelství cel. Kvůli pokračujícímu vyšetřování ale celníci neuvedli, kde přesně látku našli, ani jestli někoho zadrželi. Kratom je v Česku na seznamu psychomodulačních látek s nízkým rizikem. Vláda se chystá jeho legální prodej zpřísnit. Mimo jiné plánuje navrhnout, aby si kratom mohli lidé v Česku koupit až od 21 let, místo současných 18. Evropská komise navrhla 21. balík sankcí proti Rusku. Zaměřuje se na energetiku nebo stínovou flotilu lodí převážejících ropu. Zakazuje také dovoz ruských a běloruských ryb. Po přijetí balíku by mělo na sankční seznam zároveň přibýt více než 30 ruských bank. Podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové návrh dále obsahuje zákaz vstupu do Unie každému, kdo od začátku války na Ukrajině sloužil v ruské armádě.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
2: Čeští fotbalisté se zítra ráno tamního času přesunou z Texasu do mexické Guadalajary. Právě tam v pátek ve 4 hodiny ráno českého času odehrají úvodní zápas mistrovství světa proti Jihokorejcům. Český velvyslanec v Mexiku Tomáš Hart podotýká, že soupeři národního týmu budou mít velkou fanouškovskou podporu.
6: V Mexiku žije 50 tisíc, nechci říct Korejců, ale Mexičanů s korejskými kořeny, po případě opravdu Korejci, naši čeští fanoušci, kterých doufám, že také bude dost, tak budeme v takovém trochu korejském moři, protože já opravdu si myslím, že jich bude hodně.
1: Počasí.
2: Třebíč je teď 17 stupňů, v Telči 15, Humpolec hlásí 12. V noci místy sprchné teploty sestoupí až k 10 stupňům. Zítra přijde ochlazení, očekáváme zataženo a místy déšť, večer budou srážky četnější. Denní teploty se budou pohybovat mezi 13 a 16 stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na Pelhřimovsku je počínaje dneškem nová uzavírka. Týká se úseku Koberovice-Hojanovice. Důvodem jsou stavební práce, jezdí se po vyznačené objížďce Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
0: Je krátce po 17. hodině a jako každý všední den se i dnes budeme věnovat nejzajímavějším a nejzásadnějším událostem, které přineslo dění v našem kraji. V souhrnu je shrneme za chvíli s Karlem Piškou, no a potom se podíváme třeba za Milanem Soldánem do Pelhřimova.
3: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.
0: U mikrofonu je s vámi Joža Kolář, který vám přeje příjemný a pohodový poslech a posílá také muziku. Ta také nesmí pochopitelně v našem vysílání chybět. Tohle je Lucie a Klobouk Vekřový. Tak ať se vám líbí.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den na Vysočině? Stručně, jasně, přehledně.
1: Hezké odpoledne. V centru Pelhřimova můžou řidiči od dneška využívat nové záchytné parkoviště. Nabízí více než 70 parkovacích míst, veřejné toalety, uzamykatelné cykloboxy a v brzké době přibude nabíječka na elektromobily a kola. K cestě do historického centra je také připravený netradiční brod přes říčku Bělou s kamennými nášlapy. S podrobnostmi se přihlásí reportér Milan Soldán, krátce po skončení tohoto zpravodajského přehledu. Řidiči na trase Světlá nad Sázavou Havlíčkův Brod teď najedou až desítky kilometrů navíc. Důvodem je uzavírka mezi Novou Vsí a Světlou. Objížďka pro osobní auta měří 14 kilometrů, pro nákladní dopravu trojnásobek. Nejvíce se oprava vozovky dotýká samotných obyvatel Nové Vsi, kteří do Světlé denně dojíždějí. Příští rok navíc bude z obce uzavřená pro změnu silnice na Havlíčkův Brod, upozornil náměstek hejtmana ze SocDem Vladimír Novotný.
2: Dva roky tam ta komplikace rozhodně pro ně bude, ať už teď na Světlou, anebo později potom zase na Havlíčkův Brod.
1: V příštím týdnu na Vysočinu zavítá prezident Petr Pavel. Pražský hrad dnes zveřejnil program jeho návštěvy. Do regionu přijede v úterý a svůj pobyt zahájí na meteorologické observatoři v Košeticích na Pelhřimovsku. Následovat bude návštěva Jihlavy, opět s krajskými zastupiteli a přesun do Osové Bytýšky, kde si prezident prohlédne diecézní centrum života mládeže. Zavítá také mimo jiné do strojíren ve Velké Býteši a do jaderné elektrárny Dukovany. Na parcele po bývalém hotelu Růžek v Telči chce developer postavit nový polyfunkční dům s obchody a 11 byty. Výstavbu hodlá zahájit v roce 2028. Teď svůj záměr představil zastupitelům města, kteří měli mimo jiné obavy z nárůstu dopravy v lokalitě. Architekt a autor studie Lukáš Konýř ale výraznější komplikace neočekává. Další podrobnosti přineseme v reportáži před 17:30. To byl přehled regionálních událostí. Dobrý poslední. Slech našeho dalšího vysílání přeje Karel Pěška.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: úterním dni v kraji teď míříme do Pelhřimova. V centru tohoto města dnes začalo fungovat nové parkoviště, které má pomoct sklidnit dopravu a nabídnout řidičům desítky stání pro jejich auta. Kromě toho se tam podařilo vybudovat zázemí, které není na běžných parkovištích obvyklé. Na místě byl reportér Milan Soldán, kterému přeji hezké odpoledne.
1: Krásné dobré odpoledne a já teď musím konstatovat, že už se skutečně parkuje, ačkoliv to původně bylo naplánované, nebo město to avizovalo na svých stránkách až na zítřek, tak hned po tom slavnostním otevření se to otevřelo i celé široké veřejnosti. Těch parkovacích míst je tady opravdu dostatek, něco přes 70 a je to propojené i s jedním stávajícím parkovištěm, takže vlastně Pelhřimov má teď v centru opravdu velké parkoviště. Dá se tam, dá se za minutu dostat odsud na náměstí, takže je to naprosto skvěle. Navíc se tam hodně zlepšila ta kultura prostředí, protože na tom místě, kde se dnes parkují auta, kde vznikla i taková, řekněme, až parková úprava, ono to není jenom betonová plocha, je to tam vážně moc hezké, tak tam dřív to bylo zarostlé, byly tam náletové dřeviny, scházeli se tam třeba lidé bez domu a bylo to opravdu takové neutěšené, ale to už je teď, doufejme, minulostí.
0: A my jsme zmínili i další zázemí. Co všechno tam tedy, kromě parkovacích stání, lidé najdou?
1: Jo, je toho docela dost a já bych to na parkovištích nečekal, takže ještě co by se dalo trošku čekat, tak je cyklobox nebo cykloboxy. Ano. Funguje to tak, že když přijedeš na kole do Pelhřimova, tak si tam to kolo uzamkneš, máš ho skované, neprší ti na něj, nikdo ti ho neukradne, můžeš si ho tam nechat celý den a třeba se po Pelhřimově projít, prohlédnout si nějaké památky a nic se za to neplatí, aspoň prozatím. Co mě velmi potěšilo, tak toalety. Ty taky běžně na parkovištích nejsou. Mě tady ty si ještě líbí navíc to, že jsou bezobslužné, čili nenajdeš tam klasickou toaletářku, ale všechno se platí pomocí karty, vybereš si jenom, jestli jsi pán či dáma, jestli jsi na pány nebo na dámy, přiložíš kartu, malá nebo velká se nevybírá, tam je to v jedné ceně, je to za 10 korun, takže to není problém. A ještě, co se mi velice líbí, tak je to, jak se dostal vlastně do toho centra města, protože na tom místě vznikl takový brod, nebo místo s kamennými nášlapy, ono se teď dohadují v Pelhřimově, jak tomu vlastně budou říkat. Padl i návrh, že by se to mohlo jmenovat sucháč, protože to dovolí přejít řeku Bělou suchou nohou. Ale zatím je ten oficiální název brod a třeba to pak nějak pojmenují i sami lidé, kteří to budou využívat.
0: No, předpokládám, že Havlíčkův brod to asi nebude, když to v Pelhřimově. Každopádně s Milanem Soldánem jsme probrali nové parkoviště, které už plně funguje a je plně k dispozici. Říkám to správně.
1: Je to tak.
0: Děkujeme za pozitivní
1: informace. Ještě doplním velmi důležitou věc. Parkoviště je a zatím by to mělo minimálně do konce roku vydržet. Uvidí se, jak dál. Parkuje se tam zadarmo. Jediné omezení je 10 hodin, takže je to ještě o to lepší.
0: No bezva, tak hurá do Pelhřimova. Na kole i autem. Díky za informace, pěkný den a naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.
2: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.

0: V Tanči by se měl proměnit pozemek po bývalém hotelu Růžek u vlakového nádraží. Co by na něm mělo vzniknout a kdy, řekneme ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina v dnešním dnu v kraji za pár minut.
1: Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
2: V sobotu se vydáme po stopách Alfonse Muchy, světově proslulého malíře, obklopeného záhadami. Svobodný zednář, který prý hovořil s duchy a miloval mystiku. Jedna žena se mu zvláště zarila do duše. Záhadná dívka, která jednoho dne zmizela. Proč po ní Mucha ještě za života tak usilovně ničil veškeré stopy?
1: Stopy, fakta, tajemství.
2: Nedělní vysílání představí muže, kterého policie považovala za nebezpečného fantoma. Byl knězem, námořníkem, americkým traperem žijícím mezi Indiány. Projel svět jako vyslanec rodiny Napoleona Bonaparta a stal se spisovatelem dodnes populárním v německy mluvících zemích. Do smrti střežil jedno tajemství, své moravské kořeny.
1: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Po bezmála 10 letech by v Telči mohl znovu ožít pozemek po bývalém hotelu Růžek nedaleko tamního nádraží. Soukromý majitel představil včera tamním zastupitelům studii, která počítá s výstavbou 3-patrového domu z několika obchody.
1: Pozemek bývalého hotelu je zarostlý, ohraničený plotem, který je částečně zbořený. Miláda Novotná z Olšan chodí kolem parcely pravidelně, do Telče jezdí na nákupy.
2: No kam jinam, to víte, na vstě nic není, pojízdná nejezdí, by to bylo blíž.
1: Starosta Vladimír Brtník z ODS tady před chvilkou opíral o prezidium Zítky, která tady zbyla po bývalém hotelu na Růžku.
3: Návštěvníci města, když tento prostor vidí, tak nemohou říct nic jiného, že ten prostor je přinejmenším neutěšený.
1: Nová stavba má mít 3 patra.
3: Na té úrovni toho obchodu s potravinami by mělo být 6 obchodů a v podkroví by mělo vzniknout 11 bytů různé velikosti.
1: Plány investora přijel do Telče představit Jiří Šerý.
4: Samozřejmě je to bráno jako obchodní příležitost. Ten pozemek vlastníme už zhruba 10 let a samozřejmě ekonomický význam to má, proto sem ty řetězce jdou.
1: Zastupitele zajímalo hlavně dopravní řešení. Místem totiž projíždí například linkové autobusy na blízké nádraží a nové byty a obchody přivedou další auta. Odpovídal jim architekt a autor studie Lukáš Konýř.
5: Norma, ta vyhláška říká, že v takovýhle křižovatce nesmí být ta fronta nebo to čekání delší než 45 sekund. My když do té křižovatky pošleme tu dopravu z toho našeho objektu, tak se dostáváme na 36 sekund.
1: Začít stavět by se mělo v roce 2028. František Jirků, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.
0: A za chvíli z trochu jiného informačního soudku. Novinkou programu Nová zelená úsporám je zavedení renovačních pasů. Uslyšíte o nich hned po písnice od Elvise Presleyho.

0: Na konci června bude spuštěn příjem žádostí do nově upraveného programu Nová zelená úsporám. Ten umožní získat podporu na úsporná energetická opatření, a to buď formou dotace nebo bezúročného úvěru. Jednou z novinek je i zavedení takzvaného renovačního pasu. Jeho význam přiblížil v naší dnešní velké radioporadně odborný poradce Centra pasivního domu Michal Čejka.
1: Obecně to má být dlouhodobý plán rekonstrukce nemovitosti a ten renovační pas by měl skrze odborníka dát každému vlastníkovi rodinného domu pohled na to, co lze technicky, ekonomicky zrealizovat na tom rodinném domku, vytvořit jakýsi renovační plán na dalších 25 let, tak, aby se ten dům dostal, řekněme, do energetické třídy A nebo B.
0: Renovační pas by měl zároveň poskytnout informace o nákladech na investice a očekávaných energetických úsporách. Celou velkou radioporadnu si můžete poslechnout na webu radioporadna.cz. Zítra bude hostem dobrého dopoledne doktor farmacie Jiří Samek. Působí ve fakultní nemocnici Brno. Povídat si budeme o tom, proč jsou některé léky hrazeny ze systému veřejného zdravotního pojištění a jiné ne, jak se rozhoduje o úhradách léčiv a co tento proces znamená pro pacienty. Tak nezapomeňte poslouchat zítra po 11. hodině. Den v kraji. Majitelé psů budou mít novou povinnost. Svá zvířata budou muset zapsat do centrální evidence psů. Kolik na to budou mít času a kde zápis provedou, řekneme za chvíli v reportáži. Teď Darina Rolincová a k náhodou.

0: 6,5 roku po zavedení povinného čipování psů připravuje vláda spuštění jejich státní centrální evidence. Ostrý provoz má začít 1. července. Majitelé budou muset zvíře zaregistrovat u svého veterináře při přeočkování proti vzteklině, které je povinné každé 3 roky, nebo při čipování štěněte. A k zápisu budou muset znovu i majitelé, kteří už psa v minulosti nechali zavést do městských či komerčních registrů.
1: Ano, zajdeme.
2: Lucie Přikrylová venčí v jihlavské čtvrti na Skalce tři fenky plemene Shiba Inu.
1: Dani, Agi, Abby, holky.
2: O spuštění centrální evidenci psů slyší poprvé.
1: Nevím, že je nějaký nový. Vím, že dřív byly dobrovolní registry, tam jsme asi ve 2 nebo ve 3 v nějakých, ale o povinném jsem zatím neslyšela.
3: Pokud člověk svého psa nezaeviduje, tak tam hrozí pokuta až 300 tisíc. Máte 3 psy, to by byl téměř 1 000 000.
1: No, tak to by bylo skoro likvidační. Určitě si o tom zjistím informace a zaregistrujeme psy.
4: Je to Sandy, francouzský buldoček, 2,5měsíční fenečka.
2: Paní Šárka sedí se štěnětem na klíně v čekárně veterinární ordinace. Ze zavedení centrální evidence psů má smíšené pocity.
4: Nemůžou nejdřív udělat Z a pak A, jo, jako myslím tím čipování, a pak za 5 let udělat teprve nějaký registr. Mezitím raky majitelů se vlastně registrovalo do těch soukromých registrů, zaplatili si tam a teďka mají zase znovu platit. Je to takový postavený na hlavu.
2: Podle mluvčího ministerstva zemědělství Vojtěcha Bílého zpoždění systému zavinila digitalizace státní správy. Evidence psů musí být součástí e-governmentu, což v původním záměru nebylo. Stávajících databází, včetně soukromých, se ale nový registr nedotkne, vysvětluje Vojtěch Bílý.
5: Nicméně evidence psa v jiném registru nenahrazuje povinnost registrace psa v systému centrální evidence psů. Informace z jiných registrů se nebudou překlápět do centrální evidence psů.
2: Do evidence budou psy zapisovat veterináři. Nová povinnost v nich vzbuzuje obavy, přiznává prezidentka Komory veterinárních lékařů Petra Šinová.
6: Pro veterinární lékaře to bude znamenat velkou časovou zátěž. Už nyní se setkáváme s poměrně vysokou agresivitou chovatelů, ale veterinární lékař byla alternativa vůči zápisům na krajské veterinární správě nebo na obci.
2: Cílem evidence je podle ministerstva zemědělství získat ucelený přehled informací o chovaných psech a jejich majitelích, včetně kontaktů pro snazší identifikaci při ztrátě, závažném onemocnění nebo úhynu zvířete. Z Jihlavy Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: nás cí.
1: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
2: Myslíte, že vám s chytrým mobilem musí pomáhat jen vnoučata? Kde pak? Užitečné informace k cestám za letními výlety. O tom, kde ušetřit díky aplikacím nebo kde se dobře najíst, vám ukáže šikovná seniorka z Polničky. A poslechneme si pěvecké i hudební talenty z Humpolecké základní umělecké školy, která letos slaví 80.
1: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Říká se, že nějak bylo, nějak bude. No a jaké počasí bude, to se dozvíme ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina právě teď.
1: Počasí.
0: A v našem vysílání vítám Báru Kučerovou z Českého hydrometeorologického ústavu. Hezké pozdní odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
0: A když jsme spolu mluvili zhruba kolem 3:45 naposledy, tak na většině Vysočiny pršelo, nebo na mnoha místech pršelo, respektive bylo po dešti. Jak to vypadá teď?
2: Teď se srážky stále vyskytují, ale spíše v té severní polovině, když to vezmeme tak trochu polopatě, tak nad D1 spíš prší, pod D1 spíš neprší. Každopádně z jižních Čech se na Vysočinu stále dostávají nějaké další srážky, ty by ale měly jít převážně její západní částí a teploty se pohybují většinou mezi 17 a 13 stupni Celsia.
0: A na co se máme připravit v noci a zítra?
2: A obloha zůstane zatažená, bude doprovázena občasným deštěm teď z počátku večera a z počátku noci a mohou být ty srážky ještě trošku silnější. Ranní teploty klesnou mezi 13 až 10 stupňů Celsia a zítřek pak zůstane zatažený, občas se bude vyskytovat dešť a četnější srážky by pak měly přicházet a celé území přecházet k večeru a v první části noci na čtvrtek a maximální teploty se od těch zítřejších minimálních příliš řešit nebudou. Měly by vyšplhat mezi 13 až 16 stupňů Celsia.
0: A jak to bude dál? Máme se těšit na nějaké oteplení nebo spíš budeme pořád používat deštníky a pláštěnky?
2: A spíše to zůstane v tom podobném rozpoložení jako dnes, tedy spíše větší oblačnost, případně proměnlivá, ale pořád velká oblačnost a často se srážkami. Konkrétně ve čtvrtek by ten déšť by měl být občasný a na mnoha místech spíše možná přehánky a večer by srážky měly ustávat. Maximální teploty ve čtvrtek 16 až 20 stupňů a v pátek zůstane větší oblačnost, proměnlivá a můžou se objevit přehánky nebo déšť. Během dne srážky můžou být přechodní i četnější a páteční maxima mezi 15 a 19 stupni Celsia.
0: Říkám Bára Kučerová, díky za informace, přeji hezký den a těším se na slyšenou.
2: Naslyšenou.

0: srdce. Dnešní den v kraji na vlnách Českého rozhlasu Vysočina končí, ale i zítra se můžete těšit na pestrou škálu programů. Například hned po ránu pro vás bude mít kolega Robin Šalamon lístky na komedii v Hlaském seniorkyně. Chystáme i reportáž z nového parkoviště v Peřimově, o kterém dnes byla řeč v našem dnešním dnu v kraji. No a Jihlava se na 3 dny stane domovem špičkového volejbalu. I o tom budeme zítra mluvit. O čem bude mluvit Jožka Kolář za chvíli? No o dechovkách. Po 18. hodině se na vás těším i na vaše vzkazy, pozdravy i gratulace. Dnešní den kraj končí. Děkuji za mnou společnost.
1: Český rozhlas Vysočina. Den v kraji.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: 18 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Prezident Pavel přijede na Vysočinu, hejtman s ním chce mluvit o Dukovanech nebo vysokorychlostní trati. Vláda bude řešit rušení koncesionářských poplatků v pondělí. Za naftu i za benzín řidiči zítra zaplatí o trochu méně. Zítřek čekejte zamračený s přeháníkami teploty maximálně 16 stupňů. Vysíláme zprávy, přináší vám je Karol Pěška. Prezident Petr Pavel navštíví příští týden kraj Vysočina. Na oficiální pobyt v regionu přijede po 3 letech. 16. a 17. června si mimo jiné prohlédne observatoř v Košeticích a jadernou elektrárnu Dukovany. V plánu má také debatu s lidmi v Třebíči. Sejde se rovněž s krajskými zastupiteli a hejtmanem Martinem Kuklou z Hnutí ANO.
4: Probereme ty témata, které nás tady na Vysočině pálí. Já už jsem to s panem prezidentem řešil v rámci asociace krajů, kdy hlavním tím tématem bylo rozpočtové určení daně, Vrtka, Dukovany, nepedagogičtí pracovníci.
2: Vláda financování veřejnoprávních médií projedná v pondělí. Po schůzce se zástupci koalice to řekl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO na společném jednání šéfy obou médií informoval jen o záměrech kabinetu připravit nový zákon o financování médií veřejné služby, uvedl René Zavoral.
5: My jsme neviděli žádný písemný návrh. My jsme probili panem premiérem informování o těch konturách, respektive o tom záměru, ale žádný návrh jsme v ruce neviděli. Zásadně trváme na zachování stávajícího systému poplatkového, protože máme za to, že opravdu garantuje nejlépe možným způsobem naši nezávislost a redakční a institucionální autonomii.
2: Podle premiéra Babiše by měl zákon, který ruší koncesionářské poplatky, předložit v pondělí vládě ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Ten po schůzce řekl, že financování obou médií by mělo být mandatorním výdajem a ne samostatnou kapitolou rozpočtu. Jakou částku v pondělí předloží, ale říci nechtěl. Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra klesnou. Litr benzínu budou moci čerpací stanice prodávat nejvýše za 41 korun 40 haléřů. To je o desetník méně než dnes, oznámilo to ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty zítra klesne o 14 haléřů na 39 korun a 91 haléřů. Vládní opatření regulující ceny paliv mají pokračovat zatím do konce června. Německo se bude další částkou v přepočtu téměř 7,25 miliardy korun podílet na české muniční iniciativě. Oznámil to spolkový ministr obrany Boris Pistorius při setkání se svým českým protějškem Jaromírem Zunou za SPD. Suma podle Pistoriuse vystačí na nákup zhruba 50 tisíc kusů munice pro Ukrajinu. Do české iniciativy letos vloží peníze 9 zemí. Loni jich bylo 18. Přispívat přestalo i samotné Česko a sbírku nadále jenom spravuje.
3: Sport.
2: Cenu Jiřího Guta Jarkovského za nejhodnotnější sportovní výkon roku 2025 získal rychlobruslař Metoděj Jílek. Zlatý a stříbrný olympijský medailista z únorových her v Miláně uspěl v hlasování sportovců a členů českého olympijského týmu. Jílek loni na mistrovství světa v Hamaru vybojoval stříbrnou medaili na 10 kilometrech a připsal si premiérová dílčí vítězství v závodech světového poháru.
3: Počasí.
2: Ve Velkém Meziříčí je právě 17 stupňů, v Novém Rychnově a nebo Hubenově 13. V noci místy sprchne, teploty se stoupí až k 10 stupňům. Zítra přijde ochlazení, očekávejte zataženo a místy déšť, večer budou srážky četnější. Denní teploty se budou pohybovat mezi 13 a 16 stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na dálnici D1 teď opatrně na 151. kilometru ve směru na Brno. Je tam na vozovce kus pneumatiky, šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Je krátce po 18. hodině a to znamená, že startují dechovky pro Vysočinu. I dnes v úterý 9. června budeme plnit vaše dechovková přání. 22 155 49 99 je telefonní linka do našeho studia a já vám všem přeji příjemný a pohodový poslech a už teď se těším na vaše vzkazy, pozdravy i gratulace.
3: Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.

0: Bechovky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
1: A jako první se dnes dovolal Honza z Brna, který se se mnou brzy potká, ale ne v Brně, nýbrž ve Vídni. Že je to tak, Honzíku? Ahoj.
2: Ahoj Joško, zdravím tebe i všechny milovníky Dechovec pro Vysočinu. Ano, je to tak, máš pravdu. Potkáme se tento pátek ve Vídni na tvoji talk show, která bude určitě super. Bude to s Halinou Pavlovskou a operním pěstem Petrem Kellnerem. Tak moc se těším na to.
1: Já taky. No,
2: a vybrali jsme příhodnou písničku s Joškou Černým, jmenuje se Jede šohají z Vídně, no tak šohají pojedou do Vídně, že jo, no tak, ale i z Vídně pojedou, že jo. Tak...
1: Ano, nejdřív do Vídně, následně i z Vídně.
2: To je taková to tak. písnička plná, taková dvojsmyslná písnička, ano, aby ano. Tak řekl, že jo.
1: Já se taky moc těším, určitě to bude skvělý večer ve škole Komenský v divadelním sále od 18 hodin. Paráda to bude. Těším se na všechny diváky, i na Honzu samozřejmě, i na Halinu Pavlovskou, na Petra Kellnera. No a pak vám o tom budu vyprávět a s Halinou Pavlovskou určitě natočíme nějaký rozhovor, který pak odvysíláme v našem vysílání, takže to budete o ní taky určitě nepřijdete, naši posluchači. Tak, výborně, díky moc, měj se hezky a těším se v pátek na viděnou.
2: Díky, Joško, na viděnou, ahoj.

0: dodači, co teď jedeme z Vídně za Jardou. Vítám tě v našem vysílání, ahoj.
1: Ahoj, Jožko. Já jsem dneska vybral písničku s Podhoránkou a s tou Moravskou, aby se to nepletli s tou Jihočeskou, která je vlastně tady z Trhových Svinů, vlastně, ta dechovka. Písnička se jmenuje I hora Horenka a já bych ji poslal Lidušce do Kališť, Elišce do Dačis, Růžence do Růžené, do Bohatelova věře Mirkovi Pepovi a jeho manželce Janě, Mílovi do Hořebníka, Jožko, a písnička je taky pro tebe.
0: Mm-hmm. Díky moc, měj se krásně, ať se daří. Ahoj.
1: Tobě taky, měj se hezky, ahoj.

pojďme si připomenout všechny cesty, které vedou k nám do studia Českého rozhlasu Vysočina za vaší oblíbenou dechovkou. Telefonní linka 22 155 49 99, SMSky pište ve tvaru píseň Mezera a váš text na číslo 90 011 04 v maximální délce 150 znaků a bez diakritiky, bez háčku a čárek. Jedna zpráva stojí rovné 4 koruny. A také internet funguje vysočina.rozhlas.cz, tam je formulář dechovek pro Vysočinu a z něj čtu. Zahrajte prosím pro moji milovanou Haničku písničku od mistryňanky Haleluja. Šťastnou cestu přeje Pepa. No, tak posíláme a těším se i na vaše vzkazy, pozdravy a gratulace.

0: Destiny Star nabízí na čtvrteční 10. hodinu dopolední promítání pro seniory. Na programu je nový český film Nečekané léto. Milujete kempování? Pak byste ve čtvrtek v Cinestaru neměli chybět. Pokud vám bylo 60 a více let, dvě vstupenky můžete vyhrát zítra ráno.
1: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
1: Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
3: No a pojďme splnit další telefonické přání. Dobrý den.
4: Dobrý den, já bych chtěl něco od Atlasu a pět pro Jirinku a pro mě do Radnovic.
3: Dobře, tak posíláme Atlas a přeji hezký poslech. Naslyšenou.

0: Jakou písničku budeme hrát teď, to nám řekne Jarda z Veskytné, kterého vítám ve vysílání. Ahoj Jardo.
1: Ahoj Jožko, já tě zdravím. Zdravím všechny posluchače Dechovek pro Vysočinu. A dneska bychom chtěli popřát a nechat zahrát pěknou písničku kamarádovi Pavlovi Prchatému, jeho 77. narozeninám do Putimova. A přejeme mu všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, lásky, rodinné pohody, kvůli svých nejbližších a ještě dlouhá léta. Tomu přeje Janda s Janou. Písnička bude i pro jeho manželku Zdeničku. Písničku pošlu Joškovi tobě, Jirkovi do Zdislavic a všem kamarádům, přátelům a známým přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody. Vybral jsem písničku Kapelu Polku Hrej a Moravěnku a moc ti děkuju a budu se těšit zase někdy na slyšenou. Děkuju, ahoj.
0: Já taky děkuji, přeji krásný den a posílám písničku. Ahoj.

0: Míla Vacek z Vilémovic je na lince a s ním další přání. Mílo, ahoj a vítej v našem vysílání.
1: Ahoj Jošku, já tě taky zdravím a zdravím i všechny příznivce tohohle pěkného pořadu. Dneska mají svátek stání, tak bych jim všem poslal přání a nějakou hezkou písničku. Takže milé stáně, já vám všem přeju mnoho štěstí, hodně, hodně zdraví a taky hodně lásky od vašich blízkých. A posílám to i do Tasic, Staňce Nulíčkový, do Vilémovic, stáně Pavelkový a do Leče, stáně Horajzový. Vybrali jsme s Joškou písničku, která se jmenuje Štěstí v písni. Zahraje nám to kapela Krajanka. A ještě bych poděkoval za dva krásné víkendové koncerty, kterých jsem se zúčastnil v sobotu v Dolních Královicích. Poděkování patří organizátorům tohoto pořadu nebo tohoto setkání. Samozřejmě kapele Jásalce Band, která nám krásně hrála, a i všem, kteří se přišli zatancovat a zaspívat do Dolních Královic. A v neděli bych poděkoval na Okrouhličku, takže velký dík organizátorům. Krásně nám tam hrála kapela Sklenařinka, Havlíčku a Brodu. A to nejlepší jsem se nechal nakonec. Velký dík patří zpěvačce a taky moderátorce Daniele Magalový. Její vystoupení bylo úžasné. Zaspívala si se Sklenařinkou a také s Martinou Zavadilovou, která se tam objevila. A samozřejmě i tam patří velký dík jak těm organizátorům, tak i všem posluchačům, kteří přišli. A Jožko, Danky, tě mám moc pozdravovat.
0: Děkuju, děkuju, to je úžasná holka, já vím, děvče jako lusk. Ne, ne. Tak, výborně, tak všechny zdravíme, posíláme Krajanku, je to tak štěstí v písni, no a věřím, že se bude líbit písnička.
1: Tak jo, díky, ahoj.
0: Mílo, měj se krásně, díky za telefonát, užij si večer, ahoj.

0: Dechovky pro Vysočinu jsou tady pro vás každý den mezi 18. a 19. hodinou a teď zdravím našeho dalšího posluchače, pana Pavla. Dobrý den.
1: Dobrý den vám přeju, pane Jožo, i všem posluchačům. A prosím o zahrání písně, jak je krásná ta česká zem od Veselky. Bylo by to pro Janu z Martinic, pro Ivu Makovcovou z Jihlavy a jejího dědu ze Světle nad Sázavou, pana Makovce a všechny, co poslouchají, aby se jim tato píseň líbila, protože je to krásná prosvítěná země. A pro vás, pane Jožo, bude ta písnička taky. A přeju dobrý poslech a hezký večer všem posluchačům tohoto krásného rádia. Děkuji a naschledanou.
0: Také děkuji, hezký večer a naslyšenou. Posíláme Veselku.

pojďme splnit další písemné přání. Dobrý den, zahrajte písničku Nedaleko od Trenčína od Moravanky pro všechny, kterým se líbí dechovky. Díky moc, Jana. Tohle přání dorazilo přes naše webové stránky vysočina.rozhlas.cz formulář dechovek pro Vysočinu a za vámi všemi teď dorazí Moravanka.

Prosím, abyste zahráli mé vnučce Vernce, která má zítra narozeniny a jede s kamarádkami na vodu. Píseň mi pluli dál a dál, hraje výborně volejbal. A její dcera Týnka, nevíme co, protože je to SMSka. A přátelé, SMSky pište v maximální díle 150 znaků. Další k nám prostě nedorazí, protože ta SMSka se nezobrazí na nějakém mobilním telefonu, ale přes systém v našem počítači na monitoru a tam prostě z technických důvodů není možné psát další zprávy. Ale víme, pro koho hrajeme a co hrajeme, a to je důležité.

My pluli dál a dál. Vysílání Českého rozhlasu Vysočina také pluje dál a dál. Ale dnešní dechovky pro Vysočinu jsou na svém závěru. Jože Kolář děkuje za milou společnost, přeji vám všem příjemný a pohodový večer a těším se zase zítra odpoledne, včetně dechovek pro Vysočinu.

0: je 19 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Na novém pelhřimovském parkovišti nechybějí ani toalety nebo brod přes řeku. Prezident přijal na Pražském hradě ministra zemědělství. NASA zveřejnila jména členů vesmírné mise Artemis 3. Zítra čekejte zamračeno a přeháníky, teploty maximálně 16 stupňů. Vysíláme zprávy, přináší vám je Karol Pěška. Řidiči můžou ode dneška využívat nové záchytné parkoviště v centru Pelhřimova. Kromě více než 70 parkovacích míst jsou k dispozici například veřejné toalety, uzamykatelné cykloboxy a v brzké době přibude ještě nabíječka na elektromobily a kola. K cestě do historického centra je také připravený netradiční brod přes říčku Bělou s kamennými nášlapy, popisuje starosta Ladislav Med z ODS.
2: Je to spíš takový zpestření, já bych řekl, jako normální využití pro přechod řeky je přes vedlejší mosty samozřejmě a ten brod je k využití, jak kdo bude chtít.
0: Minimálně do konce roku nebude parkování na místě spoplatněné. Zemědělství a sucho bylo jedním z témat dnešní schůzky prezidenta Petra Pavla s ministrem zemědělství Martinem Šebestiánem za SPD. Letošní jaro je zatím podle statistik nejsuší od začátku měření a zemědělci čelí poklesu úrody i tlaku na ceny plodin. Podle ministra Šebestiána proto diskutovali s prezidentem také o tom, jak podpořit farmáře, na které sucho už teď dopadá nejvíce.
3: To, aby se ta situace vyhodnotila, tak na to je vlastně samozřejmě ještě čas. Uvidíme, jak se nám to propíše do té produkce, jaké budou ztráty, ať už z pohledu trvalých travních porostů, objemných krviv, jednotlivých komodit a tak dále.
0: Americký vesmírný úřad NASA zveřejnil jména členů mise Artemis 3. Do vesmíru poletí 3 Američané a 1 Ital. Budou mít za úkol na nízké oběžné dráze planety Země otestovat například jednotku pro přistání na Měsíci. Posádka prověří také fungování nových skafandrů určených pro výstup na povrch.
1: Sport.
0: Osminásobný vítěz zlaté hokejky David Pastrňák z Bostonu je ve finálové desítce ankety o nejlepšího českého hokejistu minulé sezóny. Do závěrečného kola postoupilo 9 hráčů působících v NHL a hvězda extraligových Pardubic Roman Červenka. Finálovou desítku a umístění na dalších pozicích zveřejnili zástupci Českého svazu ledního hokeje.
1: Počasí.
0: V Náměšti nad Oslavou je právě 16 stupňů, v Počátkách anebo Telči 14. V noci místy sprchné teploty se stoupí až k 10 stupňům. Zítra přijde ochlazení, očekávejte zataženo a místy déšť, večer budou srážky četnější. Denní teploty se budou pohybovat mezi 13 a 16 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na Jihlavsku je teď problém mezi obcemi Žatec a Urbanov. Havarovalo tam osobní auto, místo je ale s opatrností průjezdné a na D1 zpomalte na 98. kilometru ve směru na Brno. Stojí tam porouchané nákladní vozidlo. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Je krátce po 19. hodině a od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina vám Jiří Kolář přeje příjemný a pohodový zbytek dnešního dne s naším vysíláním a dalšími programy. No a já se na vás budu těšit opět zítra odpoledne po hodině 14. Teď je tady další muzika Ilona Čáková a její Tornéro.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Častá chyba, tady myslím si, že to je chyba. Ptám se je správně k dnešnímu datu nebo datumu a hned odpovídám k dnešnímu datu.
2: Souhlasím a taky bych to tak viděla, ale naši kodifikátoři uznali, že když se říká k datumu, tak to má i své opodstatnění.
1: A je to spisovné? V rozhlase bych někomu dal za uši, kdyby někdo z moderátorů řekl datumu.
2: No, asi už jsme staří a pokročilí.
1: Takže je to možné, nebo to není možné?
2: Už je to možné, už se to považuje za spisovné a zdůvodněné je to takovým trošku, podle mě, legračním způsobem. Totiž, kdyby se vyskytla například věta počítačová data tříděná podle dat, tak by to prý nebylo dost srozumitelné, takže tam se může říct podle datumů, což neodpovídá tomu správnému původnímu skloňování, ale zase je tam jednoznačný obsah. Takže díky takovýmto příkladům a díky tomu, že spousta lidí říká prostě datumu, nevynechává to při tom skloňování, no tak asi není důvod tomu vzdorovat a tvrdit, že spousta lidí dělá chyby.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že křížovka fascinuje lidstvo už od antiky? Její novodobá historie je ale opředena několika legendami. Jedna z nich vypráví o vězni Viktoru Orvillovi, který si z nudy čmáral písmena na čtvercovou podlahu cely v Kapském městě. Oficiální verze však za vynálezce považuje novináře Artura Vina, který v prosinci 1913 v New Yorku vytvořil mřížku ve tvaru kosočtverce, zvanou World Cross. Existuje však i česká stopa. Učitelka Mlada Antošová z Modřan publikovala svou první křížovku ve tvaru čepice, nazvanou Čapka z písmen, již v roce 1899. Luštění se stalo vášní pro miliony lidí, včetně osobností jako Jan Werich, Emma Destinová či Miroslav Horníček. Své o tom věděl i Karel Čapek, který v jednom z dopisů přiznával divý zápas s tajenkou, jenž ho zničil na duchu i na těle. Zatímco běžní luštitelé nad políčky tráví hodiny, tvůrci jako Roger F. Squires zasvětili křížovkám celý život. Do Guinnessovy knihy rekordů se zapsal neuvěřitelnými 77 tisíci uveřejněnými úlohami. Křížovka tak zůstává nadčasovým soubojem s vlastní slovní zásobou, který baví svět už dlouhá léta.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Dobrý večer, Mangao Savorenge Lacerat. Dnes představíme taneční soubor Street Flow a studenta Ježkovy konzervatoře Jana Hrona. Tak zůstaňte s námi.

0: je studentem třetího ročníku Ježkovy konzervatoře. Vedle studia se věnuje solovému zpěvu a skládá vlastní hudbu i texty. Je stipendistou programu Romea, v jehož rámci se spolu s dalšími studenty zapojuje do motivačních besed zaměřených na význam vzdělání. Na Ježkově konzervatoři studuje hru na klasickou a latinskou kytaru.
1: Odmala jsem začala hrát na klasiku, jsem tomu byl nějak jako vedený, jsem dlouhý léta hrál jenom klasiku, pak jsem právě objevil na škárně jako nějaký další styly. Já rád teda zpívám, takže už teďka víc se snažím spíš dělat svoji hudbu a zpívat, než jako jenom tu kytaru.
2: Máte tedy možnost při studiu se věnovat ještě té romské kultuře? Hrajete?
1: No, to je hodně těžký, no. Cokoliv, co chci dělat k té škole, ať už to koncertování, nebo právě rád i vypomáhám takhle aktivuje právě Camoro.
2: A vychází vám škola vstříc?
1: Zatím jo, zatím to nějak tak trošku prochází. Jsem rád, že tam jsem, takže si je nechci úplně znepřátelit. No, já si myslím, že hudební škola je celkově hrozně jako jiná než normální střední školy. To mnohem jako hůř se to omlouvá, tyhle věci, nebo tyhle akce. Já třeba dělám i motivační besedy na školách, takže třeba s tím je taky trošku problém to omlouvat.
2: Motivační besedy, to znamená, že sedíte s mladými lidmi, s mladými studenty?
1: Určitě. Máme pražský tým, chodíme na základní školy, komunitní centra obcházíme a tam vlastně jsou to různé věkové kategorie a snažíme se nějak tak jako motivovat děti romský převážně, aby studovali, vysvětlím jim tam, proč je dobrý studovat, proč neopustit tu školu, co je čeká, na co potřebují peníze, kolik potřebují peněz, jak žít vlastně, takže
2: tak. Tyto děti na vás reagují, když tam přijdete, vy máte za sebou hudební zkušenost, studujete, co říkají?
1: No, na nějakých školách je to někdy docela složitý. A já si myslím, že to není jenom chyba těch dětí nebo jejich rodičů. Já si myslím, že hodně dělají i učitelé a ty lidi, kteří s nimi pracují. Bylo pár škol, kde to bylo takový složitější i třeba s učitelama nebo i jako s dětkama. Že i hodně dětí má právě talent. Třeba je něco baví, ale úplně právě to berou tak, že se třeba stydějí to říct, čím by chtěli být. Většinou děláme dvouhodinovky, takže a jdeme tam třeba jenom jednou za tu školu, takže je to takový taky těžký něco změnit za ty dvě hodiny a změnit pohled na nějakou věc, ale já si myslím, že už jenom to, že se snažíme, že třeba vidí právě nás, my jsme vlastně v podstatě ve stejné věkové kategorii, takže spíš to je tak, jako, že si jdeme kamarádsky popovídat.
2: A to jezdíte po školách v Praze nebo i mimo Prahu?
1: Spíš jako po Praze a okolí.
2: Dostudujete příští rok konzervatoř? Budete dělat absolutorium?
1: Určitě, že bych tam chtěl zůstat těch 6 let, pak bych chtěl, ještě se rozhodu teda, jestli zůstanu na Vojšce pak tam, anebo třeba ještě na Vysokou. To uvidíme, jak se rozhodnu ještě, ale určitě bych se chtěl pohybovat spíš jako v koncertování, baví mě nahrávání, skládání, takže by mě i třeba bavilo psát texty pro někoho. Že hlavně koncertovat a když jsem byl teda mladší, tak já jsem moc ani jako romskou hudbu nějak tak moc nevnímal, nikdy jsem si to neuvědomoval, jak moc to je důležitý. A čím jsem starší, tak si uvědomuji víc a víc, že bych měl právě se měl snažit tu romskou hudbu prostě, mělo by to tam v té tvorbě nějak jako vyznít, mělo by to tam prostě nějak jako vidět. Jak to říct, takový
2: jako
1: to...
2: Aby v té hudbě byla cítit ta romská
1: určitě,
2: identita.
1: Určitě. Myslím, že to je důležitý. Ne.

0: street dance, neboli pouliční tanec. Označuje taneční styly, které nevznikaly v tanečních sálech, ale přímo v ulicích, parcích nebo klubech. Jde o dynamické taneční techniky s kořeny v afroamerické kultuře, které si získaly popularitu po celém světě. V Liberci se tomuto tanečnímu směru věnuje Andrea Brezani. Vede taneční soubor Street Flow, kde působí jako choreografka i trenérka. Se svým týmem pravidelně vystupuje a účastní se prestižních tanečních soutěží. Andreu Brezani oslovila Iveta Durdoňová před jejím vystoupením na Dětském dni v Praze.
1: Vy nejste tradiční romský soubor, vy tancujete na hip-hop. Konkrétně nový taneční styl afrodance, který pochází z Afriky a jsou tam prvky hip-hopu a house-u. Já jsem tuto skupinu založila v roce 2018, takže to bude už skoro 10 let a na afro jsme přešli tak před 4-5 lety. Hlavních tanečníků, těch pokročilých, jsme tak 15 a teď jsme otevřeli novou pobočku v Tanvaldě a v Hamru.
2: Zúčastňujete se i soutěží?
1: Ano, profesionálních tanečních soutěží. Někteří tanečníci si i odnesli už i tituly mistrů České republiky.
2: Jakou máte sestavu, když jdete soutěžit?
1: Každý rok máme na nový téma. Loni jsme měli z filmu Black Panther a letos máme Safari.
2: Vy současně i s mladšími dětmi soutěžíte stejně?
1: Malinký ještě ne, ty musí projít nějakými základními vystoupení a tak a poté si taky stoupnout na soutěž. Na taneční soutěže si člověk musí už stoupnout s nějakou přípravou. Takže až budou pokročilejší, určitě budou reprezentovat taky Romy na tanečních soutěžích. Protože vlastně my vždycky na každý taneční soutěži jsme jediný romský taneční soubor, který tam nějak reprezentuje. Skoro nikdy se nestává, že si neodnáší náš tým medaily. Skoro vždycky si odnáší.
2: Kolik soutěží tento rok vás čeká?
1: Už jenom nějaký takový festivalový letní akce a od září zase začíná Czech Dance Masters, kde vlastně soutěžíme hlavně v tom našem městě, ale solově a hip-hopově, takže to zase musíme přejít na jiný taneční styl.
2: Co je nejtěžší se naučit, nebo jak dlouho ty jsi souboru?
3: Jasmína Kováčová. Já jsem v souboru 3 roky. Pro mě bylo nejtěžší se naučit ty rychlý tance, jak je kelebu, ozeba a takový africký tance rychlý.
2: Co se vám děvčata nejvíce líbí na kostýmech?
4: Sukně a chlupáče.
5: Nejhezčí doplněk jsou vlasy.
2: Vy jste tančila a soutěžila v kolika letech?
1: Já jsem chodila do profesionální taneční školy X-Dance v Jablonci nad Nisou a tam jsem závodila, ale až když mi bylo asi 15, protože jsem neměla na to dostatek financí od rodičů, mě moc v tom nepodporovali, tak jsem si brigádně na to vydělávala a platila. Tak jsem se tomu začala věnovat profesionálně a potom jsem založila i tuhle taneční skupinu pro romské děti. I přesto, že nemají dostatek financí, prostředků a podpory, tak aby prostě mohli se věnovat tomu, co je baví a mohli to dělat i profesionálně.
2: Jaká je nejznámější taneční soutěž v České republice?
1: Tak asi taneční skupina roku, na kterou jsme se bohužel nedostali, protože byly nějaké komplikace z mé strany i vlastně ze strany tanečníku, protože je škola, učňáky a tak, což má vždycky přednost, ale určitě bych je chtěla dostat na tu taneční skupinu roku a je to vlastně titul mistrů České republiky. Chtěla bych, aby viděli tu dřinu těch ostatních tanečníků, co to obnáší ten tanec, že to není jenom o tom, že přijít na trénink, ale je to o tom opravdu makat, ale zároveň tě to musí bavit. Zatím jsme byli na Czech Dance Masters, kde jsme skončili třeba 5., 6., 7. Pořád to bylo náročné, ta konkurence tam je obrovská.
0: Děkuji, že jste dnes byli s námi. Manga Budbacht, Zor Tessa Stipen. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.
6: Je 20 hodin.
7: Český rozhlas. Zprávy.
6: Skupina koaličních poslanců chce zmírnit zákon o střetu zájmu. Příbram dokončila úpravu Jiráskových sadů. Zítra čekáme zataženo a teploty pod 20 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková. Dobrý večer. Zákon o střetu zájmů by mohl být mírnější. Takzvaný Lex Babiš, který zakazuje dotace, investiční pobídky a veřejné zakázky pro firmy členů vlády, navrhuje upravit skupina koaličních poslanců. Nově by je společnosti nemuseli dostat jenom od rezortu, který řídí daný ministr. Podle předkladatelů je současná úprava příliš přísná. Ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD řekl, že detaily návrhu nezná. Novou definici střetu zájmů ale podporuje.
8: Dlouhodobě já za sebe kritizuju současné znění zákona o střetu zájmů. Myslím si, že je velice nejasný, že jsem vítal i tu novelu, kterou připravoval pan poslanec Michálek v minulém období, aby jasně byly vyjmuty ty nárokové dotace vlastně z toho paragrafu 40.
6: Opoziční poslanci novelu kritizují. Třeba podle Ivana Bartoše z Pirátů to koncernu Agrofert zjednoduší získávání dotací. Dělníci dokončili úpravu jiráskových sadů v Příbrami. Součástí prací byla výměna vodovodního a kanalizačního potrubí, obnova chodníků, autobusového zálivu a parkoviště. Město zároveň upravilo zeleň, instalovalo nový mobiliář a veřejné osvětlení. Technici také osadili polozapuštěné kontejnery, říká starosta Jan Konvalinka za ANO.
9: Celá ta investice je tady v jednotkách desítek milionů korun, ale nejde čistě jenom o úpravu vzhledu, ale v podstatě nejdražší byla obnova těch vodovodních sítí, které jsou tady pod povrchem.
6: Lidé v Praze si můžou vyzkoušet let do vesmíru. Umožňuje to speciální simulátor na Mariánském náměstí, který využívá virtuální realitu. Jde o zhruba 18 metrů dlouhý tubus ve tvaru rakety, ve kterém zájemci uvidí i planetu Zemi z Mezinárodní vesmírné stanice. Simulátor v podobě kosmické rakety bude před budovou magistrátu do zítřejšího odpoledne. Sport. Čeští fotbalisté se ve Spojených státech připravují na start mistrovství světa. Zítra ráno tamního času odletí do mexické Guadalajary, kde o den později vstoupí do šampionátu zápasem s Jižní Koreou. Na první turnaj se po reprezentačním A týmem chystá brankář Lukáš Horníček, který se v předstihu dozvěděl, že bude za Matějem Kovářem golmánskou dvojkou.
10: Určitě to je dobrý, protože aspoň víme, na čem jsme, ale i tak samozřejmě chci předvíst to, co ve mně je, to, co jako mě zdobí, chci jako ukázat trénům a třeba jim dát brouka do hlavy. Tady nejenom přemýšleli, ale jako samozřejmě jako jednička snaží mu se udělat co nejlepší servis, aby byl připravený na první zápas.
6: Utkání českých fotbalistů s Jižní Koreou začne v pátek ve 4 hodiny ráno našeho času. Počasí. Zítra bude převážně zataženo, občas déšť a v severozápadní polovině Čech místy přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 14 až 18 stupňů. Na horách bude kolem 10 nad 0.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
6: Opatrně na D1 na příjezdu z Brna do Prahy před sjezdem na Chodov na 3. kilometru odtahují kamion. Neprůjezdný je pravý jízdní pruh a prudce se brzdí. V Pražské Libni v ulicích Českomoravská a Poděbradská je silný provoz v okolí O2 arény kvůli koncertu. Čekejte zdržení směrem do centra. Přejeme vám šťastnou cestu.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Teď je tu repríza pořadu Alex a host.
7: Alex a host.
11: Patří k našim předním sopranistkám, 20 let je členkou Národního divadla, hostuje na světových scénách a je laureátkou řady ocenění. Operní pěvkyně Kateřina Kněžíková je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
12: Dobrý den.
7: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijala operní pěvkyně, ostatně jsme ji teď mohli před malinkou chvílí slyšet pět, ale teď ji uslyšíme mluvit. Kateřina Kněžíková, ještě jednou vítejte u nás. Už jste si dneska broukla? Už jste se rozespívala?
1: Ještě jsem si dneska nebroukla, myslím si, že dneska mám den volna, tak to ani, myslím, nenastane. Já se snažím, když mám volno, vůbec skoro nemluvit, když nemusím, šetřím hlasivky, co se dá, protože když ten den je plný mluvení a zkoušení v divadle nebo představení, tak ty hlasivky jsou prostě docela dost namáhané. Tak se snažím využít toho, že nemusím některý den vůbec nic.
0: Vůbec nic, ale tady s dovolením poprosím, přeci jenom bude potřeba váš hlas a bude potřeba ho trochu namáhat. Když máte unavené hlasivky, jak se to projevuje u vás a co děláte?
1: Tak unavené hlasivky se projevují, myslím, u každého stejně, akorát ti, kteří nejsou hlasoví profesionálové, si toho úplně nevšimnou. Chraptíme, nemáme ten hlas tak volný v těle. A já mám ráda, když si najdu čas na kryokomoru, jezdím do Modřan. Tam jsou úžasní lidé, kteří vždycky všecky přivítají a pomůžou jim. Tak ty 4 minuty, já tomu říkám razák, v tom razáku jsou blahodárné, takže já si myslím, že to je jedna z možností a ideálně dobře se vyspat, to je taky skvělá záležitost, a nemluvit.
0: A nemluvit, no ale pokud mám správné informace, tak vy máte 2 menší děti, ne úplně malé, ale menší právě, že už tam nastupuje ta výchova a občas i zvýšený hlas, nebo ne?
1: No samozřejmě to taky. Já když jsem teda, mám takovou metodu, že když jsem unavená, oni to poznají, teda oni jsou tak hrozně hodné, že poznají, když jsem unavená nebo když potřebuju mlčet, ale když už to nejde, tak tleskám. Tak já, nebo si vezmu pištělku, to jsem taky jednou udělala. Je to takové trošku spartianské, ale já když opravdu potřebuju před představením si odpočinout, tak jsou holky zlaté a nechají mě vyspat. Já si nemůžu stěžovat, teď už mají 8 a 12, tak to není tak strašné. Kdysi to bylo hodně o vysvětlování, o tom permanentním mluvení, ale to se taky dá, všechno se dá.
0: Všechno se dá, takže pečují o maminku?
1: Pečují, jo, to určitě.
0: Půjdou ve vašich šlépějích?
1: Já doufám, že ne. U té starší, u Adélky, se to docela očekává, ta má takové umělecké sklony, ale ta mladší bytí hudba baví a sama k tomu přistupuje hezky a s takovou vášní sobě samou, že si vezme flétnu nebo si něco pinká na klavír, tak s železnou pravidelností usíná na všech koncertech jakýchkoliv decibelů, takže to je její takový jev, ale ona tu hudbu má ráda jako konzument, teda do té doby, než usne. Ale Adélka, ta starší, je prostě, má tu uměleckou duši.
0: Ale asi jste i s tím tak trochu počítali, nebo s tím počítáte, protože přeci jenom ty geny, jak maminka, tak tatínek, operní pěvci světového formátu, tak jste na to připravená? Povedete dceru tomu?
1: No, když si to samozřejmě bude moc přát a budu vidět nějaký jako progres, tak samozřejmě, že ji podpořím. Ale ani jeden z nás dvou, jako rodiče, my nemáme rodiče umělecky založené, nejsme z hudebních rodin. A podívejte se, kam jsme se dostali. Takže myslím si, že člověk má spoustu talentů. Je důležitý je podchytit, myslím, v ten správný čas a motivovat je a rozvíjet to. A tak se tak nějak u nás u obou stalo a když to třeba nebudeme tolik rozvíjet a tolik podporovat, tak třeba se stane, že Adélka bude mít, jak můj tatínek vždycky říká, krásné normální povolání.
0: Kateřina Kněžíková je naším hostem.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Povídám si s operní pěvkyní Kateřinou Kněžíkovou, která absolvovala Pražskou konzervatoř a také hudební a taneční fakultu AMU, Akademie muzických umění v Praze. Vy jste zmiňovala v tom minulém vstupu, že vaši rodiče nebyli hudebně nadaní, že to vy jste prorazila tento směr. Jak jste, řekněme, se prosazovala doma? Aby umožnit, protože ta poznámka o tatínkovi, že vnučka bude mít normální školu, tak asi to nemuselo být úplně jednoduché.
1: No, na jednu stranu já jsem měla rodiče, kteří mě podporovali, protože já jsem od asi 5 let hrála na klavír, takže u nás ta hudba byla vždycky všudy přítomná, ale vždycky jenom jako prostě věc pro zábavu. Nikdy jsme nepřemýšleli, že bych se mohla tím živit, že by to mohlo být moje povolání. A pamatuju si právě jednu cestu s tatínkem, když mě odvážel z klavíru domů a říká, nechceš si vybrat nějaké normální povolání, že ani sám on nevěděl, co si pod tím vším má představit a myslím si, že já jsem taky nedohledla tak daleko, jak bych třeba teďka z perspektivy rodiče mohla dohlédnout. A maminka vždycky byla taková podporující v tom slova smyslu, že mi nekladla žádné, co kdyby to nevyšlo, nebo zkrátka to byl tak neuchopitelné moje rozhodnutí pro veškerou rodinu. Že byste to hezky teda nazvala, že jsem prorazila. Já tomu říkám jinak, já jsem ta černá ovce, která dělá úplně něco jiného než všichni ostatní. A to tahle vaše perspektiva se mi líbí víc.
0: Tak je to svým způsobem, že jste vlastně průkopníkem toho oboru, nebo vůbec asi uměleckého oboru ve vaší rodině?
1: Asi ano. Ale já bych řekla, že opravdu jsem k tomu vždycky inklinovala, byla jsem vždycky extrovertní dítě, takové velmi živé, pořád jsem se do něčeho strojila, brala jsem mamince ty boty na podpatku, pořád jsem se natřásala, pouštila jsem si tady pana Žbírku doma a paní Rotrovou a různé vlastně další popové zpěváky a pořád jsem jako tancovala. Takže jsem k tomu vlastně projevu před lidma měla vždycky blízko. Tak se nějak sešly okolnosti, že se to potom projevilo, takže jsem si to vybrala jako své povolání, ale nikdy by mě to, ještě když jsem se hlásila na střední školu, tak by mě nenapadlo, že bych mohla být operní pěvkyní, protože jsem se hlásila úplně kam jinam a chtěla jsem dělat úplně něco jiného.
0: A co jste chtěla dělat?
1: Já jsem chtěla dělat laborantku farmacie, protože moje sestra je magistra farmacie, má lékárnu a moje naivní utkvělá dětská představa byla, že budu stále se svojí sestrou a budu prostě jenom s ní dělat to, co mně přišlo v jejich očích jako skvělé, nebo i v tatínkových očích, protože my máme takovou, jako moje babička byla taky magistra farmacie, takže tak jsem se chtěla takhle otisknout podobně a stalo se úplně pravý opak.
0: Stal se pravý opak, ale pop nebo popový zpěv vás minul a šla jste rovnou studovat operní zpěv? Nebo
1: ano.
0: Jak to bylo tě rozhodnutí?
1: Já jsem vždycky, vlastně byla jsem učena na základní umělecké škole takovým tím klasickým způsobem a nikdy mě nenapadlo, že bych mohla zkusit popový zpěv. Moje paní učitelka mi třeba dávala zpívat nějaké muzikálové písně, ale pořád to byl klasický muzikál. Takovou nějakou přirozenou formou jsem to konzumovala, ty hodiny zpěvu, až potom jsem viděla to, čemu já se jako v malé míře učím, tak jsem viděla potom na tom představení svém prvním a to mě úplně jako uchvátilo. A tam nastal ten přerod, že jsem prostě druhý den přišla a řekla, viděla jsem prodanou nevěstu a já jednou teda budu Mařenka, tak moje paní učitelka málem dostala infarkt. Ale od té doby jsme vlastně pracovali velmi systematicky, aby mě poprvé na konzervatoř nevzali v 16 nebo 17, tak nějak v tom, myslím, po prvním ročníku na Gimplu, tak potom už já vždycky, když se mi něco nepovede, tak podřadím a jedu ještě rychleji. Tak to je můj projev doposavat, že mě jenom tak něco nebrzdí.
0: A to se vám vyplácí?
1: Mně se to vyplácí nějak, to, že jsou nějaké překážky, mě vlastně jako nezastrašuje a snažím se je teď už s věkem, s takou grácí překračovat. V mladším věku jsem, prostě to byl turbo diesel, jela jsem nevidět vpravo, vlevo.
0: Kateřina Kněžíková je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijala operní pěvkyně sopranistka Kateřina Knižíková, která je už rovných 20 let členkou Národního divadla. Slavíte takové kulaté výročí?
1: No já si totiž nikdy nemůžu vzpomenout, když jsem tam začala jako v angažmá, protože já jsem předtím už měla, myslím, sezonu až dvě v Národním divadle jako host.
0: A
1: myslím
0: si, že... Stálá členka.
1: Ano, teď jsem stálou členkou, 20 let a to je teda už nějaký číslo.
0: To ano, to jste tam pomalu nastupovala v dětském věku.
1: No to...
0: Pomalu. Vybavíte si ty začátky?
1: Jako by to bylo včera, na některé inscenace si strašně ráda vzpomínám. Mám pocit, že veškerá práce, která ke mně přišla, já jsem ji nevnímala jako práci, ale jako zábavu. Takže to byla taková jedna velká jízda a radostná, musím říct. I když jsem se cítila takzvaně neohroženě, protože jsem měla opravdu, myslím, 23 nebo 4 let, když jsem nastupovala do Národního divadla, tak člověk je vybaven takovou neohrožeností, což je velmi potřeba, protože myslím, že člověk, když by vnímal v tom věku to, co se všechno může stát a jak těžké povolání, obzvláště psychicky to je, tak by asi do toho molochu nikdy nevlezl, ale taková ta neohroženost, no, nebo neinformovanost člověka možná ještě více popouzela k lepším a lepším výkonům. Strašně ráda jsem chodila do divadla. Já pořád chodím ráda do práce. Trošku s těmi dětmi je to jiné, ale já to vlastně neberu jako práci. Ještě jsem stále nedošla do toho, že by to měla být jako taková ta práce. Jsem pyšná na to, když si vezmu ten klavírní výtah pod paži a jdu do divadla. Spousta lidí mi teda říká, že jsem hrozná konzerva, protože bych měla si koupit tablet a mít to jednodušší a šetřit svá záda. Ale nějak mě ta vůně té knihy pořád baví.
0: Pořád vás baví, pořád to není pro vás práce, to je velké štěstí, velká radost v životě, když profese je zároveň koníčkem. A vy jste říkala, byla jsem vybavena nějakou neohrožeností, ale také silným hlasem, zvlášť v Národním divadle.
1: Já si myslím, že jsem díky těm rolím, které jsem tam dostávala v tom začátku, což nebyly úplně veliké role, ale bylo dost malých, tak jsem se prospívala, musím říct, do toho stavu, ve kterém jsem teď. Asi z mého subjektivního pohledu bych neřekla, že by ten hlas byl nějak velký, ale rozhodně byl nosný a zkrátka jsem dokázala utáhnout ten prostor Národního divadla nebo Stavovského divadla, kde jsem zpívala asi nejvíc, protože jsem začínala v operách klasicistních, čili Mozart, nejčastěji nebo baroko. A díky tomu typu oper jsem se, myslím, vyspívala do toho Janáčka, Dvořáka, Smetany, Pučiniho, co teď vlastně je mým denním chlebem.
0: A je nějaká operní postava, kterou byste chtěla stvárnit a ještě jste nedostala tu příležitost?
1: Já bych strašně chtěla stvárnit postavu Taťány v Evženu Oneginovi a tu příležitost bohužel nedostanu. Byť se taková příležitost naskýtá v Národním divadle, ale můj pan šéf se zkrátka rozhodl obsadit někoho jiného, což mě opravdu moc mrzí, protože si myslím, že přesně ten typ postavy je takzvaný šitý na míru tomu mému hlasu. Ten slovanský repertoár mi dělá velice dobře, ale jak já říkám, když se některé dveře zavírají, další se otvírají, asi už si říkám, že se nebudu trápit něčím, co není v mé moci.
0: Co není ve vaší moci a třeba to přinese něco právě jiného, třeba možná ještě lepšího.
1: Třeba.
0: Je něco takového?
1: Já nevím.
0: Nebo už se vám takhle, už se vám otevřel nějaké dveře?
1: Určitě. Já jsem strašně šťastná, že jsem dozrála do toho janáčkovského repertoáru, protože ty hrdinky Janáčkovy jsou absolutně úžasné. Já mám štěstí, že můžu zpívat Jenufu, Káťu Kabanovou, Lišku Bystroušku. To mě činí obrovskou radost a potěšení a taková Rusalka, to je přeci za odměnu. Takže já nemám na co si stěžovat. A těch úkolů krásných mám dost, mám nádherný koncertní příležitosti, takže tak, jak to je, tak je to správně.
0: Kateřina Knižíková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: skladba Jeden Bůh a dva interpreti, náš dnešní host Kateřina Kněžíková a Štefan Margita. Čí to byl nápad ostatně si spolu dát duet?
1: Ostatně jako vždy Štefánka, pana Margity, protože on vždycky přijde s něčím netušeným a já se mu bojím říct, že na to nemám, protože je tam ta hranice toho operního crossoverového světa a já si vždycky myslím, že na to zkrátka nejsem dobrá interpretka, ale on mi dá svůj čas, vždycky mě tak nějak poponouká, hezky to zabalí do hezkého balení ten dáreček a já potom vždycky řeknu samozřejmě Štefánku, budu hrozně ráda, když tam u toho budu moc být s tebou, protože já hrozně ráda se Štefanem trávím čas, nejenom na jevišti mimo něj, je s ním obrovská legrace, je to ryzí člověk, velký srdce, takže já ho mám hrozně moc ráda.
0: Umíte vlastně říkat ne Štefanovi Margitovi, tedy neumíte
1: ne,
0: říct ne,
1: tomu
0: to jsem
1: ne,
0: pochopila.
1: Ale umím, čím jsem starší, tím víc to umím a nečítí mi to vlastně to moje rozhodnutí problém. Když jsem řekla ne, tak jsem ještě zaváhala, ale teď už opravdu jsou věci, u kterých je potřeba říct ne a nějak si vymezit ten svůj prostor a čas.
0: Jak to vlastně vypadá, když studujete skladbu, třeba tu, kterou jsme teď právě slyšeli?
1: No, je otázka, jak ta skladba je dlouhá, náročná. Samozřejmě, když máme skladbu nebo operní roli, tak to jde, to jsou diametrálně odlišné záležitosti. Tuto skladbu jsme natáčeli na CDčko, myslím, Xmas. No, teď už to nebudu počítat, to bych nespočítala hrozně moc dávno, ale když potom přijdu k operní roli, tak to jde do několika měsíců. Já nejsem ten člověk, který by se připravoval během 14 dnů na roli. To já neumím. Čeká mě vlastně, když se naučím roli, tak čeká nás všechny to zkušební období, které je těch 6 týdnů a potom je teprve premiéra, ale já než dojdu do toho stavu, že odložím ty noty a jdu na ansámblovou nebo aranžovací zkoušku, režijní zkoušku, tak už to prostě umím. A neobtěžuje mě to, že furt musím myslet na nějaký text nebo kde jsem co zapomněla interpretačně. Takže já se snažím naučit co nejlépe tu roli dřív, než se to začne zkoušet a mít na ní názor.
0: No, musím se zeptat, jestli třeba i roli probíráte s Adamem Plachetkou, vaším mužem, rovněž operním pěvcem.
1: No, my máme takové pravidlo, když se někdo nezeptá, tak se nikdo nedoptává. Takže já, kdybych se ho nezeptala, tak on mi neřekne a naopak. Máme takové nějaké nepsané pravidlo. Ale my se hrozně rádi bavíme na téma hudba obecně, takže nám nečiní problém se zeptat na, jestli třeba, co si myslíš, že je vhodná tahle role, nebo tamta pro mě, nebo ten horizont, protože to je taky strašně těžké se pohybovat v tom horizontu, protože ten náš časové, myslím, ten náš nástroj každým rokem je jiný, obzvlášť mezi 40. a 50. rokem u dam, u žen s vyšším hlasem, to je tam opravdu velký rozdíl mezi ženským a mužským. Takže se tak jako ptáme, ale že by to byl hlavní můj poradní hlas, to rozhodně ne. Já mám svého kouče, který se mnou probírá potom už ty konkrétní věci hudebního ražení. Chodím za ním, takže to není... Adam zkrátka není ten první a poslední člověk, to určitě ne.
0: Tak to zní hrozně, ale víme,
1: já si myslím, že to je i tak naopak,
0: ono
1: to tak, to je prostě jako práce, jako studium, takže každý má i jiný způsob, jak se učí, tak v tom je spousta takových jako záludností, na které je potřeba mít i další ucho.
0: Vy jste zmiňovala to, že se mění ten váš nástroj pracovní, tedy hlas. V jednom rozhovoru jste říkala, že se vám změnil po porodu dcery a jednou tedy po 40. Jak se to potom projeví ve vašich rolích nebo v tom, co zpíváte?
1: Tak když to vezmu v tom kontextu těch 20 let, tak já jsem začínala na komických rolích, takového jako hlasově lehčího typu, které se pohybovaly vysoko, byly vlastně, ty notičky byly rychlé, byly tam jako koloratury, takový prostě typická komická role. Teď jsem více charakterní, už tak jako neběhám, tedy myslím hlasově. Člověk má trošku barevnější ten hlas, více usazený v těle, možná i nižší. To si můžeme jenom jaksi se podívat na to, jak mluvíme třeba, když nám je 20 nebo když nám je třeba 60, že ten hlas zkrátka jako takzvaně jde dolů. Tak to jsou všechno věci, které, když je člověk zpěvák, tak s tím musí počítat a ten repertoár je tomu uspůsobený. Takže člověk, který třeba sopranistka, která začne lyricko-koloraturním sopránem jako já, tak postupem doby třeba jde do lyrického nebo do dokonce dramatického, mladodramatického. Takže ono se to opravdu jako mění, vyvíjí a člověk by to měl respektovat a netlačit se někam, kde prostě co mu nepřísluší.
0: Kateřina Kněžíková je naším hostem.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host, je s námi operní pěvkyně, sopranistka Kateřina Kněžíková. Mluvili jsme o změně hlasu. Říkal jste, že změna je přirozená, změna hlasu, změna barvy hlasu je přirozená věc pro zpěváka. Nicméně, ještě se vás to dlouho týkat nebude, ale máte připravenou variantu, že ten hlas jednou nebude fungovat tak, jak funguje nyní?
1: Samozřejmě, že mám připravenou. Já už docela i realizuju. Ne v tom slova smyslu, že bych nebyla schopná zpívat, ale mě hrozně baví učit. Takže já už teďka jsem se jala, já si myslím, že teďka, to už je takových dobrých 8 let, možná 10, co předávám nějaké zkušenosti. Já tomu úplně neříkám, že učím, protože ta skvadra těch lidí, kteří ke mně docházejí, jsou vlastně buď mi kolegové, nebo lidi, kteří třeba mají po škole, tak to nejsou úplně neznalí oboru. Tak mě to hrozně baví. Myslím si, že to bude ten můj, ta moje další cesta, kterou třeba po 50 nebo v 55. Uvidíme, jak to půjde, no. To člověk nikdy nemůže vědět, kdy ho ten život překvapí.
0: Takže zadní vrátka máte připravená, ano. Ale že byste přišla třeba k činohře jako Soňa Červená, tak nic takového nemáte v plánu.
1: Ne, to nemám. Já se nejradši se upozadím a budu sledovat, jak někdo jiný se trápí. Zkrátka, jak někdo jiný, někomu jinému se daří aplikovat to, co třeba já mu radím a dělá mu to radost.
0: A jeviště a potlesk by vám nechyběl?
1: Já už se teďka přiznám, musím říct, že když koukám na nějaký koncert nebo představení svých kolegů, tak jsem ráda, že tam třeba nejsem a hrozně moc si to užívám. Už jsem tak málo, nevím, v takovém asi věku, že mě to jako netrápí, že u toho nemusím být u všeho, a tak je to asi taky dobře.
0: Má to tak i váš manžel? Takže tak uvažuje, že jednoho dne prostě.
1: Já nevím, jestli on teda bude učit. Ale dokážu si ho představit v nějaké jako agentuře, manažerské pozici s jeho zkušenostma, hlavně s jeho povahou. On je velký realista na rozdíl ode mě. Já bych nemohla v životě vést žádnou instituci, to by byl rozklad v přímém přenosu za pár týdnů. Takže nebo aspoň nemám ještě ty zkušenosti, neumím se v té pozici vůbec vidět. Já radši ještě budu zpívat nějakou dobu a potom to žezlo předám mladším. Už teď máme úplně úžasnou generaci mladších zpěváků.
0: Takže máme talenty.
1: Ano, samozřejmě.
0: Operní svět nezůstane osamocen.
1: Ne, ne, ne.
0: Je někdo konkrétní, kdo se rýsuje?
1: No, se už vyrýsoval. Těch vyrýsovaných, teď to zní hrozně pejorativně, je celá řádka. Z těch žen můžu jmenovat Jarmilu Vantuchovou, Tamaru Morozovou, to jsou už vlastně ostřílené pěvkyně v Národním divadle, Daniel Matoušek, to je skvělý mladý tenorista, Raman Hasimau, další tenorista. A to je celá generace 30+, a Matouškovi teda ještě ani 30 není, a už debutoval v Královské opeře v Londýně, to je takový přírodní ukaz, bych řekla, na jeho věk. Asi něco podobného, jako když já jsem byla v jeho věku a měla jsem přesně takovou krásnou kariéru plnou hezkých úkolů, tak on to taky tak má. Myslím si, že ještě už je daleko přede mnou, co se týče toho srovnání. Takže spousta úžasných vlastně pěvců, kteří tu operní scénu už teď táhnou a je to tak správně.
0: Kateřina Kněžíková je s námi ve vysílání.
2: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: že jo. Já si totiž s tou svojí nepravidelností vůbec neumím samu sebe představit, že něco dělám pravidelně. Já bych chtěla zařadit do svého života pravidelně sport, lépe řečeno sport, protože vlastně to na to vůbec nemám čas. Mně se hrozně líbila doba, kdy jsme s mým mužem ještě bezdětní chodili hrát badminton s přáteli, to bylo vždycky krásné se s nimi vidět. A bylo to vlastně každý týden, ta pravidelnost tam byla. Jediné, co já teď dělám pravidelně, je, že se pravidelně učím své role, aby toho na mě nebylo najednou hodně, ale ta pravidelnost v tomhletom ohledu sportovním by se mi třeba do budoucna kolíbila, že bych měla každý čtvrtek třeba večer volno a šla si zatancovat s kamarádkou, se kterou to teda plánujeme už asi měsíc a pořád ne a ne to doplánovat, protože všechno je nějakým způsobem daný v nějakých škatulkách a já s železnou pravidelností ty škatulky obcházím ze všech světových stran, takže to prostě pro mě vůbec není.
1: Tak, ale prozradila jste mi, že teď vlastně vám končí sezona a že přeci jenom v létě si trochu času najdete, tak krátká pravidelnost tam třeba bude.
0: Ano, já miluji zahradu, na té se budu učit nové role, až si teda odpočinu. Čekají mě krásné vystoupení v další sezóně. V Litni, na to se úplně ohromně těším, tam v zámeckém areálu. Bude prodaná nevěsta jako koncertní oslava 15. výročí, tak na to se hrozně moc těším. A potom už přijde nová sezona s dalšíma výzvama, tak důležité bude, aby si člověk odpočinul a načerpal nové síly, protože jsem měla dvě sezony v kuse a to zkrátka není úplně ideální.
1: Tak, ale přitom zmiňujete práci, myslím, koncerty.
0: Ano.
1: Tak máte tam někde, řekněme, rezervovaný čas vyloženě pro dovolenou, ano, bez zpěvu?
0: Celý červenec je rezervován proto, abych si užila nejenom svého volna, ale i rodiny. Budeme ve Znojmě. Pojedeme na Sardiny, budeme mít prostě společný čas a potom ten srpen už je takový připravující se na nejenom operní a koncertní role. Jedu taky do Kroměříže na masterclass, kde jsem už asi taky desátou sezónu. Tak je to pořád, jak se říká, busy, pořád se něco děje, ale je důležité, aby člověk tam našel. A já už si i můj muž, oba si dáváme ten volný čas do diářů a neměníme to, nebo úplně s krajní nelibostí.
1: Tak, ale na dovolenou jedou dva operní pěvci. Projevuje se to tam nějak na té dovolené? Nebo vůbec?
0: Myslím,
1: není
0: si,
1: o vás slyšet, takzvaně.
0: Je o nás slyšet, když mluvíme, to stačí. Ono, máme trošku posazenější hlasy a naše děti teda taky nejsou úplně tiché vody, protože jak obě dvě rády říkají, my za to nemůžeme, že jste nám nadělili tak velký hlas, když je okřikuju, aby byli sticha. Takže to je jejich kontra.
1: Ano, je potřeba ho využít. Já moc děkuju, že jste tu dnes s námi byla a hezké léto. Kateřina Kněžíková.
0: Já moc děkuju za pozvání, hezký den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: je 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Pojišťovny v Česku přestaly pojišťovat turisty při cestě na Kubu. Mladá Boleslav už hledá vánoční strom. Zítra čekáme zataženo, mohou se objevit přehánky. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Většina pojišťoven v Česku přestala pojišťovat turisty, kteří cestují na Kubu. Reagují tím na doporučení Českého ministerstva zahraničních věcí, podle kterého je teď Kuba oblastí se zvýšeným bezpečnostním rizikem, hlavně kvůli častým výpadkům elektřiny. Pojistné krytí neposkytuje turistům například Česká podnikatelská pojišťovna, Unika nebo Generali Česká pojišťovna, jak říká její mluvčí Pavlína Adámková.
2: Generál Česká pojišťovna se dlouhodobě řídí doporučeními ministerstva zahraničních věcí, které v současné době doporučuje cestovat na Kubu pouze ve zcela nezbytných případech. Proto se cestovní pojištění na tuto destinaci nevztahuje.
0: Naopak Ergo pojišťovna žádná opatření nezavedla a její pojištění je platné. Mladá Boleslav začala s předstihem hledat vhodný vánoční strom. Ten tradičně ozdobí staroměstské náměstí. Na výběr chtějí mít úředníci dostatek času, aby mohli všechny nabízené dřeviny osobně prohlédnout, vysvětluje mluvčí města Šárka Charouská.
3: Vhodný stromek by měl být zhruba 15 až 20 metrů vysoký, ideálně rovný. Preferujeme smrky, případně jedle, nebo nebráníme se jakémukoliv jinému druhu. Strom bude stát na staroměstském náměstí a rozsvícen bude první adventní neděli.
0: Stromy můžou lidé magistrátu nabízet do konce září. Lidé můžou po rekonstrukci opět využívat sportovní hřiště v Belušově ulici na Lužinách v Praze 13. Je na něm nový víceúčelový povrch ve žluté a zelené barvě, které vycházejí ze znaku městské části. Práce za víc než 1 milion korun zahrnovaly také terénní úpravy pro zvýšení bezpečnosti. Vstup na hřiště je pro veřejnost zdarma, říká mluvčí Prahy 13 Lucie Steinerová.
4: Postupně rekonstruujeme jednotlivá hřiště a sportoviště ve všech částech Prahy 13. Víceúčelové plochy s bezpečným moderním povrchem nahrazují ta původní, asfaltová nebo betonová, což přinese všem uživatelům vyšší komfort a snížení rizika úrazů. Sport.
0: Tenista Jakub Menšík se díky účasti v semifinále Roland Garros posunul na 17. místo světového žebříčku. Po svém nejlepším grandslamovém výsledku kariéry si polepšil o 10 příček. Ani tak není Menšík nejlepším českým mužem. Tím zůstává 12. Jiří Lehečka. Z českých tenistek je v singlovém pořadí nejvýš 10. Karolína Muchová. V tom deblovém zůstává jedničkou díky vítězství na Roland Garros Kateřina Siňaková.
1: Počasí.
0: Zítra bude převážně zataženo, občas déšť, v severozápadní polovině Čech místy taky přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 14 až 18 stupňů Celsia. Na horách bude kolem 10 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: V Praze máme hlášenou nebezpečnou situaci v Brněnské ulici ve směru k D1 do Brna. V okolí nájezdu od Spořilova na prvním kilometru někdo postrácel balíky polystyrenu, tak jeďte opatrně. Na D1 z Prahy do Brna buďte opatrní za Humpolcem. Na 98. kilometru stojí nákladní auto s defektem v odstavném pruhu. Místo už je označené kužely a šipkou. Přejeme vám klidnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Startuje country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Bahamská lidovka Sloopjan B, spopularizovaná v roce 66 kalifornskými Beach Boys, tak jak o dva roky později otevírala gramofonovou historii pražských Rangers. O dalších 9 let později, tedy před rovnými 45 lety, nabídla parta Tondy Hájka své v pořadí už 8. album Chvála písni.

Dobrý. Rangers 1977 a nejprve titulní chvála písni Tondy Hájka a Milana Dufka a pak Milan dočista solově a jako ty. Nápaditě do češtiny transformovaná hitparádovka Rogera Millera z roku 1965 Do Waka Do.

Neplač malá ze zpěvníku party New Christy Minstrels v novém zkráceném aranžmá Tondy Hajka z alba Chvála písni. A takhle je Milan Dufek uvedl v premiéře na prvním albu v roce 69.

Další z 13-dílné skládanky Alba Chvála písni, které vyšlo před rovnými 45 lety. Působivá zpráva Tondy Hajka Láska končí. Naprosto stejně jako originál Gingera Boatwrighta, dávno zapomenuté formace Red, White and Bluegrass z roku 1973 The Lovin's Over.

Nezapomenutelná pětka Tonda Hájek, Milan Dufek, Jirka Weiser, Mirek Řihošek, Honza Vančura, tedy Rangers 1977 a pod názvem Najdi tón, sympaticky sugestivní text tehdejšího konferenciéra Luďka Nekudy na mimořádně populární ramaju mozambického Afrika Simona. Luděk je podepsaný i pod textem na písničku Tak či tak trinidadského vyznavače Kalypsa, působícího pod pseudonymem Sir Lancelot, kterou si sám s chutí jemu vlastní zaspíval.

blaženu, to chtěl bych za ženu, no. Je štíhlá jako prut, má dům a sedm krům, tak běda co dál, na to tatínek lkal. Blažena je sestra,

0: vytlkal. Ty všechny jsou sestry tvé, což matka neví.
1: Už se stálo, už se přihodilo.

0: vášeň. Tvůj otec není otcem tvým, však on to neví.
1: Už se stálo, už se přihodilo. To smůla je větší, než by bylo milo.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: Místo očí mít pár knoflíků a černý nos.

0: koukat se ven.
1: Vytrvalé populární Chtěl bych být medvídkem Michala Tučného a Zdeňka Rytíře mělo svoji premiéru v roce 1985, ale nejspíš málo kdo tuší, že dávno před nimi je k nám přivedl z vrcholu hitparády o celých 8 let dříve Tonda Hájek jako kouzelníka.
2: Když jsem měl bratru asi tak 5,5,

Originál Barbry Feicheldové, The Teddy Bear Song z roku 1973, potvrdil, že hrdinou téhle písničky byl medvídek a nikoli kouzelník. A teď zamíříme do Apalačských hor. Právě tam patrně v úvodu 20. století zapustila kořeny původní skotská písnička Shady Grove. Rangers je nabídli před 45 lety jako žárlivost.

návod na přípravu populární lusiánské kejdy známé jako jambalaya v autorské nahrávce Henka Williamse, která vznikla před rovnými 70 lety. O čtvrt století později se s výzvou Honzy Vančury Květy Day objevila na 8. albu skupiny Rangers Chvála písně.

Chvíle přelétavá Petra Zkoumala a Honzy Vodňanského s Milanem Důvkem právě ukončila naši dnešní téměř kompletní procházku albem Chvála písni, které skupina Rangers vydala před rovnými 45 lety. Přidám ještě folkovou romanci 16. léta, poděkuji všem, kteří i dnes jeli se mnou, popřeji hezký zbytek večera a klidnou dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas zprávy.
1: Pražské letiště Václava Havla minulý rok odbavilo skoro 18 milionů cestujících. Praha společně se Středočeským krajem začala hledat provozovatele bateriových vlaků. Zítra bude zataženo teploty do 18 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Letiště Praha mělo loni čistý zisk 3 miliardy 200 milionů korun. To je o 800 milionů víc než v předcházejícím roce. Výsledky hospodaření podle mluvčí společnosti Denise Hejtmánkové pozitivně ovlivnila pokračující obnova leteckých spojení a taky nárůst počtu odbavených cestujících. Ten na letišti Václava Havla stoupl meziročně o 1,5 milionu lidí, říká Hejtmánková.
2: V loňském roce jsme odbavili celkem 17,8 milionů cestujících. V letošním roce dle aktuální situace očekáváme, že odbavíme celkem 18,6 milionů cestujících.
1: Ministryně financí Alena Schillerová z ANO řekla, že stát jako jediný akcionář letiště Praha ponechá společnosti 80% loňského zisku. Praha se Středočeským krajem vypsala soutěž na pořízení a provoz bateriových vlaků. Jezdit mají od roku 2030 na trati z hlavního města přes Vrané nad Vltavou do Čerčan a také z Prahy do Dobříše. Takzvané akutrolejové jednotky BEMu by měly mít 140 míst k sezení. Předpokládaná cena zakázky na 15 let je 15 miliard a 800 milionů korun bez DPH. Nabídky přijímá hejtmanství s magistrátem do 10. srpna, říká Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropit, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a jejím okolí.
3: V rámci tohoto kontraktu by mělo být pořízeno 13 bateriových jednotek, které umožňují jezdit zároveň na tratích, kde není trolejové vedení a dobíjejí se v úsecích, kde jsou troleje nad kolejemi.
1: Kolínská radnice pořídí dva výtahy do bytových domů v Hrnčířské ulici. Ve čtyřpatrových budovách výtahy chybí 20 let. To komplikuje některým obyvatelům pohyb. Za práce město zaplatí necelé 2 miliony korun. Hotové by měly být v prosinci. Sport. Čeští fotbalisté se ve Spojených státech připravují na start mistrovství světa. Zítra ráno tamního času odletí do mexické Guadalajary, kde o den později vstoupí do šampionátu zápasem s Jižní Koreou. Na první turnaj se s reprezentačním A týmem chystá brankář Lukáš Horníček, který se v předstihu dozvěděl, že bude za Matějem Kovářem gólmanskou dvojkou.
4: Určitě to je dobrý, protože aspoň víme, na čem jsme, ale i tak samozřejmě chci předvíst to, co ve mně je, to, co jako mě zdobí, chci jakoby ukázat trénům a třeba jim dát brouka do hlavy, tak jenom přemýšleli, ale jako samozřejmě jako jednička, snažím se dělat co nejlepší servis, aby byl připravený na první zápas.
1: Utkání českých fotbalistů s Jižní Koreou začne v pátek ve 4 hodiny ráno našeho času. Počasí. Zítra čekáme převážně zataženo, občas i déšť. V severozápadní polovině Čech místy přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 14 až 18 stupňů. Na horách bude kolem 10.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: V Praze je nebezpečná situace v Brněnské ulici ve směru k D1 do Brna. V okolí nájezdu od Spořilova na prvním kilometru někdo postrácel balíky polystyrenu. Na dálnici D1 z Brna do Prahy opatrně za Jihlavou na kilometru 109 stojí dodávka kvůli poruše. Pozor na vybočující vozidla. Přejeme vám bezpečnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začíná Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, vážení a milí. Nedávno jsem si tu liboval, jak je to pěkné, když se host našeho divadla představí hned na úvod první písničkou. Jenomže když jsem dnes pozval spisovatele a humoristu, jak se říká, muže od pera, tak raději nechám ten začátek na Martě Kubišové, která, jak ještě uslyšíme, našeho hosta poznala v mládí v jednom literárním kabaretu.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když se řekne Miloslav Švandrlík, většina z nás asi hned doplní Černí baroni. A nebo si vzpomeneme na obrázky kresleného humoru na stránkách někdejšího Dikobrazu s nepraktovou až ladovsky tlustou nebo silnou černou linkou. Švandrlík, neprakta. Ale abychom si hosta dnešního divadla pana Miloslava Švandrlíka trochu blíže představili, on totiž zdaleka nebyl jen autorem těch Černých baronů a textové části nepraktových vtipů, pojďme teď na chvíli mezi diváky do Šemánovic u Kokořína, kde byl svého času Miloslav Švandrlík hostem Ondřeje Suchého.
2: Pane Švandrlíku, začínám vždycky u dětství. Jak to bylo u vás? Kdo z vašich rodičů a prarodičů eventuálně vás nakazil svým humorem? Po kom jste?
3: No tak můj tatínek byl takový ochotnický komik, který si do kabaretu sám psal kuplety a vždycky mi to předčítal. A říkal, tak co, jaký to je? Já jsem řekl, blbý. V tu ráno jsem dostal facku a říkal, a teď to napíšeš sám. A to byly moje začátky.
2: Než jste se stal spisovatelem, tak jste chtěl jste hrát divadlo. Dostal jste se ke hře na flétnu. Dělal jste asistenta režie slavnému Alfredu Radokovi a to ještě zdaleka nebylo všechno. Zoufal jste si, anebo jste se tím bavil vším, čím jste byl?
3: Já jsem jako Neruda byl všim rád.
2: Jo.
3: Něčím sice radši, ale celkem jsem byl vždycky spokojený.
2: Proč jste si vybral takovou klikatou cestu?
3: No já jsem si ji nevybral, mě
2: tak
3: bude
2: život.
3: Před vyhodit.
2: Ale zkoušky na divadelní fakultu jste...
3: No to byla taky legrace hrozná, protože já jsem v té době nějak recitovával a to, ale byl jsem zaměstnaný v Regule Národní podnik. Když jsem zametal dílnu. A teďka jsem šel z té továrny a uklous jsem po takovým tom mříži na kanálu a porazil jsem pána. Hlavou se mu drc do břicha. A pán vstává, já se omlouvám. A říká, hele, ty jsi recitoval, já tě znám. Já jsem osvětový inspektor na Praze 3 a já scháním lidi z dělnických profesí, který by šli študovat na AMO. Tak jsem šel dělat zkoušky asi druhý den hned nebo třetí.
2: A zkoušel jste toho Sirána? Nebo...
3: Ne, to bylo ne. Dřív, to jsem se pokoušel. Když jsi na konzervatoře ještě.
2: A tam byl ten pan Heger?
3: Tam jsem ho málem připravil o život, ano, protože Karel Heger hrál v té době Sirána, slavná to figura. No já jsem tam přišel ve skautských kalhotkách, v těch manchesterákách, místo meče jsem měl v ruce větev a teď jsem tam začal umírat. No a Heger zrovna svačil, měl mlíko a housku a zaskočil mu. Jak se chytám, že?
2: Takže kolegové potom pomohli a...
3: Pomohli. No, a nevzali mě, vidíte to.
2: Ale tam na tu divadelní vás vzali.
3: No pak mě vzali.
2: A jak jste se dostal k té režii?
3: No zase jsem měl problémy v tom herectví. Protože no to, já jsem byl přes ten kabaret a přes takový ty srandičky, no a teďka jsem dostával třeba Seriožu Tulenina v Mladý gardě a takovýhle role, tak
2: to... Takže oni vás přeřadili na...
3: Na režii.
2: Na režii, ale ještě mě tam nefalíruje ta flétna, jak jste, to jste si zvolil.
3: To ještě dřív.
2: Ještě dřív.
3: To jsem chodil do hudební školy, no. Ale to předtím já jsem chodil do dramatického oddělení městské hudební školy, který zrušili, mm-hmm. protože si řekli, že jedna konzervatoř stačí. Na tu naši zrušili, já jsem šel za ředitelem a říkám, co mám dělat? On říká, jděte do dolů nebo do hutí. No, to se mi nechtělo. A on říká, no podívejte, nám nechali ještě pedagogické oddělení. Kdybys to vystudoval, byl bys z vás učitel hudby, pokud ovšem na něco hrajete. Já říkám, no hraju na housle trochu. On vytáhl z futrálu housle, já předveďte. Jsem to vzal, spustil jsem Lapalomu, on mě nechal zahrát asi šest tak, to říká, to by nešlo. No a pak na mě prohlížel si mě a říkal, ale poslouchejte, vy máte krásné masité rty a my nemáme flétnisty. No tak jsem souhlasil s tím, že budu hrát na flét. No.
2: Co říkal tatínek k tomu?
3: No, žasl? Tatínek žasl velice.
2: A zahrajete si ještě dneska tak
3: na... Ne, mám.
2: Na flétnu.
3: Tatínek říkal, to jsi to dopracoval. Bude z tebe pastevec, budeš foukat na fujaru.
2: Vy se dodnes umíte dívat na léta 50. s ohromným humorem. Byla to pro vás opravdu taková sranda i tenkrát?
3: No já musím říct, že...
2: Byla.
3: Tenkrát, jo. Protože jsem si neuvědomoval ani v plný šíři, co se kolem mě děje. Tak vždycky to nějak dobře dopadlo.
2: Vy jste byl dělnického původu, takže jste měl...
3: Já jsem byl dělnického původu.
2: To jste ještě mohl obrazit různé další školy, že jo? To by vás brali...
3: No všude by mě vzali.
2: No a jeden čas jste byl také vychovatelem mládeže.
3: Aha.
2: To je úžasná epizoda ve vašem životě. Já si myslím, že u toho se musíme zastavit, protože jste byl dvakrát, pokud vím jednou, totiž po druhé jste byl dokonce vychovatelem korejských sirotků.
3: Ano, to bylo v 50. letech, jsem přijeli sirotci z korejské války.
2: No, jaké jste měl výchovné metody a jaké jste měl výsledky s prací s korejskými sirotky?
3: Měl krásný výsledky. Třeba jsme šli na procházku a najednou slyším soudruh. Tak koukám a 8 metrů nad zemí na větvi visí Koreječek a křičí soudruh, korejský člověk trochu jako opice, že?
2: Měli vás rádi, malí Korejčata?
3: Strašně, no.
2: Jo. Vzpomínáte si ještě na nějaký jména nebo na někoho konkrétně?
3: No, ano, můj oblíbenec se jmenoval Kim Munzo, ale teďka, když jsem podepisoval knížky, tak najednou připochodoval krásný Korejec obličený v nádherném šatu. Nechal si podepsat knížku a říká, já Liběšice u Úštěku, nyní Chicago.
2: No, na konci 50. let už to začalo, jaksi, už se začaly objevovat první divadla malých forem, to je takové moje oblíbené téma. Jak vás ta vlna těch divadel malých forem oslovila a kde a čím vším jste do téhle zlaté éry jako autor přispěl?
3: No, mě oslovila moc hlavně písničky vašeho bratra. To si vzpomínám, že jsem s šéfredaktorem Dikobrazu Šafránkem byl na dovolený a teď jsme tam chodili po břehu Lužnice a zpívali jsme si to a teď byla už půlnoc, my jsme byli trochu ovíněni a zpívali jsme ty písničky, včera neděle byla a tak. A najednou tam z nějaký chaty vyrazil chlap A říkal, by si čáci hned přestaňte, nebo to dám do dykobrazu.
2: No tak vy jako flétnista jste musel hezky zpívat hezky, taky, hezky, že jo? Hezky, no. Se konečně dostáváme k Černým baronům. Já věřím, že tady spousta lidí už je na to natěšených. Pane Švandrlíku, vlastně ze všeho nejdřív vzhledem k vašim knížkám a i k těm, v nich se vracíte k době Černých baronů. Píše se vám líp v první osobě anebo ve třetí osobě, kdy se jmenujete Kefalín?
3: No tak já tohle to zase tak moc nerozlišuju. Ale to s tím Kefalínem byl problém, jak pojmenovat toho hrdinu. Že? Tak jsem nad tím jsem moc dumal. A v té době já jsem chodil k Linkům pro kofol, jestli víte, co to ještě bylo.
2: Kofola, no jistě.
3: Kofola. A mě to chutnalo, protože jsem vylemtal jsem jich hrozně.
2: S rumem nebo bez?
3: Ne, bez rumu.
2: Promiňte.
3: Ale stejně jsem si ublížil s tím. Nachodil jsem k Linkům vždycky s dvěma taškama, tam jsem si koupil 10-20 kofol, až jel jsem do Chodova zase. A teď jsem tam přišel a slyším, jak jedna prodavačka druhý říká, hele, ten Kofolín už je tu zase.
2: Tak vzniknul Kefalín jméno. Kefalín,
3: no.
2: Já mám tady poznámku, že Stop kabaret nebo Stop divadelko v Pardubicích uvádělo nějaký muzikál dokonce, nebo...
3: No. Krvavýho bylo a violu. A jenže to už přišlo nějaký avize tyhle divadla likvidovat. Nechali ten semafor, který to zavinil, tak ten jakž takž nechali. Ale ty ostatní divadla... likvidovali. A moc se mi líbilo, když přišlo to oznámení, že teda to nemůže být, protože se tam neobjevil ani jeden talent. Přitom tam zpívala Kubišová a hudbu dělal Petr Hapka.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Nevím, jak jsou na tom ti dnešní mladí. My jsme třeba četli a hltali svého času knížky Jaroslava Foglara, Foglarovky, nebo právě neuvěřitelné příběhy nezvedných žáků Kopita a Mňouka, které si vymýšlel a psal Miloslav Švandlík. Jako ilustrátor ani tady nechyběl Jiří Winter Neprakta. Ti dva se znali tak dobře, že si kápli do noty, respektive i do obrázků na stránkách těch společných knížek. A dost možná jsou ty příhody Kopita a Mňouka stejně psané pro generaci, která s nimi nějak zestárla. Takže do našeho divadla rozhodně patří.
2: Zachraň se, kdo můžeš! Už jsme tady!
3: My oba hrdinové neuvěřitelných příhod.
2: Žáci Kopito a Mňouk.
4: Pan učitel pianička zabavil při vyučování Mňoukovi knížku Vražda v zeleném domku. Vlastně to ani nebyla knížka, ale starý, oškubaný sešit, který se válel u Mňouků na půdě. Pedagog se zamračil a pravil. Mňouku, Mňouku, v učení vázneš, chování máš neuspokojivé a místo toho, aby ses snažil, čteš při vyučování literární brak. Co pak nemáme dost krásné a hodnotné literatury? Řekni mi, prosím tě, co se ti na tom krváku tolik líbilo?
3: Hlavně ta mrtvola ve sklepě, jak ten starý pán zabil svou ženu a udělal jí tajný hrob ve sklepě.
4: Což pak nevidíš, jaký to je nesmysl? Zlobil se pedagog. Jednak se domnívám, že máš na mrtvoli ještě dost času, nebo ti nevíš, co je příčestí minulé trpné. A za druhé, schovávat mrtvolu ve sklepě je pošetilost. Ve skutečnosti by občané uvědomili policii, že žena se již delší dobu neobjevila na veřejnosti. A první místo, kam by se policie odebrala, by byl právě sklep. Mňouku, Mňouku, co z tebe bude? Zdali pak si již přečetl veškerou povinnou literaturu?
3: Prosím, ještě ne.
4: A učitel pokračoval. Zde to vidíte, žáci. Mňouk je odstrašující příklad toho, kterak i nadaný žák může hluboce klesnout. Nesměj se, Benecká, ty nejsi o nic lepší. Jste zvlčelá třída, z které nic nebude. A Mňouk mě velice zklamal. Číst literaturu, jakou je Vražda v zeleném domku, to je totéž jako hrabat se v hnojišti. Uvědom si to, Mňouku, a styď se. Když se odpoledne sešli žáci Kopito a Mňouk, aby podnikli novou výpravu za dobrodružstvím, byl Kopito bez nálady.
3: Ty jsi tomu zase dal. Já se těšil, že mi tu knížku půjčíš a teď leží u pěničky ve stole.
2: Mám nápad. Vrátíme se do třídy a kdyby něco namítala školnice, vymluvíme se na nějaký kroužek. Katedra nejde zamykat a tak se knížky klidně zmocníme. Ty si ji rychle přečteš a zase ji vrátíme na původní místo. Vsadím se, že pěnička nic nepozná.
3: To by šlo. Tak jdeme.
4: První etapa prošla bez nejmenších nesnází. Na chodbě sice potkali paní školníkovou, ale ta si jich ani nevšimla. Znala Kopita a Mňouka dobře a věděla, že škole se spíš vyhýbají a nelezli by sem dobrovolně, kdyby nemuseli. Žáci proběhli chodbou a otevřeli dveře do třídy. Vrhli se dovnitř a strnuli.
3: Pěnička.
4: Ano. Seděl za katedrou v prázdné třídě. Žáci si rychle začali vymýšlet nějakou výmluvu, ale pak si všimli, že je učitel vůbec nevnímá. Skláněl se nad otevřenou knížkou.
3: To je ona. Vražda v zeleném domku.
4: Ano. Četl jí s takovým zaujetím, že pro něj nic jiného neexistovalo. Žáci tedy tiše vycouvali ze třídy.
3: Tady ho máš. Mně to sebere, protože to je brak. A sám to hltá, že nevidí a neslyší.
2: No jo, ale tím pádem si to nepřečtu já. Můžeš mi to aspoň vypravovat?
3: Beze všeho.
4: A Mňouk začal přednášet obsah toho literárního klenotu, jehož zlatým hřebem byla právě ta mrtvola ve sklepě, o které tak nadšeně hovořil s panem učitelem pěničkou. Zdálo se, že barvitý děj uchvátil i jeho kamaráda. Hluboce se zamyslel a pak se zatvářil spiklenecky.
3: Člověče,
2: Tak mě napadá, proč starý Mazánek chodí ustavičně do sklepa. Už párkrát jsem ho viděl, že sebou nesl motičku a kýbl hlíny.
3: Snad si nemyslíš, že starý Mazánek...
2: Je už 3 neděle doma sám. Sousedům řekl, že jeho dcera s ženou odjeli k tetičce a ta, že je těžce nemocná.
3: A hele, to jsou věci.
2: To bych řekl. A jestli je moje teorie správná, tak jsou u Mazánka ve sklepě 2 hroby.
3: Ty myslíš, že je zabil obě?
2: Samozřejmě. A my mu to musíme dokázat.
3: To není jen tak. Chytat zloděje je jedna věc a začít si něco s vrahem je druhá. Takový vrah nezná slitování.
2: To bych řekl, že ne. A právě proto ho musíme včas zneškodnit. Četl jsem v jedné detektivce, že jedna vražda plodí druhou. Chceš, aby starý Mazánek vyvraždil úplně všechny u nás v městečku?
3: Ne, to nechci. Jen si myslím, že mu nemusíme strkat hlavu přímo pod sekeru.
2: Taky nebudeme. Budeme ho nenápadně sledovat a až někam odejde, vleze jeden z nás do sklepa. Několik minut bude stačit, aby zjistil, co a jak. Buď jsou ve sklepě hroby, nebo tam nejsou.
3: A když tam ty hroby budou?
2: V tom případě vnikneme do sklepa oba a vezmeme sebou motičky. Hroby rozkopeme a odhalíme strašnou pravdu.
3: No dobře, když chceš, tak se teda do toho dáme.
4: Odešli k domku občana Mazánka a nenápadně se tam začali procházet. Dlouho se nic nedělo, ale za nějakou dobu přijelo auto s uhlím. A teď to přišlo. Když se uhlíři nabídli, že mu náklad odnesou do sklepa, Mazánek to odmítl a chtěl schodit uhlí jen tak ven před kůlnu.
2: Slyšel jsi? Mazánek nechce mít ve sklepě uhlí. To znamená, že tam ty hroby určitě jsou.
3: Tak to tam ani nemusíme lézt. Byla by to zbytečná práce.
2: A to zase ne. Naše podezření zesílilo, ale absolutní jistotu přece jen nemáme. Jak se starý Mazánek vzdálí z domku, musíme jeden z nás do sklepa.
3: Ale kdo?
2: Kdybys byl hrdina, přihlásil by ses dobrovolně. Takhle budeme losovat.
3: Stejně to prohraju. Já nevím, čím to je, ale vždycky všechno odskáču já. Mně se ještě nestalo, aby se mi nějaká nepříjemnost vyhnula.
2: Mně taky ne. Ale teď se losuje. Pana nebo orel?
3: Pana. Jestli jsem to neříkal, mě ta smůla neopustí ani na chviličku. A ty si tak spokojeně necul.
2: Buď hrdý na to, že můžeš splnit důležitý úkol.
4: Žáci čekali, kdy se starý Mazánek hne z chalupy a měli štěstí. Za slabou půlhodinku vyšel ven, v ruce třímal velký džbán a mířil k hospodě. A jen zmizel za rohem.
2: A teď fofr do sklepa, kdyby něco, tak pískni.
4: Mňouk kývl, přeběhl dvůr a okénkem vlezl do sklepa. Ale neuplynulo ani 5 minut a byl zpátky. Chvíli nebyl schopen slova. Marně kopyto naléhal, až konečně...
3: Jsou tam 2 hroby, fakticky. Nemůže to být nic jiného. Ve sklepě jinak není vůbec nic, akorát u stěny stojí necky. Ale ty hroby vypadají strašně. Jsou velikánské a z černé hlíny.
2: To jsem čekal. 2 hroby, 2 vraždy. Kdyby nebylo nás, kdo ví, jestli by se na to vůbec někdy přišlo.
3: Určitě ne. A ani nás by to nenapadlo nebýt té knížky Vražda v zeleném domku.
2: To je fakt? Ta knížka nám otevřela oči.
3: Ano.
2: Ale takového kapitána Ošmeru by to stejně nenapadlo, i kdyby ji přečetl 4krát.
3: Ten by ji mohl číst od rána do večera, protože jemu chybí fantazie.
2: Ale teď rychle pro motičku, protože musíme být ustavičně připraveni k zásahu.
3: Motičky jsou na dvoře, přímo u okýnka do sklepa.
2: Dobře, zůstaneme tady a budeme sledovat, co se bude dít.
4: Starý Mazánek se právě vracel s pivem a zmizel v baráčku.
3: Ten už asi dneska nevyleze. Teď bude dlabat, pít pivo a z domova se ani nehne. A my se tady uhržeme nudou.
2: Trpělivost přináší růže, kamaráde. Velcí detektivové vítězili tím, že uměli čekat často i celé hodiny.
4: Mňoukovi nezbylo, než se podvolit. A ukázalo se, že dobře udělal. Netrvalo dlouho a z domku vyšel starý Mazánek. Měl nové šaty, čistou košili, kravatu a klobouk.
2: Někam jede. Když se takhle vystrojil, tak určitě nejde jen do krámu nebo k holiči.
3: Jenom jestli něco netuší. Třeba si všimnou, že tady hlídkujeme, podezírá nás a tohle na nás jen tak nafilmoval.
4: Nebezpečí bylo velké a proto nesměli naletět na nějakou léčku. Pověsili se tedy Mazánkovi na paty a dávali pozor, kam má namířeno. Ale ten se ani neohlédl a zabočil na cestu vedoucí k nádraží.
2: Jasňačka, za chvíli jede vlak, jde se na věc.
4: Žáci se rychle vrátili k domku a nepozorovaně vnikli na dvůr. Popadli motyčky a okénkem se spustili do sklepa. To, co uviděli, na ně mocně zapůsobilo. Hlavně na kopita, který tady byl prvně. Mňouk s uspokojením pozoroval, jak se mu roztřásly nohy. V prázdném a poměrně prostorném sklepě byly navršeny dva veliké hroby z černé hlíny. Každý byl asi tak 2,5 metru dlouhý a skoro 2 metry široký.
2: No, tak se asi do toho dáme, co? Je to nejstrašnější dobrodružství, co jsme kdy zažili. Ale pravda musí ven.
4: Rozmáchl se a motyčka dopadla na hrob. Mňouk si stoupl vedle a také on se pustil do práce. Hlína lítala na všechny strany, byla měkká a kyprá, takže nemohla odolat jejich nadšení a touze po spravedlnosti. Netrvalo dlouho, oba hroby byly překopány a kopce hlíny navršeny uzdí sklepa. Žáci zírali na holou cementovou podlahu.
2: Kde jsou mrtvoly? Tohle je zajímavé. A v podlaze nejsou stopy po kopání. Je tu jediná možnost. Starý Mazánek mrtvoly spálil nebo pohřbil jinde a tady navršil hroby, aby se měl kam chodit modlit a kát.
3: No jo, ale co když...
4: Mňouk však nemohl svou myšlenku dokončit. Nahoře se ozvaly kroky a dveře do sklepa se otevřely. Dolů sestupovalo několik lidí. Na útěk nebylo ani pomyšlení a tak se oba žáci ukryli za necky stojící u stěny.
2: Mazánek.
4: To jsem rád, že jste zase doma, slyšeli žáci hlas podezřelého vraha. Už se mi po vás stýskalo. Ale přichystal jsem vám překvapení. Udělal jsem ve sklepě záhony přesně podle receptu a nasadil do nich žampionové kultury. Zítra nebo pozítří už můžeme mít smažené žampiony. Ale co to má znamenat? Který darebák? Začal křičet starý Mazánek a jeho žena s dcerou, které právě přijeli vlakem, k němuž jim šel naproti, ho marně chlácholili. Tolik práce mi to dalo a teď je všecko pryč, bědoval. A v tu chvíli potvrdil Mňouk, že je opravdu smolař. Chtěl se podrbat na nose, loktem strčil do necek a ty se poroučeli.
2: Zachraň se, kdo můžeš, zdrhaj!

0: Tady vidíte, žáci, řekl jim druhý den učitel Pěnička, kam vede čtení brakové literatury. Z vašeho činu nehodlám vyvozovat závěry, neboť vaše matky slíbily, že vás strestají mimořádně důkladně.
1: A prosím, nemohl byste mi tu vraždu v zeleném domku vrátit? Chtěl jsem jí půjčit.
0: Vrátím ti ji v pondělí, mňouku, odpověděl rozpačitě pedagog. Mám ji totiž ještě rozečtenou.
2: Když soumrak vcházel tišit svět, snídal si 7 cigaret, blečí než utopený Švéd, hlas lodních píštěl Titaniku. Nebo jak hodně křáplý zvon, přesto kam jsi přišel, nastal zhon, davem se neslo, to je on, miláček žen a vetešníků. Miláček žen

si samý dluh. Bože můj, kdo je bez poruch, dal se z mě, no já nejsem Bůh, takže jsem řekl jen, ty máš kliku takovou, až to není fér, štosuješ malér na malér, dál ale hraješ tuc.

teďka žel a ve tešníku. Veteš jen převlečený typ, koukni se znova, koukni líp. Tak si to říkal, odhrň cíp, každý den objev Ameriku. Krásu, co křičí, pozná hned, kde jaký vůl, kdo ale svet najít tu němou, pravý zvěd.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Trochu ve stínu a stranou vedle Černých baronů a těch dvou zmiňovaných Kopita a Mňouka zůstávají vtipné povídky Miloslava Švandrlíka. Navazuje v nich na to nejlepší z humoristické prózy v české literatuře. A nakonec, jak to říká Zdeněk Svěrák, povídka je vlastně takovej malej román. A je velké umění příběh, postavy, poentu vtěsnat na pár stránek. V případě Miloslava Švandrlíka skoro na pár řádek. Tak jsou jeho většinou novinové povídky stručné a krátké. Ale o to někdy zase víc ta poenta pobaví. Vybral jsem pro vás dnes na závěr dvě a přečtou je, zcela v duchu Švandrlíkova vyprávění a možná i typu postav, pánové Arnošt Goldflam a Norbert Lichý. Já už se jen rozloučím s tím, že se zase brzy těším s vámi naslyšenou.
2: Tento poučný příběh je téměř moralitou. Přihodil se herci oblastního divadla, který sněl o metách nejvyšších. Je třeba přiznat, že k ním neměl daleko. Měl talent, byl přiměřeně pracovitý a doufal, že si na něj jednoho dne sedne štěstí. Před divadelními prázdninami to tak vypadalo. Ředitel a současně režisér si ho zavolal, aby mu sdělil závažnou novinu. Jaroslave, děl slavnostně, rozhodli jsme se nasadit na příští sezónu Hamleta. Mělo by to být stěžejní představení, které vyznačí, kam až jsme došli. A titulní úlohu budeš hrát ty. Herec se málem zapotácel. Po Hamletovi samozřejmě toužil a nyní ho měl na dosah ruky. Je tu jenom jeden malý problém, pokračoval ředitel, a to je tvoje váha. Jsi přece jen na prince dánského příliš hřmotný. Chtělo by to zhodit nejméně 10 kilo. Ale to jistě nebude zásadní problém. Máš na to přece celé prázdniny. Samozřejmě, vydechl Jaroslav. To hravě zvládnu. Dám si dietku a budu běhat v lese štreky. Každý den 5 kilometrů. Po prázdninách mě vůbec nepoznáš. Hamlet, to je motivace. Ředitel přikývl a tak se rozešli. Jaroslavovi se chtělo samým nadšením zpívat vítězný chorál. Všechno je jasné. Prožije prázdniny v ustavičném pohybu a pak vstoupí do své nejúspěšnější sezóny. Takový Hamlet, jak ho zahraje on, ještě po českých jevištích nechodil. A s tréninkem začne hned. První den dovolené. Žádné váhání nebo otálení. Příležitost se musí popadnout rovnou za pačesy. Své předsevzetí Jaroslav skutečně dodržel. Oblékl se do vytahaných tepláků a vyrazil na první štreku. Po ostrém startu nastal rozvážný, ale úporný běh. Jaroslav supěl jako lokomotiva. Obličej měl zalitý potem a tak se stalo, že přehlédl kořen stromu. Zavrávoral a padl. Vyjekl, protože cítil, jak mu v noze chruplo. Potom několikrát zaklel, k čemuž měl dostatečný důvod. Nemohl se postavit na nohu, pravý kotník ho šíleně bolel. Se vzdycháním, hekáním a dalšími projevy úpění se belhal, ba přímo plazil k silnici. Šlo o závažný úraz. Lékař konstatoval zlomeninu nohy v kotníku a Jaroslav se domů vracel v sádře. Jeho nálada se pohybovala na prahu zoufalství. Aby tento práh nebyl zdolán, zavolal herec bývalé milence ženě nadmíru dobrosrdečné. Jmenovala se Dáša a byla ochotna pomoci. Přijela si pro Jaroslava v Mazdě a odvezla ho na chatu, odkud se jí podařilo vyštvat manžela. Uložila herce do postele a slíbila, že o něj bude láskyplně pečovat. Jaroslav nedokázal vzdorovat. Dáša se opravdu snažila. Vařila s kuhrajícímu umělci vynikající pochoutky a přidávala k ním laskavá slova. Jaroslav neměl sílu se bránit. Nepostavil se kriticky k útoku na svou linii a místo toho proléval slzy vděčnosti. Nazýval pečovatelku strážným andělem a pomlaskával nad plnými talíři. Na Hamleta si téměř nevzpomněl. Tím spíše, že noha se hojila velice pomalu. Takže všechno dopadlo jinak, než mělo. Na konci prázdnin vážil Jaroslav o 15 kilo víc, než na jejich začátku. Už se s tím nedalo nic dělat. Když se Jaroslav dostavil do divadla, pokusili se o ředitele Mdloby. ale rychle se vzpamatoval. Jaroslave, řekl trochu zklamaně, Hamleta hrát rozhodně nemůžeš. To by byla veselohra. Ale přesto si myslím, že jsi výborný herec a jako takový si zasloužíš hlavní roli. Dostaneš ji. Souběžně s Hamletem nastudujeme osudy dobrého vojáka Švejka.

Nebezpečný podnájemník. Jsou věci, které lze těžko odmítnout. Přijel za mnou švagr z Pelhřimova, který mi půjčil 20 000 na MBčko a povídá, syn mého šéfa by potřeboval v Praze podnájem, asi tak na 5 na 6 měsíců. Ty máš prostornou vilku, co kdybys mu poskytl na tu krátkou dobu útočiště? No, radost jsem neměl, ale co jsem měl dělat? Řekl jsem, že mi bude nesmírným potěšením a pro celou rodinu to bude přímo vyznamenání. S tím jsme se rozešli. Krátce na to jsem zalarmoval manželku. Tak a tak se věci mají, vysvětlil jsem jí, a nedá se proti tomu nic dělat. Teď ovšem nejde o podnájem, ale o Světlanu. Světlana je naše vzorně vychovaná 17letá dcera. Střežím ji jako oko v hlavě a vím o každém jejím kroku. Vyvedla se nám. Vyrostla do krásy a proto nedovolím, aby se spustila s nějakým halamou. Světlana je slušná dívka, ale vím já, co se může stát, když se dostaví nízké a temné pudy? Bereš si to moc k srdci, mínila manželka. Vždyť si toho člověka ještě vůbec neviděl a nevíš, jak dalece může být nebezpečný. Třeba není vůbec hezký a přitažlivý. Musíme být připraveni na všecko, řekl jsem rezolutně. Kdyby ti dva začali už spolu flertovat, pozdě bychom honili bycha. Je třeba vypracovat plán, jak by Světlana tomu člověku vůbec nepřišla na oči. Dumali jsme, kombinovali a pak jsme se dohodli, že manželka bude za Světlaninu ctnost zodpovídat dopoledne, já odpoledne. Večer a v noci

velké plány, řekl jsem jí. A ty se proto nesmíš chovat jako Květa Hubaštová, která strávila noc s důchodcem Schreibrem za dvě velkopopovické dvanáctky. To už snad ani není morálka, to je přímo spoušť. Vezmi si to k srdci a k podnájemníkovi, pokud se s ním vůbec sejdeš, se chovej chladně a odmítavě. Dcera mi to slíbila, jen se jí poněkud dotklo, že jí srovnávám s Květou Hubaštovou. O několik dní později se dostavil podnájemník. Byl to ryšavý pořízek a slyšel na jméno Emanuel Houně. Přijal jsem ho přátelsky a odvedl ho do pokojíku s balkónem. To je přesně na opačné straně domu, než je ložnice mé dcery Světlany. Dospěl jsem k názoru, že Emanuel Houně není vyložený krasavec ani zřejmý chlípník. Budu-li Světlanu usilovně střežit, nemůže se nic strašného přihodit. Přesto jsem zůstával ve střehu. A ačkoliv se Emanuel Houně neprojevoval jako uchvatitel a lamač srdcí, odváděl jsem systematicky Světlanu z jeho dohledu. Jednoho dne, kdy podnájemník údajně studoval ve svém pokoji, rozhodl jsem se, že Světlanu odvedu na výstavu angorských koček. Nejprve spolu posvačíme v nějaké slušné restauraci a pak se pokocháme pohledem na ušlechtilá zvířata. Světlana jako vždy souhlasila. Opustili jsme domov ve znamenité náladě a zamířili jsme do prvotřídní cukrárny u Myšáka, abychom si poněkud osladili život. Šlehačkové speciality byly skutku znamenité. Ale když došlo k placení, zjistil jsem, že tento úkon není v mých silách. Zapomněl jsem si doma peněženku. Světlana u sebe neměla peníze z výchovných důvodů, aby nedopadla jako Hana Loutnová, která prodala rodinné šperky a stržených 11 000 korun prohýřila s nezbedným studentem za sobotu a za neděli. Zůstaň zde sedět jako zástava, přikázal jsem dceři. Já se vrátím domů pro peněženku. A nekoukej tady po mužích, nebo to s tebou dopadne jako s Alžbětou Tuhou, která se seznámila v cukrárně se sexuálním vrahem Varhaničkem a ten ji pak uškrtil punčochou. Co nejrychleji jsem zamířil k domovu. Ve svém pokoji jsem našel peněženku. V ložnici pak manželku v náručí ryšavého podnájemníka Emanuela.

0: Nutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na okurky, aby vám nezhořkly. Zamyslíme se nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody, marně, a poradíme s výbavou pro náročné grilování.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Kolik slavíků v historii dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od Gott jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Dobrý večer, vážení přátelé, vítejte při poslechu Noční linky. Odbyla 23. hodina, začínají dvě hodiny, možnosti vstoupit do vysílání se svým vlastním příběhem na určité téma. Někdo by možná řekl, že cokoliv jiného než čistá a stoprocentní pravda je prostě lež a jakékoliv přívlastky na tom nic nezmění. Ti, kteří nemají takhle binární vidění, možná říkají, že milosrdná lež nemusí být vždycky škodlivá. Výstižně definuje téma dnešní noční linky internetová Wikipedie. Dovolím si citovat. Milosrdná lež, někdy označovaná jako takzvaná bílá lež či altruistické lhaní, je nepravdivá informace, která má za cíl chránit city druhého člověka, vyhnout se zbytečnému konfliktu nebo přinést krátkodobý užitek, aniž by dotyčnému způsobila újmu. Konec citátu. Jenže i ona, tedy ona milosrdná lež, může na krátkou chvíli ulevit, avšak při odhalení naruší důvěru. Byli jste vždy jen pravdomluvní? A nebo jste například vedeni snahou neporanit city druhých, nepřitížit blízké osobě v její nemoci, či utlumit partnerskou hádku, sáhli k takové lži? Lhal někdy někdo milosrdně vám? A poznali jste to? Tak na to se vás budu dnes v noční lince ptát, no dnes, vlastně i zítra, až tedy do 1 hodiny, 10. června, na telefonu 731 800 900. A ptám se vás na to i proto, takto v úvodu, abyste mohli už teď psát na web rozhlas.cz/linka svá témata, své příběhy, své postřehy, své glosy na téma milosrdná lež. U mikrofonu je Borek Kapitánček, zdravím vás z potemnělého brněnského rozhlasového studia, dávám slovo Jiřímu Schillingrovi a po holubím domě, doufám, uslyšíme první příběh na téma milosrdná lež.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer a nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu. Začala před několika málo minutami a už teď můžu konstatovat, že milosrdná lež ve vás, tedy tohle téma našeho povídání, ve vás vyvolala zřejmě potřebu telefonovat, protože v tuhle chvilku jsou dokonce hned tři linky připraveny přijmout váš hovor. Nicméně je to vždy jen jeden či jedna z vás, který mezi písničkami bude slyšet. Tradičně. A je to Libuše, která otevírá dnešní noční linku svým příběhem na téma milosrdná lež. Dobrý večer, Libuše.
1: Dobrý večer, já vás zdravím srdečně, vás hlavně a všechny posluchače, co jsou napřímo. Ono se říká, lež má krátký nohy, a mi se stalo, že jedna známa jako mě tvrdila do očí a ona to pravda nebyla.
0: Co vám tvrdila? Co vám tvrdila?
1: Prosím. No něco bylo, já už nevím, ale tvrdila, že to jako je pravda a ona to pravda nebyla.
0: Škoda, že si nepamatujete, co to bylo. Bylo by to ještě lepší. No ale pokračujte.
1: No to nevím. A tak jako tohle to se mi nelíbí, když takhle proti vám a třeba řeknu, jo, je to pravda, to není pravda. A jako jsou lidi, kteří jsou opravdu zlí,
0: Libu, že vy mě odcházíte od telefonu a není vás slyšet.
1: Slyšíte mě?
0: Teď už je to dobrý.
1: Já se to vždycky... No takže ty lidi, někteří jsou jako zlí, nebo jako nejsou upřímní, tak lžou vám do očí. Není to pravda.
0: Vy jste to vzala spíše z toho obecnějšího pohledu, což samozřejmě respektuju, ale teď budu tedy já o něco konkrétnější. Jestli pak jste někdy vy sama použila milosrdnou lež, třeba abyste někomu nepřítížila?
1: Ne, já jsem to nepoužila, žádnou lež nebo někomu, protože já to nemám ráda a ne, nepoužila jsem to.
0: Držíte se toho, že neděláte to, co nechcete, aby dělali ostatní vám, ani vy druhým. Je to tak?
1: Ano.
0: Vždy pravdomluvná Libuše nám otevřela noční linku Českého rozhlasu. Jak říkám, škoda, že jste si nespomněla na to, jak to bylo s tou vaší známou, abychom byli trošku konkrétnější. Já se snažím vyhnout těm vulgaritám v našem vysílání, aby ten příběh měl takzvaně koule. No, tak děkuju, Libuše. Mějte
1: se hezky. Jsem ráda, že se vás dovolala. Mějte se hezky. Hodně zdraví, hezko dovoleno vám přeju.
0: O, děkuju, už se to rozneslo. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Naše posluchačka Monika napsala na rozhlas.cz/linka následující. Rozhodně hlasuji pro nevinné lži. Neškodné nepravdy pronesené s dobrými úmysly, jako je například šetření něčích citů, zdvořilost nebo vyhýbání se nepříjemným společenským situacím. Zajímalo by mne, co by řekl král etikety pan Ladislav Špaček. Myslím, že je vhodné užívat neškodné lži k hladkému procházení sociální dynamiky, k šetření citů. Není hřích říci příteli, že jeho novorozené dítě je krásné, i když se vám ve skutečnosti příliš nelíbí. Být zdvořilý, pochválit jídlo, které hostitel připravil, i když sami byste ho uvařili mnohem lépe. A rozhodně je milé slyšet, vypadáte mladě. Taková lichotka je povolenou lží. A staršího člověka určitě potěší víc než fér konstatování, tedy kamaráde, zub času tě opravdu hodně pokousal. Fér lidi kolem sebe a možná i trošku těch milých, laskavých lží. Pevné zdraví a krásné dny všem přeje posluchačka Monika. Je na vás, abyste tvořili noční linku na téma milosrdná lež na tomto telefonu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a téma Milosrdná lež by mělo spojovat vaše příběhy, které zavoláte na číslo 731 800 900 a nebo napíšete na webovou stránku rozhlas.cz/linka. Mám tady pár vašich psaných příběhů, postřehů, vzkazů, glos a vůbec vašeho psaní na tohle téma, ale já teď dám přednost naší posluchačce Janě, která čeká na telefonu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Borku, i všem posluchačům.
0: Za všechny děkuju. Někdy jste byla donucena okolnosti, Přiměli vás okolnosti někdy k milosrdné lži?
1: No, tak mám jednu takovou historku a ta se váže k jednomu mému bývalému zaměstnání, kdy jsem pracovala jako pracovnice v sociálních službách pro jednu organizaci známou. No a tam se jednalo o to, že já jsem měla jednu klientku a nabízela jsem jí potravinovou pomoc, tam se dávala naší organizaci a ona ji odmítala, tak jsem se ptala proč a ona řekla, že jí vadí, že by jí tu potravinovou pomoc vydávali Romové, kteří tam pracovali. No a pak se mě, když jsem se vrátila od té klientky, tak se mě zeptala přímo ta pracovnice, co tu pomoc vydávala, proč ta moje klientka pro tu pomoc nechce chodit. Mm-hmm. A já jsem jí tenkrát zalhala, protože mi to bylo samozřejmě trapné jí to říkat, no ale udělala jsem jenom takovou blbost a to, že jsem se podřekla před jedním kolegou o tomhle případu a ten jí to bohužel vykecal, no a ta kolegyně se na mě naštvala a říkala, proč si mi to prosím tě neřekla a já jsem jim právě řekla, mě to bylo takový trapný, nechtěla jsem tě ranit, no, protože jsem nechtěla, aby zde došlo k rasismu, no. Takže to si myslím, že takový pěkný příklad.
0: Tím jste vlastně ilustrovala pravdivost rčení, lež má krátké nohy. Ono se to většinou vždycky prokecne.
1: Ano. No a pak mám ještě takový úsměvnější, takové lži z milosrdenství a ty musím říct, že občas vyžaduju já a to po svém kamarádovi, když mu třeba pošlu nějak na Facebooku nějaké takové videa ohledně zvířátek. On to zrovna bohužel moc nemusí. A já mu vždycky říkám, hele, tak mě to neříkej, jestli ti to nelíbí, mě pak tím zkazíš náladu. On mi řekne, tak to ti mám lhát. Já říkám, ano, to mě radši lži. To bude taková lež z milosrdenství, to není žádná špatná lež, tím neuděláš nic špatného.
0: Aha. Já už nevím, kdo to říkal, ale jakoby mi zněla v hlavě věta, svět touží být klamán. Takže vy taky toužíte občas po nějaké milosrdné lži. V tomto případě tedy.
1: Ano? Ano, no. Že to si myslím, že na tom není nic špatného, než aby vám to zkazilo třeba náladu, tak to si myslím, že tohle je lepší, takový, no.
0: Mm-hmm. Já si nedělám statistiku o tom, který z našich posluchačů, který se dovolá, je pro a který je proti milosrdné lži, ale vy jste se postavila na stranu té milosrdné lži s určitým důvodem, což tedy by měla mít vždycky takový důvod, milosrdná lež, řekl bych já.
1: Za sebe tvrdím, když to má dobrý důvod, tak proč ne, no. Když to by to někoho ranilo nebo ponížilo, tak proč ne.
0: Jaké máte vztahy s tou spolupracovnící, které jste nejdřív zatajila skutečný důvod odmítnutí potravinové pomoci? Jaký s ní teď máte vztah? Po té, co to prasklo takzvaně.
1: Tak já už té organizaci nepracuju, ale paní byla taková, no já se s ní vycházela dobře, no, ale byla taková, dá se říct, i falešná, no. Vytvářela teda jako hodně drby té organizaci, ale...
0: A to se nám to pěkně zamotává, to vám povím, paní Jano. Děkuji moc krát a přeju vám dobrý večer.
1: Já taky. Hezký večer, pane Borko, naslyšenou zase někdy.
0: Naslyšenou. Milosrdná lež, téma, okolo kterého se bude točit celá noční linka, kterou právě posloucháte. Nejen telefonáty, ale i vaše psaní. A jsem připraven i na to, co napsala Eva z Litvínova. Cituju. Je to smutné vzpomínání. Když maminka odcházela z tohoto světa, jezdila jsem do nemocnice každé odpoledne. Jednou mě zavolali, ať přijedu hned, že se stav moc zhoršil. Ale jezdila jsem ještě týden. Jedna sestřička mě řekla, že to nechápou, ale že maminka ve světlých chvilkách stále říká, ona mu neodpustí. Ano, je člověk, který ublížil. Kdyby jen mě, tak to zvládnu, ale rodičům a mým dětem. to se špatně odpouští. Tak jsem se vrátila na pokoj a řekla jsem mamince, že jsem mu odpustila. Až pak maminka našla svůj klid. A dá se říct, že jsem to odpuštění už za ty roky zvládla zpracovat. Těch roků bylo 13. A je mi spíš jej líto. On s tím svědomím musí žít. Je mu 75 let a snad už má jiné myšlení. Potud Eva z Litvínova. Milosrdná lež a vaše příběhy v Noční lince Českého rozhlasu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer nejen vám, kteří posloucháte. Nechci říct, že je na tom něco špatného, když posloucháte pasivně, ale takhle nějak to asi může být. Tedy dobrý večer vám, kteří posloucháte jenom pasivně a dobrý večer i vám, kteří jste hodně aktivní a třeba už i telefonujete na číslo 731 800 900 ten svůj příběh na téma milosrdná lež. Tou další, která takový příběh řekne vám všem i těm pasivnějším, je paní Božena. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady Božena z Uherského Brodu. Já vás srdečně zdravím a zdravím všechny posluchače, kteří jsou na lince.
0: Kteří jsou ještě vzhůru. Ano, správně. Paní Božena, milosrdná lež, vy jste někdy někomu milosrdně lhala?
1: Můžu se přiznat. Mm-hmm. No tak, ale je to, víte, už dávno, to už je celý život, protože já jsem ročník 1937, víte. Mm-hmm. No a tehdy jsem, mohlo to být asi na 50. roku. Já jsem pracovala na zaletavacím oddělení v letu. Mm-hmm. No a tož to víte, když takto celý, vždycky se plnil plán, ne, vždycky, aby se splnilo. Mm-hmm. A třeba některý den během měsíca dělalo se 30 mašin, že během C11 se tehdy dělali. Mm-hmm. To byly ty cvičné jaky. Mm-hmm. No a tak 30, a teďka některý den v měsíci, víte, nebylo počasí, nedalo se létat. A tak se to nahrnulo až kolem toho měsíce, až či bylo potřeba nějakého pomocníka. Já jsem pracovala na kontrole, no a to už potřebovali, aby jim šel z montáže nějaký kontrolor pomoct, jako přebírat tu mašiny kontrolor, tak kolem toho práce, no. No a tož také však byl to nějaký pán Sedlák, už tu dávno není, můžu jméno říct. A měl dceru Jindřišku, ta měla myslím 8 roku a byly pololetní prázdniny. A on měl prostě vyřízené, že bude mít dovolenou a že pojede s malou na Lopenik, protože tam sníh byl. Důle nebylo, v Kunovici ani ňo. No a tož říkal, že ho budou oni potřebovat. No a tož bylo 8 hodin, tak vedoucí výrobní kontroly k nám došel a to, a že odvolat Sedláka z dovolené a poslání je pro něho. No tak jsem jela vláčkem, co byla tovární večka z nového do starého závodu, ještě kousek s ním potom, jako od toho starého závodu z té zastávky. Dojdu, tam bývali na činžáku, no ba, pan Sedlák auto venku, nakládal lyže na auto, Jindřiška už byla v oteplovačkách nastrojená, no a já mu došla sdělit tady tuto zprávu. Mm-hmm. A on tak ostal, dívá se na mě a říká, Božka, prosím vás, a co kdybyste řekla, že už jsem nebyl doma? No já říkám, beze všeho. Tak jsem se vrátila, já jela mašinka zpátky, tak jsem jela jako do závodu, do nového. Mm-hmm. Přišla jsem tam na pracoviště. Říkám, už byl odjetý, už je pryč. No, tak nedá se nic dělat, plán se splnila bez něho.
0: Takže no. Nikomu jste vlastně neuškodila?
1: No, neuškodila, to však, bývajte se, děvčička se těšila a takto. No a druhý případ, to tam byl jako jeden z těch mechaniků leteckých, takový fajn kluk to byl, no tož kluk už měl skoro 27 roku. A ráno byl takový šoufli, víte, přebral někde, bylo mu blbě. No a tam my jsme měli takový, jak když mezi skládek, tam byly náhradní přístroje, takové věci, co se bylo někdy za provoz nutné vyměnit. A regál byl ode zdi, tam asi metra půl a tam byly naskládané potahy prostě, co se navlékali na lékadla, které byly na stojánce venku. Mm-hmm. Takové z té celty, víte?
0: Ano, ano.
1: A mu bylo tak zlé a blbě a říká, Božka, co by se stalo, kdybych já si tady mezi ty celty lehl a ty mě jednou přikryla, chvíli se tady prodřímal. Já říkám, klidně, lehni, zakrý se, zamkla jsem sklad. No a to zkracovala se normálně a to a teďka ta furt ptali, kde je Mirek Sedláčku, kde ten Mirek je, já nevíš, kde je, já říkám, nevím nic. No tož potom jsem za hodinu a půl jsem šla za ním, říkám, stávaj, už půjdeme na oběd. No takže to byla další taková milosrdná lež, nic se nestalo. Ale já bych vám řekla jednu, třeba je taková spíš nemilosrdná ta lež. Můžu?
0: Samozřejmě.
1: Takže to vám řeknu z domu, to je asi 40 roků, nebo tam nějak v 87. moja dcera začala stavit, stavili. My jsme měli zahradu, sad, trnky do rancie, každý rok se pálilo, takových 50-60 litrů slivovice. No a to zásoba vždycky jako byla, aj proti stavebníky. No a to jsme potom jeden rok také pálili, bylo to ve 25-litrových demionoch, manžel to dovezl dom, zanesl to do sklepa, položil to na prostřed toho sklepa a tam to stálo, ta slivovica. No a myslím, já vám nevím, ještě za měsíc nebo jak, co si jsme šli spolem z práce a co si jsme šli do toho sklepa dělat, no tak jsme to otevřeli, ho ten sklep, a on říkal, co tady ty demiony, to je prázdné, a já jsem chtěla říct, ano, ale jsem se zadržela, říkám, no, ne, já jsem chtěla říct, ne, no, blbneš, tak. A já mu říkám, ano, je to prázdné. To nic, šli jsme dom, zas čas běžel, on v sobotu obyčejně vypadl, došel až večer, tak já vždycky po troše, košterem jsem natahovala tu slivovicu, do litru, já jsem to cechovala, všecko jsem to rozléla. A pane kapitánci, myslíte si o mě, co chcete, a já jsem tu slivovicu všecku prodala a on neměl o tom ani ponětí. Vůbec žádné starosti nad tím, prostě to do něco doma, tím to pro něho skončilo. A moja sliv, to jsem já měla zase kamarádku takovou, však z Havříc, odkud je můj manžel, a to štávně poradila. Tak do Rakouska šla jedna várka, myslím 5 litrů, jedna šla do Švýcarska a jedna dokonce až do Izraele.
0: No, tak teda, takové... vy jste vlastně dělala propagaci krásné úrodné Moravy.
1: No, byla dobrá, byla opravdu velice dobrá, ale víte, takovou neřez já jsem udělala. Ale víte, co jsem udělala? Jako naši jako stavili a to. A já jsem za ty peníze koupila jim lino do jedné místnosti, protože oni jako nedávali parkety, tolik peněz neměli, tak lepili gumu, lino. Takže to stálo, myslím, 1700, tak to jsem ještě musela něco přidat, protože tehda byla ta slivovica tak za 120 korun.
0: To jsou dávné doby, to jsou dávné doby. No. Paní Boženko, moc krát děkuju za tyhle vaše příběhy a u toho posledního vlastně můžu říct jenom jedno, budiš vám odpuštěno.
1: No.
0: Udělala jste dobrou věc pro někoho dalšího.
1: Pane Borko, to už je promlčeno a já to tak zadřídím toho, jak to říkala Květa Fialová. Já už jsem v takových rokoch, že já můžu na veřejnosti říct, co chci.
0: Víte, že máte pravdu, já se k tomu no, taky blížím.
1: Tak jsem ráda, že se mě to odkýval, mějte se pěkně.
0: Děkuju a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Blížím se k tomu, ale dokud budu na veřejnoprávní vlně, tak si dám pozor. No, co není lež, píše Sváťa z Brna, je to, že zdravím srdečně všechny linkaře. A myslím, že na dnešní téma, pokračuje, také platí, chceš-li někoho přesvědčit o pravdě, musíš i trochu lhát. Podepsán Sváťa. No, zajímavý pohled. Jak jste na tom s milosrdnou lží? Někdy jste ji použili? Někdo milosrdně lhal vám? Zavolejte. Tohle je číslo do Noční linky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. Dnes na téma Milosrdná lež. A než dostane slovo další posluchač, bude to Jaromír, který telefonuje. Dovolím si ocitovat to, co napsala na jednom řádku na webu rozhlas.cz/linka Dana. Zdravím a těším se na Noční linku dnes. Nemám ráda lži a cením si upřímnosti. Milosrdná lež není pravda a poznám dříve či později intuitivně lež i přetvářku, ať milosrdnou či nemilosrdnou. Těším se na příběhy a všechny vás zdravím. Tak s tím dalším příběhem možná Jaromír čeká. Dobrý večer, Jaromíre.
1: Dobrý večer, pane.
0: Zdravím vás srdečně. Poslouchám.
1: Já vás taky. A teď můžu jako začít, že?
0: Ano, jsme ve vysílání, ano.
1: Já jsem rodák z Krnova, dalo by se říct, že tam slyším vždycky, že pan Vrastička z Krnova a tak dále, ten pan se Olomouce, tam volá vždycky a tak dále, že nechci říct jako toto, to a teď chci říct jako způsobem říct, že jsem chodil do školy, že my všichni chodili do školy a teď chodil jsem do 7. třídy jsme byli a teď byl tam, jako byli spolužáci, že a tak dále, a teď byli tam v Trnově, byl okruh Bezříka Smetany, jako druhá ZDŠka, tak jsem chodil do té školy, že, se spolužákama. No a jedno, měli jsme ranní, odpolední, a byl tam pan učitel, náš, jako, že, pan Ostrčil, Roman, a potom jsem ho potkal, no to už, jako aj potkávám ho teď, jako že ještě žije. A teď se stala věc, kdy pan ředitel byl u nás, pan Žižka nějaký, jo? Jméno, ale Žižka byl. No a teď jsme normálně jako byli, no byla ta doba, že ta komunistická, že dalo by se říct, že a teď prostě jsme zažili, jsme šli na odpolední, měli ranní odpolední tělocvik, no a ten pan otočil, bylo to z těch, že, v parku, byly ty tělocvičná, tam byla tak dále, tak jsme šli, že, nedíci jat na tu odpolední, no a teď tam byly takové jezírko a byl tam pomník ruských vojáků, že, sovětských, že, a tak památník, že, a tak dále, už tam není, a teď prostě, teď tam byla, na tým jezírku byla tačenka prostředku, byl kruh, jo, 6x6 metrů rybník, a teď prostě můj spolužák, nějaký, jako Jiří Kaban, on byl potom, tak ten čarovník, jako oborem, a to on byl, jako ten, jako můj spolužák, který seděl v tom v lavici, a teď přišli jsme a on hodil kamen na tu kačenu. Teď přišla ta paní od toho ředitela Žižky, přišla jako jeho manželka, která byla učitelka jako v tím, že ve školce, teď přišla s těma dětkama k tomu pomníku a tak dále. A teď to viděla, že ta kačena toto, já jsem přicházel a se to stalo. A teď ona na týto, a teď ty kluci, jak to se rozbilo, tak se rozutekli, že?
0: Co se rozbilo?
1: A utíkali bylo svišný, a já jsem tam přicházel a toto, a ona na mě, že no, a to jste udělali vy, a vy jste rozbili toto, a toto tady je památník, vy jste toto, že zhanobili, jako ten, že úsek, který dám to a tak, nebo nevím, jak to mám říct, a teď, a jak se jmenuješ? A já říkám, já se jmenuji jiná, že jako, jak, no, já jsem mi říkal, že jsem se zalékl, že jsem zalékl, protože jsem zel, ale říkám, Špaček. A, jo, Jaromír Špaček. A ona, a nevím, já se jmenuji jiná, že, a teď to, no, zaléteru, jsem to, možná to říct, a mě znají kluci Benny, že, a teď prostě, a i Krnova, teď si to slyší, tak mě moji maminku a všetky tatínka znali, byl instalátor a tak dále, a tak dále, a no a teď prostě ona mi říkala, no tak teď to, prostě ona, já jsem řekl Špaček, a ten učitel, jako ten pan Ostrčil, jako ten Roman, vyběhl, To byl jako komouc, že? No a dokonce dělal USTB a tak dále, jsem se potom dozvěděl a prostě zavolal moje jméno to pravé na mě. A ta, a ty se zelhal, a teď půjde, a teď mu to říká ten, že velice, že důležitý byl a tak dále. No a říká tak, a teď půjdeš tému učitelovi, ředitelovi, všechno to ředitel druhý den. Jenomže moje sestra, jo, Hanka, která jako dělala, jako byla v Gimpel a tak dále, a dělala jako souboru jako zpěvné, jo, perfektně jako to byl, že tento, a prostě a ta Žižková Šárka, jako to byla od tý, zase od toho ředitela, dcera a tak dále, a teď moja, teď toto přišlo jako toto, že on mě jako, že nartil, že jsem měl hal, že jsem hal, že to jméno, no a prostě teď ona brečela a říkala tatínkovi, že to je od, oni byli dobré kamarádky, nejlepší, jako je zpěvačky, nejlepší a tak dále, a teď ona říká souboru, že to, a říká mu tému ředitelovi, jako jo, tému tatínkovi, prosím tě a toto, a teď ta Žižková, a to byla, ona byla jako obezřetná, že komunistka, zarděla, že a tak dále, no a prostě no, jsou po smrti, no to je všechno jako prýž, no ale způsobem, když se to dostalo, že tady tato verze, jo, že jsem prostě, ona brečela ta a zastávala jsem toto te, a říkala, te, že to je od kamarádky, jako ten bratr a tak dále, aby mi neoblížovali, jo. No a takže ta doba, jako jo, byla, že, no, takže se to stalo tady tato věc. A moc věcí takových, když já jsem jako, aj ve Zlíně jsem zažil tady tato, že jsem musel, hadce, pane Borku.
0: Já vás poslouchám, asi užívám tu košatost vašeho příběhu. Snažím se v tom zorientovat, takže jestli tomu správně rozumím, vy jste se nejprve představil cizím jménem, poté, co zřejmě váš kamarád chtěl hodit po kachně, ale něco tam rozbil, nevíme co. Potom se na to přišlo a jaký to mělo, prosím, konec?
1: Konec to mělo to, že nic se nestalo.
0: No.
1: Protože ta Šárka...
0: Konec dobrý, všechno dobré.
1: Ano, perfektně a tak dále.
0: Nevím, co bylo horší, jestli jste to zhanobení pomníku osvoboditelům, anebo to, že jste se představil jiným jménem. No, myslím, že to první.
1: A Špaček.
0: Špaček, budu si vás pamatovat. Jaromíre, děkuju, mějte se hezky a dobrou noc.
1: Pane, a vždycky vás rád, ale vždycky a všetci lidi to říkají, ale toto je všecko pravda o vás. Já bych vás chtěl osobně poznat. Já znám pana Bolka, Polívku, jo, pana Donutila, všetci tyto, jako ty, nebo Čmaňa, víte, kdo byl Čmaňa?
0: No jistě.
1: No, Zedníček, že?
0: No ano.
1: Nebo pan Hrachový, jo?
0: No.
1: Brlerec.
0: No tak to máte pěknou sbírečku. Jaromíre, aby došlo i na ostatní z jejich příběhy, poděkuji vám a popřeju dobrou noc. Mějte se hezky.
1: A já jsem vás velice rád slyšel a já jsem se normálně, kurva, že to musím tak říct, dovolal.
0: Mějte se pěkně. Raději dobrou noc. Naslyšenou.
1: Já vás vždycky...
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posluchači a posluchačky Noční linky a jejich příběhy. To je to, co tvoří tyhle dvě hodiny našeho povídání. Vždy je to jisté téma, které by mělo spojovat vaše příběhy. A s tím dalším se teď možná někdo přihlásí na čísle 731 800 900. Ovšem, já ještě zkusím ocitovat to, co napsala Petra z Pardubic na téma Milosrdná lež. Myslím si, že říct pravdu je lepší, než říkat milosrdnou lež. Ale v případě nemoci je říkat citlivě. Já mám od konce dubna mámu v nemocnici, v Neratovicích, na Jipce. Je v komatu. Když jsem tam naposledy volala, tak mi doktor řekl, že stav je stále stejný. A když jsem se zeptala, co s ní budou dělat, tak mi řekl, že jí budou polohovat a že jednoho krásného dne dostane zápal plic a že pak zemře. V tu chvíli jsem na mobil zůstala nevěřícně koukat a něco jsem si o něm myslela. Dál už tento vzkaz nepokračuje. Jen podpis. Petra Fuňková. Petro, děkuji i za tenhle malý střípek dnešní noční linky na téma Milosrdná lež. A jsem zvědavý, kdo přidá svůj příběh na telefonu 731 800 900. Dobrý večer, tady je Borek.
1: Dobrý večer, tady Václav.
0: Zdravím vás, Václave, jsme ve vysílání a my posloucháme, tedy my, co máme našpicované uši, posloucháme váš příběh na téma Milosrdná lež.
1: No, mě to docela zaujalo, tenhle téma. A milosrdná lež byla na mě použitá, když jsem byl malej kluk a nechtěl jsem jíst králíka. Když se mi tak jako ekloval v krku a máma upekla králíka a táta říkal, víš, to je kuře. No a já jsem ho zbaštěl. Úplně bez problémů, že jo. A pak táta přišla. Jak ti to chutnalo? Říkám, no bylo to výborný to. A bylo dobrý kuře, viď? A víš, co si jet? No, a já říkám, no kuře ne, ty jsi to říkal. No, byl to králík.
0: Že vy jste, Václave, od té doby tak úplně všemu, co vám rodiče říkali, nevěřil?
1: No, tak...
0: Namátkou Ježíšek, Mikuláš, jak se rodí děti, že?
1: Hodně jsem pochyboval. Ale, no...
0: Kolikže vám bylo let, prosím, s tím králíkem, když jste tedy měl tady...
1: Ale já si myslím, že tak 6-7.
0: Jo. No tak aspoň hezkých 6 roků života, kdy jste věřil 100%. No a pak už jste vstoupil mezi dospělé.
1: No... Bylo to takový trošku zklamání, ale já jsem to tak nějak tenkrát nebral. Hmm. A k toho králíka jen do dneška. Ale já jsem si potom vzpomněl i na sebe, že používat milosrdnou lež je někdy, ne někdy, ale i potřebný.
0: Buďte konkrétní. Protože,
1: jo, mám takový příběh. Já jsem se vždycky zajímal o takové tajemné věci, třeba o předpovídání z karet, chiromantie a takovéhle ty věci mě od malička nebo od mladých let hodně zajímalo. A když jsem se dostal do puberty, tak jsem na to palil holky, protože vždycky, když jsem jim předpovídal z ruky, tak jsem je vzal za ruku a no a ten kontakt, bylo to úžasný. A měl jsem to štěstí, že moje teta chiromantii ovládala a já jsem teda byl učenlivý žák a snažil jsem se teda pochytit ty věci od ní. Ona byla taková fajn, že ty zkušenosti předávala hodně ráda. A já jak jsem teda byl takový mladej, učenlivý a horlivý a v pubertě a tak ty holky, že jo, a jsem balil na to a oni chtěli vědět, jak dlouho budou žít. Hmm. Většina lidí nebo většina těch holek tenkrát mladých nebo holek i kluků, že jo, mělo jako dotaz, ale ty předpovídáš ruky a já bych chtěl vědět, jak dlouho budu žít. A já tenkrát, že jo, trouba taky jsem byl, no, že jo. Takže já jsem udělal jednou chybu a jedné holčině jsem řekl, měla krátkou čáru života a řekl jsem jí pravdu. A ona potom asi za měsíc zemřela. Zemřela na nehodu, což

0: moje teta mi tenkrát poměrně dost, nechci říct vynadala, ale důrazně mi řekla, že nesmíš nikdy říkat nikomu, jak dlouho bude žít. Protože ten člověk si to může vzít jako svoje. A teď bych mu mohl říct pravdu, že má krátkou čáru života, že tady dlouho nebude. A ten člověk třeba podvědomě, že jo, si to zapíše a nemusí. Může to brát jako bernou minci a tak tady dlouho není, opravdu.
1: Že to je vlastně taková sebenaplňující se předpověď.
0: Ano, přesně tak, přesně tak. A já od té doby prostě zakázal jsem si to a už to neříkám a vždycky, když se mi někdo zeptá na délku svého života, tak řeknu 99,5. Takže tu milosrdnou lež tady v tomto případě vždycky používám, protože není to dobrý to prostě říkat v tomhle směru pravdu.
1: Řekněme, je to neetické od chiromantika.
0: Přesně tak, přesně tak.
1: Já teď sám trošku odbočím, co je druhý nejčastější dotaz při věštění budoucnosti nebo čtení? Čtení z dlaně. Zdraví.
0: Zdraví. Nejčastěji se teda vždycky ptají lidi, jak dlouho budu žít a druhý teda to zdraví, no potom následuje děti, štěstí, peníze, srdce, láska, takové věci, ale nejčastější teda ta délka života. Ale chiromantie není o tom, aby jsme předpovídali, nebo aby ten člověk dotyčnej předpovídal tomu druhému tu délku toho života, to už jsem dneska pochopil. Je to o tom osvětlit některé věci a vysvětlit jim některé věci, proč se tak dějou, jak se dějou v jejich životě.
1: Děkuji vám za nový pohled, třeba i na tu chiromantii. Václave, děkuji a přeju dobrou noc.
0: Taky děkuju, protože já si osobně myslím, že to je docela jako zajímavá věc. A mohlo by to zajímat i ostatní lidi.
1: Máme stejný názor. Mějte se hezky.
0: Tak.
1: Dobrou noc.
0: Díky, naschle.
1: O milosrdné lži si můžeme povídat i v té příští hodině Noční linky, ale to už bude pod jiným datem. Zatím ještě pořád platí, že máme 9. června, že svátek mají všechny Stanislavy. Samozřejmě gratuluju a zítřek, tedy ten 10. červnový den, ten bude začínat opět otázkou, jestli vám někdy někdo milosrdně lhal, anebo jestli naopak vy jste někdy použili třeba pro úlevu, anebo abyste někoho neurazili, milosrdnou lež. Posloucháte Noční linku, za chvilku bude nový den.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Vážení posluchači, vážené posluchačky, už jen pár vteřin a bude tady 10. červnový den. Začínáme jej ovšem v tom pásmu Noční linky, ve které si jako vždy povídáme na určité téma. Povídáme není v tomto případě tak úplně dokonale přesné, protože nejenom to, co zavoláte na číslo 731 800 900, ale i to, co napíšete na web rozhlas.cz/linka, může odeznít, pokud se to samozřejmě týká tématu. Od mikrofonu vás z brněnského rozhlasového studia zdraví Borek Kapitančik. A první vteřiny tohoto dne, tedy 10. června, věnuju hned trojici vašich psaní, vašich vzkazů, vašich glos na zmíněném webu. Nejprve to, co napsal, jako už tradičně konec konců, František, cituju, oni jsou to vlastně dva vzkazy a začínají oba dva úplně stejně, ale ten druhý je dokonce i dopsaný. Takže dobrý večer, většina mojich debat, čtu jak je psáno, je pravdivá. V hospodě, když vedu nějaké debaty o mojich zážitcích, tak ti moji kamarádi mě nějak moc nevěří. A to mě štve, musím říct, že takových 80% je všechno pravda. O těch dalších 20% vůbec nehovořím. Mně se špatně lže, pokračuje František. Neumím to. Tam bych se do všeho brzo zamotal. A lhaní by mě bylo málo platný. A i moje příspěvky do Noční linky nejsou vymyšlené. Hlavně musím vždycky zalovit do minulosti. Františku, lovte klidně dál. Ten druhý vzkaz je o hodně kratší, napsal Bedřich, a i to je vlastně u tohoto posluchače zvykem, že se příliš nerozepisuje. Dobrý večer, nemám rád, když někdo lže. No a do třetice od pana France. Žena v pokročilém již věku má syna, který se umí nosit jak šafář. On o sobě říká, že je workoholik a bez práce prý nemůže být. Řeči se vedou a voda teče. Nemohu přece té ženě říct, že má syna, který i v práci musí být zadarmo drahý. Ona to ví, ale je to její dítě a drží to v sobě. Z chaloupky pod lesem v Bílých Karpatech zdraví Noční linku pan Franc. Ne, to ještě není konec. Pan Franc vždycky ještě něco dodá. Já jí jej pochválím a věřím na zázrak, že se v jejím synovi probudí dobrý hospodář. Má zkušenost se životami, ale říká, zázraky se nedějí. Tak abychom si to upřesnili, tématem nejsou zázraky, tématem našeho povídání v Noční lince, ale milosrdné lži. Museli jste je někdy použít? No, možná, že slovo museli nebylo zcela přesné. Byli jste přitlačeni okolnostmi k tomu, abyste použili milosrdnou lež? A lhal někdo milosrdně vám? Napište nebo volejte. Číslo je 731 800 900.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A i takové věci se stávají, tedy to, že někdo zavolá, jenom sdělí svůj názor a nechce vstoupit do vysílání, což je přesně ten případ, který se udál zatímco vám zpíval Karel Gott. Dovolím si tedy aspoň v úvozovkách vydestilovat to nejpodstatnější, co náš posluchač říkal. Podle něj by lidé vůbec neměli lhát. Podle něj jakákoliv lež je lží a ať už je milosrdná nebo jakákoliv, lidé by neměli lhát. Tak doufám, že jsem to neskreslil přes příliš. Ale teď už je čas na někom dalším z vás, který třeba nemá problém s tím vstoupit do vysílání a říct svůj příběh na téma milosrdná lež. Ano, byla tady už několikrát ta možnost na tohle téma promluvit v Noční lince, ale ani zdaleka se nikdy nedostane na vás na všechny. Takže berme to tak, že teď dostává šanci třeba někdo, kdo ještě o milosrdné lži v Noční lince nemluvil. Ještě nevím, kdo to je. Dobrý večer, tady je Borek.
1: Dobrý večer, tady Jana z Prahy. Pane Borku, jsem vás dlouho neslyšela.
0: To je zvláštní, já jsem tady každý týden minimálně jednou. Ale dobře,
1: no, poslouchám. Já se nedovolám.
0: Jo, takhle. Jakože jste se nedovolala, ne? Ale že jste mě neslyšela. Jo, jo.
1: Není to lež, je to příběh mého syna, když lezl do puberty nějak. Hele, on byl strašný rošťák, on se nenechal nic líbit, rád se pral, hezky se učil, chytrý kluk. A on než byl hál, tak vymyslel takovou krásnou věc, to se usmějete. Něco ve škole rozbil, já už nevím co. A pak jsem se to dozvěděla od toho, on měl spolužáka užalovaného. Tak jsem se to dozvěděla a on šel a vytahoval z kasičky peníze, protože oni si museli šetřit, když něco rozbili, museli to zaplatit. Mm-hmm. No tak jsem šel a já říkám, Václave, co tam hrabeš, ale mám nějaké poptávky, musím to.
0: Nějaké závazky.
1: Tak jsem se nevyptával, protože jsem viděla, že má někde něco. No kolik mu mohlo být, 10 let, víc mu nebylo. A já říkám, hele, víš co, vybal toho, co si proved. Já se to stejně dozvím. Tak mi to řekne. On, mami, já si to řeknu. Ale počkej chvíli. Tak mi řekl, že rozbil dveře u vchodu do školy. A že to musí zaplatit. A že byly na to dva, ale prostě on šel do té kasičky a že to zaplatí. Jo, ale neřekl mi to takhle celý. Řekl mi, že jenom rozbil dveře. Mm-hmm. A vůbec nic neříkal. A já mu říkám, Václava, řekni mi to znova a celý. Tak mi řekl celou pravdu. A máme slib mi, že dostanu poloviční trest. Ještě řekl já celou pravdu. Jo? Tak jsem mu to slíbila. Jsem říkala, no, tak to víš, že jsme se dohodli. Tak mi to od těch dveří řekl. Ale mami, ne, abys to šla za mě vyřizla. My jsme na to byli dva. Já říkám, vyřiďte si to sám. Ať ti ten druhý dá druhou půlku, protože tenkrát ty dveře byly drahý. V jeho věku. No, tak jo, ale já jsem se pak s tátou, jsme se tak tomu smáli, jak ten kluk na to přišel. Já, on měl strach, aby nedostal celý trest, tak mi řekl půlku jenom, jo. Já se říkal, jak on na to mohl přijít, takový malý kluk.
0: To je ta nepopsatelná chemie mezi rodičemi a dětmi. A obráceně samozřejmě. No, to bych se vás taky mohl zeptat, jestli jste na svých dětech, nebo na svém synovi, vždycky poznala, kdy mluví pravdu a kdy, řekněme, pravdu mírně ohýbá.
1: Ne, ne? To jsem nepoznala, mm-hmm. Protože u nás bylo zakázané lhát, radši říct pravdu, anebo říkat nic. Mm-hmm. A ta dcerka nebyla tak chytrá jako on a ona neměla potřebu lhát, taky říkat. Ta udělala tak jednu usmělnou věc, vymalovali jsme jim pokojíček, oni měli psací stůl u zdi. Každý měl půlku toho stolu, protože tři pokoje by tak, oni měli každý půlku. A dcerka si dávala do plnícka novou náplň. Víte, jak byly ty bombičky, mm-hmm. Do plnících.
0: Ano.
1: tak seděla u stolu a ono jí to došlo, tak to tam naplňovala a najednou cík.
0: Cák.
1: Cíklo to a udělalo krásnou velkou kaňku na zdi, na ty nový zdi.
0: No, to člověka naštve, no, ale tak určitě to neudělala na schvál. Já to říkám já to záměrně, neviděla, protože já jsem dost často používal technická pera a ta se musela, nebo aspoň ta, která jsem měl, já se musela občas takzvaně rozklepat. A potom, když to tu tuš vzalo prostě, jo, ten pohyb, tak rov, už to bylo na zdi.
1: No, taky, ne, ale představte si, co ona provedla. Ona věděla, že dostane. Protože dva dny předtím jsme malovali ten pokoj. A ona měla strach z trestu. Tak nic neříkala, já přišla do pokoje se podívat, tak mají poklizino a najednou vidím nad tím stolem modrou, krásnou želvičku. Ona z toho udělala zvířátko z té kaňky.
0: Kreativní, jo? Kreativní děvče.
1: No, ona krásně malovala od jak živa. A já říkám, co to má znamenat, tohleto, ty jsi malovala. No, malovala. Musela jsem, aby to nebylo tak ošklivé.
0: Takže řekla pravdu.
1: Řekla pravdu, aby jsme se to usmáli. No, to tam měla dlouho, dokáž chodila do školy.
0: No, ale to je nakonec ten nejlepší možný závěr. Paní Jano, já vám děkuju, mějte se hezky a jsem rád, že jste se dovolala.
1: Tak jsem si vzpomněla po letech, když syn už je v důchodu a dcera jde do důchodu teď taky. Ale po letech jsem si na to vzpomněla.
0: Pořád hezky maluje, jen tak mimochodem?
1: Krásně maluje. Ona je šikovná.
0: Stačilo akorát vymalovat. No.
1: A ona malovala, když byla dospělá, tak malovala. My jsme si malovali sami, tak nám pomáhala malovat.
0: Ale... Děkuji za váš příběh, paní Jano, a přeju vám krásný červen. Naslyšenou.
1: Vám taky, hlavně on bude hodně teplej, strašně se vypotíme, třeba i při tom spocení s hubnem.
0: No, to jste ani nevíte, jak narazila na jedno z budoucích témat noční linky, které budeme vysílat z Brna. Bude to v pátek 26. června, kdy bude tématem Kila dolů, nejen do plavek. Tak dobrou noc, naslyšenou.
1: Taky mějte se moc fajn.
0: To byla naše posluchačka na téma Milosrdná lež a vy můžete být těmi dalšími na tomhle telefonním čísle po písničce, kterou vám zaspívá Jana Chládková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer při poslechu noční linky Českého rozhlasu, anebo dobré ráno, protože už máme po půlnoci a byť se tomuto, řekněme, pozdravu po půlnočnímu někteří brání, já jej přece jenom občas budu používat, protože zase každý máme trošku jiné biorytmy. Ale teď jsme vlastně ještě pořád na začátku té druhé části noční linky, takže stojí za připomenutí, že tématem je milosrdná lež. A ten svůj pohled na tohle téma, možná, že i s příběhem, pevně tomu věřím, přináší do našeho vysílání Radek. Vítám vás, zdravím do Uherského Hradiště.
1: Dobrý večer, pane Borku, vám i všem posluchačům. Já jsem mluvil, že nemám úplně konkrétní příběh, ale mám spíš jako tu životní zkušenost. Jak říkám, jsem už ženat.
0: Kolik řekněte to ještě jednou, prosím vás, zřetelně, jo?
1: 35 let.
0: 35 let. No tak to musíte mít zkušeností až nad hlavu.
1: Ano, ale to není, jo, tak ono by to řekl pan Špaček, že v podstatě je taková ta diplomacie, třeba nejenom vůči ženám, ale vůči komukoliv, neurazit, no tak prostě, no tak někdy neřeknu úplně tu pravdu, i když to vidím těma očima, tak to tak tohle neřeknu. A kdo... je ženat, pardon, třeba tak jak jsme my.
0: Někteří jsme, někteří už nejsme, ano. Tenhle pohled mi totiž moc chyběl. Já sám jsem se o něm zdráhal příliš hovořit, protože na mých příbězích zase tolik nezáleží. Ale jsem rád, že se na to díváte právě z téhle pozice. No, řekněte mi to takhle. Když se vás žena zeptá, před dovolenou to tak bývá.
1: Kamkoliv jdeme do společnosti, takže no, má minimálně třeba tři modely, nebo dva. A teď tenhle, jo.
0: Co myslíš, sluší mě to?
1: Ale samozřejmě.
0: Jo.
1: A ona se mě ptá, jo. A ta milosrdná lež je, že ani jeden není úplně OK, jo, ale samozřejmě, že vyberu, popravdu, jakože takto, a řeknu, no jasné, super, ale opravdu říkám třeba milostná lež, protože třeba moje žena má jiný vkus i po těch letech, když jsme stejný ročník, jo, že já mám takovou představu asi o té módě jak ona, ale no tak jo, vlastně, ne, tak to je super, to je taky ještě super, no a ne, to je bomba, ne, tak v ten to běž, jo.
0: Tak přesně, protože, ano, ten třetí je úplně
1: a
0: nejlepší.
1: A ona se potom ta žena cítí dobře celý ten večer.
0: Jo.
1: Jestli mě rozumíte.
0: Pokud se už najde někdo, kdo nemá sklon k milosrdným lžím a řekne jí potom na plese pravdu, tak to je potom doma průšvih. Ty jsi mě lhal, že jo?
1: Nějaká, ale to se zatím nestalo asi. Nějaká třeba jiná žena. Ale že tak to mě jedině napadlo, že když jsem to použil mnohokrát, jo, že říkám ano, jo, protože ona, ta žena to potřebuje slyšet, že to opravdu ne fakt, to je dobré. Tak jsem vybral z těch třech možností to nejlepší, jo, a to se mi úplně vychválil a ona se potom cítila dobře.
0: No, já vám naprosto rozumím. Takže pro zachování domácího klidu musí být člověk, řekněme, diplomat.
1: Pane Marku, to nebylo pro zachování domácího klidu. To bylo pro pocit té ženy, aby ona se cítila dobře někde v té společnosti.
0: No tak ono to vlastně, ano, máte pravdu, ale vemte to až úplně do samotného konce. Kdyby se necítila dobře, tak není doma klid. No. Doufám, že rozumíte.
1: Furt nerozumíte. Já bych to udělal jako člověk, jo? Protože já jsem to udělal pro ní, aby se fakt ta žena cítila dobře, tak jakože ano, tak to je bomba, jo? I když jsem úplně o tom nebyl přesvědčen, takže jsem vědomně trošku, o tom je ta dneska ta debata, že jsem trošku zaláhal, jo? Že to byla ta milostná lež.
0: No já jsem nezačal s diplomací, to vy jste na začátku začal s diplomací a s tím neurážením citů druhých. No tak ano, máte pravdu, já s vámi souhlasím.
1: Byla to milosrdná lež.
0: Byla to milosrdná lež a doma byl klid. No.
1: Ne, hlavně, ne, tak o tom to nebylo, že to máme klid, to máme klid furt, my jsme jakože super partneři, no tak, ale že žena se čistila dobře.
0: Tak, na té akci. Dobře, vy jste člověk tak. Čistého srdce.
1: No, vy taky.
0: Díky, mějte se hezky a dobrou noc.
1: Vám taky děkuji a všem posluchačům.
0: Za všecky děkuji. A ještě to, co napsala Helena na rozhlas.cz / Linka. Ze zásady bych nikdy nikomu nelhala, protože si myslím, že i to, co se může zdát krutou pravdou, se dá říci tak, aby to nebolelo, nezranilo, neublížilo. Jen se to musí říct s empatií, s citem a třeba i s vysvětlením, proč je pravda lepší. Ale je vidět, že výjimky musí být ke všemu, že záleží na situaci. Třeba ta paní, která neskazila tatínkovi a holčičce lyžování. To je nádherný případ té takzvané bílé lži. O milosrdných lžích si můžeme povídat ještě 35 minut. Zavoláte? Číslo je 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Nerušený poslech Noční linky Českého rozhlasu, ve které si dnes povídáme o tom, jestli vám někdy někdo milosrdně lhal, nebo jestli vy jste někdy použili tu milosrdnou lež. A v tuhle chvíli nám to přichází říct pomocí telefonu 731 800 900 Jirka. Zdravím vás, Jiří.
1: Dobrý večer, zdravím vás, pane kapitánčík.
0: Děkuji. Nápodobně. Je to na vás, je to na vás. Řekněte, jestli vy jste někdy někomu milosrdně lhal?
1: Já jsem tu milosrdnou lež použil ve chvíli, kdy můj bratr onemocněl nádorem na mozku.
0: Vy jste měl informace přímo od jeho lékaře zřejmě, nebo se jenom špatně dohadu?
1: Jo, já přímo od bratra, že měl nějaký nádor na hypofýze, to je podvěsek mozkový.
0: Mm-hmm. To jste věděl od něj, od bratra?
1: Od bratra jsem to věděl.
0: Mm-hmm.
1: A on se mě tenkrát ptal, jestli vypadá jako na umření, že vlastně to se před tou operací nedá zjistit, jaký ten nádor je a jak dlouho ten člověk může žít, nebo prostě ta prognoza se nedá zjistit před tou operací.
0: Mm-hmm.
1: A on se mě tenkrát ptal, jestli vypadá tak, že by třeba umřel. A v té době on používal makrobiotiku, to byla tenkrát takový směr jako výživý právě v těch případech nějakého onkologického onemocnění. A na základě toho vůbec nevypadal zdravě. A ptal se mě teda, jestli vypadá jako na umření. A já jsem mu řekl, že rozhodně ne.
0: Mm-hmm.
1: Slyšíme se ještě?
0: Já vás slyším, ano, slyším. Nechci vás příliš přerušovat, protože to je příběh, který bych si rád vyposlechl až do konce.
1: Aha, jo, takže to zkrátím. Dopadlo to úplně skvěle. Prostě nádor mu ve vojenské nemocnici v Praze odoperovali, zjistili, že to byl nezhoubný nádor. Ta hypofýza, prostě když onemocní, tak onemocní většinou nádorem. A to může být zhoubný nebo nezhoubný.
0: Mm-hmm.
1: Takže tenkrát tomu bratrovi jsem milosrdně zalhal, i když vůbec v tu chvíli zdravě nevypadal, že teda na umření nevypadá a že si myslím, že tady bude ještě dlouho. Jo? Ale dopadlo to tak, že prostě bratr má mozek odoperovaný a žije dodnes a dneska nám je bratrovi je 62 let.
0: Jestli můžu, tak ho vaším prostřednictvím zdravím. A vás se ptám, Jirko, vy jste potom litoval té milosrdné lži, nebo ne?
1: Nikdy jsem toho nelitoval.
0: Děkuju. Stačí
1: nikdy
0: mi to.
1: Jsem toho nelitoval a jsem rád, že to tak skvěle dopadlo.
0: Kdo ví, možná jste ho vlastně povzbudil. A
1: je to možné.
0: Možná jste přispěl možné, i k tomu, jo, jak to dopadlo. Byť, jak říkáte, to byl benigní nádor. Děkuju, Jirko, a mějte se hezky.
1: Jo,
0: přeju vám i bratrovi hezký červen. Naslyšenou.
1: Jo, děkujem.
0: O milosrdné lži si ještě chvilku povídat můžeme, anebo můžete napsat rozhlas.cz/linka. To je adresa webu, kam se vaše příběhy, vaše poznámky rozhodně vejdou. A tady je číslo. To můžete zvolit, chcete-li o tom, jak někdo vůči vám použil milosrdnou lež, anebo to bylo možná naopak, popovídat všem, kteří poslouchají.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Kdo ví, možná, že některým už se pomaličku klíží víčka. Ale ještě chvilku tady bude noční linka na téma Milosrdná lež. Tou další, která se dovolala na číslo 731 800 900, je paní Alena. Přeju dobrý večer.
1: No, dobrý večer.
0: Nebo dobré ráno.
1: Nebo to už je jedno.
0: No, takže máte pravdu, ale zdravím všemi možnými způsoby. Paní Aleno, někdo vám někdy milosrdně lhal? A nebo jste to byla vy, kdo použil tu milosrdnou lež?
1: No, byla jsem to já, samozřejmě. Takhle, jednou se tady ve vesnici objevil pejsek, kterýho jsme si vzali, jsme v životě psa neměli, takže jsme si ho vzali a strašně jsme ho milovali. Byl to takovej, no, takovej ten
0: pouliční směs.
1: Ale jako prostě zlato. No a jednou byli jsme ho asi 4 roky a on strašně miloval bouřku, jo. To jak prostě se zablesklo a hromy, tak on úplně tomu šel naproti a jako prostě a s tou bouřkou tenkrát jako taky jsme si ho vzali v té době, jo. Bylo to takový, prostě s tou bouřkou jsem přišel. A při té jedné bouřce bylo to takhle v srpnu, prostě najednou dostal strašný záchvat, jo. Prostě začal se kroutit na zemi a prostě tohleto. Takže jsme prostě ho odvezli na veterinu večer, oni nám, doktor ho jako prostě uklidnil injekci nějakou a říkal, přijďte ráno, prostě to zřejmě dostal nějaký epileptický záchvat, to zítra vyřešíme. No ráno to, co bylo ráno, to bylo něco hroznýho. Manžel byl v práci, jak já jsem poprosila souseda, tak jsme ho prostě vzali do deky, že ho odvezli jsme ho na veterinu a oni prostě, že si ho tam nechají, jako v nemocnici. No a když vy máte zvířata, vy víte určitě, pro vás je veterinář pán Bůh, samozřejmě, jo, to je prostě to, no takže si ho necháš v nemocnici, já jsem tam každý den volala. No ale teď k tématu. Moje dcera zrovna jako odjížděla na dovolenou, byla těhotná poprvé, jako už po 30 letech byla těhotná a odjížděli s manželem na dovolenou do Řecka. A to bylo prostě v pátek, oni v sobotu odjížděli a doktor mě řekl, ráno si, přijďte si pro něj ráno, my už vám ho dáme domů. I když já jsem tam každý den chodila, on byl nějaký prostě pod injekcema, ani mě nepoznával, tak na mě koukal divně a tohle. No nic, takže prostě to. No a já jsem tam ráno volala a on mi řekl prostě, že uhynul. Jo, že měl strašný záchvat a že ho museli prostě uspat. A teď ta dcera, ona ho strašně milovala, prostě to, ona mu dala jméno prostě a jako to bylo prostě zlatíčko naše. A oni odjížděli, já jsem říkal, no já ji prostě nemůžu zkazit vůbec dovolenou, jo. No takže jsem říkal, Martí, on jedete a my si pro něj přijedeme a bude to dobrý a jako prostě to, no tak ona tomu věřila, odjeli na dovolenou a teď ty SMSky její prostě z ty dovolený, jo, prostě jako posílá sluníčko, aby se prostě už jako zrekrovala, uzdravila, aby byl v pořádku a tohleto. Já měla takovou hrůzu, až přijedou po tom týdnu. Prostě my jsme ji celý týden prostě lhali, že ten pes prostě žije a že je v pořádku a že už se rekreuje z toho a že mu dáváme práčky prostě na tu epilepsii a že to je dobrý a to jako. Takže prostě to byla taková ta moje milosrdná lež, jo, kterou prostě se mi nechtěla zkazit dovolenou. A věděla jsem, že teda až přijedeš, to bude prostě hrozený, jo, což teda bylo.
0: A
1: jo.
0: Bylo.
1: Bylo. Tak já prostě, ale ten týden prostě dovolený se mi prostě neskazila. Vím to, že jako ona by asi bývala se snad sebrala a jela domů, nebo já nevím co, jo, prostě by tam nebyla dál, protože jako to bylo opravdu, jako, a já od té doby jsem úplně psychicky na tom tak strašně, že už si bych si ani jako žádný zvíře já mám 5 koček, že jo, samozřejmě, že tady na vesnici vždycky něco přijde, já si to nechám, takže mám 5, ty tady kolem mě ležejí všichni, samozřejmě já stojím, protože je mám na židli, no takže
0: takhle. Paní Aleno, no, ale já naprosto rozumím tomu, co jste udělala, tedy tomu důvodu, kvůli kterému jste vlastně milosrdně své dceři lhala. A budíš vám odpuštěno. Zeptám se vás, jak se ten pejsek jmenoval?
1: Jmenoval se Balín. Balísek, to bylo něco z Pána Pestenu, nějaký Balín tam byl, Martina ho pomenovala Balín. Jako prostě Balísek to. On byl něco jako Jack Russell, ale takový, jako, on byl i kupírovaný. Yeah. Třeba jsem tenkrát pro něj dělal, já jsem objela všechny vesnice, všude jsem dávala, jako prostě, abych ho vrátila majitelu, všude jsem lepila jako inzeráty a to a nakonec nám zůstala, byli jsme rádi, a protože to bylo něco úžasného, co to bylo za zvíře, to nebylo zvíře, to bylo prostě
0: no, o tom není vůbec pochyb. A já si myslím, že teď nám rozumí hlavně ti, kteří doma pejsky, anebo kočičky, nebo jakékoliv zvířátko mají. Ostatním se to těžko vysvětluje a já říkám, ano. Udělala jste dobře. Paní Aleno, děkuju.
1: Se mě uklidnil. Tak jo, mějte se hezky a dobrou
0: mějte
1: noc
0: se pěkně.
1: Všem posluchačům.
0: Dobrou noc.
1: Nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: O tom, jestli jste někdy někomu takzvaně milosrdně lhali, nebo jestli někdy někdo takzvaně milosrdně lhal vám, jsme si povídali a vlastně ještě pořád povídáme v noční lince Českého rozhlasu. A je to pan Franta, který teď čeká na telefonu a který k tomu má co říct. Pěkný večer, dobré ráno.
1: Dobré ráno nebo dobrý večer ještě. Tady Franta, slyšíte mě dobře?
0: Slyším vás výborně, nebudu vás přerušovat. Každému dávám čas, i vám.
1: Takže já, můj příběh, já jsem ročník 55, takže už mám 70 let a mám příběh z mládí, že jsem tenkrát měl ještě za Komančů, jsem měl štěně boxera za 850 Kč s papírama, perfektní pejsek, žíhané boxer, jo. A ten, já jsem si pak udělal knížku, jsem si našel a jsem moc cvičil. Oni ty boxery jsou málo ovladatelní, protože jsou milí, oni aj čichají a všechno, jo. A on ten pes se mu tak jako v 8. třídě vycvičil, že on pak jsem šel na střední školu a on mě vždycky, když byl pátek a jsem přijel ze střední školy, ze Znojma, tak on už mě otec musel pustit a on mě čekal na zastávce.
0: Franto, já mám takový pocit, že vy jste inspirován tím předchozím telefonátem chtěl popovídat svůj příběh o pejskovi, nikoli o milosrdné lži, že je to tak?
1: Taky on milosrdný lží, protože on pak začal být nemocný a teď mi říkal vždycky, je v pořádku, jenže on pak pomale už někdo ho asi otrávil, on pak pomale
0: ale ne,
1: umíral.
0: Ne, jo. Ne, to
1: jo.
0: Ne.
1: No, to bylo... Jako byl v nejlepších letech, 3 leté, 4 leté a já jsem měl tu strašnou výhodu, rozumíte, že když jsem přijel z střední školy, tak otec ho musel pustit, on čekal na zastávce, já musel jsem mu dát kabelu do čumáku a on nesel mě tu těžkou kabelu, mě nesel dom, rozumíte, jo? A on se tam je tak těšil vždycky a pak už začal jako být špatné. Otec vždycky říkal, on je dobrý, já jsem vždycky volal, tak co, ten Arol. A on říkal, jo, je dobrý. Když jsem přišel domů, říkám, taťko, když jsi mě lhal, jo? Takže mě nechtěl zkazit ten týden, že jsem byl pryč, rozumíte? Že on pak chřadl. A já jsem pak už mě nepoznal, jo? A tak vždycky jen kňučel a říkám, Arole, prosím, tak já jsem pak, už nebylo jiný vyhnutí, tak já jsem ho pak musel, rozumíte, mě to bylo až, ale musel jsem, že mu se trápil hrozně. Musel jsem pistolu na prase ho zastřelit a mám ještě hrobeček na něho. A od ty,
0: tohle nerad slyším.
1: A od ty doby, od ty doby jsem pak měl rád strašně boxery, rozumíte, jo, a pak ještě byl taková příběh zase o boxérovi, že manželka mě tenkrát jela na dovolenou, na zájezd, dělala jako ona byla lékařka, jela dozor s jedním klukem, mám dva kluky, a říkala, jestli chceš boxéra, tak známá je jedna, má ve Znojmě boxéra. Rozumím, ale budu říkat podrobnosti, říkám, tak já se na něho půjdu podívat. Jo, tak jsme tam šli se podívat a my jsme šli po schodech a já jsem si vzal sebou, říkám, no tak za toho boxera dám tak 1000 korun maximálně, 1500, jo, tenkrát v té době, ten druhý klub byl malý. Tak my jsme jdeme po schodech a paní už nás čekala, jsme tam zvonili dole a já jdu tak ten po těch říkámi. To byl zase žlutý boxer, jo, říká, no ten je pěkný. A tam přijdeme a ona říká, tak kolik za něho mě chcete, že ona, manželí koupil boxera prostě a ona ho nezvládá, ale taky musí někomu půjčit, to je taky dlouhý vykládání, to zkrátím. Rozumíte? A ona říká, tak pane, kolik mě za něho dáte? A kluk řekl, no taťka říkal 1500 nebo až 2000 maximálně. Jo? Ale člověk neřekl, že jsem chtěl jako snížit. A ona říkala, je, tak to já vám k němu dám všechno, všechny ty, co máme, obojek, řeminek, misky, všechno vám dá. Tak jsme to všechno měli a měli jsme ho doma. Rozumíte? Jo, pak jsme postavili barák, okál, to je jedno, rozumíte, tak v rychlosti. A ten pes, on se bál všeho. My máme doma i zvířata, kusy měli koně, jezdili na koních a on se jich bál, když se uviděl, tak se jich bál a pak byl, už s nima běhal jako za koníma, perfektní, s se mnou jezdil s traktorem, vždycky se těšil, že jeden s traktorem hrozně.
0: No vy jste pejskař už od prvního poslechu.
1: No a takže zase jsme pak museli klukům lhát, že ten pes měl právě, jak ta říkala paní, tu epilepsii, taky ten náš to taky měl. No taky měl. A my jsme kopali vzadu, jako na zahradě, jsem skopil zahradu a na to postavili jsme okál, a to je v rychlosti, jsme kopali základy, jo, a on chodil furt za mnou, vždycky byl všude v patách, já říkám, Doné, to se jmenuje pes

0: mal, mámka zjistil, že, jo, že to byl můj pes, jako jo, jo. A tak já jsem utíkal dolů a ten pes, rozumíte, ještě, jo, se na mě podíval a vyplázal jazyk a vybídechal naposled, jako, rozumíte, jo.
1: No. Něco podobného se stalo mému známému, ano. A řeknu vám, to se neposlouchá zrovna dobře. Ale Franto, i tak vám děkuju za váš telefonát a snad někdy příště s něčím veselejším.
0: A teď od té doby už mám, že máme statek velké, mám už teď třetího dona, ale vlčáky mám. A to jsou perfektní psi teda. To je, ty tady vedle mě leží, jo, za těch pedu ze statku, to je dom a on se jezdit se mnou, anebo béky mě nahání, všechno, rozumíte, umíš, dáváme dodávku béku, já ho pustím a říkám, done, nažeň béky a on valí a už jen říkám, a na voca, rozumíte, tak vyžede mě až na vůz všechno. A kluk, ten druhý kluk se mu hospodaří, říká, nepouště toho psa, já říkám, bez psa to neuděláme, rozumíte.
1: Franto, děkuji vám moc krát za váš telefonát. No, ale protože už se blíží závěr noční linky, budu muset ukončit naše telefonování a jsem rád, že jste uzavřel, byť trošku smutným příběhem, částečně naši dnešní noční linku. Mějte se hezky.
0: Naschledanou.
1: Ta příští noční linka za 22 hodin začíná. Pro vás bude mít další téma. Jitka Lukešová připravila téma My a životní prostředí. I jí budete moci volat na číslo, které jste využívali dnes, tedy 731 800 900. A budete moci samozřejmě i psát na web noční linky rozhlas.cz/linka. Takže pro jistotu ještě jednou kouknu, jestli se tam objevilo nějaké nové psaní právě na téma milosrdná lež, kterým jsme se dnes v úvozovkách zabývali. A protože všechno již bylo řečeno, všechno již bylo citováno, ano, dívám se, jo, tak to je František Švaříček, který děkuje za uveřejnění jeho vzkazu. Pak je tady zvláštní, to je zvláštní, někdo se za Františka vydává a píše se jako František Škvaříček ze Židlechov. A už vidím, to je posluchač, který se zabývá mým osobním vzhledem. No, děkuju moc krát za rady, určitě nevyužiju, ale i tak díky za všechna vaše psaní. Příště se na vás budu těšit. Tenhle pátek, málem jsem řekl v sobotu, tenhle pátek a to další téma, které pro vás budu šířit během 2 hodin noční linky z brněnského rozhlasového studia, bude téma stopaři, stopařky. Kdo ví, možná, že v době levných letenek a sdílených automobilů ten fenomén, zejména letního stopování, jakoby mizel. Jestli ano nebo ne, tak o tom si budeme moci povídat v pátek 12. června. S přesahem do soboty 13. Takže přece jenom ta sobota tam tak trošku slyšet bude. Teď už ale opravdu dobrou noc, sladké sny a naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, vážení a milí. Přiznám se vám, že scénáře pro naše večerní setkání mě často zavedou někam hodně daleko ve vzpomínkách. Dnes například na společné besedy, které jsem uváděl a měl tu čest se ptát, ale hlavně naslouchat. Vyprávění herce, kterému, ano, pravda, jedna role v televizním seriálu zásadně změnila život, ale on sám vždycky zůstával sám sebou. Miloval létání na větroních, miloval svou hereckou profesi a nad jiné si rozuměl taky s rozhlasovým mikrofonem. Pan Vladimír Brabec.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Už jsem tu svého času připomínal, že zatímco spisovatel Václav Lacina měl sbírku satirických povídek Slyš a piš, v září roku 1961 se u nás na rozhlasových vlnách objevil pořad, který se jmenoval přesně obráceně, totiž Piš a slyš. A světe div se, poprvé v něm bylo hodinové vysílání složeno z krátkých a komentovaných příspěvků a taky hraných scének spojených hudbou. Takový originální magazín zajímavostí a kuriozit. No a mezi jeho průvodci byste v té době našli i mladého herce, takto Benvolia z Krejčova Romea a Julie v Národním divadle, Vladimíra Brabce.
2: Originality.
3: Arabský král Saud dosáhl zajímavého světového rekordu. Během jediného dne se stal 6x otcem, 6 jeho žen z celkového počtu 80, totiž v týžden porodilo. Pokud vás to zajímá, tak to bylo 5 kluků a 1 holčička.

Babang Singh, 87-letý prorok jedné náboženské sekty v Dillí, si předpověděl, že zemře 7. září v 10 hodin dopoledne. Dal si vykopat hrob a lehl si do něj čtvrt hodiny před očekávanou smrtí. 6 000 věřících se s ním přišlo rozloučit. Čekali až do 11. Smrt ne a ne přijít. Po další půl hodině vstal prorok z hrobu a oznámil, že se tedy nedá nic dělat a že to pravděpodobně byl omyl. Dnes leží Babang Singh v nemocnici. Léčí ho tam ze zápalu plic, který si přivodil tím, že dlouho ležel na studené zemi.

0: Oldřich Fikejs z Častolovic se ptá, jak vzniklo úsloví zná své papenheimské. Kdo to byli ti papenheimští a kdo je to tak dobře znal?
1: To si vezmu na starost, ano.
2: Posaďme se, pánové, prosím, pane Vevodo.
3: Děkuji.
2: Tak, mistře, vy třeba tady.
1: Děkuji vám.
2: Prosím, prosím. A pan generál tady.
3: Děkuji.
2: No. Pánové, dneska jsme vás pozvali, abyste nám vysvětlili, jak to bylo s papenheimskými. Kdo to byl nám jistě nejlépe může říci, pan generál hrabě Papenheim?
4: Samozřejmě, velmi rád. Kdo to byl?
2: Ano.
4: Byli to vojáci kyrisnického pluku, který nesl moje jméno. Pluk, to byste měli vědět, bojoval ve vojsku jeho milosti rakouského císaře Rudolfa II. Ve 30leté válce.
2: Ano.
4: Zúčastnil se například známé bitvy u Lícenu. Byli to stateční, spolehliví hoši, jak tady vévoda z Valdštejna jistě rád potvrdí.
3: Ano, jistě. Znám své papenheimské. Válčili pod mým vrchním velením proti Švédům.
2: A z té války proti Švédům pochází ten váš výrok, pane vévodo, že?
3: Kdo by si pamatoval, co kde řekl před více než 300 lety?
2: Ovšem.
3: Zeptejte se tady pana dvorního rady Schillera. Jen mě ta slova vložil do úst.
2: Ovšem, pánové se vlastně setkávají poprvé. Vy, pane Vevodo, jste byl v roce 1634 zavražděn v Chebu. A mistr Friedrich Schiller, dramatický spisovatel, se narodil teprve 125 let po vaší smrti. To je jistě zajímavé setkání. Mistře, teď je na vás, abyste vysvětlil, jak ten výrok vznikl.
1: Ano, velice rád. Tak tedy, když jsem psal historii 30leté války...
2: Ano, to jste byl tenkrát profesorem dějin na univerzitě v Jeně, že?
1: Ano, správně. Tak tehdy mne zaujala osoba vévody Albrechta z Valdštejna a jeho tragický osud. Zvolil jsem ho za ústřední postavu trilogie, kterou jsem potom napsal a pojmenoval po něm Wallenstein. Jo, a ten výrok, na který se ptáte, tak ten je z posledního dílu.
2: Mohl byste nás několika slovy uvést do situace,
1: ano,
2: za které byl pronesen?
1: Prosím, pane Brabče. Albrecht z Valdštejna byl od malička ctižádostivý, možno říci, no, kariéristický. Ano?
3: No, pane dvorní rado, to si vyprošuji.
1: Promiňte, říkám to v zájmu historické pravdy. On tedy touží po bohatství, sní o moci, o slávě. Toho všeho se mu dostane. Velí císařské armádě, získá přízeň panovníka, ale opět ji ztratí. V době, která vás tolik zajímá, ano, stojí znovu v čele císařova vojska proti Švédům. Hraje ale dvojí hru. Tajně se Švédy jedná a doufá, že s jejich pomocí získá pro svoji hlavu českou královskou korunu. Vídeň se dovídá o jeho spojení s nepřítelem a prohlašuje ho za zrádce. Wallenstein chce vojsko převést na druhou stranu, ale pluky jeden za druhým ho opouštějí. Papenheimští nechtějí uvěřit, že jejich vojevůdce zradil císaře, kterému přísahali, volí delegaci a posílají ji k Wallensteinovi. Wallenstein je v kritické situaci. Věrnost kyrisníků si musí udržet.
2: Ano, děkuji, děkuji, mistře, to stačí.
1: Ano.
2: Z výňatku ze Schillerova dramatu, který jste slyšeli, by vyplývalo, že výroku se užívá o někom, koho dobře známe, můžeme se spolehnout na jeho věrnost a přízeň, děj se, co děj. Ale papenheimští Wallensteina opouštějí, když se přesvědčí, že Wallenstein chce císaře skutečně zradit, aby dosáhl svých osobních cílů. Z tohoto hlediska je smysl výroku už poněkud jiný a smysl, ve kterém se ho užívá dnes, se daleko posunul od původního významu. Znát někoho jako své papenheimské není vůbec žádná lichotka.

0: fish?
1: A slish.
2: Pořad zajímavostí a kuriozit na přání posluchačů. Připravují Ivo Fischer a Miroslav Kratochvíl.
3: Anekdoty. Vypráví je Zdeněk Jirotka.
4: Tak nejdřív jednu starou a naši. Je to vysvětlení, jak vznikl název Roztěž. Vypráví se, že tam kdysi král Václav se svou družinou lovil v hlubokých lesích a při tom honu družina narazila na dvojici milenců. Někteří páni z králova průvodu se rozhořčovali, hlavně kněží, ale dobrý král Václav kynul rukou milencům a řekl jim: Roztěž a množte se. A od té doby se tam říká Sedlec u Kutné hory.

jiné dvě jsou cizí. Četl jsem, že byl jakýsi pilot britské společnosti potrestán distancí 4 týdnů za to, že vyděsil cestující. V plné pilotní uniformě se procházel kolem fronty lidí čekajících na letadlo a ostentativně si četl v příručce nazvané Jak se naučím řídit letadlo.

A konečně třetí. Jakási dáma hodlala strávit svou dovolenou v malém hotelu u moře. Protože neměla ráda psy, těsně před odjezdem poslala ještě dotaz, jestli do toho hotelu smějí psy být voděni. Vedoucí hotelu měl psy rád a sám dva nebo tři měl, a tak předstíral nepochopení a té dámě odpověděl. Ano, do našeho hotelu psi mohou. Jsem v hotelovém podnikání 28 let a ještě nikdy jsem neměl důvod, abych si stěžoval na psy. Nikdy jsem nemusel mezi druhou a třetí hodinou ranní volat policii, protože by opilý pes rozbíjel hotelové zařízení. Psi nekradou lůžkoviny ani příbory. Nezahazují nedokouřené cigarety a tedy nezaviňují požáry. Váš pes bude v našem hotelu srdečně vítán. S úctou vedoucí. Dodatek. Jestliže se váš pes zaručí za vás, můžete přijet taky.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Vladimír Brabec má na svém hereckém kontě v rozhlase pěknou řádku postav a jak už to pro něj, nebo vůbec jeho hereckou generaci obecně platilo, ti nejlepší byli ve své době na Vinohradské u mikrofonu jako nebo možná i víc než doma. Jen si to vezměte. Brabčáka, jak mu kolegové familiárně přezdívali, jste mohli slyšet v rozhlasové zábavě, v kabaretu, stejně jako ve velkých rolích světového a domácího repertoáru. No a někde mezi tím jsou i povídky. A povídky takového humoristy, jako byl třeba Stephen Leacock, tak to je pro dobrého herce u mikrofonu vždycky chuťovka a majstrštyk.

Jsou boháči šťastní? Dovolte, abych se hned na začátku téhle úvahy přiznal, že k ní nemám patřičné podklady. Nikdy jsem žádné opravdové boháče neznal, ba ani neviděl. Nejednou jsem si myslel, že jsem nějaké objevil, ale ukázalo se, že jsem se mýlil. Nebyli vůbec bohatí, byli úplní chudáci, byli na tom špatně. Pořád měli nedostatek peněz. Nevěděli, kde vzít 10 000 dolarů. Ve všech případech, které jsem studoval, jsem se dopustil stejného omylu. Často jsem si představoval, že když někde mají 15 sluhů a služek, jsou určitě bohatí. Předpokládal jsem, že paní, která si zajede do centra města v limuzíně, aby si koupila klobouk za 50 dolarů, musí být při penězích. Omyl. Při bližším zkoumání se ukáže, že tihle lidé vůbec bohatí nejsou. Musí se omezovat. Říkají to sami. Žijí ve stísněných poměrech. Když vidím v operní loži skupinku 8 elegantních lidí, vím, že jsou všichni ve stísněných poměrech. Okolnost, že pak jedou domů v limuzině, s tím nemá vůbec nic společného. Jistý můj přítel, který má ročně 10 000 dolarů, si mi nedávno s povzdechem stěžoval, že je pro něj naprosto nemožné udržet se na stejné výši s boháči. Při svých příjmech si to nemůže dovolit. Jedna moje známá rodina, která má ročně 20 000, mi řekla totéž. Nemohou se udržet na stejné výši s boháči. A nemá prý význam se o to pokoušet. Jeden muž, kterého si velice vážím a který má ročně 50 000 dolarů ze své advokátní praxe, se mi s největší upřímností svěřil, že udržet se na stejné výši s boháči je pro něj absolutně vyloučené. Je prý lepší smířit se s brutálním faktem, že je chudý. Prý mě může pozvat jenom na prostou večeři, které říká domácí strava. K jejímu servírování je třeba pouze 3 mužů a 2 žen. A prosil mě, abych se s tím spokojil. Pokud si vzpomínám, nikdy jsem se nesetkal s tím milionářem panem Carnegiem, ale vím, že kdybych se s ním setkal, řekl by mi, že je pro něj naprosto nemožné udržet se na stejné výši s panem Rockefellerem. Pan Rockefeller má nepochybně stejný pocit. Na druhé straně je jisté, že někde existují a musí existovat nějací bohatí lidé. Pořád narážím na jejich stopy. Vrátný v budově, kde pracuji, mi pověděl, že má v Anglii bohatého bratrance u jihozápadní železniční dráhy, který dostává 10 liber týdně. U té dráhy by prý nevěděli, co by si bez něho počali. Podobně ta paní, která v domě, kde bydlím, chodí lidem prát, má bohatého strýce ve Winnipegu. Ten tam má svůj vlastní dům bez hypotéky a 2 dcery na studiích. Jenže tyhle případy bohatství znám jenom z doslechu. Nemohu se za ně osobně zaručit. Když tedy mluvím o boháčích a rozebírám otázku, jestli jsou šťastní, rozumí se, že dospívám ke svým závěrům pouze na základě lidí, které vídám a které znám. Z toho usuzuji, že boháči prožívají kruté zkoušky a trpké tragédie, o kterých chudí lidé nemají ani zdání. V první řadě shledávám, že boháče ustavičně sužují finanční nesnáze. Znám například jednoho člověka, jmenuje se Spak, který minulý měsíc přebral ze svého soukromého bankovního konta 20 000 dolarů. Řekl mi to u oběda ve svém klubu s omluvou, že se nějak necítí ve své kůži. Sdělil mi, že ho to otravuje. Že prý pokládá od své banky za neslušné, že ho na to vůbec upozornila. Mohl jsem s jeho pocitem jistým způsobem soucítit. Měl jsem tehdy ze svého vlastního konta přebráno 20 centů. Věděl jsem, že když se banka začala dožadovat přebraných částek, může to příště postihnout i mne. Spak řekl, že nejspíš bude muset ráno zatelefonovat svému sekretáři, aby prodal nějaké papíry a vyrovnal to. Připadalo mi to strašné. Chudí lidé nejsou nikdy dohnáni k něčemu takovému. Znal jsem případy, že někdy museli prodat nějaký kousek nábytku, ale představte si, že byste museli prodat dokonce i papíry ze svého psacího stolu. Takhle trpkou nutnost chudý člověk nikdy nepozná. Právě s panem Spagem jsem často hovořil o problému bohatství.
Je to muž, jenž se vypracoval vlastním úsilím a ten mi znovu a znovu opakoval, že bohatství, které nashromáždil, pociťuje pouze jako břemeno. Býval prý mnohem šťastnější, když měl jenom prosté a skromné životní potřeby. Nejednou mi říká, když spolu sedíme u oběda o 9 chodech, s jakou radostí by dal přednost obyčejnému kousku vařeného vepřového s trochou tuřínové kaše. Říká, že kdyby bylo po jeho, dal by si nejraději k obědu párek s kouskem chleba. Už jsem zapomněl, co mu v tom brání. Viděl jsem Spaga, jak odstrkuje svou číši šampaňského, nebo svou číši, když to šampaňské vypil, s jakýmsi opovržlivým výrazem. Vzpomíná prý na bublající potůček za farmou svého tatínka, kde lehával v trávě na břehu a pil z něho, co hrdlo ráčilo. Šampaňské prý nikdy nemělo takovou chuť. Navrhl jsem mu, aby si lehl v klubu na břicho a napil se minerálky. Odmítl to. Vím dobře, že můj přítel Spak by se vůbec rád zbavil svého bohatství, kdyby to bylo možné. Dokud jsem tenhle problém nepochopil, domníval jsem se, že bohatství se lze snadno zbýt. Ale ukazuje se, že to není možné. Je to břemeno, které bohatý člověk musí nést. Ale potíže pana Spaga, který je svobodný mládenec a stravuje se ve svém klubu, jsou konec konců v jistém smyslu sobecké. Snad teprve v domácnostech, nebo spíš v rezidencích boháčů, dochází denně k těm největším, tichým tragédiím, k tragédiím, o kterých šťastní chudí nic nevědí a vědět nemohou. Zažil jsem takový případ docela nedávno, když jsem byl na večeři v domě Ashcroft Fowlerových. Když jsme kráčeli do jídelny, paní Ashcroft Fowlerová se tiše zeptala manžela, říkal už něco Meadows? On sklíčeně zavrtěl hlavou a odpověděl ne, ještě neříkal nic. Viděl jsem, jak si vyměnili pohled tichého soucitu a vzájemné pomoci, jako dva lidé v nesnázích, kteří se milují. Jsou to moji staří přátelé a ze srdce s nimi cítím. Po celou dobu večeře, kdy Meadows, to byl jejich vrchní komorník, naléval víno ke každému chodu, jsem pociťoval, jak se nad hlavami mých přátel vznáší nějaké neštěstí. Když paní Ashcroft Fowlerová povstala a opustila nás, zůstali jsme sami u Portského. Přitáhl jsem si křeslo blíž ke křeslu Fowlerovu a řekl jsem, můj drahý Fowlere, jako svému starému příteli mi doufám odpustíte, že si dovolím něco poznamenat. Vidím, že vy a vaše paní jste v nějakých nesnázích. Ano, řekl velice smutně a tiše. To jsme. Promiňte, ale povězte mi, člověku se ulehčí, když si o tom s někým promluví. Týká se to nějak Meadowse? Na chvíli se rozhostilo mlčení a já už tušil, co Fowler řekne. Vznášelo se to přímo ve vzduchu. Meadows, řekl konečně, snaže se nedávat příliš najevo své pohnutí, nás opouští. Chudáku, brachu, stará, politoval jsem ho a vzal jsem ho za ruku. Je to tvrdá rána, že? Řekl. Franklin odešel minulou zimu. Bez našeho zavinění. Dělali jsme všechno, co jsme mohli. A teď Meadows téměř přitom zavzlíkal. Nevyjádřil se ještě definitivně, pokračoval Fowler. Ale sotva se dá doufat, že by u nás zůstal. Má k tomu nějaký důvod? Otázal jsem se. Nic určitého. Meadows nás nemá rád. Zakryl si dlaní obličej a zmlkl. Odešel jsem velice tiše, o chvilku později bez rozloučení s paní v saloně. Po několika dnech jsem se pak doslechl, že Meadows od nich odešel. Ashcroft Fowlerovi to prý v zoufalství vzdali. Najmou si jen malé apartmá o 10 pokojích a 4 koupelnách v Grand Hotelu a protlučou tam nějak tu zimu.
Člověk si však nesmí malovat boháče v naprosto ponulých barvách. Najdou se mezi nimi případy nefalšovaného bezstarostného štěstí. Pozoroval jsem, že je to zejména případ těch boháčů, kteří měli to štěstí, že se zrujnovali. Absolutně a naprosto zrujnovali. Uvedu příklad. Šel jsem nedávno s jedním svým přítelem a proti nám jelo auto s elegantně oblečeným mladým mužem, který vesele švitořil s hezkou ženou. Můj přítel smekl klobouk a bujaře jim zamával. Chudák starý Edward Rozmara, poznamenal pak, když automobil zmizel z dohledu. A co pak se mu stalo? Zeptal jsem se. To jste ještě neslyšel? Opáčil můj přítel. Je zrujnovaný. Úplně na mizině. Nezůstal mu ani měďák. Bože můj, lekl jsem se. To je strašná rána. Bude nejspíš muset prodat to krásné auto. Můj přítel zavrtil hlavou. Ale ne, řekl. To sotva. Jeho paní by je, myslím, prodávala nerada. Přítel měl pravdu. Rozmarovi neprodali svůj automobil. Neprodali ani svou velkolepou rezidenci. Přirostla jim nejspíš příliš k srdci, než aby ji prodali. Někteří lidé mysleli, že se Rozmarovi budou muset vzdát své lože v opeře. Zdá se však, že ne. Jsou příliš muzikální, než aby se té lože vzdávali. Mezitím se všude rozneslo, že Rozmarovi jsou úplně na mizině. Fakticky už nemají ani měďák. Můžete celého Rozmaru koupit, jak jsem informován. Ano, za pouhých $10. Ale Rozmara, jak pozoruji, pořád ještě nosí svůj tulení kožich, který má cenu přinejmenším 500.

0: Krásnou hereckou příležitost dostal Vladimír Brabec i v rozhlasové hře Ludvíka Aškenaziho Bylo to na váš účet. K pohledu na sebe sama v zrcadle předchozích let využil režisér Jiří Horčička jistou hlasovou podobnost Vladimíra Brabce a jeho velkého hereckého vzoru pana Karla Hegera. Ostatně dřív, než se dnes rozloučím právě ukázkou z Horčičkova režijního opusu, přidávám ještě navrch Vladimíra Brabce jako skvělého imitátora vážených hereckých kolegů z Národního divadla. Tak všechno dobré a při další zkoušce v rozhlasovém archivu zase naslyšenou.
1: My jsme jednou tady s Božou Bezouškou dělali jednu, to byla vůbec moje první estráda v životě, od té doby jsem estrádu nedělal. A byla ku podivu dobrá tenkrát, ne protože jsme v tom my účinkovali. Ten ďábel Vladimír Dvořák mě chytil a teď mě začal ždímat, jako... Jo, ale Vladimíre, my jsme tady, to víš, to se tak různě prolákne z divadel, ty taky umíš pivce. No a tam tedy já jsem se svěl živý vysílání, žena doma, ta už utírala všechno, že jo, děti řvali smíchy, kámo mě až dovedl, no a já jsem tam, teď mě vyždímal, říkal, musíš něco říct z toho co umíš jako pivec. A to jsme tenkrát dělali paničky Vincorský, aha, jak už tady bylo poznamenáno, má velerole jo. Bylo mě to trapný, jo, pustit do etéru, teda co mě ten pivec řekne, co si bude o mně myslet. No tak jsem začal, no tak to víš tedy, Vladimíre, to je totiž tak. Jsou věci, které se můžou říkat a taky, které se nesmí. Že jo, a teď jsem něco si vymyslel šílenou hovadě. A říká, no a jo, teďko on se smál, to je ohra, a ještě něco s paníšek, já říkám, no jo, ale... Teď ještě nebyla premiéra, mě kolega, a teď jsem strašně jaksi, jsem to házel na toho pivce, abych zítra si sedem na té zkoušce, tak aby mě nedal pár facek, že jo? Že to je taky člověk, který měl sílu a ten, když s těma nohama něco udělal, tak jsem proletě do výkám. No a on říkal, no něco z těch paníček neznáš, a já říkám, no tak, paní Vodičková, ale no tak, já jsem... To se vyčtěte, no tohle to někdy, to fajá. Jo, a teďka takhle, no, odešel jsem. Teď jsem říkal, pro Krista pána, ráno přijdu do zkoušky. Všichni tak, teď už od té vrátnice pozoruju a každý už se dělá jenom takový. No tak běžte tedy, pane, tak to říkal, pro pána, vylezu nahoru, pleskot, jo, takhle na mě. A přijížděl se ke mně, pivec říkal, poslyš tady, Brabčáku, to ti bylo ohromný, ty si se mnou vyděláváš, ale to dělej dál, kamaráde, to dělej dál, ty jsi, a co ses tak omlouval, co pak já jsem nějaký usurpátor, ty můžeš, já ti to dovolím, to je ohromný, kamaráde, to je ohromný, jen dělej, máš rodinu, jen si vydělej na mě, vydělej si.
2: Já jsem jednou byl na představení, tam hrál hlavní roli Heger, že jo, smrtokojního testujícího, a ty jsi hrál jeho syna. Já jsem najednou s důzou koukal, já jsem nemohl rozeznat hlasy.
3: Jak byl tatínkovi podobný.
2: Tatínkovi podobný.
3: Já jsem dělal kvůli tobě tenkrát.
2: Jo, takhle.
4: Bífy, bífy, ty chlapči, to není možné.
2: Jo, takhle. Ano, ano. A ty jsi mu takhle odpovídal, ale tatí.
4: Ale tatí to... No my jsme to tak nemysleli.
5: Divadlo pro vaše uši.
6: Je to 22-76-75?
7: Ano.
6: Pan Jaroslav Pokštefl?
7: Jo, jo, jo.
6: Pane Pokštefl, dám vám nový jičí.
7: Ne, slyšno, já nechci žádný nový jičí.
6: Okamžik.
7: Haló, slično, jste na drátě.
6: No prosím.
7: Neříkala jste něco jako nový jičín?
6: Pane, tak se probuďte, máte tu bleskově nový jičín.
7: Kočičko, já chci spát, já mám dneska narozeniny, já nechci žádný nový jičín, tak buďte tak hodná. Kočičko.
6: Pane, já pro vás nejsem žádná kočička.
7: Žádný nový jičín.
6: Haló, jičín spojují. Haló. Je tam Jaroslav Pokštefl?
7: Snad nevím.
6: Jarinku, jsi to ty?
8: Mluvíte?
6: Jarinku, já jsem teta Anna.
7: To snad ne.
6: Haló, víš, kdo tě volá?
7: Ano, teto, ano, promiň, teto, já jsem trochu to. Včera mě bylo totiž 40 a byli tu spolužáci. Nepláče tam někdo za tebou?
6: Ne.
7: A ty to tam za tebou pláče nějaký dítě, nebo je to kočka? Promiňte to, já jsem hroznej.
6: Jarinku, pan Kohoutek je mrtvý.
7: Jo, tak to pláčeš ty, to nepláč. Je to hrozně drahý plakat bleskově z Jičína do Prahy.
6: Jarinku.
7: No tak, já vážně nevím, co bych ti řekl. To slovo soustrast je hrozně blbý, tak mám ti říct soustrast?
6: Ty jsi mu měl aspoň jednou zavolat, Jarinku. Aspoň jednou za těch 20 let, aspoň jednou. No víte?
7: Teto, tak kdy je ten pohřeb? Haló, slečno. Slečno, byli jsme přerušeni. Haló, slečno, byli jsme... Tak já budu muset do toho Jičína volat zpátky a musím jet na ten pohřeb. Ale ne, nepojedu. Kde to je ten nový Jičín, pane Pokštefl? Máte mapu? Nemáte. Dneska já mám 40 a nemáte ani mapu. No tak co máte? Co máte, pane Pokštefl? Jo, máte. Dva obleky, z toho jeden večerní, košile, ponožky, knihy, lampu, lodičky pana Zezavého. Jo, kapesník, jo, klobouk, jo, místo ve státním statistickém úřadě, jo, a tetu. Já budu muset volat do toho Jičína zpátky. No ale kam? Teď já ani nevím, kde bydlí. A bolí mě hlava, a je mi 40 a nic. Když umřel ten Kohoutek, uvařím si vajíčko na měkko. Co tu mám? Čaj? Dobrý. Uvařím si čaj, naliju si do něj ten včerejší rum a tu smrt abstinenta zapiju. Tak koho jsem tu včera měl? Kandr, jo, Huml, jo, Řepka, jo, Frič. Byl tu Frič? Byl, spolužáci. Co jsme to pili. Nevyprávěl jsem jim o tom Kohoutkovi, jak jsem mu dodával tu rakev. Ano, všichni jsme dávali něco k lepšímu. No, k lepšímu to zní dobře. Nasmáli jsme se, hoši. Nakonec jsem vlastně nikoho neměl na světě tak rád jako pana Kohoutka, ačkoliv jsem ho vlastně neznal. Tetu Anu jsem měl taky rád, teta bývala krásná, co krásná, kusanec. A proč jsem ji nenáviděl? Jo, protože chodila s tím Němcem, jo tak. A co mi to říkala tenkrát? Jarinku, sedni si, já jsem si nesed, hrozně mě bolely nohy, ale já si nesed, no, jsem ještě býval hrdina. Jednoho jsem sfackoval, druhého jsem nezdravil, za třetího jsem dával ruku do ohně. No ohně, jo, oheň. Oheň, bejvávalo. Bejvalý. Tyhle Čecho... Popel, pak oheň. Popel, oheň. No, 40. narozeniny Jaroslava Pokštefla, úředníka. Tak, co teď udělám? Zavolám nový Jičín, nezavolám nový Jičín. Zavolám. Je neděle, ležme. Relaxujme. Je nám 40 a jsme sami. Udělejme si znovu ze ctnost. Ať je ticho. Ať jsme sami. Sama se děla. No jo. Haló, teto. Tak, kdy bude pohřeb?
0: Nevím, Jarinku.
7: Prosím? Kdo volá?
0: To jsem já, Jarinku.
8: Jarínek.
9: Kdože?
8: No přece já. Ty.
9: No to jako, že si volám sám?
8: No ano.
9: Já, že volám sobě?
8: No ano.
9: Ale dí, nepovídej, já jsem nikdy takovej hlas neměl. A odkud voláš?
8: Z budky na Pankráckém náměstí.
9: Ale dí, já jsem nikdy takovej hlas neměl.
8: Nikdo nezná svůj hlas, Jarínku.
9: Ty, že voláš z budky na Pankráckém náměstí, přísahej.
8: Jarínku, tak formálně, to už nevěříš ani sám sobě?
9: Sobě určitě ne.
8: Tak na co ještě věříš, Jarínku? Na co věříš?
9: Kdo to tam vzadu za tebou brečí? Co je to tam, kočička nebo kočárek?
8: Jarínku, to se ti zdá.
9: Tak ty se mně zdáš.
8: Ano. A ty mě?
9: A jak se ti zdám?
8: No, nemytý.
9: Jo.
8: Nejsi mrtvý, Jarínku?
9: Ne. To, co tě to napadá, to bych přece nemohl telefonovat. Mrtví přece netelefonují.
8: Ale telefonují.
9: Ty mě strašíš. Jo, ještě strašíš lidí. A ty, že voláš z budky na Pankráckém náměstí?
8: Ano.
9: Jste, jak jsme volávali pana Kohoutka?
8: Ano.
9: A jste, jak jsme volávali Hanku?
8: Ano.
9: A máš vpředu vylomenou jedničku?
8: Mám.
9: A krásného Havla jako blouznivý italský básník.
8: Mám.
9: A co máme v pravý kapse?
8: Okamžik. 4,60 Kč, cigarety, fotku a papírek s číslem telefonu pana Kohoutka.
9: To jsme se navolali, viď? Bylo to 99.3.17. Souhlasí.
8: Na to jsme přece nemohli zapomenout. Poslyš, ten zkusil ten Kohoutek, viď?
9: A proč jsme volávali právě jeho?
8: Proč? Zavřeli jsme jednou oči, otevřeli jsme seznam a řekli jsme si, že to bude šesté jméno Sezora.
9: Sezora. Jo, představ si, Kohoutek umře.
8: No vidíš, a proto tě volám.
9: Asi jako můj hlas, a nebo co? No teda, já ti věřím, rád ti věřím, protože mě se to hodí. Jarinku, představ si, že jsem toho Kohoutka už od konce války nevolal, jak jsem se tehdy na něj rozlobil, víš, jak jsem vyhodil to vajíčko oknem. Prý nás měl hrozně rád, Kohoutek. Říká teta Anna, tebe a mě snad taky, říká teta Anna. Jarinku, si tam?
8: Ano.
9: Jarinku, víš, že bych to ještě jednou rád zažil, jak jsme volali pana Kohoutka? No Jarinku, proč mlčíš? Jarinku, buď tak hodnej, předveď mi, jak jsme volali pana Kohoutka. Jde to?
8: Všechno jde.
9: Právě že ne. Všechno nejde. Kolik je ti teď, Jarinku? 17?
8: No, téměř.
9: Tak to řekni ještě jednou to. Všechno jde.
8: Všechno jde. Všechno jde. Všechno jde.
9: No, tak mi to zahraj. Jak jsme volali Kohoutka.
10: Prosím, tady Kohoutek.
8: Máte, prosím, doma slepičku?
10: Nikoliv, tady Kohoutek, studente.
8: Nesměj se, Haničko. Počkej, ty to teprve přijde. A snesla vám včera vajíčko?
10: Nikoliv nesnesla. Vy máte vajíčka rád, studente?
8: Ale ne, vejce z duše nenávidím. Tak to bude asi omyl.
11: Já úplně pláču, Jarinko.
9: Haló, Jarinku. Haló. Ještě jednou, Jarinku. Prosím tě, ještě jednou.
10: Prosím, tady Kohoutek.
8: Zde pohřební ústav Concordia.
10: Aha.
8: Máte u nás objednanou rakev, pane.
10: To si zas ty.
8: Prosím, netykejte, nepásli jsme spolu ovce. Máte u nás objednanou rakev, natáhněte si rubáš a čekejte v leže.
10: Ještě tě to neomrzelo, uličníku.
8: Právě že ne, Kohoutku, já se ve škole nudím.
10: Dobře ti tak, propadni. To mě budeš volat každý pátek, do smrti.
8: No, do smrti. Buď tak hodný, Kohoutku. Zavolej slepičku, je doma.
10: Tak dobře, šla nakoupit. No, a dál?
8: Kohoutku, nemáte tam hezký vajíčko?
10: To taky znám, to tu bylo. Ty nemáš fantazii.
9: Promiň, Koutku, promiň, já to musím položit. Maminka jde. Koutku, papa, z Latiny mám pětku.
10: Fuj, s pětkama mě nevolej. A víckrát mi neříkej, natáhněte si rubáš, já se pak bojím.
9: Je, to je prýmá, Koutku, to je prýmá. Boj se, ahoj.
7: No, že by to byl zrovna dobrý vtip.
9: Byl.
7: To jsi ho vymyslel, počkej, v kvintě?
9: V kvartě.
7: No, na kvartu to jde. Ve 40 to úředníka už nenapadne.
9: To je smutný.
7: To není smutný.
9: To je smutný.
7: Vlastně je.
9: A ty, dal ti někdo něco k narozeninám? Já jsem toho vždycky dostal.
7: Ne.
9: Ne?
7: Ne. Ty máš něco pro mě?
9: Tak, co bys chtěl?
7: Tvůj hlas. Já bych chtěl mít tvůj hlas.
9: Ten máš stejně. Člověk má všechny svý hlasy najednou. Mám ti to říct? O hlasech?
7: Řekni mi o hlasech, Járinku, k narozeninám.
9: Tak. Člověk má jarní hlas a letní hlas? Podzimní hlas a dva zimní hlasy, teplý a studený. Má hlavní hlas a vedlejší hlas. A hlas, kterého se bojí, protože...
7: To neříkej.
9: A rozvitý hlas a vzkříšený hlas. A puklý hlas a slepený hlas. A zamrzlý hlas. Žena má svůj mužský hlas. A muž má svůj ženský hlas.
7: Jarinku, to je od tebe hezký dárek. Děkuju ti, Jarinku. To se mi zdáš k narozeninám, viď?